Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: Baví vás rok?
1: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
2: Rok je náš.
3: Rok je náš.
0: Každý pátek večer s Iliou Kučerou mladší.
2: Rok

0: občas mrkněte i k nám na Rádio Praha.
1: Na Rádio Praha.
0: Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.
1: Ve vašem mobilu.

tři novinky a jeden návrat výrazně zamíchali nejnovějším 32. kolem. Martin Garrix a YouTube jsou sedmí, ale všechny další v nejlepší pětce. Tu otevírá Eva Farna. Druhou novinku má Ellie Goulding, je čtvrtá. Trojka je taky poprvé, Felixie na Kaskáda, Boy, You Turn Me. Dvojka, návrat do top 10, Another, a 54 Ultra, Talk to You. A jednička. Po druhé, Ižel, E-mail, Angel a Ultra na Tej, Moving to the Sun. Hlasování do dalšího kola běží.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
2: Narodila se v Košicích, ale už roky je lékařkou Pražské záchranné služby. Přesně tak, jak si to kdysi vysnila. Už za chvíli bude mluvit nejen o práci na záchranné službě, ale také o tom, jaké to je padnout až na pomyslné dno a hledat cestu zase nahoru. Naším hostem bude lékařka Katarína Veselá. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Hostem pořadu Až na dřeň je dnes lékařka nejen Pražské záchranné služby, Katarína Veselá. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Kolikrát do měsíce sloužíte?
2: V Praze máme 12-hodinové směny, takže to vychází nějaký zhruba 14-12 hodinových směn do měsíce. Někdy je to míň, někdy je to víc, právě jako podle nějakého počtu pracovních hodin, ale zhruba tak 14-12.
1: A nejen v Praze vyjíždíte se záchrannou službou. Kde ještě? Působíte? Vy toho máte neuvěřitelně moc.
2: No, já si umím velmi dobře manažovat svůj čas, takže ještě lze mě potkat ještě na Středočeském kraji, na Ústeckém kraji a občas ve Vinohradské nemocnici na Áru.
1: Jak často vyjíždíte, když máte tu 12-hodinovou službu? Je to perná doba? Nebo je to
2: záleží. To záleží. Jako můj rekord je 12 výjezdů za 12 hodin.
1: 12
2: výjezdů za 12 hodinovou směnu. A někdy se jako nevjede vůbec. Někdy jako je třeba nula, ale průměr jako v tom centru, je s tím centru v Holešovicích a to je zhruba tak 5 výjezdů. Takový průměr, jako co máme.
1: Možná mají posluchači práci na záchrance spojenou především s adrenalinem. Jaké to je, že honem rychle běžíte, honem rychle jedete, teď zachraňujete ten život, vracíte se zpátky, ani nevypijete kafe a jedete zase. Je to adrenalin pro vás? I třeba vzhledem k tomu, kolik let už tam sloužíte, nebo ani ne?
2: Jak kdy? Jako je pravda, že každý přesně čeká takovou tu akční záchranku, jakože opravdu jako
1: to známe z těch seriálů
2: všichni,
1: třeba.
2: Přesně tak. A to je vlastně takový jako mýtus. Jednak většina těch výjezdů není adrenalinových. Mm-hmm. A většina výjezdu, kterou máme, tak je k seniorům. Nejčastější výzva, kterou máme, je dušnost nebo bolesti na hrudníku, ale samozřejmě jsou i výjezdy jako dopravní nehody, pády z výše, tak to jsou takové jako akčnější výjezdy, ale i v té akci já se vlastně snažím lidem vysvětlovat, že i když se děje nějaká akce, tak ona se nesmí dít zbrkle. Ty věci se musí dít rychle, ale koordinovaně. Nesmí to být nějaký jako nekoordinovaný chaos a třeba i spousta lidí, jako když přijíždíme třeba k resuscitaci, tak oni nás křičí honem, honem, pojďte a teď jako čekají, že my si vezmeme baťoch a už jako běžíme. Ale ono to tak vlastně jako není. My pracujeme rychle, ano, ale já musím vylézt ty sanitky z toho malého autíčka, jít dozadu, domluvit s kolegou, jaký bereme pomůcky, co vezmeme, kdo co bere. Teď my to vezmeme, ale jako taky nemůžeme prostě vyběhnout ultra rychle do 5. patra. Protože když vyběhneme ultra rychle, jednak čím rychleji zběžím, tím větší je pravděpodobnost, že zakopnu nebo podobně. Takže musí to být rychlý, ale musí to být v tempu, ale nesmí tam být rychlost na úkor kvality ty péče.
1: Co vám právě třeba nejvíc komplikuje život při tom výjezdu? Co my, kteří voláme, třeba děláme špatně, nebo měli bychom změnit?
2: Není to ani úplně jako o volajících, ale ta první věc je, když někdo zavolá záchranku a my máme průměrný dojezdový čas v Praze mezi 6 a 7 minutami, takže je to jako velmi rychlý. Ale to, co mě komplikuje, to je, když někdo není účastný toho, že řídí auto třeba. Protože my jsme do minuty v autě. Od pípnutí výzvy to je úplně jedno, jestli sedím na záchodě, jestli jím, prostě cokoliv, co se stane, já vstávám a odcházím do toho auta a za 60 vteřin se odpívávám, že jsem dolů v autě. Ale ten dojezdový čas závisí od toho, jak nás ty lidi pustí. A když jako uhýbá 6 aut směrem doprava a jedno nám uhne směrem doleva, tak už se ten čas jako prodlužuje, když ty lidi jako nevidí, neslyší, protože se věnují jako něčemu úplně jinému, tak to je to, co mě vadí. A není to pro mě. Jo, ten čas běží tomu pacientovi, ke kterému jedeme, tomu sraženému dítěti. Jo, a může to být prostě klidně příbuzný toho člověka, který jako nám neuhne. A to ještě jako mluvíme o těch lidech, kteří to nedělají schválně, ale pak jsou taci, kteří to schválně dělají.
1: Opravdu?
2: Ano. Občas se najde prostě někdo, to jsou na Facebooku, jako občas bývají videa těch záchran, kde vás někdo cíleně nepustí a vyprošťuje. Takže i to se děje. A druhá věc, kterou jsem vlastně vypozorovala jako nedávno a mě to jako velmi vadí, je bezohlednost vůči pacientovi. Když se někde něco stane, všichni chtějí stát vedle, všichni si to chtějí točit a všichni to chtějí prostě sdílet. A je to strašně nefér vůči tomu člověku, který tam leží. Protože vy byste nechtěli, aby to byla jako vaše babička nebo vaše ségra nebo někdo. A naposled se mi stalo, že jsme měli pacientku, která byla sražena tramvají. Bylo to jako na velmi frekventované silnici a nebo na zastávce a teď tam postával jako hlouček těch, já nevím, 50 lidí. Jako fakt to bylo jako ve špičce. A my jsme byli minutu na místě a ona jako hrozně křičela. A já vůbec jako minuta je čas, jako než se zorientujete, než prostě zjistíte, než vyšetříte. toho človeka, než naložiť ten límec. A tie lidi ako bylo vidieť, ako jak oni proste medzi sebou to teď komentujú. Oni tady nechaj trpieť v bolestech, oni nic nedelaj. Jo, a ako z mýho pohledu proste by sme posúvali ako takhle, ako koordinovaným proste postupem všechno, tak ako sa minúta to byla. Jo, a pro mňa to bylo ako hrozne nepříjemný vlastne ako poslouchať tohleto. A přesto všechno, že sa dělo všechno, ako co sa mělo, ako tu žílu za minutu nepíchnete, za minutu ani neotevřete batoh, jo, než vyndat jako ty pomůcky, prostě připravit si to a musíte to mít batou, to nepřijdete jako s infuzí v ruce jako k tomu člověku. Takže ty kolem stojící jako mě to dává zabrat, protože fakt jako je to nefér vůči tomu člověku, jako který tam leží, kterýho si jako někdo filmuje v tyho nejslabší a nejohroženější chvíli jeho života.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Už vás to někdy vytočilo, takže jste třeba zasáhla, opravdu je okřikla, že tu cesta nevede?
2: Neokřiknu, ale většinou to domluvám s policajtama. Když se něco děje venku, tak tam mám policajty a jako přicházím k pacientovi a jako my přicházíme zároveň většinou s policajtama, nebo někdo nás instruuje, tak řeknu, prosím tě, jako udělejte nám tady jako místo pro práci, nebo hasiči nám dávají zástěnu a tak, jo, takže jo.
1: Máte to už v oku? Přece jenom tam sloužíte 12 let, pamatuju si to správně, že už třeba přijíždíte na místo a už si říkáte, tak tahle ta skupinka lidí, ano, to bude problém.
2: Ano, jo, jako lékař na záchrance vlastně vnímám svět jako z úplně jako jiný perspektivy. Mm-hmm. Když přicházím na ten výjezd, tak ať už jdu do bytu nebo jdu venku, tak okamžitě se podívám na evakuační cestu, čili kudy budeme jako transportovat pacienta. Jak vypadá výtah, jaký máme schody, jestli potřebujeme hasiče, protože vlastně když jde o život, tak my potřebujeme čím rychleji jako udělat si svoje na místě a potom toho člověka někam dostat. Takže už řeším, jako jestli potřebujeme zavolat hasiče, jestli jako se dostaneme do výtahu ze sedačkou a podobně. Takže to vnímání toho světa vlastně úkolem toho lékaře je koordinovat ten tým a to, aby ten zásah byl plynulý. A já se vlastně snažím si všímat přesně jako to okolí a i drobných momentů, které by nám mohly jako komplikovat situaci nebo něco, co by nám mohlo ulehčit, takže jo.
1: Vy si to malé randevu autíčko řídíte sama, anebo máte možnost, že vás někdo veze a vy si můžete chystat ty věci, zjišťovat informace a tak dále?
2: Ne, to by dopadlo. Ne. Jsme dva. Já mám vždycky řidiče nebo řidiče záchranáře, takže to je moje pravá ruka. A vlastně jsou systémy, kde je opravdu ten lékař, jako že si řídí motorku někde v zahraničí a tak. Ale zároveň my, když se dostaneme k pacientovi, my se můžeme dostat první. Tam nemusí být ta velká sanitka, protože dojíždí až po nás. To se stát jako klidně může, protože my jsme prostě blíž. Oni jako nejsou z toho samého stanoviště.
1: Máme jste menší, tak možná se lépe proplatete.
2: Ale my vyjíždíme každý odinut, takže sanitka se může vracet z nemocnice nebo můžou jako být z jiného stanoviště. Takže může se stát, že jsme tam dřív. A kdybych tam byla sama, bylo by to o mnohem náročnější. Když jsme dva, tak můžeme jako normálně zachraňovat život, jako resuscitovat, sice máme míň rukou, ale jako poradíme si.
1: Mluvila jste o tom hloučku těch lidí, kteří tam třeba postávají. Jak často jsou v tom hloučku lidé, kteří pomáhají? Kteří poskytují tu první
2: hodně
1: pomoc. Jak jsme na tom?
2: Hodně. My jsme na tom vlastně úplně skvěle. Česká republika je vlastně země, kde lidi jsou velmi ochotní poskytovat první pomoc, i co se týče resuscitace. Kupodivu mnohem víc než ve Spojených státech. A já jsem přednášela před pár lety ve Spojených státech v Las Vegas a měla jsem tam právě prezentaci na to, jak jsou lidé ochotní v Česku resuscitovat, konkrétně v Praze. A ty kolegové mě tam zasloužili jako vážně, jako u vás prostě takhle jako vysoké procento, prostě fakt jako skoro každý, jako který ho oslovil, ta dispečerka je ochoten prostě na toho člověka sáhnout. A oni říkají, no, my tady jako ne, a ještě se vlastně v té Americe mnohem míň jsou resuscitované ženy, ku podivu, než muži, protože ženy, jak mají prsa, tak jak tam je prostě mýtu, tak...
1: Že se jako ostýchají, než sáhnout.
2: Ano, ano. A to tady jako v Česku není. Aha. Jako v Česku člověk potřebuje pomoc, takže ty lidi jsou hrozně ochotní a já mám i jako hezký vzpomínky, že jednou jsme resuscitovali na ulici a strašně lilo a přišel pán a říká, víte, já se postavím tady za vás, nebude vám vadit, když jako nad váma budu držet deštník a říkám, ježiš, co jste hrozně hodný. takhle čurkem voda. A to prostě bylo strašně milý, takže ty lidi jako i jsou ochotní, nepotřebujete podržet infuzi a jako když ne, jako my jim řekneme, že jako ne, když tu pomoc potřebujeme, tak jsme jako za to velmi vděční. Takže jako jo, lidi jsou jako velmi ochotní pomáhat.
1: Říká Katarína Vesela.
0: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: až na dřeň.
1: O tom, co máme říkat té dispečerce, když se dovoláme na záchrannou službu, to se celkem asi ví. Ale jak potom máme my, když jsme zavolali tu záchranku, postupovat ve chvíli, kdy tam opravdu ten lékař a ten záchranář přijedou? A co potom, když odjedou? Teď nám odvezou toho našeho blízkého do třeba nemocnice a co s námi? S nás odpadne ten adrenalin, no. Teď se tam někde možná třeba zhroutíme. Jak dál?
2: Já jsem strašně ráda, že se na to ptáte, protože je to tak, jako každý jako řeší vlastně to, co je na výjezdu, ale my neřešíme ty lidi po výjezdu. A jednak já jsem to i zmiňovala jako v jednom Instagramovém příspěvku, že my máme hrozně malý prostor na to, aby jsme s těma lidma promluvili. A mně to je líto. Já bych jim to strašně ráda jako vysvětlila, prostě všechno jim řekla, ale tam my se tlučeme v tom, co já jim chci říct, abych uklidnila je a s tím časovým faktorem, který běží, abych já dostala toho člověka co nejrychleji do nemocnice, kde mu můžou pomoct daleko víc kvalifikovaně než já. Takže snažím se s nima promluvit, ale vždycky prosím, aby si zavolali buď to nějakého příbuzného. My máme i takový jako letáček. Letáček máme sanitka odjela, co mám teď dělat? My řekneme, kam jedeme do nemocnice.
1: To jim
2: tam necháme, anebo řekneme, jako, do které nemocnice jako jedeme. Když to víme, nikdy se může stát a proto já to říkám těm lidem radši, ať si zavolají po výjezdu na 155 a na dispečinku jim hrozně rádi řeknou, kam jsme jako pacienta odvezli, protože se může stát, že se nám po cestě změní směřování a oni budou zbytečně hledat jako v jiný nemocnici. Ale jako když víme, když to máme jako fakt potvrzený, tak řeknu, kam jedeme.
1: Takže se na mě nebudou zlobit, že jako volám znovu, blokuju linku.
2: Vůbec ne, vůbec ne. Ne. Takže to je jako jedna část. A druhá část vždycky, jako říkám, jestli můžou si zavolat nějakého příbuzného, jako s kým by si promluvili, aby na to jako nebyli sami. A další věc, máme možnost zavolat na místo takzvaného interventa. Když ty lidi mají pocit, že by to nezvládli, nebo i když já vidím, já to fakt jako už dokážu prostě vycítit, že na toho člověka jako je to moc, tak se jí vždycky ptám, jestli by chtěli někoho, kdo si s nima promluví. Ty krizoví interventi, které máme, to jsou naši kolegové. To znamená, že to jsou naše dispečerky a naše kolegové záchranářky, záchranáři, lékařky máme v tom intervenčním týmu. A když ne my, tak mají policajti, tak mají hasiči, takže my určitě se dokážeme dopátrat nějaký jako pomoci, kterou dokážeme tomu člověku poslat na místo. Někteří to jako odmítají, ale když fakt vidím, že ta situace je jako náročná, že jsme právě resuscitovali mladého člověka a tak, tak se domluvíme, my to aktivujeme přes dispečing a ten člověk, já nevím, prostě v rozpětí jako nějakých 40-50 minut, jako záleží, kde to je, záleží, kde ten člověk bydlí, tak je schopen tam přijít a těm lidem poskytnout tu první akutní jako psychologickou pomoc, rozebrat to s nima, říct jim, co se děje, kde se to děje, kde ten člověk leží, jak to asi jako bude vypadat.
1: Hostem pořadu až na dřeň dnes Kateřina Veselá, lékařka Pražské záchranné služby, dáma zapálená do záchranařiny už od útlého věku. Vy jste se pro ní rozhodla prý v nějakých už snad 15 letech?
2: Ano, já jsem bydlela v Košicích na Slovensku, bylo mi 15 a já jsem tehdy řekla, tak já budu doktorka na Pražské záchrance.
1: Čistá jasná, nebo co vám to spustilo?
2: Víte co, můj otec doteď tvrdí, že to byl seriál Pohotovost. On to doteď tvrdí, jako, že já jsem viděla seriál Pohotovost a že jako, je to klidně možný. Já jsem do té doby jsem chtěla zprávy v televizi a dělat žurnalistiku, ale...
1: No,
2: tak to bylo prostě takhle, jako já jsem i moderovala dětský pořad v televizi místní a tak, takže furt to bylo jako směrem té žurnalistiky a pak se to prostě v těch 15 zlomilo a já jsem říkala, že prostě tohle to jako chci dělat. Počkala jsem si 10 let, až jsem mohla pak dělat jako doktorku na pražský záchrance a já bych to jako neměnila.
1: Specificky tu pražskou záchranku jste
2: si vybrala.
1: Já jsem
2: si to takhle vybrala.
1: Tak prostě půjdu na pražskou záchranku.
2: Ano. A já jsem dělala všechno pro to, jako celou medicínu, prostě všechno jsem podmínila tomu, aby mohla dělat doktorku v pražské záchrance.
1: Co vás na tom tak jako lákalo, na té práci záchranáře?
2: Podle mě ten adrenalin, který ten jako adrenalin. Pak vlastně jako nebyl, ale doteď mě jako na ty práci vlastně baví to, že já nikdy jako ten počet výjezdů, jako který já říkám, že mě to je vlastně jako jedno, kolik jako mám těch výjezdů, protože mě baví to, že potkávám vždy jiný lidi. Není to stereotyp. A my vstupujeme do míst, do kterých byste se normálně nedostala. Já se dostanu do kolektoru, dostanu se na Pražský hrad, do zákulisí pošty, vstupujeme do domácnosti těch lidí a ty výjezdy jsou vlastně nějak časově omezené, nějak jako relativně krátké, takže je to furt jako taková změna. Já nemůžu říct, jako když přijdu na sál na anestezii, na dostanu operační program, se podívám, jo, tak máme tohleto, což jako taky se to může kdykoliv zvrtnout, ale mám to vlastně nalajnované. A takhle jako přijdu do práce a nikdy jako nevím, co mě čeká. Potkám spoustu zajímavých lidí a vlastně je to sice jako práce s lidma jako v nejslabší chvíli, ale myslím si, že by to měli dělat lidi, jako kteří na tohleto mají a s tímhle s tím počítají.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Je hodně žen lékařek na záchranné službě.
2: Já si myslím, že to máme teď tak 50 na 50.
1: Ano?
2: Myslím si to, jako úplně to nevím. Pražská záchranka má v současnosti 90 lékařů, ale ten poměr bude tak nějak jako přibližně.
1: Jaké jsou nároky třeba na kondici lékařů, záchranářů, aby třeba vyběhly rychle ty schody a došly tam co nejrychleji?
2: Tak to asi tak stačí, jako, jo, že fakt jako, jo, zvládáte takový jako běžná kondice. A já si myslím, že jako spousta lékařů jako aktivně sportuje, protože pro nás je to mentální jako nějaký jako oddech od toho, co děláte jako normálně v práci, tak ten sport je jako nějaká forma odreagování. Není to jak na hasiče, jo, že musíte unést prostě nevím, jaký jako vybavení sekeru, jako rozsekat nábytek, jo, tohle to jako nemáme.
1: Takový ještě vyšší level adrenalinu, jako třeba letecká záchranka nebo něco takového, to vás nelákalo?
2: Nelákalo? Lákalo, já jsem nějakou chvíli lítala a doufám, že ještě jako někdy jako budu. Takže jo, ale je to nějaká trošičku jako jiná forma práce, než která je na pozemní záchrance, protože tam se s těma úrazama setkáváte víc, míň jako zase přesně s tou dušností, jako, ale stále je to jako vlastně ta sama práce, jako na kterou jsme jako připraveni vyškolení. Je to trošku víc o tom adrenalinu, takže jasně, jako, jo, je to takový doplněk.
1: Byla doba a vy o tom i otevřeně píšete na svých sociálních sítích, kdy kromě toho, že jste zachraňovala, tak jste potřebovala trošku i sama zachránit.
2: Ano.
1: Prožila jste pár let, které byste asi nechtěla vrátit zpátky. Co všechno se dělo?
2: No, nechtěla bych to vrátit, ale zároveň nelituju, že byly. A já jsem vlastně měla takový jako komplikovaný rok 2021, kdy jako, ano, se začalo v prosinci 2020, kdy jsem se dozvěděla, že maminka umírá, že má rakovinu prsu v posledním stádiu. Přesto všechno, že já jsem lékařka, ona nic neřekla. Prostě to je část pacientů, který to takhle mají.
1: Ona to takhle později zjistila, nebo ne. Celou dobu to prostě neřekla?
2: Já si myslím, že to věděla, prostě to neřekla. A ona ani nešla k doktorovi. A to je, máte prostě spektrum lidí, jako který přesně jako to popírají prostě do poslední chvíle. Když nemám tu diagnozu na papíře, tak ona není. Takže ona to takhle jako měla, takže až když skolabovala, jak se na to pak přišlo a to už byla, měla metastáze jako úplně všude. A pak nastal rok 2021, což byl druhý covidový rok, takže my jsme jako chodili do práce, všechno jako v těch tajvekách a tak. A my jsme se snažili, jako já jsem ještě měla manžela, snažili jsme se dostat na Slovensko, protože za tou mámu v tom covidu to bylo náročné a tím, že já jsem měla i slovenské občanství, tak to bylo jako dobrý. A pak v tom samém roce jsem měla komplikaci po botoxu, spadlo mi jedno víčko, takže na oko jsem viděla, ale prostě bylo to jako komplikovaný. Mohla jsem pracovat, protože když jsem se podívala dole, tak to bylo jako všechno v pohodě. A pak v srpnu manžel odešel do práce, z práce už se nevrátil. A pak to ještě pokračovalo dál. Já jsem musela nechat na sebe přepsat hypotéku, my jsme se měli stěhovat, my jsme se připravili na to, že budeme mít rodinu. Rodina nevyšla, tak já jsem se přestěhovala do bytu s poměrně slušnou hypotékou. V listopadu, 17. listopadu jsem se přestěhovala, v bytě byl biokrb. Já jsem biokrb 20. prosince, 4 dny před Vánocem ho poprvé zapálila a vzhledem k tomu, že to bylo špatně nainstalovaný, tak byt vyhořel. Takže já jsem utíkala z hořícího bytu. Jsem měla hasičárnu za rohem a pamatuju si, že jsem volala na ten dispečink dvakrát, kde ty hasiči jsou. A mě to strašně pomohlo pochopit ty volající. Mně šlo o nábytek, jako v bytě, nebo prostě o byt. A jim jde o život. Takže já se vlastně od té doby vůbec nedivím, jako jak ty lidi počítají vteřiny. A pak jsem se zpamatovala z toho vyhořeného bytu. A vzhledem k tomu, že to bylo špatně nainstalované, pojišťovně řekla, to máme ve výluce, takže se musíte soudit s tím, kdo to instaloval. Takže jsem se soudila 2 roky, mezi tím pak zemřela máma. A vlastně všechno tohle, to, jako, co se nahrnulo jako za ten jeden rok, tak z toho se vzpamatovávám 4 roky. Je to vlastně jako nějaký proces a pro mě nebyt mých přátel a psychoterapie, tak já bych to vlastně nezvládla. Já jsem mohla chodit do práce, protože těmi lety jsem naučena tak, že já přijdu do svojí práce a kdyby jako dělo, jako kdyby venku padaly bomby, to je prostě úplně jedno. Já zavírám dveře od bytu, otvírám dveře do práce a v tu chvíli jsem prostě lékař na záchranné službě a netýkají se mě prostě žádný osobní věci. Já prostě žádný osobní věci jako neřeším. Takže já jsem v té práci mohla fungovat normálně. Ale pro mě pak byly těžké ty večery a vlastně chvíle, když jsem v té práci jako vůbec nebyla. Takže to jsem pak zajídala koláčema a pak jsem ještě přibrala 30 kilo, pak se mi teda povedlo jako je zase dostat
1: neumím
2: zpátky.
1: Neumím si představit, že jste jako
2: jo, na Instagramu je spousta fotek právě jako těch větších. Já neříkám, že jsem byla jako nějaká jako monstrozně obezní nebo něco, ale jako nebylo to příjemné jako vyměnit celý šatník a s tím vlastně přicházely jako další stres a další deprese a další další pocit, prostě, že jsem jako úplně k ničemu. A dneska vlastně se snažím všechno to, co jsem prožila, přetavit právě jako do těch sociálních sítí, protože mě na sociálních sítích vadí, a já to říkám otevřeně, takový to, všichni jsme úžasní, všichni jsme krásní, všichni jenom lítáme na dovolený, všichni jíme v luxusních restauracích, ale to tak není. A ono to potom vzbuzuje v těch lidech jako pocit, že to všichni mají krásný životy, jenom já se tady jako s něčím plácám. To tak není. My se jako všichni v něčem plácáme. A v životě je i to hezké a i to

naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: až na dřeň.
1: Vaše maminka byla vážně nemocná a když to řeknu možná hloupě, tak se asi dalo počítat s tím, že prostě jednou nebude. Byť to strašně bolí. Ale váš manžel odešel naraz. Najednou. To bylo zčista jasná. Já si vůbec nemůžu představit, jak tohle člověk může zvládnout, jak to v sobě může zpracovat.
2: Já jsem se setkala vlastně během pár měsíců s oběma formama vlastně umírání blízkých lidí. Občas si to tak říkám, jako co je jako vlastně lepší, když ten člověk se může rozloučit a když jsem se na tu mámu dívala a ona se mě jako tak už jako fakt jako těsně před smrtí zeptala, a kolik času jako mi ještě zbývá, tak mi to jako řekni. A jsem to věděla. A to nedokážete určit jako na dny. Ale dokážete to prostě určit jako na nějaký týdny, protože když to jako znáte. A bylo to pro mě vlastně o něco jako snesitelnější, než to, když jako, jo, my jsme se loučili s manželem vlastně s tím, že večer jako půjdeme na večeři a já jsem se mu pak nemohla dovolat a prostě pak jsem zjistila, že jako v té práci zemřel. A

0: jako to byl šok. Tohle pro mě bylo daleko jako těžší, náročnější, protože vlastně se na to nemůžete nějakým způsobem připravit. Ten člověk tady jako jednu chvíli je a v druhé chvíli už tady prostě není nic. Najednou jako není nic. A nemůžete se vlastně z toho vůbec sesypat, protože řešíte pohřeb, teď jako řešíte prostě lidi kolem, teď to jako máte někomu říct. Teď manžel měl doma zbraně, já zbrojní průkaz neměla, takže jsem musela vyřešit tohle, ale teď už to na vás padá, jo, protože musíte vyřešit banku a tak dále. Takže vlastně jako v tu chvíli fungujete na nějaký bazál, na prostě nějakou jako demoverzi. A mě pak strašně moc lidí jako kondolovalo a nabízeli pomoc. A já jsem jim všem říkala, hleďte, já tohle si obíhám sama. Vy mi nemůžete pomoct tím, jestli půjdu na úřad. Já prostě teď funguji jako v režimu, já jsem měla měsíc volno. Všechno vyřídila a říká, ale vzpomeňte si na mě za rok. Za rok mi nabídněte tu pomoc. Za rok přijďte za mnou, jestli nechci jít někam ven. Protože ten člověk, kterýmu se tohle stane náhle, on v tu chvíli nějak funguje, protože musí, jako ty tlaky prostě toho papírování jsou strašný. Ale ten člověk, jakmile opadne takový ten prvotní šok, on potom potřebuje pomoc. Pak potřebuje, aby ho někdo někam vzal, aby ho někdo vytáhnul na večeři. A to je vlastně to, co si spousta těch lidí jako kolem těch lidí jako neuvědomuje, že když je to akutní, tak nabízí jako pomoc všichni. Ale už málo kdo si řekne, no tak po roce, ale tak ty už musíš být v pohodě, ty už z toho musíš být jako dávno venku, tak to už přeci jako nebudu jako nabízet tu pomoc. A právě jako po těch několika měsících nastává ta klíčová role, kdy ten člověk to potřebuje jako víc než předtím.
1: Přišli po roce?
0: Já jsem měla jako přátelé, kteří se mnou byli jako celou dobu a jsou se mnou doteď a já se divím jako některým, že to jako dali, protože to nebyly jako dobrý stavy, jako moje stavy zoufalství jako byly těžký jako zvládnout i pro mě na to, že jsem žrala nervy vlastně jako někomu jinému. Takže já jsem dodnes jako za svoje přátele vděčná, že se mnou byli v tom dobrým a ve zlým a teď zase vlastně v tom dobrým. A nikdy jim to jako nezapomenu, že jsou to lidi, kteří mě zachránili život, protože já jsem tady zůstala sama. Vlastně já jsem měla tátu na východním Slovensku a to je jako 700 kilometrů odtud. Jako, jo, táta je taky starší člověk, takže to nefunguje jako na to, aby jako tady prostě něco zařizoval. A jsem neměla nikoho. Vlastně nic. Najednou je prostě člověk sám na všechno. Tak jsem se jako naučila jsem se přivrtat si poličku, a naučila jsem se solidně něco o autech. Jo, jako nemám s tím problém, vlastně já jsem to protavila jako obrovskou sílu a soběstačnost.
1: Vy jste už před chvílí zmínila psychoterapie, na které jste začala chodit. V jaké chvíli jste se pro ně rozhodla? Bylo to bezprostředně po tom, co váš manžel odešel, nebo až třeba
0: vůbec
1: v souvislosti
0: ne.
1: S těmi koláči?
0: Ano, plus minus. Já mám kamaráda, který je psychiatr i terapeut. Já jsem pak vlastně začala mít jako posttraumatickou poruchu, protože mě se začalo zdát, že utíkám z horícího bytu a měla jsem flashbacky a podobně. A on mi tehdy říká, dobře, antidepresiva a psychoterapie. A říkám, antidepresiva nebudu brát. To já to prostě jako nechci brát. A on to pak vysvětloval tak, abych to pochopila i já. On říká, ale tobě se pomíchala chemie v mozku. To prostě jinak nevyřešíš. Ty nebudeš mít na furt, ty budeš mít na 2 roky. Za 2 roky je vysadíš a bude to v pohodě. A ještě k tomu musíš mít psychoterapii. Tak já jsem kývla na ty antidepresiva a říkám, psychoterapie, já se nebudu chodit vykecávat za peníze, jako, a se na to můžu jako vykašlat. Tak ty antidepresiva to jako proběhly, ale to jako otupí prostě, jo, neudělalo to jako zázrak, jo, otupělo mě to, ale jako nic jinýho, emočně mě to otupělo. A pak jako moje kamarádka mi už jednoho dne řekla, jako, bylo to myslím, že po narození, na hele, my už tě máme plný zuby, buď to půjdeš na terapii, nebo my s tebou končíme. S tebou už se to jako nedá. Já dnes vím, že ona to tak nemyslela. Ona mi to pak řekla, ale že věděla, že jako jinou páku prostě...
1: Jiná
0: páka prostě nebyla. Takže já jsem se pak odhodlala jít na terapii. Našla jsem si velmi dobrýho a velmi kvalifikovaného terapeuta, jako s letitou praxí, se kterým jsme si sedli na první dobrou. Vlastně na tu terapii chodím dodnes. Já mám terapii jednou týdně. Už dávno bych ji nemusela mít jednou týdně, ale já ji chci jednou týdně, protože pro mě to má obrovský přínos. Já tomu člověku věřím. Když má někdo zlomenou nohu, tak prostě jde za tím ortopedem, aby mu to pomohl vyřešit. Když má někdo zlomenou duši, tak my si myslíme, že to jako vyřešíme tady jako všichni sami, nebo že to vyřešíme u piva. Nevyřešíme. Je to přesně stejný problém, jak zlomená noha. A je to to samé, že když máte zlomenou nohu, tak nikdo od vás nečeká, že tady vyběhnete maraton. A když máte zlomenou duši, všichni od vás čekají, že budete fungovat úplně normálně. A to tak není.
2: Rádio Praha 107,1 FM a DAB+.

0: na dřeň.
1: Co byla ta největší vnitřní proměna, kterou jste prodělala po tom všem, co jste nám teď vyprávěla?
2: Pro mě bylo jako, že jsem najednou musela prožít tu bolest. Já jsem vlastně tu bolest jako odkládala, protože tak se řešila máma, tak se řešil jako požár všechno. A já jsem chodila jako na terapii s tím, že to bolí, že mě je prostě špatně. Terapeut mi říkala, to musíte vydržet. To je teď to, co jako musíte jako vydržet. A já jsem se vlastně k té bolesti, já jsem se dostala až jako před 3/4 rokem. Já jsem do té doby řešila úplně jako jiné věci a mezi tím jsem se naučila mít se ráda. Vlastně a s tím přišlo jako i to hubnutí, že už jsem dokázala jako do fitka, dokázala jsem se zvednout z postele, já jsem šíleně makala, já jsem chodila 7 dní v týdnu do fitka. A přišlo s tím mít se ráda. Přišlo s tím stanovovat si vlastní hranice, že jsem přestala kývat na všechno ano a přestala jsem dělat jako spoustu prostě neefektivních věcí. A s tím přišlo to, že dnes vím, co chci a poznala jsem samu sebe. Takže pro mě z té psychoterapie vlastně největší jako bylo to poznat samu sebe a naučit se, že samota je super. Že nikdo vám vlastně nemůže vyřešit vlastně vaše problémy, že jako všichni vás můžou podporovat, ale pomoci musí jako člověk vlastně sám. A dneska já vím, že mě je dobře tak, jak mě, a když se objeví nějaký chlap, já mám dort. On bude ta třešnička. Můj život nezávisí od žádného člověka. Já jsem OK, tak jak jsem sama.
1: Změnil se po tom všem i váš pohled na ten svět jako takový?
2: Neuvěřitelně. Já musím říct, že začala jsem víc chápat lidí. Já jsem do té doby měla nějakou formu empatie, protože to musíte mít. Ale stal se mně daleko ještě víc empatičtější člověk, ještě víc chápající člověk, který rozumí těm lidem, protože já jsem si prošla jako celým spektrem to, co se stalo od majetku, od toho, že jsem přišla o lidi a o všechno. A dnes mám pocit, že těm lidem daleko jako víc rozumím a rozumím jejich problémům a chci pomáhat, ale ještě v trošku jako jiný formě, jako která byla předtím. Já to neventiluju na sociálních sítích, protože si myslím, že se mají dít dobré věci, jako, o kterých se prostě neví. Ale potkala jsem maminku v pekárně. Maminka ztratila peněženku, měla tam jako 2 děti. A řekla ty prodavačce, to stornuje, že ona musí jako jít hledat tu peněženku. Já jsem říkala, já to zaplatím. A ona říká, no a já vám to jako nemám jak vrátit. Říkám, neřešte, jděte hledat peněženku tady, jako já vám zaplatím nákup. No jak vám to vrátím? Říkám, ne, to vrátíte do světa. Protože já věřím, že to dobrý, jako co dáme, tak to se prostě v nějaký jako formě vrátí. A snažím se dělat takové jako mikrodobro prostě ve svém okolí a se to vrací, ale jako fakt se to vrací. A já to nedělám jako zjištně. Já to dělám prostě proto, že věřím jako v dobro, v lidské dobro a v dobro jako světa.
1: Ještě mi na závěr pověste, kdy budete mít na zádech to tetování Fénixa.
2: Jste četla včerejší post. Já doufám, že brzo. Já jsem byla jako přesvědčena, já věřím, že všechno má svůj čas. Že vlastně lidi, jako, jak říká, jako já chci všechno hned, nejde to. Jako fakt to nejde. Já jsem taky chtěla být OK. A terapeut mi říkal, a z toho se budete léčit roky. A jsou to 4 roky a se z toho prostě pořád jako dostám. Takže teď nadežel čas na to, že už si můžu říct, že jako už si pořídím na záda Fénixa.
1: Hostem pořadu Až na dřeň byla Katarína Veselá. Moc vám za to děkuju. Mějte se krásně.
2: Taky děkuju, hezký den. Naschledanou.
1: Naschledanou. A já ještě dodám, že si nás jako vždycky můžete poslechnout v podcastových aplikacích v archivu Českého rozhlasu a připravený je také videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.
0: Poslouchali jste reprízu pořadu Až na dřeň. Nové díly vysíláme každou neděli po 12. hodině. Hit týdne. Číslo 3.

0: Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
2: Na Rádiu Praha.
0: Dvě hvězdné kapely v hlasování. Coldplay a Viva La Vida or Death and All His Friends. Nebo U2 a Europa. Coldplay nebo U2.
3: Coldplay nebo U2.
0: Těžká volba. Odpověď u nás na Facebooku.
1: Rádio Praha 107,1 FM.

To byly ale Farb na Kido, Baby Goodbye. Je 6 hodin, ve studiu se mnou už je Denisa Žižková, máme pro vás zprávy Rádia Praha a přejeme krásné čtvrteční ráno.

0: Ve Štěchovicích u Prahy hořela celou noc pětipatrová budova. Včera jsme mohli na obloze pozorovat částečné zatmění slunce, nejsilnější za posledních 27 let. Německo si připomíná 65 let od začátku stavby berlínské zdi. Bude jasno a teploty až 28 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Hasiči celou noc zasahovali u požáru pětipatrové budovy ve Štěchovicích u Prahy. Vyhlášený je druhý stupeň poplachu. Požár se podařilo lokalizovat před půlnocí. Dohašovací práce ale stále trvají. Nikdo se nezranil. Podle mluvčí hasičů Terezy Sýkory-Flígrové se část budovy zhroutila.
2: Hašení potom probíhalo na místě zvenčí těch budov, protože došlo ke zborcení střechy. To, že se vlastně ty konstrukce zbortily, tak nám paradoxně pomohlo trošku s tím požárem. Protože potom vlastně se jednotky mohly zaměřit na rozebírání těch zasažených konstrukcí.
0: Nad Českou republikou bylo ve středu večer možné pozorovat velmi výrazné částečné zatmění slunce. Ojedinělý vesmírný jev provázelo jasné počasí i mimořádný zájem veřejnosti. Měsíc začal zakrývat slunce po 19. hodině 18. minutě. Maximální fáze nastala o necelou hodinu později, zhruba ve 20 hodin 11 minut. Na západě a jihu Čech v tu dobu měsíc zakryl víc než 85% slunečního kotouče. Na východě republiky, ale slunce zapadlo za obzor dříve, než zatmění dosáhlo své maximální fáze. Před 65 lety začala stavba takzvané berlínské zdi. V rozděleném Německu to byl jeden z vrcholů studené války. Bariéra obkroužila západní část města ovládanou spojenci a na dalších skoro 30 let ji oddělila od okolního socialistického státu.
3: Lídr východoněmeckých socialistů Walter Ulbricht ujišťoval sice ještě v červnu roku 1961, že stavbu zdi nikdo neplánuje, ale už v noci na 13. srpna tisíce vojáků a policistů uzavřeli hraniční přechody. Nejprve zátarasy a ostnatým drátem skoro čtyřmetrová ikonická zeď z betonových dílců rozdělující město přišla až později. Strana tak chtěla vyřešit mimo jiné úbytek obyvatel. Ze země utekli do té doby na západ skoro 3 miliony lidí. Až do znovu otevření hranice v roce 1989 východoněmečtí pohraničníci zastřelili při pokusu překonat zeď 90 lidí. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
0: Plavec Jan Čejka na medaili na mistrovství Evropy nedosáhl. V Paříži skončil pátý, jedna znakařské dvoustovce v podstatě zopakoval svůj čas ze semifinále. Soupeři se ale výrazně zlepšili. Na bronz chybělo Čejkovi skoro půl sekundy. To Barbora Sémanová postoupila do finále kraulařské dvoustovky nejrychlejším časem. Pokračuje Sémanová.
4: Jo, určitě jsem ráda, jsem hlavně ráda za ten čas. Jelo se mi to ještě o kus líp než ráno, takže to pro mě bylo důležité a bylo pro mě důležité splnit si ten svůj cíl, který jsem měl s trenérem a opřít se do té druhé stovky, takže mám radost a že to znamená první místo, tak to je samozřejmě bonus, ale to ještě nic neznamená.
0: Dnes čekejte v Praze jasno a teploty 26 až 28 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: Je po zprávách, tak se podíváme na silnice. Dnes se o tenhle pohled bude starat z dopravního infocentra Tomáš Kolmistr. Zdravím tě.
7: Hezké ráno. Na příjezdu do metropole od Slaného se zastavuje za sjezdem na Kněževes na 3. kilometru. Kolona pokračuje až k omezení u sjezdu na letiště, zdržení je tam do 10 minut. V Novopatské směrem do Letňan počítejte s komplikacemi za sjezdem z okruhu. V odbočovacím pruhu na Satelice stojí dvě osobní auta s defektem pneumatik v levém pruhu. A v Cínovecké se zastavuje na konci D8 u sjezdu na Zdiby v pravém pruhu. Kolona pokračuje až do omezení ve Kbelské.
6: Díky moc, Tome, zatím ahoj.
7: Taky díky, hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. So kiss me the
6: way that you would. 5 minut po 6. startuje čtvrteční ranní vysílání Rádia Praha s datem 13. srpna. Alena a Sven mají dneska svátek. Tak všechno nejlepší, kluci a holky, nebo holky a kluci. A co nás čeká na Rádiu Praha? Dermot Kennedy a Kiss Me. Bude taky Ray a Where is my husband a spousta dalších. Nenechte si ujít ani vteřinu, ať se vám s námi dobře vstává. Příjemné ráno přeje Honza Chlaň.

0: byl Ravers, My Husband. Je čtvrt na sedm, posloucháte Rádio Praha ve čtvrtek 13. srpna. Připomínám, že na Facebooku Rádia Praha vy opět rozhodujete o tom, co my budeme hrát, konkrétně v pondělí 17. srpna v 9 večer ve Vinilu. Budou to Coldplay a jejich deska Viva La Vida or Death and All His Friends, nebo U2 a deska Zoropa. Je to na vás. Dneska budeme mít jasno, maxima 26 až 28 stupňů, teď jsme na 13 stupních, foukat bude slabý východní až severovýchodní vítr. No a jak to vypadá na silnicích, nám řekne Tomáš Kolmistr.
1: Hezké ráno. Na příjezdu metropole od Slaného se zastavíte za sjezdem na Kněževec na přibližně 3. kilometru. Kolona pokračuje až k omezení u sjezdu na letiště, zdržení okolo 10 minut. V Novopatské směrem do Letňan se sune fronta od sjezdu z okruhu až do omezení Vekbelské. Navíc u sjezdu na Satelice stojí dvě osobní auta s defekty pneumatiky v odbočovacím pruhu. Na D8 před Prahou se zastavuje na 3. kilometru. Kolona pokračuje nesouvisle až do omezení Vekbelské. A Českobrodská se začíná plnit, a to na příjezdu od Úval.
0: Díky moc, Tomáši, měj se.
1: Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
4: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí. Povzbudí. Zrychlí tep. Zvedne ze židle. Strhne k fandění. Radost vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Praha žije.
5: Rolling Stones, Flashpoint. Nejstarší rocková skupina světa a turné, které viděla i Praha na Strahovském stadionu v srpnu 1990. Rolling Stones. Živě na rádiu Praha. Ve čtvrtek po 9. večer. Rolling Stones.

0: Půl sedmé, čas na zprávy Rádia Praha s Denisou Žižkovou.
1: Dobré ráno, řidiči budou moci od dnešního podvečera znovu jezdit bez omezení po Kbelské ulici na severovýchodě Prahy. Silničáři dokončili její rekonstrukci o dva dny dříve, než původně plánovali. Dopravní omezení začnou odstraňovat kolem 6. hodiny večer. Oprava jedné z nejvytíženějších pražských komunikací stála hlavní město zhruba 600 milionů korun. Stát dnes v rámci přípravy na podzimní komunální volby otestuje s pomocí dobrovolníků aplikaci e-doklady, která loni při sněmovních volbách kolabovala. Do veřejného zátěžového testu, který připravila Digitální a informační agentura a ministerstvo vnitra, se lidé mohou zapojit ve 13 hodin. Podle úřadů by bylo ideální, kdyby jich bylo kolem 40 tisíc, což je předpokládaná účast uživatelů e-dokladu při říjnových volbách. Ministerstvo spravedlnosti chce podruhé odložit nová pravidla pro velikost cel a ložnic ve věznicích. Platit by měla od příštího roku a vězňům by měla zajistit větší prostor. Podle rezortu na to ale věznice nejsou připravené. Jejich kapacita by se po změně snížila o zhruba 2800 míst, tedy o více než desetinu. S dalším odkladem nesouhlasí například kancelář ombudsmanky. V Trutnově začíná dnes večer čtyřdenní rokový festival. Letošní 42. ročník je věnovaný symbolicky Václavu Havlovi jako pocta k jeho nedožitým 90. narozeninám. Protože bývalý prezident festival za svého života často navštěvoval. Před prvními koncerty dnes festival zahájí tradiční bohoslužba pod širým nebem, kterou bude sloužit katolický kněz Jan Hanák. Má být jasno a teploty 26 až 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A po zprávách ještě dopravní informace, ty má připravené Tomáš Kolmistr.
3: Hezké ráno. V Novopatské směrem do Letňana se sune fronta od sjezdu z okruhu až do omezení ve Kbelské. Navíc u sjezdu na Satelici stojí dvě osobní auta s defektem pneumatiky, blokují odbočovací pruh. Na D8 před Prahou se zastavíte na prvním kilometru, kolona pokračuje nesouvisle až do omezení ve Kbelské. Omezení brzdí provoz na příjezdu do metropole od Slaného. Do kolony se dojíždí u sjezdu na Kněževést na přibližně třetím kilometru zdržení do 10 minut. Na Štěrbalské spojce směrem na Lanový most počítejte se silnějším provozem, a to od Běchovic k Europarku, a v Bělohorské z centra se popojíždí od Břevnovského kláštera až k Vypichu.
0: Díky moc, hezké ráno.
3: Taky díky, hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: James Arthur, Impossible, je 7:15. Hrdina, který podle legendy bohatým bral a chudým dával, to je Robin Hood. V novém filmovém zpracování pod názvem Smrt Robina Hooda je to vyčerpaný muž, kterého trápí špatné svědomí. Pozvánku do kina má Štěpán Kerouchková.
1: Film nás zavede do špinavého a nemilosrdného světa roku 1247. Souboje se neodehrávají mezi naleštěnými rytíři, ale mezi zoufalými lidmi, kteří bojují v bahně o holý život. Robin Hood nebyl obdivovaným ochráncem slabých, ale mužem, který zabíjel, manipuloval své okolí a pomocí vlastních příběhů budoval legendu. Teď je to zestárlý a vyčerpaný muž, kterého pronásleduje vlastní minulost. Po kruté bitvě, o které si myslel, že bude jeho poslední, zůstává těžce zraněný. Dostává se do odlehlého kláštera, do péče sestry Bridget, která léčí nemocné. Ta mu nabídne něco, co už dávno přestal věřit. Možnost vykoupení. I help those who come to this island. And people change their course. Herec Hugh Jackman v hlavní roli je ve snímku téměř k nepoznání. Tvůrci filmu ho vybavili dlouhými šedobílými vlasy, mohutným plnovousem, zestárlou tváří a hrubými kostýmy. Natáčelo se převážně ve skutečných lokacích Severního Irska s minimem digitálních efektů a na klasický filmový materiál. To proto, aby obraz působil nadčasově a připomínal historická dramata ze 70. let.
0: Dnes bude v Praze jasno, maxima 26 až 28 stupňů Celsia, pořád jsme na 13 a foukat bude slabý východní až severovýchodní vítr. Tomáši, zdravím tě, máš slovo.
2: Krásné ráno. Před omezením Vegbelské směrem do Letňana se táhne fronta od sjezdu z okruhu, navíc u sjezdu na Satelice stále překáží dvě osobní auta z defekty pneumatik. V opačném směru se sune fronta Cínoveckou a to už z konce D8 od sjezdu na Zdiby. Na východní části okruhu a následně Štěrbolovské spojce počítejte se silným provozem od sjezdu na Hradeckou D11 až k Europarku. Na okruhu směrem na letiště počítejte s kolonou za Lachkovským tunelem mezi 15. a 17. kilometrem. Horské z centra se popojíždí od Břevnovského kláštera k Vypichu a omezení brzdí provoz na příjezdu do metropole, a to od Slaného. Do kolony se dojíždí za sjezdem na Středokluky na 4. kilometru, zdržení je asi 10 minut.
0: Díky moc, Tome, měj se.
2: Taky díky, hezké ráno.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: silničáři dokončili rekonstrukci Kbelské ulice, dnes odstraní dopravní omezení. Počet lidí, kteří podnikají na vedlejší činnost v Česku, mírně roste. Festival Letní Letná uvede ve světové premiéře českou inscenaci Vertige. Dnes má být jasno, teploty až 28 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Řidiči budou moci ode dneška opět jezdit bez omezení po Kbelské ulici na severovýchodě Prahy. Silničáři ji opravili o 2 dny dříve, než se původně předpokládalo. Za úpravy zaplatilo hlavní město zhruba 600 milionů korun.
2: Kbelská ulice byla před opravou v havarijním stavu. Byly v ní vyjeté koleje od kamionů, nerovnosti a trhliny. Kromě vozovky dělníci opravili také odvodnění a nájezdové rampy. V době rekonstrukce řidiči po silnici jezdili v obou směrech v jednom pruhu na místo běžných dvou. Kbelská ulice nahrazuje nedokončený pražský a také městský okruh a denně po ní projede 90 000 aut. Josef Beneda, Český rozhlas.
0: Dopravní omezení začnou silničáři odstraňovat kolem 6. hodiny večer. Počet lidí, kteří v Česku podnikají na vedlejší činnost za posledních 10 let, mírně vzrostl, ukazují to čísla České správy sociálního zabezpečení. Na vedlejší činnost podnikalo ke konci loňského roku bezmála 500 000 lidí, tedy o 80 tisíc víc než v roce 2016. Podle Tomáše Surky z personální agentury Orientaček stojí za nárůstem i počet maminek, které stále častěji rozjíždí vlastní biznis na mateřské nebo rodičovské dovolené. I kvůli malé flexibilitě svého zaměstnavatele. A Surka dodává, v jakých odvětvích začínají podnikat nejčastěji.
3: To jsou typicky služby, které jsou jako vedlejší činnost, které jsou flexibilní, dají se dobře plánovat. Můžou to být různé administrativní činnosti, nebo i úklidové, marketingové, nebo jiné služby, případně nějaký menší obchod, e-shop, kde si může ta žena volně organizovat práci.
0: Vedlejší činnost si můžou založit například matky na mateřské nebo rodičovské dovolené, důchodci nebo například studenti do 26 let věku. Celkem v Česku podniká bezmála 1 200 000 lidí. Na festivalu nového cirkusu Letní Letná má dnes premiéru inscenace Vertige. V pražských Letenských sadech ji uvede česká umělecká skupina Air Gym R Company. Pokračuje jeden z akrobatů, kteří v představení vystoupí, Vítek Staša.
4: Pracujeme se závratí na dvou rovinách. Jednak závratí, která vzniká z rychlého točení, a jednak takové metaforické rovině závratí, kterou pociťuje člověk, který něco tvoří a ten tvůrčí proces ho takovým způsobem strhne, že pociťuje pocit, který je blízký té závrati.
0: Na atletické mistrovství Evropy v Birminghamu budou o postup bojovat 2 české medailové naděje. Halová mistryně světa Lourdes Gloria Manuel poběží semifinále na 400 metrů. Obhájce evropského titulu Jakub Vadlejch nastoupí po téměř 2měsíční pauze do kvalifikace o štěpu. V 10 boji bude pokračovat průběžně 8. Vilém Stráský. Aktuální dění budeme po celý den sledovat. Dnes bude jasno a teploty 26 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: A jdeme na silnice, co se na nich děje, sleduje Tomáš Kolmistr.
6: Hezké ráno. Na východní části okruhu a následně Štěrboholské spojce počítejte se silným provozem, a to od sjezdu na Hradeckou D11 až za Europark. Na okruhu směrem na letiště počítejte s kolonou za Lachovským tunelem mezi 15. a 17. kilometrem. V opačném směru se jede pomaleji od sjezdu na Plzeň k Ořechu. Plné také D5 a to už od 4. kilometru. Před omezením ve Kbelské směrem do Letňana se táhne fronta od sjezdu z okruhu. Navíc u sjezdu na Satelice stále překáží 2 osobní auta s defektem pneumatiky. V opačném směru se sune fronta Cínoveckou už od konce D8 od sjezdu na Zdiby. A na příjezdu do metropole od Slaného se zastavíte za sjezdem na Středokluky na 4. kilometru. Následná fronta pokračuje až k omezení u sjezdu na letiště.
5: Já ti moc děkuju, Tomáši. Hezké ráno.
6: Taky díky, hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: S Rádiem Praha a Honzou Chlaněm vstáváte do čtvrtka 13. srpna a krásné ráno, máme 5,5 minuty po 7. A za chvilku tady u nás na Rádiu Praha Katy Perry a Band-Aid. A bude taky Holly Humberston

0: Holly Humberston a To Love Somebody ve 7:15 na Rádiu Praha.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
3: can. Čtvrtek 13. srpna. Svátek mají Aleny. Všechno nejlepší. Tady je Petr Jungmann. Hlavní město Aztécké říše Tenochtitlán v dnešním Mexiku padlo v roce 1521. To je 505 let. Těžké boje o město vyhrála španělská armáda pod vedením konkvistádora Hernána Cortéze. Poslední aztécký král byl zajat při pokusu o útěk na kánoji. Vláda Německé demokratické republiky zavřela hranice na západ před 65 lety v roce 1961.
4: V ten den zakryli berlínské ворота na vostok.
3: Na dělící čáře mezi východním a západním Berlínem začala růst zeď.
5: We have lived in the shadow of the wall.
3: Železobetonové monstrum, které město a symbolicky i svět neprodyšně rozdělilo na dlouhých 28 let. Před 24 lety s plnou silou podruhé během několika dnů udeřily tragické povodně. 13. srpna 2002 se pod vodou ocitla většina zoologické zahrady v Troji. To nejhorší naši zemi ještě čekalo. Pod vodou byly České Budějovice a další města a vesnice, především na Lužnici a Vltavě. Tisíce lidí muselo opustit domovy a hladiny řek stále stoupaly. Přírodní katastrofa postihla tehdy celkem 753 měst a obcí. Starší z bratrů Mašínových, Ctirad, zemřel před 15 lety ve svých 81. Člen odbojářské skupiny žil od roku 1954 ve Spojených státech. Před 100 lety v roce 1926 se narodil bývalý kubánský vůdce, revolucionář, líder Maximo, Fidel Castro. A kulatou osmdesátku má dneska náš zpěvák, skladatel a moderátor, dokonce i bývalý politik Michal Prokop. Všechno nejlepší, vám všem pěkný den.
0: Ten den bude jasný, maxima 26 až 28 stupňů Celsia, teď jsme na 14 stupních, foukat bude slabý východní až severovýchodní vítr. Tomáše, zdravím do dopravního infocentra.
6: Hezké ráno. Před omezením Vegbelské směrem do Letňana se sune fronta Novopatskou a to už z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11. V opačném směru se sune kolona Cínoveckou od konce D8 z prvního kilometru. Na okruhu směrem na letiště se popojíždí za Lochkovským tunelem až k omezení u Barandova mezi 15. a 17. kilometrem. V opačném směru se jede pomaly od sjezdu na Plzeň k Ořechu. Na D5 se z Plzně na příjezdu do Prahy opatrně za sjezdem na Rudnou, na 4. kilometru se zastavíte, kolona pokračuje až na 1. kilometr, tam vyšetřují nehodu dvou osobních aut. Na Štěrbalské spojce směrem na Lanový most počítejte se silnějším provozem, a to od Běchovic k Europarku. V Karlovarské směrem do centra se srazila dvě osobní auta a dodávka u Kláštera, projíždí se Kyvadlovy a tvoří se kolony z obou stran. A na příjezdu do metropole od Slaného se zastavuje za sjezdem na Středokluky na 4. kilometru, následná fronta pokračuje až k omezení u sjezdu na letiště.
0: Díky moc, Tomáši, hezké ráno.
6: Taky díky, hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: Dua Lipa, Be The One, 7:30 a zprávy Rádia Praha s Denisou Žižkovou.
1: Přeji vám dobré ráno. Hasiči zasahují od středečního večera u požáru 5-patrové budovy a sousedního přízemního objektu ve Štěchovicích u Prahy. Vyhlášen byl druhý stupeň požárního poplachu. Uvnitř budovy nikdo nebyl, zásah se obešel bez zranění. Požár už je pod kontrolou, dohašování bude pokračovat nejméně celé dopoledne. Škoda a příčina jsou předmětem dalšího vyšetřování. Hasiči druhým dnem také pokračují v likvidaci požáru skládky odpadu v Chrástu na Příbramsku. Hořet tam začalo v úterý večer. Hasiči vyhlásili druhý poplachový stupeň a oheň dostali pod kontrolu ve středu odpoledne po více než 20 hodinách. Zásah pokračoval i v noci a dnes ráno se na místě vystřídali jednotky. Z pražských Davids dnes odstartuje největší domácí cyklistický závod Czech Tour. Na trasu dlouhou celkem 650 kilometrů vyrazí přes 120 jezdců z 18 týmů. Závod je rozdělený do 4 etap, ta první povede z Vítězného náměstí v Praze do Karlových Varů a měří 163 kilometrů. Peloton vyrazí krátce před polednem. O víkendu se v Česku oteplí až na 36 stupňů. Bude převážně jasno, ale v neděli se hlavně v Čechách zřejmě postupně zatáhne a mohou se objevit bouřky. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Dnes by mělo být jasno a teploty 26 až 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách ještě dopravní informace, s těmi je připravený Tomáš Kolmistr.
3: Hezké ráno. Před omezením Vekbelské směrem do Letňan se sune fronta Novopatskou už z východní části okruhu, tam se zastavuje v pravém pruhu od sjezdu na Hradeckou D11. V opačném směru se sune fronta Cínoveckou od konce D8 z prvního kilometru. Na okruhu směrem na letiště se popojíždí za Lochkovským tunelem až k omezení u Barandova mezi 15. a 17. kilometrem, už kvůli tomu regulují vjezdy do tunelu. V opačném směru se jede pomaleji od sjezdu na Plzeň k Ořechu. Na D5 se z Plzně na příjezdu do Prahy opatrně za sjezdem na Dudnou, na 4. kilometru se zastavíte, kolona pokračuje až na 1. kilometr, tam stále řeší nehodu dvou osobních aut. V Karlovarské směrem do centra se srazila dvě osobní auta, dodávka u Kláštera, před malou chvílí se je podařilo odklidit stranou a kolona od Slánské se tak bude dávat pomalu do pohybu. Na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most počítejte se silnějším provozem, a to od Běchovic k Europarku, a na příjezdu do Prahy od Slaného se zastavuje za sjezdem na Středokluky na 4. kilometru, kolona pokračuje až ke sjezdu na letiště.
0: Díky moc, měj se.
3: Taky díky, hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Je 7:45, posloucháte Rádio Praha a podíváme se na tenis. České tenistky totiž vládnou světu. Před pár týdny se v rámci wimbledonského finále utkaly poprvé v historii dvě naše hráčky. V čem tkví tajemství českého tenisu, zjišťovala naše letající redaktorka Monika Doležalová.
1: Když se zeptáte všech dneska těch top hráčů, tak vám řeknou, že sbírali Jirkovi Novákovi prostě na Challengeru v Prostějově, nebo že sbírali na Davis Cupech, nebo tady na Štvanici. Myslím si, že úspěch tady těch všech je nejlepší náborová kampaň, jo, jakoby prostě pro to, aby ty děti začaly vlastně jako sportovat.
2: Sdělil mi ředitel tenisového klubu Sparta Praha pan Miroslav Malý, který se mi pokusil odpovědět i na otázku, čím to je, že máme u nás tak dobré tenisty.
1: Tak je to určitě prostě tím prostředím, ten tenis tady má hroznou tradici. Máme tady jedno z nejlepších vlastně tenisových zázemí. Je to tady tradiční sport, hodně kurtů, hodně areálů a samozřejmě máme prostě jako výborné trenéry. Máme štěstí, že většina těch hráčů po kariéře třeba má i zájem jakoby trénovat, předávat ty svoje zkušenosti dál a tak dále. Když dneska se zeptáme těch malých hráček, Terka Valentová, Sára Bejlek, Laura Samson, oni odpoví, tyjo, tady hrála vlastně Petra Kvitová, Bára Strýcová, když jsem ji viděla na kurtu, když jsem viděla, co dělá, jak se připravují, tak mě to jednak motivovalo, druhak jsem viděla, když jsem si s nima zkusila trénink, že s nima můžu hrát, že je tam ten potenciál. Holky jim poradí v šatně, hrajeme nějaké vlastně týmové soutěže, kde jo, poznají se líp.
2: Bohužel dětí sportu je čím dál méně. Ubývá i zájem o kariéru profesionálního sportovce. A tak jsem se zajímala, v kolika letech by se s tenisem mělo začít.
1: Ve třech letech třeba by dvakrát v týdnu už jako přišlo. Určitě 100% skvělý, když třeba do toho to dítě dělá ještě atletiku nebo nějaký pohybový sport, který to dítě rozvíjí komplexně. My máme už kategorie od 4 do 9 let. Když se bavíme o té kategorii, vlastně dneska Lehečka, Machač, Menčík, Valentová, Bartuňková, všechny vlastně tyhle ty děti tady prošly už tou kategorii, už od těch 4-5 určitě jako hráli, protože když začnete dneska v 9 nějak jako profi víc, tak najednou vy jste na turnaji, kde máte děti, které začaly už v těch 4-5, tak ty už mají odehráno o řeknu 100-200 zápasů víc, o x hodin víc a teď podle mě musí být pro to dítě hrozně demotivující, že jako začal později, samozřejmě nemůže vyhrát. Jo.
3: Co se vlastně to dítě jako malý může vlastně naučit i přesto, že to je jako individuální sport?
1: Naučí to určitě tu disciplínu, samostatnost a myslím si i psychickou odolnost. Jo. Prostě
3: zvládání emocí.
1: Zvládání emocí, jo. Je na tom kurtu sám, musí si poradit sám, jo, neodehraje to nikdo za něj.
2: A my budeme doufat, že na úspěchy našich tenisových legend naváže i další generace. Monika Doležalová, Rádio Praha.
0: Dnes bude v Praze jasno, maxima mezi 26 a 28 stupni Celsia, teď jsme na 14 stupních, foukat bude slabý východní až severovýchodní vítr. Teď zase Tomáš Kolmestra, dopravní informace.
4: Hezké ráno. Na okruhu směrem na letiště se sune fronta za Lochkovským tunelem mezi 15. a 17. kilometrem, kvůli tomu regulují také vjezdy do tunelů. Na příjezdu do Prahy po D5 z Plzně se zastavuje za sjezdem na Rudnou na 5. kilometru, kolona pokračuje až na 1. kilometr, tam řeší nehodu dvou osobních aut. Na východní části okruhu směrem na Černý most se zastavíte u sjezdu na Hradeckou D11, kolona kamionů v pravém pruhu pokračuje Novopatskou až do omezení Vekbelské. V Cínovecké směrem do centra se tahne fronta pravým pruhem z konce D8 od sjezdu na Zdiby až ke Kbelské. Na D6 z Karlových Varů směrem do metropole opatrně za sjezdem na Kladno. Na 10. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje až na 6. kilometr. Tam překáží porouchané osobní auto, zdržení je okolo 20 minut. Na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most trvá silnější provoz od Běchovic k Europarku a na příjezdu do metropole od Slaného se zastavuje za sjezdem na Středokluky na 4. kilometru. Následná fronta pokračuje až k omezení u sjezdu na letiště.
0: Já ti moc děkuju, Tome, měj se.
4: Taky díky, hezké ráno.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Desítky lidí pozorovali včera večer zatmění slunce na hvězdárně v pražských Ďáblicích. Středočeský kraj dá téměř 5 milionů korun na podporu výuky kyberbezpečnosti ve školách. Ukrajinská armáda udeřila na ruskou námořní základnu v Novorysku. Bude jasno a teploty až 28 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Včerejší částečné zatmění slunce pozorovali zájemci také na hvězdárně v pražských Ďáblicích a jejím okolí. Používali k tomu například speciální brýle nebo vlastnoručně vyrobená zařízení. Návštěvníci mohli jev na obloze sledovat i z dalekohledů v kopulích, říká pracovnice hvězdárny Irena Plková.
2: Dalekohled má velké zvětšení a má dobrou rozlišovací schopnost, takže je to dobré. A jako samozřejmě máme dalekohled opatřený hodně silným filtrem, protože přes normální dalekohled by nám slunce jenom spálilo oči a neviděli bychom nic.
0: Středočeský kraj podpoří výuku IT a kyberbezpečnosti na celkem 70 středních školách. Dostanou licenci na platformu Hexagon, která žákům pomáhá zorientovat se v digitálním prostředí. Projekt bude stát téměř 5 milionů korun, vysvětluje středočeský radní pro oblast vzdělávání Milan Vácha z Hnutí STAN.
3: Chceme, aby naši žáci uměli moderní technologie nejen používat, ale také se bezpečně pohybovat v online prostředí. Je důležité, aby školy držely krok s dobou a připravují mladé lidi na reálné situace, se kterými se setkávají každý den.
0: Do Česka míří víc než 10 000 balení léku Tamoxifen, který léčí rakovinu prsu. Přípravku je v Česku dlouhodobě nedostatek. Podle ministerstva zdravotnictví by se měly dodávky stabilizovat. Dostatek by jich mělo být i na podzim. Minulý týden rezort společně se Státním ústavem pro kontrolu léčiv vydalo speciální opatření, díky kterému se v Česku prodávají i neregistrované léky. Přípravky ze zahraničí lékárníci pacientkám balí do jednotlivých balení podle individuálních předpisů. Ukrajinské síly zaútočily na ruskou námořní základnu v Novorossijsku na jihu Ruska, zasáhly a poškodili 4 ruské vojenské lodi, včetně 2 fregat. Informovalo o tom ukrajinský generální štáb. Rusko se k záležitosti nevyjádřilo. Úder ukrajinských dronů a raket na ruský přístav poškodil 2 hlavní terminály pro vývoz obilí. Ruské ministerstvo zemědělství nyní plánuje přesměrovat přepravu do přístavů v Baltském a Kaspickém moři, uvedl web BBC. Tenistka Kateřina Siňáková postoupila na turnaj v Torontu do finále 4 hry a dál útočí na 38. deblový titul kariéry. S Číňankou Chang Shuai, s níž v Kanadě tvoří první nasazený pár, porazili v semifinále slovensko-britskou dvojici Tereza Mihalíková Olivia Nicholsová 6-1 7-5. O trofej, která by pro Siňákovou byla 6. v sezóně, zabojují s Italkou Sarou Eraniovou a Američankou Nikolou Melikarovou Martinezovou. V Praze bude jasno a teploty 26 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: A jak to vypadá na silnicích, doplní Tomáš Kolmistr.
5: Hezké ráno. Na příjezdu do Prahy po D1 dejte pozor v Brněnské ulici. Na druhém kilometru se srazila 2 osobní auta a blokují levý pruh, začíná se tvořit kolona. Na východní části okruhu směrem na Černý most se zastavíte u sjezdu na Hradeckou D11, kolona kamionů v pravém pruhu pokračuje Novopatskou až do omezení Vekbelské. V Cínovecké směrem do centra se táhne fronta pravým pruhem z konce D8 od sjezdu na Zdiby ke Kbelské. Na okruhu směrem na letiště se sune fronta za Lochkovským tunelem mezi 15. a 17. kilometrem, kvůli tomu regulují vjezdy do obou tunelů. Na jižní spojce směrem na Smíchov se táhne fronta od sjezdu na Modřany za Barandovský most a na příjezdu do metropole od Slaného se stále zastavuje za sjezdem na Středokluky na 4. kilometru. Následná fronta pokračuje až k omezení u sjezdu na letiště. Tam se projíždí pouze jedním pruhem, zdržení okolo 10 minut.
4: Díky moc, Tomáši, zatím ahoj.
5: Taky díky, ahoj.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Radio Praha. Let's pretend
4: it's not the end of the world. 5 minut po 8, posloucháte Rádio Praha ve čtvrtek 13. srpna. Hezké ráno, přeje Honza Klein. Za chvilku Miley Cyrus a End of the World. Bude taky Ella Langley a Choosing Texas.
1: Rádio Praha a Honza Klein.

0: No, no, no a Pumpin' Blood ve 8:45 na Rádiu Praha. Praha je nej.
1: Na pražské Letné stojí stadion, který už více než 100 let sleduje historii českého fotbalu. Domov AC Sparta Praha je nejstarším stadionem v Praze, na kterém se dodnes hraje ligový fotbal. První zápas se tu odehrál už v roce 1917. Stadion má za sebou i jednu obrovskou tragédii. V roce 1934 zachvátil hlavní dřevěnou tribunu ničivý požár.

0: Dneska bude jasno, teploty 26 až 28 stupňů Celsia, teď jsme na 17 stupních a foukat bude slabý východní až severovýchodní vítr. Tomáši, zdravím tě, povídej.
1: Hezké ráno. Na příjezdu do Prahy po D1 dejte pozor v Brněnské ulici. Na druhém kilometru se srazila dvě osobní auta, blokují levý pruh, kolona se táhne už od 5. kilometru, zdržení je tam okolo 10 minut. Před omezením ve Kbelské směrem do Letňan se sune fronta Novopatskou už z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11. V opačném směru se popojíždí v Cínovecké od sjezdu na Březině Ves. Na východní části okruhu a následně Štěrbolské spojce počítejte se silným provozem od sjezdu na Hradeckou D11 až k Europarku. Plný je okruh směrem na letiště za Lochkovským tunelem mezi 15. a 17. kilometrem. Regulí chvílemi vjezdy do tunelů. V opačném směru se sune fronta od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Na D6 z Karlových Varů směrem do metropole opatrně za sjezdem na Kladno. Na 10. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje až na 6. kilometr. Tam překáží porouchané osobní auto a blokuje pravý pruh. A na jižní spojce směrem na Smíchov se táhne kolona od sjezdu na Modřany až za Barrandovský most.
0: Díky moc, Tome, měj se.
1: Taky díky, hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Scrollujete? Jen si klidně.

0: To byl Niko Santos, Safe. Je půl deváté, dáme si zprávy Rádia Praha s Denisou Žižkovou.
1: Přeji vám dobré ráno. Hasiči zasahují od středečního večera u požáru pětipatrové budovy a sousedního přízemního objektu ve Štěchovicích u Prahy. Vyhlášen byl druhý stupeň požárního poplachu. Uvnitř budov nikdo nebyl, zásah se obešel bez zranění. Požár už je pod kontrolou, dohašování bude pokračovat nejméně celé dopoledne. Stát dnes v rámci přípravy na podzimní komunální volby otestuje s pomocí dobrovolníků aplikaci e-doklady, která loni při sněmovních volbách kolabovala. Do veřejného zátěžového testu, který připravila digitální a informační agentura Ministerstvo vnitra, se lidé mohou zapojit ve 13 hodin. Podle úřadů by bylo ideální, kdyby jich bylo kolem 40 tisíc, což je předpokládaná účast uživatelů e-dokladu při říjnových volbách. O víkendu se v Česku oteplí až na 36 stupňů Celsia, bude převážně jasno, ale v neděli se hlavně v Čechách zřejmě postupně zatáhne a mohou se objevit bouřky. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Česká plavkyně Barbora Sémanová bude dnes na mistrovství Evropy v Paříži útočit na třetí zlato na trati 200 metrů volný způsob. Obhajkyně titulu z předloňského šampionátu v Bělehradu byla ve středu nejrychlejší v rozplavbách i v semifinále. Dnes má být jasno a teploty až 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách dopravní informace, s těmi je připravený Tomáš Kolmistr.
3: Hezké ráno. V Brněnské na příjezdu do metropole dejte pozor za sjezdem na Průhonice. Na 6. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje až na 2. kilometr. Tam řeší nehodu dvou osobních aut, zdržení je okolo čtvrt hodiny. Přeto mezi ním Vekbelské směrem do Letňan se sune fronta na Opatskou už z východní části okruhu od sjezdu na Běchovice. V opačném směru se popojíždí v Cínovecké od sjezdu na Březině Ves. Na východní části okruhu a následně Štěrbolovské spojice počítejte se silným provozem, a to od sjezdu na Hradeckou D11 až k Europarku. Plný je okruh směrem na letiště za Lochkovským tunelem mezi 15. a 17. kilometrem. Regulují chvílemi vjezdy do tunelů, v opačném směru se sune fronta od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. A plný zůstává příjezd po D7 od Slaného. Zastavuje se u Středokluk na 5. kilometru, kolona se táhne až k letišti, zdržení je okolo 15 minut.
0: Díky moc, Tome, měj se.
3: Taky díky, hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Host Lenky Vahalové.
4: Lektorka sebeobrany Linda Štucbartová upozorňuje na to, že útočník na nás často nečeká za rohem, ale nejčastěji v našem blízkém okolí. Proč jsou důležité základní pilíře sebeobrany? Jak konfliktům předcházet? A jaká je primární motivace agresorů?
2: Host Lenky Vahalové. V sobotu po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Po půl deváté v raní Praze Leon a Kaylen Scott Stay a taky Camila Cabello, jen tak.

0: Je 9:15 a to znamená, že přichází Jirka Štefo.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. Oslavte svátek svaté Kláry na prodlouženém víkendu plného pohody v malebném prostředí Vinice svaté Kláry v Botanické zahradě. Připravili si tam pro vás příjemné piknikové posezení v zahradách s výhledem na Prahu a místním vínem. Těšit se můžete na předem připravené piknikové koše plné dobrot, ke kterým vám zapůjčí i deku a skleničky. Nezapomeňte si jenom svůj piknikový koš zarezervovat předem. Detaily najdete na webu Botanické zahrady. A nebo se přidejte k běžeckému klubu Archiran, který organizuje Centrum architektury a městského plánování. Pod vedením zkušených trenérů a trenérek se postupně dostanete do tempa, zlepšíte techniku a zjistíte, že běh může být překvapivě zábavný způsob, jak pozorovat rozvoj Prahy. Ve čtvrtek od 18 hodin se bude běhat na Vyšehradě a detaily najdete na webu kempu. Jirka Štefel, Rádio Praha.
2: Praha je kulturou.
0: V Praze dnes budeme mít jasno, maxima 26 až 28 stupňů Celsia, teď jsme na 17 stupních a foukat bude slabý východní až severovýchodní vítr. Tomáši, zdravím tě, máš slovo.
3: Hezké ráno. Před omezením Vekbelské směrem do Letňána se sune fronta na Opatskou už z východní části okruhu od sjezdu na Běchovice, v opačném směru se popojíždí v Cínovecké od sjezdu na Březině Ves. V Brněnské na příjezdu do metropole dejte pozor za sjezdem na Průhonice, na 6. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje až na 2. kilometr, tam řeší nehodu dvou osobních aut s držením okolo 15 minut. Plný okruh směrem na letiště za Lochkovským tunelem mezi 15. a 17. kilometrem regulují chvílemi vjezdy do tunelu. V opačném směru se sune fronta od sjezdu na Plzeň Kořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Na východní části okruhu a následně Štěrbolské spojce počítejte se silným provozem od sjezdu na Hradeckou D11 a to až k Europarku. Na jižní spojce směrem na Smíchov opatrně za sjezdem na Krač najíždí se tam do kolony, ta pokračuje až za Barandovský most s držením okolo 20 minut. Navíc před čerpací stanicí Orlen se před chvílí stala nehoda a projíždí se pouze levým pruhem. Na příjezdu do metropole od Slaného se zastavuje za sjezdem na Středokluky, fronta se táhne až ke sjezdu na letiště, tam je to celé na asi 20 minut.
0: Díky moc, hezké ráno.
3: Taky díky, hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Viny.
2: Každé pondělí na Rádio Praha.
5: Na Rádio Praha.
4: Dvě hvězdné kapely v hlasování. Coldplay a Viva La Vida or Death and All His Friends. Nebo U2 a Zulopa. Coldplay nebo U2.
6: Coldplay nebo U2.
4: Těžká volba. Odpověď?

0: Fender a jeho 17 Going Under. Je 9 hodin, ve studiu se mnou Denisa Žižková, máme pro vás zprávy Rádia Praha. Přejeme hezké ráno.
1: Dobré ráno.

0: Silničáři dokončili rekonstrukci Kbelské ulice, dnes odstraní dopravní omezení. Ministerstva zahraničí a financí se neshodnou na výši peněz pro českou rozvojovou pomoc v příštích 3 letech. Fotbalisté Hradce Králové a Jablonce budou hrát o postup do posledních předkol evropských pohárů. Bude jasno a teploty 26 až 28 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Řidiči budou moci ode dneška opět jezdit bez omezení po Kbelské ulici na severovýchodě Prahy. Silničáři opravili o 2 dny dříve, než se původně předpokládalo. Za úpravy zaplatilo hlavní město zhruba 600 milionů korun.
2: Kbelská ulice byla před opravou v havarijním stavu. Byly v ní vyjeté koleje od kamionů, nerovnosti a trhliny. Kromě vozovky dělníci opravili také odvodnění a nájezdové rampy. V době rekonstrukce řidiči po silnici jezdili v obou směrech v jednom pruhu na místo běžných 2. Kbelská ulice nahrazuje nedokončený pražský a také městský okruh a denně po ní projede 90 000 aut. Josef Beneda, Český rozhlas.
0: Dopravní omezení začnou silničáři odstraňovat kolem 6. hodiny večer. Ministerstvo zahraničí by chtělo v příštích 3 letech navýšit rozpočet o 130 milionů korun na rozvojovou pomoc. Rezort financí ale nechce peníze navíc uvolnit. Vyplývá to z dokumentů, které získal server iRozhlas.cz. Česká diplomacie pod vedením Petra Macinky z motoristů zamýšlí dát v letech 2027 až 2029 na rozvojovou pomoc každý rok 692 milionů korun. Podle ministerstva financí v čele s Alenou Schillerovou z hnutí ANO je to ale v rozporu s vládní snahou šetřit. Námitku Černínský palác dostal ve 2. půlce června. Na dotazy i rozhlasu ohledně případném přepracování návrhu, ale Macinkův rezort neodpověděl. Česko rozvojovou pomoc směřuje například do Etiopie, Zambie, Kambodži nebo na Ukrajinu. Japonská vláda důrazně odsoudila návštěvu ruského prezidenta Vladimira Putina na Kurilských ostrovech, uvedl to ministr zahraničí Toshimitsu Motegi, který jsou ostroví označil za nedílnou součástí Japonska. Putin dnes přijel na Kurily vůbec poprvé, konkrétně na největší z ostrovů Iturup. Moskva a Tokio se dlouhodobě přou o moc nad tímto územím. Nikdy kvůli tomu nepodepsali oficiální mírovou smlouvu ukončující druhou světovou válku. Fotbalisté Hradce Králové zabojují o postup do posledního předkola Evropské ligy. Po úvodní domácí prohře 0-1 s Bešiktašem Istanbul nastoupí večer k odvetnému zápasu v Turecku. Na tribunách by mělo být kolem 40 000 fanoušků. Kapitán východu Čechů Vladimír Darida už v minulosti atmosféru na hřišti Bešiktaše zažil. Utkání Bešiktaš Hradec Králové začne v 19 hodin. Už o půl hodiny dřív odstartuje odveta 3. předkola konferenční ligy mezi celkem RFS Riga a Jabloncem. Severočeši hájí 2brankový náskok z úvodního duelu. Dnes bude jasno a teploty 26 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Jdeme na silnice, jak to na nich vypadá, zjišťuje a sleduje Tomáš Kolmistr.
4: Hezké ráno. Na východní části okruhu směrem na Černý most se zastavují kamiony o sjezdu na Hradeckou D11. Kolona pokračuje Novopatskou až k omezení ve Kbelské. Na jižní spojce směrem na Smíchov zasahují o nehody v levém pruhu před čerpací stanicí Orlen. Kolona se táhne už od sjezdu na Krč, pomaleji se pak jede dál i na Barandovský most. Ve Strakonické směrem do centra se sune fronta od Závodiště až do Dobříské. V Brněnské směrem do centra počítejte s komplikacemi u sjezdu na Opatov. Na 2. kilometru řeší nehodu 2 osobních aut, kolona se táhne už z konce D1 od 6. kilometru. Na příjezdu do metropole od Slaného se zastavuje za sjezdem na Středokluky, fronta se táhne až ke sjezdu na letiště, celé je to na zhruba 20 minut. A v centru je plná Vilzanová, a to ve směru do Holešovic před omezením na Hlávkově mostě a také v opačném směru od Florence k muzeu.
3: Díky moc, Tome, měj se.
4: Taky díky.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
3: Vstává máte do čtvrtka 13. srpna, činíte tak ve společnosti Rádia Praha. Honzi Klaně, hezké ráno přeju, máme 5,5 minuty po 9. a za chvilku Bruno Mars, Marry You. Nebo Charlie XCX a Chains of Love.
1: Rádio Praha a Honza Chlaň, 107,1 FM a DAB+. DAB+.

0: Nickelback, When We Stand Together, je 9:15 a vy posloucháte Radio Praha.
1: Perný den, Radio Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can. Čtvrtek, 13. srpna, svátek mají Aleny. Všechno nejlepší, tady je Petr Jungmann. Hlavní město Aztécké říše Tenochtitlán v dnešním Mexiku padlo v roce 1521, to je 505 let. Těžké boje o město vyhrála španělská armáda pod vedením konkvistádora Hernána Cortéze. Poslední aztécký král byl zajat při pokusu o útěk na kánoji. Vláda Německé demokratické republiky zavřela hranice na západ před 65 lety v roce 1961.
3: V ten den zakryli berlínské ворота na vostok.
2: Na dělící čáře mezi východním a západním Berlínem začala růst zeď.
4: We have lived in the shadow of the wall.
2: Železobetonové monstrum, které město a symbolicky i svět neprodyšně rozdělilo na dlouhých 28 let. Před 24 lety s plnou silou podruhé během několika dnů udeřily tragické povodně. 13. srpna 2002 se pod vodou ocitla většina zoologické zahrady v Troji. To nejhorší naši zemi ještě čekalo. Pod vodou byly České Budějovice a další města a vesnice, především na Lužnici a Vltavě. Tisíce lidí muselo opustit domovy a hladiny řek stále stoupaly. Přírodní katastrofa postihla tehdy celkem 753 měst a obcí. Starší z bratrů Mašínových, Ctirad, zemřel před 15 lety ve svých 81. Člen odbojářské skupiny žil od roku 1954 ve Spojených státech. Před 100 lety v roce 1926 se narodil bývalý kubánský vůdce, revolucionář, líder Maximo, Fidel Castro.
5: Patria o muerte, dej sereno.
2: A kulatou osmdesátku má dneska náš zpěvák, skladatel a moderátor, dokonce i bývalý politik Michal Prokop. Všechno nejlepší, vám všem pěkný den.
0: Ten den bude jasný s maximálními teplotami 26 až 28 stupňů Celsia. Teď jsme na 19 stupních a foukat bude slabý východní až severovýchodní vítr. A jak to vypadá na silnicích, nám řekne Tomáš Kolmistr.
6: Hezké ráno. Na východní části okruhu směrem na Černý most se zastavují kamiony o sjezdu na Hradeckou D11. Kolona pokračuje Novopatskou až do omezení Vekbelské. Na okruhu ve směru na letiště se popojíždí od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Na jižní spojce směrem na Smíchov zasahují u nehody v levém pruhu před čerpací stanicí Orlen. Kolona se táhne od sjezdu na Krč. Ve Strakonické směrem do centra se sune fronta, a to od Závodiště až do Dobříské. V Brněnské směrem do centra počítejte s komplikacemi u sjezdu na Opatov. Na druhém kilometru řeší nehodu dvou osobních aut, blokují levý pruh, kolona se táhne už od konce D1 od 6. kilometru. Na příjezdu metropole od Slaného se zastavuje za sjezdem na Středokluky, fronta se táhne až ke sjezdu na letiště, tam se projíždí pouze jedním pruhem, celé je to na zhruba 20 minut. A před ohradou počítejte s kolonami ze všech stran, je to kvůli výkopu v křižovatce.
0: Díky moc, hezké ráno.
6: Taky díky, hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Ten mladý mráček na Plicním. Vypadá to, že už tu dlouho nevydrží.
8: Je to smutné, když tahle země přijde o mladého, talentovaného člověka.
7: Ale já mu to, pane doktore, vlastně přeju.
9: Po roce 1968 odešli z Československa tisíce lékařů, vědců a učitelů. Poznejte příběhy těch, kteří tu chyběli. Na akci Nevermore 68. 21. srpna na výstavišti. Mediálním partnerem je Rádio.

0: Jason Boone a jeho Sorry I'm Here for Someone Else v 9:30 na Rádiu Praha. Teď zprávy a s nimi Denisa Žižková.
1: Přeji vám dobré dopoledne. Hasiči zasahují od středečního večera u požáru pětipatrové budovy a sousedního přízemního objektu ve Štěchovicích u Prahy. Vyhlášen byl druhý ze 4 stupňů požárního poplachu. Uvnitř budovy nikdo nebyl. Zásah se tak obešel bez zranění. Požár už je pod kontrolou. Dohašování bude pokračovat nejméně ještě celé dopoledne. Přízemní budova je podle starostky Štěchovic Kateřiny Rožníčkové soukromá školka. Podle prvotního odhadu přesáhne škoda 10 milionů korun. V Praze začne 18. ročník největšího cyklistického závodu v zemi Czech Tour. První etapa, která odstartuje na Vítězném náměstí těsně před polednem, zavede peloton do Karlových Varů. Největší hvězdou mezi jezdci je Španěl Landa, třetí muž Gira d'Italia. V letech 2015 a 2022 vítěz letošní Czech Tour bude známý v sobotu po dojezdu na Beskydské pustevny. Počet lidí podnikajících na vedlejší činnost v Česku za posledních 10 let mírně vzrostl. Podle České správy sociálního zabezpečení jich bylo na konci loňského roku téměř 500 000. K nárůstu podle odborníků přispívají i matky, které začínají podnikat během mateřské nebo rodičovské dovolené. Jedním z důvodů může být nedostatečná flexibilita jejich zaměstnavatelů. Stát dnes ve 13 hodin spustí veřejný zátěžový test aplikace e-doklady. Lidé se můžou zapojit jednoduše tím, že aplikaci otevřou a aktualizují svůj doklad. Cílem je zjistit, jestli systém před podzimními komunálními a senátními volbami zvládne desítky tisíc přihlášení najednou. Ideálně by se podle státu mělo zapojit kolem 40 tisíc lidí. Dnes má být jasno a teploty v Praze maximálně 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jdeme na silnice, co se na nich děje, sleduje Tomáš Kolmistr.
3: Hezké ráno. Před omezením Vegbalské se sune fronta kamionů Novopatskou už z východní části okruhu, a to od sjezdu na Hradeckou D11. Na okruhu ve směru na letiště se popojíždí od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Na východní části okruhu a následně Štěrbolské spojce počítejte se silným provozem mezi sjezdem na Hradeckou D11 a Europarkem. V Brněnské na příjezdu do metropole dejte pozor za sjezdem na Průhonice. Na 6. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje až na 2. kilometr. Tam řeší nehodu dvou osobních aut, zdržení okolo 15 minut. Na jižní spojce směrem na Smíchov je stále blokovaný levý pruh před čerpací stanicí Orlen. Kolona se táhne už od sjezdu na Krč. Ve Strakonické směrem do centra se popojíždí od závodiště až do Dobříské a omezení brzdí provoz u letiště v Lipské. Směrem z Prahy se zastavuje u padesátníku, směrem do metropole se zastavíte na 5. kilometru D7.
0: Díky moc, hezké ráno.
3: Taky díky, hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Po 9:30 na Rádiu Praha třeba Doja Cat, Say So. A taky Coldplay a jejich Higher Power.

0: Blondie a Heart of Glass ve 9:45 na Rádiu Praha. Česko včera zažilo částečné zatmění slunce, sledovali ho lidé pomocí speciálních brýlí nebo dalekohledů, někteří z nich si přinesli také vlastnoručně vyrobená pozorovací zařízení. Na oblohu se dívali lidé také z hvězdárny v pražských Ďáblicích.
1: Je to pro nás zážitek, já jsem se dívala zrovna teď na svoje staré fotografie, abych věděla, kdy bylo poslední částečné zatmění.
2: Zatmění slunce pozorovali v okolí Ďáblické hvězdárny desítky lidí, byla mezi nimi i paní Markéta.
1: A je to něco, co prostě nemáme tady každý den, je to takovej milník a třeba si můžeme i něco přát.
2: Koukám, že jste si přinesli i speciální brýle, jak těžké bylo je sehnat.
1: Bylo to velmi těžké, já jsem je úplně náhodou sehnala přes nějaký komentář ve Facebooku. Čtyřikrát jsem volala paní do optiky, ať mě sková, i kdyby prostě tajfun přišel, furt si svoje brýle, ale bylo to teda náročný, nastala hysterie celonárodní.
2: A přišel se podívat také pan Juraj s rodinou.
3: Přišli jsme se podívat s dětma, ukázat jim to, protože nejblíž to bude za několik let.
2: Vy držíte v ruce krabici, tak to je nějaké speciální zařízení po domácku vyrobené na pozorování.
3: To je zařízení, které mi tady dal pán. Protože já jsem si tady udělal hodně amatérské zařízení, které nesplňuje kvality tohoto zařízení a pán, jak to viděl, tak řekl, hele, podívejte se, já mám tady tohle, zkuste si to s tím a je to prostě lepší. Takže jsem se k tomu dostal takhle.
2: A jak to funguje?
3: Funguje to tak, že na jedné straně krabice uzavřené je kousek alobalu s dírkou, funguje to jako čočka, obraz toho slunce se převrátí a na zadní straně krabice se zobrazí to sluníčko i s výřezem po měsíci. A zepředu je pak ukátko, kterým se na to dá koukat. A tím, že je tam tma, tak je to hezky vidět, není tam potřeba nějak stínit.
2: Já teď procházím kolem fronty, která vede ke vchodu do hvězdárny Ďáblice a zájemci v ní čekají na to, aby se mohli podívat do jedné z kopulí a do dalekohledu na zatmění slunce. My se teď s Irenou Pikovou, odbornou pracovnicí hvězdárny Ďáblice, nacházíme v jedné ze dvou kopulí. Je tady velký dalekohled, tak jak dobře je to zatmění slunce z hvězdárny a z tohoto dalekohledu vidět?
4: S dalekohledem máme výhodu, že to vidíme na slunci detaily, třeba sluneční skvrny a měly by tam vidět i třeba relief vlastně okraje měsíce. Takže dalekohled má velké zvětšení a má dobrou rozlišovací schopnost, takže je to dobré. A jako samozřejmě máme dalekohled opatřený hodně silným filtrem, protože přes normální dalekohled by nám slunce jenom spálilo oči a neviděli bychom nic.
2: Jak častý je to jev?
4: Oni byli i další zatmění, ale byli spíš menší. Třeba minulý rok bylo březnové zatmění, bylo kolem poledne, ale bylo špatné počasí, tak nebylo moc vidět a pár let zpátky bylo třeba říjnové, které jsme pozorovali. Ono většinou není moc velký zájem veřejnosti, i když jako lidi přijdou. Tohle je takové, že to máme vlastně blízko to, ten pás totality toho úplného zatmění, ale bývají docela často. Vlastně oni jsou dokonce častější než měsíční zatmění.
2: Po západu slunce tady pak někteří návštěvníci ještě zůstali, aby mohli na noční obloze pozorovat roj meteorů Perseid. Z hvězdárny Ďáblice, Richard Webs, Český rozhlas.
0: Dnes bude v Praze jasno, maxima 26 až 28 stupňů Celsia, teď jsme na 19 stupních a foukat bude slabý východní až severovýchodní vítr. A jak to vypadá na silnicích, ještě prozradí Tomáš Kolmistr.
5: Hezké ráno. Před omezením Vekbelské se suné fronta kamionů Novopatskou už je z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11. Na okruhu ve směru na letiště se popojíždí od sjezdu na Plzeň Kořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Plný je také příjezd po D5 z Plzně už od 4. kilometru. Tam navíc překáží dvě osobní auta po nehodě a blokují levý pruh. V Brněnské na příjezdu do metropole dejte pozor za sjezdem na Průhonice. Na 6. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje pomalu až na 2. kilometr. Tam se před malou chvílí povedlo odklidit následky nehody v levém pruhu, kolona se tak bude dávat pomalu do pohybu. Na východní části okruhu a následně Štěrbolské spojce počítejte se silným provozem z Hradecké D11 až k Europarku a omezení brzdí provoz u letiště v Lipské ulici směrem z Prahy se zastavuje u padesátníku, směrem do metropole se zastavíte na 5. kilometru D7.
0: Tomáši, já ti moc děkuju za dnešní spolupráci a přeju hezký čtvrtek. Ahoj.
5: Já taky, hezké ráno.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: sjednotí časy placeného parkování. Nově budou řidiči na celém území platit i v neděli večer. České lesy trpí nedostatkem vody. Kvůli suchu nepřežily některé sazenice. Opravy děr českou mikrovlnnou metodou prodlužují životnost silnic. Bude jasno a teploty až 28 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Řidiči v Praze 5 budou za parkování nově platit od nedělního do pátečního večera. Doteď to stačilo jen od pondělka. Nový režim zatím fungoval na Barrandově, teď ho radnice během srpna rozšíří na celé území městské části. Podle mluvčí Prahy 5 Lucie Fialové si úpravu vyžádali sami obyvatele, kteří měli ve večerních hodinách problém najít volná parkovací místa.
2: Praha 5 je jedinou městskou částí, kde zatím fungují dva časové režimy parkování, což některé řidiče může bást. Odteď se tedy budou řídit jednotným systémem parkování v zónách placeného stání.
0: Letošní extrémní sucho způsobuje na některých místech v tuzemských lesích dřívější opadávání listí. Stromy v horku spotřebovávají více vody k ochlazování, ta potom v listech chybí. Nedostatek vláhy a vysoké teploty se projevují také na jarních sazenicích. Místy jich uschly i desítky procent.
3: Jsme na některých plochách ztratili i 100% toho, co jsme tam vysázeli. Nejenom, že tam nic neroste, prodlužuje se nám doba toho, kdy to budeme zalesňovat, ale zároveň nás to stojí značné finanční prostředky.
4: Ukazuje uschlé stromky Jiří Bezdíček z lesů města Brna. Podle mluvčí lesů České republiky Evy Jouklové se sucho projeví i na struktuře stromů.
5: Letošní sucho se určitě zapíše i do letokruhů, protože kvůli dehydrataci stromů nepřiroste tolik dřeva jako v jiných letech.
4: Oslabené stromy jsou náchylnější k napadení škůdci. Některé druhy dřevin méně odolné suchu můžou do budoucna z českých lesů zmizet. Šimon Franz, Český rozhlas.
0: K rychlým opravám děr a výtluků silničáři v Česku stále častěji používají českou mikrovlnnou technologii. Patentovaná metoda umožňuje kvalitnější a trvalejší opravy. Podle ředitelství silnic a dálnic prodlužuje životnost cest až o několik let.
6: Ten základní stroj obsahuje to, co má mikrovlnná trouba v naší kuchyni, akorát ohřívá asfalt po okraji toho výtluku, aby se propojil s tím novým asfaltem a to zamezuje vzniku té spáry. Jo.
7: Přibližuje Ondřej Rušikvas z firmy Futek hlavní výhodu české metody, která teď zahlazuje díru na jedné z pražských ulic. Často se ale využívá i na hlavních tazích, jak potvrzuje Jan Riedl z ředitelství silnic a dálnic.
8: Má podstatně delší životnost než běžně používané metody. Klidně 2-3 roky, možná 4.
7: Česká mikrovlnná technologie oprav se prosazuje u nás i v zahraničí. Eva Kézrová, Český rozhlas.
0: Tenistka Kateřina Siňáková bude hrát o 38. deblový titul kariéry. S Číňankou Chang Shuai, se kterou tvoří první nasazený pár, porazili v semifinále turné kategorie Masters v Torontu slovensko-britskou dvojici Mihalíková-Nicholsová 6-1-7-5. O svou šestou trofej v sezóně zabojuje Siňáková proti Italce Eraniové a Američance Melikarové Martinezové. V Praze dnes bude jasno a teploty 26 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
9: Nevynecháme ani aktuální dopravní informace. Vše důležité na silnicích v Praze a okolí pro nás sleduje Tomáš Kolmistr. Tome, zdravím tě.
10: Hezké dopoledne. Na okruhu ve směnu na letiště se popojíždí od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Plný je také příjezd po D5 z Plzně, a to od 4. kilometru. Tam navíc překáží dvě osobní auta po nehodě, na místě už je i záchranná služba. Přeto mezi ním vekbelské směrem na Letňany se zastavují kamiony na východní části okruhu u sjezdu na Hradeckou D11. V opačném směru se popojíždí v Cínovecké, a to od sjezdu na Březiněves. Na jižní spojce směrem na Smíchov je stále blokovaný levý pruh před čerpací stanicí Orlen, kolona se táhne už od sjezdu na Krč. Přitom mezi ním u letiště se táhne fronta od sjezdu od konce D7 ze 3. kilometru. Ve směru z Prahy se jede pomalej od padesátníku. A v centru je plná Vilzonová, a to ve směru do Holešovic před Hlávkovým mostem a také v opačném směru od Florence k muzeu. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
9: Krásný den, přátelé. Před 5 minutami odstartovala čtvrteční dopolední Praha a ani dnes bychom neměli zapomínat na oslavence. Podle tradičního českého kalendáře slaví svátek Alena a podle rozšířených nebo řekněme netradičních kalendářů v tento den připadají jmeniny taky na jména Sven a Belinda. Tak všechno nejlepší. No a ani dnes nepřijdete o skvělou muziku, to už v příštích minutách nabídnou třeba Jonas Brothers. I'm a sucker for you. A taky The Killers. Já jsem Vláďa Malošík a přeji vám úspěšný den a nerušený poslech. A ještě doplním přesný čas, je 10 hodin a 6 minut.

0: Tak tohle byli Zabijáci na Rádiu Praha, je 16 minut po 10. hodině. Připomínám, že stále můžete navštívit výstavu postmoderního československého lidového designu z let 1948 až 1989, a to v zámku Veleslavín. Má název Domácí umění a koná se až do konce srpna. Artefakty na výstavu byly vybrány tak, aby navazovaly na téma zámku, domova, krásy a lásky. Výstavu můžete navštívit vždy od pondělí do pátku mezi 15. a 18. a o víkendech pak mezi 13. a 18. hodinou. Další zajímavé tipy najdete i na našem webu praha.rozhlas.cz. Praha je nej.
1: Jen pár kroků od Karlova mostu se ukrývá nejkratší pražská ulice. Ulice Jiřího Červeného na Kampě měří pouhých 27 metrů. Nemá veřejné osvětlení ani domovní čísla a spíš než ulici připomíná tajemný průchod. Nese jméno zakladatele slavného kabaretu Červená sedma. Ten před svou smrtí napsal báseň, ve které si přál, aby po něm byla pojmenovaná nejmenší ulice v Praze. Dlouhé roky to byl jen vtip. Teprve v roce 2001 získal tenhle úzký průchod oficiální jméno. Bez lamp, bez domovních čísel, ale s opravdu výjimečným příběhem. Praha je nej. Rádio
0: Praha. A jdeme na silnice. Na okruhu ve směru na letiště se popojíždí od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Plný je taky příjezd po D5 z Plzně od 5. kilometru. Navíc na 4. kilometru překáží dvě osobní auta po nehodě. Před omezením Vegbelské směrem na Letňany se zastavují kamiony na východní části okruhu u sjezdu na Hradeckou D11. V opačném směru se popojíždí v Cínovecké od sjezdu na Březiněves. Na jižní spojce směrem na Smíchov je stále blokovaný levý jízdní pruh před čerpací stanicí Orlen. Kolona se táhne už od sjezdu na Krč, brzdí se taky v opačném směru na konec Barandovského mostu. A před omezením u letiště se táhne kolona od sjezdu D7, respektive od konce D7 ze 3. kilometru. Ve směru z Prahy se jede pomaleji od padesátníku. Dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Je téměř 10:30, s vámi Rádio Praha, teď se zprávami, které přináší Denisa Žižková.
1: Přeji dobré dopoledne. Silničáři dokončili rekonstrukci k Belské ulice na severovýchodě Prahy o 2 dny dřív, než plánovali. Ode dneška se tak provoz vrátí do běžného režimu. Omezení začnou silničáři odstraňovat kolem 6. večer. Opravili vozovku, odvodnění i nájezdové rampy. Během prací byla doprava v obou směrech omezená na 1 pruh. 3 lidé včera utrpěli lehká zranění kvůli popálení při výbuchu plynu v kuchyni restaurace v Praze. Vzňal se plyn, který se nahromadil pod digestoří. Evakuovalo se 5 lidí a kromě zranění výbuch nezpůsobil další škody. Pražská zoologická zahrada v sobotu oslaví Světový den slonů. Návštěvníci se mohou těšit na komentované koupání slonů, různá komentovaná setkání se slony nebo výrobu papíru ze sloního trusu. Zoo připraví také výtvarné dílny a herní stanoviště pro děti věnovaná životu slonů a jejich ochraně. Na atletické mistrovství Evropy v Birminghamu budou o postup bojovat 2 české medailové naděje. Halová mistryně světa Lourdes Gloria Manuel poběží semifinále na 400 metrů. Obhájce evropského titulu Jakub Vadlejch nastoupí po téměř 2měsíční pauze do kvalifikace o štěpu. V 10 boji bude pokračovat průběžně 8. Vilém Stráský. Bude jasno a teploty dnes 26 až 28 stupňů.
0: No, my se přesuneme na silnice, jak to aktuálně vypadá. Teď po 10:30, to ví Tomáš Kolmistr.
2: Hezké dopoledne. Na příjezdu do Prahy po D5 z Plzně se popojíždí od sjezdu na Rudnou. Nesouvislá kolona pokračuje až na Pražský okruh k Hřechu, celé je to na zhruba 30 minut pro osobní auta. Na Štěrbolské spojce směrem na Černý most se sune fronta od sjezdu na Dolní Počernice, ta pokračuje přes východní část okruhu a Novopatskou až k omezení ve Kbelské. Na jižní spojce směrem na Smíchov je stále blokovaný levý pruh před čerpací stanicí Orlen, kolona se táhne už od sjezdu na Krč. Na Barandovském mostě směrem na Lanový most stojí osobní auto, blokuje jeden z pruhů a tvoří se kratší kolona. V centru je plná Vilzanova, ve směru do Holešovic, tam postojíte před Hlávkovým mostem a také v opačném směru od hlavního nádraží k muzeu a plná je taky Štěrboholská spojka před Europarkem. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Dnes večer v České televizi.
6: ČT1. Roman se vrací a chystá pomstu Lučkovi a celé Severce. Komediální seriál Most. ČT2. Pomsta byla dokonána. Přinese mu vytoužené smíření. 2 díly seriálu Hrabě Monte Cristo. A ČT Art uvede příběh legendárního režiséra, podepsaného pod filmy jako Čelisti, Indiana Jones a Schindlerův seznam. Filmařské legendy Steven Spielberg. Čtvrteční večer s Českou televizí.
7: Radio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: 10:00 téměř 33 minuty, čas po 10:30 patří ve čtvrteční dopolední Praze dalšímu tématu. Zatímco se včera večer tisíce lidí dívali k nebi na zatmění slunce, další stovky zamířily do pražských letenských sadů. Mezi šapito a maringotkami tam začal festival Letní Letná. A my vás na něj už za okamžik vezmeme. A se svým hitem už čeká Teddy Swims. I Justin Wellington a Small Jam. Start my truck, let's all jump in. Here we go together. Nice cool breeze, big palm trees. I tell you life don't get no better. Přeji vám bezvadný poslední.

0: 10 hodin 45 minut, přejeme úspěšný čtvrtek, s vámi je stále Rádio Praha. Šapitou plná diváků, lidé posedávající na dekách a lavičkách mezi maringotkami. Tak vypadal první den festivalu Letní Letná. Pražské letenské sady se proměnily v malé cirkusové městečko, které bavilo diváky až do večera.
1: Mezi stánky s občerstvením potkávám paní Markétu s dcerou Leonou, které se na festival vrací opakovaně.
2: Byli jsme tady loni a vždycky je tady skvělá atmosféra, tak sem chodíme i jako na cirkusáky, ale i na tu atmosféru, která je tady hezká.
1: A co máte třeba v plánu letos navštívit?
2: Já jsem chtěla ty Pandax, ale nechala jsem to na poslední chvíli, už to bylo vyprodaný, takže jsme si koupili dva lístky na to Hůvary, na ty loutky, jak je tam jedna nějaká, že tam není poznat, kdo je loutka, kdo je cirkusák.
1: Ano, ten francouzský soubor.
2: Tak ale doufám, že bude ještě ten Pandax v prodeji, no a to ještě hlídeme, jestli tam neuvolní nějaký místa.
1: O kousek dál u maringotky, která slouží jako pokladna, potkávám další návštěvnici festivalu.
3: Chtěla jsem doporučit nějaké představení, ale nepovedlo se, jsem tady poprvé a je to vyprodané, no, takže spíš jsem si já doporučit vůbec, protože se nevyznám v tom programu.
1: A přijde třeba nějaký další den se ještě podívat?
3: Asi ano, tak já tady teď jako žiju, tak určitě se přijdu podívat.
1: A jak se vám zatím líbí ta atmosféra?
3: Skvělý, já to srovnávám trošku s Bratislavou, protože pocházím ze Slovenska, mám Bratislavu ráda, je to úplně jiný vibe, úplně perfektní to je. Škoda, že to tam není.
1: Nějaký myslíte podobný jako ty festival?
3: Jako podobný festival, přesně tak.
1: Poprvé se na festival letos vydala paní Šárka s dcerou.
4: Když jsem tady přicházela od Sparty vlastně, tak vidíte jenom velký stadion. A teďka jsem byla v šoku, že přicházím a najednou tak krásně v zelení zasazeně vidím právě ty šapito a různé stánky a vůbec vlastně to nejde ani z dálky vidět, že? Jako bych přišla do nějakého jiného světa, jsem měla pocit. Takže jsem opravdu měla překvapena.
1: Festival Letní Letná potrvá v Praze do 31. srpna. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
5: Praha žije festivaly.
0: A jak to žije momentálně na silnicích v Praze a okolí, tak na Štěrboholské spojce směrem na Černý most se sune fronta od sjezdu na Dolní Počernice. Ta pokračuje přes východní část okruhu a Novopatskou až k omezení ve Kbelské. Před Kbelskou se popojíždí také v Cínovecké od konce D8. Na jižní spojce směrem na Smíchov je stále blokovaný levý pruh před čerpací stanicí Orlen. Kolona se táhne už od sjezdu na Krč. A na jižní spojce směrem na Smíchov se zastavuje za sjezdem na Krč, kolona pokračuje až k čerpací stanici Orlen, tam stále překáží osobní auto v levém jízdním pruhu. Ještě doplním Barandovský most směrem na Štěrboholi, stojí tam osobní auto v pravém pruhu a tvoří se kratší kolona. Šťastnou cestu!
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Baví vás rok?
6: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
7: Rok je náš.
8: Rok je náš.
5: Každý pátek večer s Iliou Kučerou mladší.
7: Rok je náš.
6: Jedině na Rádiu Praha.

0: Železničáři v říjnu otevřou v Praze nové čtvrté nástupiště a opravené stávající třetí na Smíchovském nádraží. V červenci ve Středočeském kraji meziročně ubylo případů klíšťové encefalitidy, boreliozy naopak přibylo. Ministerstva zahraničí a financí se neshodnou na výši peněz pro českou rozvojovou pomoc v příštích třech letech. Dnes bude v Praze jasno a teploty až 28 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: V říjnu otevřou železničáři opravené stávající třetí a nové čtvrté nástupiště na Smíchovském nádraží v Praze. Dělníci tam staví přístřešky, čekárny a instalují eskalátory. Kvůli pracím jezdí od středy vlaky mezi Smíchovem a Radotínem jen po jedné koleji, dodává mluvčí zprávy železnic Nela Frýbová.
2: V souvislosti s nižší kapacitou trati pojedou ranní vlaky mezi hlavním nádražím a Radotínem a odpolední vlaky v opačném směru odklonem. Neobslouží proto Velkou Chuchli a Smíchov.
0: Případů klíšťové encefalitidy ve Středočeském kraji v červenci meziročně ubylo. Oproti loňským 13 onemocněním jich letos bylo 7. Nakažených boreliozou naopak přibylo. Loni hygienici evidovali v prvním měsíci prázdnin 215, letos bezmála 380. Podle mluvčí krajské hygienické stanice Středočeského kraje Dany Šalamunové je za nárůstem změna v systému hlášení nemocí. I tak by lidé podle ní měli být opatrní.
3: Klíšťata se poměrně hojně vyskytují i v městských parcích a na zahradách. Lidem tedy doporučujeme před návštěvou přírody použít repelent, vzít si světlé dlouhé oblečení a pokrývku hlavy, nesedat si dlouho v trávě a po příchodu domů se zkontrolovat.
0: O víkendu se teploty znovu dostanou až k 36 stupňům Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Tropy se do Česka vrátí už v pátek. Na konci týdne bude převážně jasno, v neděli se ale hlavně v Čechách může zatáhnout a objeví se bouřky. Dnes ráno přitom podle meteorologů na některých místech Česka mrzlo. V horských kotlinách Šumavy, Jizerských a Krušných hor klesly teploty na minus 2 stupně. Ministerstvo zahraničí by chtělo v příštích třech letech navýšit rozpočet o 130 milionů korun na rozvojovou pomoc. Rezort financí ale nechce peníze navíc uvolnit. Vyplývá to z dokumentu, které získal server iRozhlas.cz. Česká diplomacie pod vedením Petra Macinky z motoristů zamýšlí dát v letech 2027 až 2029 na rozvojovou pomoc každý rok 692 milionů korun. Podle ministerstva financí v čele s Alenou Schillerovou z hnutí ANO je to ale v rozporu s vládní snahou šetřit. Námitku Černínský palác dostal ve druhé půlce června. Na dotazy i rozhlasu ohledně případného přepracování návrhu, ale Macinkův rezort neodpověděl. Česko rozvojovou pomoc směřuje například do Etiopie, Zambie, Kambodži nebo na Ukrajinu. Peníze jdou na rozvojové projekty i humanitární pomoc a zapojují se do nich české firmy, neziskové organizace i další instituce. Plavkyně Barbora Sejmanová bude útočit na třetí evropské zlato na trati 200 metrů volný způsob. Obhájkyně titulu vyhrála na kontinentálním šampionátu v Paříži rozplavby i semifinále. O medaile poplave po půl osmé večer. A dnes už postoupila také do semifinále na trati 100 metrů motýlek časem 57 sekund a 43 setin. Navíc o 7 setin vylepšila vlastní český rekord. Bude jasno a teploty 26 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
4: Vracíme se na silnice v Praze a okolí. Jak to aktuálně vypadá teď po 11. hodině? To už je otázka na Tomáše Kolmistra.
5: Hezké dopoledne. Na Štěrbolovské spojce se směrem na Černý most se sune fronta od sjezdu na Dolní Počernice, ta pokračuje přes východní část okruhu a Novopatskou až k omezení Vekbelské. Před Belskou se popojíždí také v Cínovecké, a to od konce D8. Na jižní spojce směrem na Smíchov je stále zablokovaný levý pruh před čerpací stanicí Orlen, ta se táhne kolona už od sjezdu na Krč, zdržení asi 10 minut. Na jižní spojce směrem na Smíchov se zastavuje za sjezdem na Krč, kolona pokračuje až čerpací stanici Orlen, tam stále překáží osobní auto v levém pruhu. Na Brandovském mostě směrem na Štěrboholi stojí osobní auto v pravém pruhu, začíná se tvořit kratší kolona. A u náměstí OSN se zasekl kamion pod železničním mostem ve Vysočanské ulici. Policie na místě řídí provoz kyvadlově, tvoří se ale kolony ve Vysočanské, a to už od Proseka. Také v opačném směru je plná křižovatka Kolbenová, Frejová a Sokolská. Místu je lepší se vyhnout. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Máme bezmála 6 minut po 11. hodině a v dopolední Praze si společně užíváme čtvrtek 13. srpna. Samozřejmě, že i s těmi nejlepšími songy postarají se o ně Kygo, Khalid a Griffin. Nebo Taylor Swift.

0: Je po 11:45, mnoho času nezbývá. Nebojte, nemám pro vás žádnou katastrofickou zprávu, ale pouze připomenutí toho, že už jen do dnešní půlnoci můžete v tomto kole hlasovat do hitu týdne. Stejně jako jindy, totiž opět na vás, abyste podpořili své favority do naší hitparády. Hlasování tradičně probíhá do dnešní, tedy čtvrteční půlnoci a opět na našem webu praha.rozhlas.cz. Opět vybíráte z 15 singlů, tedy 10 nejlepších a 5 nově nasazených a hit týdne mám rád Praha nabídneme jako vždy v neděli po zprávách v 21 hodin nebo v repríze v pondělí po 22 hodině. Praha žije hudbou. A podíváme se na silnice. Na východní části okruhu směrem na Černý most se táhne kolona od sjezdu na Hradeckou D11 přes Novopatskou až do omezení Vekbelské. Postojíte také v opačném směru, a to v Cínovecké z konce D8 od sjezdu na Zdiby. Na jižní spojce směrem na Smíchov se zastavuje za sjezdem do Vídeňské, kolona pokračuje až k čerpací stanici Orlen, tam překáží osobní auto v levém pruhu, policie je na místě a zdržení je asi 10-minutové. Na Barandovském mostě směrem na Štěrboholi překáží porouchané osobní auto v pravém pruhu, tvoří se kratší fronta. U náměstí OSN se kamion zasekl pod železničním mostem ve Vysočanské ulici, policie na místě řídí provoz kyvadlově, tvoří se ale kolony ve Vysočanské z Proseka, taky v opačném směru je plná křižovatka Kolbenova, Frejova a Sokolovská. Místu se proto je lepší vyhnout. Dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije.
2: Rolling Stones, Flashpoint. Nejstarší rocková skupina světa a turné, které viděla i Praha na Strahovském stadionu v srpnu 1990. Rolling Stones. Živě na Rádiu Praha. Ve čtvrtek po 9. večer.
1: Rolling Stones, Flashpoint. Praha žije.

0: mind. Je 11:30, čas na další zprávy na Rádiu Praha, je s nimi připravená Denisa Žižková.
1: Přeji vám dobré dopoledne. Výstraha před požáry už kvůli pokračujícímu suchu a horku platí v celém Česku, oznámil to Český hydrometeorologický ústav. Na víkend je v platnosti i předběžné varování kvůli vysokým teplotám, které budou na většině republiky stoupat nad 32 stupňů. Horko může způsobit komplikace i v dopravě, živočišné výrobě a energetice. V neděli večer se začne počasí od severozápadu ovlivňovat studená fronta, která v pondělí přinese výrazné ochlazení. Stát dnes ve 13 hodin spustí veřejný zátěžový test aplikace e-doklady. Lidé se můžou zapojit jednoduše tím, že aplikaci otevřou a aktualizují svůj doklad. Cílem je zjistit, jestli systém před podzimními komunálními a senátními volbami zvládne desítky tisíc přihlášení najednou. Ideálně by se podle státu mělo zapojit kolem 40 tisíc lidí. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dnes společně s ministrem zemědělství Martinem Šebestiánem za SPD navštíví Slapy. Setkat se tam mají s ředitelem povodí Vltavy Petrem Kubalem, se kterým budou řešit aktuální sucho. Babiš to oznámil ve videu na svých sociálních sítích. Uvedl také, že chce obnovit národní koalici pro boj se suchem. V té od roku 2018 zasedali ministři životního prostředí, zemědělství a místního rozvoje společně s odborníky nebo zástupci krajů a obcí. V Česku přibývá lidí, kteří podnikají na vedlejší činnost. Ke konci loňského roku jich bylo bezmála 500 000, zhruba o 80 tisíc víc než před 10 lety. Vyplývá to z údajů České správy sociálního zabezpečení. Vedlejší podnikání můžou využívat například studenti, důchodci nebo rodiče na mateřské či rodičovské dovolené. Dnes by mělo být v Praze jasno a teploty mezi 26 a 28 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď už aktuální dopravní informace a Tomáš Kolmistr.
3: Hezké dopoledne. Na východní části okruhu směrem na Černý most se táhne kolona od sjezdu na Běchovice přes Novopatskou až do omezení ve Kbelské. Postojíte také v opačném směru, a to v Cínovecké z konce D8 od sjezdu na Zdiby. Na okruhu směrem na D1 počítejte se silným provozem za sjezdem na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Plný je také příjezd po D5 z Plzně. Na jižní spojce směrem na Smíchov se zastavuje za sjezdem do Vídeňské. Kolona pokračuje až k čerpací stanici Orlen. Tam překáží osobní auto v levém pruhu, policie je na místě, zdržení do 10 minut. Na Barandovském mostě směrem na Štěrbohly překáží porouchané osobní auto v pravém pruhu a tvoří se kolona. A ve Vysočanech trvají komplikace u náměstí OSN. Ve Vysočanské se zasekl kamion pod železničním mostem, tvoří se kolony ze všech stran v Kolbenově, Novovysočanské, Frejově a také Sokolovské. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Je 11:30, krásný čtvrteční den vám všem. Pokud už váš školák vyrostl ze své staré aktovky, nemusíte je vyhazovat. Některé obce a města v Praze i středních Čechách totiž každoročně pořádají nejrůznější charitativní sbírky školních potřeb. Kde například, tak to řekneme už v příštích minutách. A dopolední Praha přináší i další písničky, nechybí kapela Linkin.

0: 11 hodin, téměř 45 minut a s vámi stále Rádio Praha. Přejeme krásný čtvrteční den. Do konce letních prázdnin zbývají dětem zhruba už jen 3 týdny. Na září se připravují také rodiče. Nákup školních pomůcek totiž může být velká finanční zátěž na rozpočet. Právě pro sociálně slabší rodiny připravují některé obce a pražské radnice sbírky nebo podpůrné programy. Víc nám teď k tomu řekne reportér Mikuláš Vochoska, který už je se mnou ve studiu. Mikuláši, pěkné dopoledne.
1: Dobrý den. Například rodiny ve finanční nouzi nebo samoživitelé si můžou zažádat na radnici Prahy 2 o příspěvek na volnočasové kroužky a získat můžou taky příspěvek na školní vybavení. Podmínkou je buď trvalý pobyt v městské části nebo docházka dítěte do některé ze škol na jejím území. Rodiny z Prahy jedna můžou zase využít projekt Korenci na částečnou úhradu dětských zájmových kroužků nebo třeba na nákup školních potřeb.
0: Zároveň můžeme přispět i my a rodiče v těžkých situacích podpořit, tak jak přesně?
1: Tak několik městských částí pomáhá i opakovaně sbírkami školních potřeb, kam může i použité a zachovalé pomůcky opravdu každý přinést. Například 6. městská část i letos připravila akci, při které vybírají pracovníci úřadu od lidí právě aktovky, tašky, ale i psací potřeby. Rodiče, kteří takovou pomoc potřebují, si věci můžou odnést bezplatně. Podobně to funguje v dlouhodobě i v Praze 7, která přijímá na podatelně školní potřeby do sbírky až do začátku září. Říká starosta Jan Čižinský z uskupení Praha 7 sobě.
2: My to dáváme dětem, které to potřebují na začátku roku, ale také to využívají třeba děti, které museli z nějakého důvodu opustit svůj domov, třeba kvůli domácímu násilí, všechno tam nechali, jdou do našeho azylového domu a tak, aby prostě ráno šli do školy s taškou, s penálem.
1: Například Praha 10 takovou sbírku pořádá letos poprvé. Aktovky, penály nebo výtvarné potřeby můžou lidé na úřad nosit do konce srpna. Ještě doplním, že kdo by z nějakého důvodu nemohl nebo nechtěl využít sbírky městských částí, může přispět třeba i v celorepublikové charitativní sbírce. Jednu takovou organizuje Diakonie evangelické církve.
0: Říká reportér Mikuláš Vochoska. Mikuláši, díky za informace. Hezký den.
1: Díky, naslyšenou.
0: No a přidáme také aktuální dopravní informace. Na Štěrboholské spojce směrem na Černý most se dojíždí do kolony, ta pokračuje přes východní část okruhu a Novopatskou až do omezení v Novopatské. Pro osobní auta je to na více jak půl hodiny. Na okruhu směrem na D1 počítejte se silným provozem za sjezdem na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Plný je taky příjezd po D5 z Plzně. Na jižní spojce směrem na Smíchov se zastavuje za sjezdem do Vídeňské, kolona pokračuje až k čerpací stanici Orlen. Tam překáží osobní auto v levém jízdním pruhu. Policie na místě, zdržení je asi 10-minutové. V opačném směru se v místě taky zpomaluje, kolona je od Barandovského mostu. A ve Vysočanech trvají komplikace u náměstí OSN. Ve Vysočanské se zasekl kamion pod železničním mostem. Policie tam řídí provoz Kyvadlově. Tvoří se kolony ze všech stran v Kolbenově, Novovysočanské, Frejově a taky Sokolovské. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Letos poprvé můžou lidé přinést na radnici Prahy 10 školní pomůcky do veřejné sbírky. Premiér Babiš dnes navštíví kvůli suchu vodní nádrž Slapy. Hudebník Michal Prokop má dnes 80. narozeniny. Bude většinou jasno a teploty až 29 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Některá města a obce v Česku každoročně pořádají sbírku školních potřeb pro rodiny v nouzi. V hlavním městě letos poprvé charitativní akci vyhlásila také radnice Prahy 10. Aktovky, penály nebo výtvarné potřeby můžou lidé na úřad nosit do konce srpna, říká mluvčí městské části Jan Bruno Trop.
2: Přijímány budou nové i použité věci, které jsou zachovalé a plně funkční. Všechny vybrané pomůcky následně prostřednictvím odboru sociálního městské části Praha 10 poputují k rodinám z desítky, které se ocitly ve finanční tísni.
0: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dnes jede na Slapskou přehradu, oznámil to ve videu na sociálních sítích s tím, že chce řešit sucho. Středočeskou vodní nádrž navštíví společně s ministrem zemědělství Martinem Šebestiánem za SPD a generálním ředitelem státního podniku Povodí Vltavy Petrem Kubalem. Podle Babiše vláda v příštím týdnu oznámí, co chce se suchem dělat.
3: Když se ministři vrátí v pondělí, hned by jsme měli mít tiskovku, kde vás ty příslušní ministři budou informovat o tom, co dělají boji proti suchu. Musíme to řešit samozřejmě, tak jak jsme to řešili v minulosti.
0: Ještě v tomto týdnu mají ministři takzvané vládní prázdniny. Hudebník Michal Prokop slaví 80. narozeniny. Za svou kariéru působil také jako politik a televizní moderátor. K hudbě se ale opakovaně vracel.
4: Kolej Yesterday, prázdnou ulicí, na kolej, nebo Bitva o Karlův most. To jsou jen některé z hitů, kterými se Michal Prokop zapsal do historie české hudby. Začínal v 60. letech, kdy s kapelou Framus 5 pomáhal v Československu prosazovat blues a soul. Brzy se ukázalo, že hraní na kytaru není jeho jedinou devízou a začal i zpívat. V listopadových událostech roku 1989 pak zamířil do politiky. Byl poslancem federálního shromáždění a později náměstkem ministra kultury. Pak přišla ještě další změna. Prokop se stal moderátorem pořadu Krásné ztráty, ve kterém během 14 let zpovídal stovky hostů. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
0: Velmi těžký úkol čeká v dnešní odvetě třetího předkola Evropské ligy fotbalisty Hradce Králové na hřišti istanbulského Bešiktaše. Za něž hraje křídelník Václav Černý, se po úvodní domácí prohře 0-1 z minulého týdne pokusí o obrat. Pokud se jim to povede, zajistí si podzimní start v pohárek. V opačném případě přejdou do posledního předkola konferenční ligy. Zápas má výkop v 19 hodin. Dnes má být většinou jasno a teploty 27 až 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí. Teď je popoledně, tak moje otázka zní na Tomáše Kolmistra. Tome, jak to vypadá?
6: Hezké poledne. Na jižní spojce směrem na Černý most se dojíždí do kolony na Lanovém mostě, ta pokračuje přes Štěrboholskou spojku, východní část okruhu a Novopatskou až do omezení Vegbelské. Pro osobní auta je to více jak na půl hodiny. Před Vegbelskou se popojíždí také v Cínovecké od konce D8, navíc u Březiněvsi řeší nehodu. Na okruhu směrem na D1 trvá silnější provoz za sjezdem na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Plné také D5 z Plzně, a to už od 5. kilometru. Ve Vysočanech trvají komplikace. Ve Vysočanské bylo zaseknuté nákladní auto pod železničním mostem. Policie tam řídí dopravu Kyvadlově. Plná je kvůli tomu Vysočanská, Sokolovská, Kolbenová a také Frejova. Místo je lepší se zatím vyhnout. Plná je magistrála ve Vilzonově směrem do Holešovic před Hlávkovým mostem, také v opačném směru od Florence k muzeu. A v Kukulově řeší nehodu. Kolona se táhne už od Plzeňské. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Užíváme si čtvrtek 13. srpna a téměř 5 minut popolední máme právě teď. Je tady čas oběda, tak dobrou chuť. A v odpolední Praze je před námi taky Martin Garrix s kapelou U2. i Thomas Robin. Dobrý poslech vám přeje vláda.

0: Je po 1:15, přejeme krásné čtvrteční odpoledne na Rádiu Praha. Jak už od nás víte, novorenesanční památka Grota v Havlíčkových sadech od 3. srpna opět hostí divadelní představení. Letní grébovka s divadlem MA už je tradiční akcí a připravených je celkem 20 večerů a 5 inscenací. Něco už je za námi, něco ještě máte možnost vidět. Třeba do zítřka je to představení Být Marlene Dietrich. Od 17. do 19. srpna Běh života. Od 20. do 21. Buenos Aires Vystupte. A od 24. do 26. zase 13 ženských tváří. Na program mrkněte do odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Praha je kulturou.
2: Kde v Praze najdete nejmodernější vozovnu? Je to v Hloubětíně. Vozovna se po rozsáhlé rekonstrukci znovu otevřela v roce 2025. Najdete tu speciální haly pro běžné opravy tramvají, také myčku využívající dešťovou vodu nebo solární panely na střeše. A právě sem zamířily i nejnovější pražské tramvaje typu 52T. Kvůli jejich moderní konstrukci vznikly ve vozovně speciální lávky, ze kterých pracovníci opravují technologie umístěné na střeše vozů.
3: Praha je nej.
0: A máme pro vás opět aktuální dopravní informace. Značně ucpané zůstává široké okolí křižovatky u metra Vysočanská. Pod Vysočanskou estakádou se pod viaduktem zasekl vysoký kamion. Provoz tam policisté řídí kvadlově, kolony popojíždějí ze Sokolovské od polikliniky, v Kolbenově od metra a z Frejovy i se zhora pod Prosekem. Na východě metropole trvá silný provoz směrem z Barandovského na Černý most. Nesouvislá kolona začíná na úrovni Záběhlic a pokračuje až do Kbelské. Kamiony nabírají více než hodinové zdržení, osobní auta jedou o něco svižněji. Plné je i okolí Vypichu, Bělohorská ve směru z centra. Kolona se sune od Kláštera a pak také Kukulova, v ní fronta je od Plzeňské. Dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Ižel, podruhé, první. Anotr a 54 Ultra, dvojka. Felix je na Kaskáda, číslo 3. A 12 dalších top hitů. To je chart Rádia Praha. Hlasujte do čtvrteční půlnoci.
2: Na praha.rozhlas.cz.
1: Další kolo zase v neděli po 9.

0: Ve studiu Rádia Praha je už se mnou Denisa Žižková a přináší zprávy v půl jedné.
1: Přeji vám dobré odpoledne. Kvůli pokračujícímu suchu a horku hrozí vznik a šíření požárů na celém území Česka. Riziko ještě stoupne o víkendu při zesílení větru, informoval dnes Český hydrometeorologický ústav. Na možné požáry s ohledem na suché počasí upozorňuje delší čas. Pro některé okresy toto upozornění dosud ale neplatilo, třeba na severovýchodě Čech. Věková diskriminace na trhu práce se týká lidí i ve středním věku, ukázala to výzkumná zpráva zástupce ombudsmanky a vědců z Masarykovy univerzity. Šance na získání práce se podle výzkumu snižují už po 40. Jen necelá třetina mužů ve věku 40 až 55 let, kteří hledají práci prostřednictvím databáze úřadu práce, se pak může dočkat pozitivní reakce zaměstnavatele. Kancelář ombudsmanky o tom dnes informovala na svém webu. Policie ukončila pátrání pod hladinou jezera Most, kde dosud hledala druhého z pohřešovaných mladíků, kteří se ztratili 4. srpna při bouři. Tělo prvního z paddleboardistů našli policisté minulý týden. Po druhém muži budou dál pátrat kontrolami břehu a okolí, použijí také drony. Policie to dnes uvedla na síti X. Na dvoudenním festivalu elektronické hudby u Máchova jezera v Doxech na Českolipsku vystoupí o tomto víkendu na třech scénách přes 50 umělců. Akce Mácháč každoročně v létě přiláká na pláž Klůček až 10 000 diváků. Letos se koná po 24. Dnes má být jasno a teploty 26 až 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď už opět aktuální dopravní informace. Má je pro nás Katka Jelenová. Katko, zdravím tě.
3: Taky zdravím, pěkné odpoledne. V Karlovarské ve směru z centra popojíždí dlouhá kolona od Bílé hory až ke křížení s Drnovskou, tedy k odbočce na Ruzini. Od vypichu je to téměř na půl hodiny. Příčinou byla dnešní krátkodobá uzavírka Evropské ulice kvůli sportovní akci. Řidiči tak volili náhradní trasu právě přes Břevnov. V Evropské už je provoz opět obnovený, kolony v Karlovarské by se tak měly pomalu rozjíždět. Aktuálně se ale sunou i ve směru do centra, zpomalíte už ve sjezdu z okruhu. A stále velmi ucpané zůstává široké okolí křižovatky u metra Vysočanská. Pod Vysočanskou estakádou se pod viaduktem zasekl kamion. Stále se projíždí pouze kyvadlovým způsobem. Kolony popojíždí ze Sokolovské od polikliniky v Kolbenově od metra s Frejovy i se zhora pod Prosekem. A ještě se podíváme na příjezd do metropole ústeckou dálnicí D8. Brzdí se v obou pruzích na úrovni zdib. Nákladní soupravy popojíždí až do opravované Kbelské. Osobní auta se po chvilce rozjedou. Dobře dojeďte.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Václav Neužil patří mezi naše nejobsazovanější herce. Držitel Českého lva za roli Emila Zátopka teď zkouší novou roli v Davidském divadle a vidět ho můžete v novém filmu Poberta. Jak se brání rutině v práci a jak učí svého syna pracovat s emocemi. I tohle se dozvíte v pořadu Až na dřeň.
6: V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha.
7: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Úspěšný den vám všem, je po půl jedné a s vámi čtvrteční odpolední Praha. Rokový zpěvák, televizní moderátor, novinář a také politik. Michal Prokop během své kariéry vystřídal hned několik rolí a přitom se vždycky vracel k hudbě. A právě dnes slaví 80. narozeniny. Už za chvíli si připomeneme jeho začátky s Framos 5 i televizní pořad Krásný ztráty. A se svou muzikou nechybí ani kapela The Cranberries. Moby a Gregory Porter. Přeji vám ten nejlepší poslech.

0: Necelá minuta zbývá do 12:45 odpoledne. Odpolední Praha je stále s vámi. Zpěvák, který načas vyměnil koncertní pódia za poslaneckou lavici a později pak za televizní studio. Právě taková je životní cesta Michala Prokopa, který dnes slaví osmdesátiny. A v odpolední Praze si teď jeho kariéru připomeneme.
1: Kolej Yesterday.
2: Prázdnou ulicí na kolej. Jo, to je dávno. Yesterday.
1: Nebo Bitva o Karlův most. To jsou jen některé z hitů, kterými se Michal Prokop zapsal do historie české hudby. Začínal v 60. letech, kdy s kapelou Framus 5 pomáhal v Československu prosazovat blues a soul. Brzy se ukázalo, že hraní na kytaru není jeho jedinou devízou a začal i zpívat. V roce 1970 pak natočil album Město R, kde využil texty Josefa Kainara právě pro titulní píseň. Dnes deska patří k zásadním nahrávkám československého roku. Její vydání se ale kvůli nastupující normalizaci zdrželo o 2 roky.
3: Když jsme to potom začali zkoušet, tak jsme měli pocit, že by si to zasloužilo nějakou větší orchestraci. My jsme tenkrát měli takovou tu ambici, že jako jsme chtěli dokázat, že jsme opravdu umělci, že ta naše hudba je opravdovský umění s velkým jako U.
1: Vzpomínal hudebník v dokumentu Michal Prokop, Až si pro mě přijdou. V té době se spřátelil také s Hanou Zagorovou.
4: Po nějaké době jsme si s Michalem řekli, že čas nazrál a že bychom si mohli založit vlastní kapelu. Tak jsme postavili koncertní Poša.
5: Slova se mi pletou, nevím, jak mám to říct.
6: Nevyštěnou větou, mnohdy řeknem si víc.
1: Po listopadových událostech roku 1989 pak zamířil do politiky. Byl poslancem federálního shromáždění a později náměstkem ministra kultury. Pak přišla ještě další změna. Prokop se stal moderátorem pořadu Krásné ztráty, ve kterém během 14 let zpovídal stovky hostů. Že se na hudební scéně rozhodně nestratil, ukázal i letos. Za album Ostraka, které natočil právě s Framus 5, získal na jaře 2 ceny Anděl. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
0: A přinášíme aktuální dopravní informace. Na Štěrboholské spojce, následně na východní části okruhu směrem na Černý most, trvá silný provoz. Kamiony chvílemi zpomalují už na jižní spojce v okolí Lanového mostu. Vše se pomalu sune i dál Novopatskou až do omezení Vekbelské. Z druhé strany, ze severu z Ústecké D8, naberete zdržení od Zdib. Odtud se nesouvisle popojíždí až do Cínovecké, kamiony pokračují do Kbelské, osobní auta do plynule průjezdné Liberecké ulice. Před omezením u letiště popojíždí kolony v obou směrech. Na okruhu zastavíte u odbočky do Evropské, směrem ze Slaného u sjezdu na Tuchoměřice na 3. kilometru. V obou případech ztratíte 10 až 15 minut. Dobře dojeďte.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: 12:00 téměř 48 minut, čtvrteční odpolední Praha je stále s vámi a hned po zprávách ve 13:00 se její součástí stane taky Olda Burda. Stále dobrý poslech vám přeje Vláďa Malošík.
8: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: My Way, Calvin Harris, s vámi je Rádio Praha. No a naše cesty dorazily ke 13. To znamená, že jsou tady zprávy s Denisou Žižkovou, která už je ve studiu. Vítej, Deny.
1: Ty taky, Oldo. Hezké odpoledne. Dostavba centra Nová Palmovka bude stát zhruba 2,5 miliardy korun, magistrát vybral zhotovitele. Stavba nové cyklostezky v Sázavě na Benešovsku začne na podzim. Většina malých vodních elektráren musela kvůli suchu omezit provoz. Bude většinou jasno a teploty až 29 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pražští radní znovu vybrali v tendru na dostavbu budovy Nová Palmovka na sídlo agentury Evropské unie pro kosmický program nabídku společnosti POR. Tendr vedení hlavního města řeší od roku 2023 kvůli opakovaným rozhodnutím antimonopolního úřadu. Ten naposledy zrušil vyřazení nabídky POR ze soutěže. Nabídka firmy je víc než 2,5 miliardy korun. Dělníci by měli objekt přestavět do 2 let. V Sázavě na Benešovsku dělníci postaví novou cyklostezku. Středočeský kraj teď vybírá zhotovitele. Práce by měly začít na podzim a potrvají přibližně rok. Odhadované náklady jsou přes 35 milionů korun. Trasu cyklostezky přibližuje nezávislý starosta Sázavy Vladimír Dvořák.
3: Stezka povede od Lávky pro pěší v Podzámčí, podél řeky až vlastně pod zahrádky u bývalého brodu do Plužin.
1: Letošní sucho výrazně omezilo provoz vodních elektráren v Česku. Vyplývá to z informací Komory obnovitelných zdrojů energie a společnosti ČES. Problém mají hlavně malé vodní elektrárny. Těch je v republice víc než 1400 a 90% z nich má teď zastavenou výrobu. Na většině českých řek už totiž voda nestačí ani na jejich základní provoz. Vodní elektrárny v předchozích letech tvořily asi 3 až 5% celkové produkce elektřiny v Česku. Současná situace tak neohrožuje zásobování elektřinou. Netflix se začne na začátku září natáčet v Praze seriál podle románu Dana Browna Tajemství všech tajemství. Štáb se bude minimálně měsíc pohybovat mimo jiné na Karlově mostě, Petříně nebo v Klementinu.
4: Cestou přes most padl Langdonovi zrak na hotel Four Seasons.
5: Brown vybíral místa pro knihu během několika návštěv v české metropole. Pomáhal mu přitom redaktor nakladatelství Argo Petr Onufer. Stejně tak Prahu ukázal i scénáristovi a producentovi seriálu Carltonu Cuseovi.
6: My jsme domluvali, nebo pomáhali mu domluvit nějaké prohlídky různých míst, takže se uvidí, co nakonec všechno z té knihy se v seriálu objeví.
5: Langdona a Solomonovou stvární skuteční manželé Morgan Spector a Rebecca Hallová. Zatímco Spector se dosud prosazoval především v seriálech Pozlacený věk a Ve jménu vlasti, Hallová je známá hlavně z filmového plátna, třeba ze třetího Ironmana nebo Nolanova Dokonalého triku. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
1: Jablonecké fotbalisty čeká po domácí výhře 2-0 odveta třetího předkola konferenční ligy v lotyšské Rize. Zápas proti domácímu RFS rozehrají v 18 hodin a 30 minut českého času. Dnes by mělo být většinou jasno a teploty v Praze 27 až 29 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A my jsme s vámi i na silnicích, jak to vypadá aktuálně s dopravou, sleduje Káťa Jelenová a taky nám to řekne. Vítej, Káťo.
7: Pěkné odpoledne. Ve Vysočanech v Jandově ulici pod železničním viaduktem stále v pravém pruhu překáží kamion. Příliš vysoký. Pod mostem se zasekl, čeká se na příjezd těžké techniky a stále se projíždí Kyvadlově. Kolona už ale popojíždí pouze v Kolbenově od zastávky Poštovská směr centrum a v Sokolovské ve směru z centra z úrovně nádraží Vysočany. Na východní části okruhu směr D10 popojíždí hlavně kamiony z úrovně Černého mostu, pokračují dál Novopatskou až do Kbelské. Z druhé strany plní D8 od Zdib následně Cínoveckou. Přímo v Praze na magistrále směrem z Pankráce do Holešovic nejprve na chvíli zpomalíte na výjezdu z Nuselského mostu do Lagerovy, poté v úseku mezi Bulharem a omezením na Hlávkově mostu. A na dálnici D7 směrem ze Slaného do Prahy popojíždí kolona před omezením u letiště od sjezdu na Tuchoměřice ze 3. kilometru. Na druhém teď navíc nehoda kamionu a osobního auta v pravém pruhu. Z opačné strany zpomalíte na okruhu už kousek před odbočkou do Evropské, zdržení vždy okolo 15 minut. Šťastnou cestu.
2: Rád.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné odpoledne a dobrý den, s vámi Rádio Praha, je po 13. hodině, máme tady čtvrtek a 13. srpna. Svátek slaví Aleny a Alenky, tak všechno nejlepší. No a u nás Bíbírek a Fadles. Taky Somber.

0: Again, Lenny Kravitz s námi na rádiu Praha na 107.1 FM a také v DAB Plus ve 13 hodin a 15 minut. Dnes nás čeká báječný letní den, a to až do neděle. Pak se počasí má horšit, prý přijde nějaká studená vlna. Možná ideální zajít na nějakou pěknou výstavu. Možná to víte, možná ne, ale do Prahy dorazila ta největší putovní expozice ze světa čar a kouzel. Kdo by nechtěl být jako Harry Potter? The Exhibition v Letňanech, a tam máte možnost vidět nejen populární filmové rekvizity, ale zkusit si i interaktivní úkoly, tak jako legendární Harry Potter. Pokud se chcete o téhle výstavě dozvědět něco víc a juknout také na nějaké fotografie, podívejte se určitě na naše stránky na praha.rozhlas.cz. A my se podíváme na dopravu. Ve Vysočanech v Jandově ulici pod železničním viaduktem stále v pravém pruhu stojí příliš vysoký kamion. Čeká se na příjezd těžké techniky a stále se dá projet pouze Kyvadlově kolona, už ale popojíždí v Kolbenově směrem do centra od zastávky Poštovská. Jedete-li na hlavní část okruhu směrem zde jedničky k letišti, připravte se na 20-minutovou kolonu od sjezdu do Evropské až do zúžení u Aviatické. Směrem zde sedmičky od Slaného už je zdržení mnohem kratší. I na druhém kilometru už kolizi kamionu s osobním autem došetřili. Opět se jede oběma pruhy. Na východní části okruhu směr D10 popojíždí hlavně kamiony z úrovně Černého mostu, pokračují Novopatskou do Kbelské. Z druhé strany polní D8 od Zdip následně Cínoveckou. Na D5 se před Prahou směrem z Plzně se sunou jako obvykle kamiony od Rudné z 6. kilometru. Pomaleji pak pokračují i okruhem směrem k D1 až za Ořech na 18. kilometr. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: Susan Vega, která nedávno navštívila Českou republiku a také tady koncertovala s námi. Teď na Rádiu Praha máme 13 hodin 31 minut. Připravené jsou zprávy a Denisa Žižková.
1: Přeji vám dobré odpoledne. V Pražském ústavu hematologie chybí krev skupiny A a 0. Vyzvali proto k darování. Nedostatek mají i další pražské nemocnice. V létě jsou většinou problémy každoroční. V jezeře Ostrá na Nymbursku není voda vhodná ke koupání. Její kvalita je na stupni 4 z 5 stupňové škály, přičemž zákaz koupání je stupeň 5. Zhoršená jakost je i v Písníku v Bakově a nad Jizerou na Mladoboleslavsku. Tady platí stupeň 3. V ostatních středočeských lokalitách je kvalita vod dobrá a platí stupeň 1 nebo 2. Prodej elektromobilů v celém světě v červenci meziročně vzrostl o 9% na 1 850 000. Růst zaznamenal pátý měsíc za sebou. Podpořil ho vysoký prodej v Evropě, který vykompenzoval slabší prodej v Číně a Severní Americe. Výškařka Michaela Hrubá ztroskotala na mistrovství Evropy v kvalifikaci. V Birminghamu skočila 184 cm, což jí na postup do finále nestačilo. Dnes bude většinou jasno a teploty v Praze 27 až 29 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A je tady také pohled na aktuální dopravu, ten nám zprostředkuje Káťa Jelenová.
3: Ve Vysočanech v Jandově ulici za křížením s Kolbanovou už se podařilo kamion uvízlý pod železničním viaduktem téměř celý přesunout na chodník. Osobní auta už pravým pruhem projíždí, pouze autobusy hromadné dopravy ještě vybočují do protisměru. Kratší fronta stále popojíždí Kolbanovou do centra od zastávky Poštovská. Na magistrále z Pankráce do Holešovic trvá zdržení ve dvou úsecích. Nejprve na výjezdu z Nuselského mostu do Legerovy, poté mezi Bulharem a omezením na Hlávkově mostu. Na hlavní části okruhu směrem z D1 k letišti popojíždí přibližně 20-minutová fronta od sjezdu do Evropské až do zúžení u Aviatické. A ještě D5 z Plzně do Prahy, tam se sunou nákladní soupravy od Rudné z 6. kilometru. Na D8 z Ústí k Praze popojíždí od Zdib. Dobře dojeďte.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Radio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Krásné odpoledne a dobrý den. Včera jsme měli jedinečnou historickou možnost, a to sledovat zatmění slunce, které bylo z poměrně hodně procent. Další takové bude zase až za mnoho let. No a my se ke včerejšímu pozorování, to zítřejší už asi neproběhne, vrátíme ještě v našem vysílání už za chviličku, za 10 minut.

0: Včera jsme měli jedinečnou možnost podívat se na zatmění slunce. Celá řada z nás toho využila, buď si koupila speciální brýle, svářečskou kuklu nebo brýle na sváření autogenem, někdo použil třeba i snímek na rentgen a podobné věci. No a na slunce a na zatmění se včera dívalo i z hvězdárny v pražských Ďáblicích. Pojďme se tam ještě vrátit.
1: Je to pro nás zážitek, já jsem se dívala zrovna teď na svoje staré fotografie, abych věděla, kdy bylo poslední částečné zatmění.
2: Zatmění slunce pozorovali v okolí Ďáblické hvězdárny desítky lidí, byla mezi nimi i paní Markéta.
1: A je to něco, co prostě nemáme tady každý den, je to takovej milník. A třeba si můžeme i něco přát.
2: Koukám, že jste si přinesli speciální brýle, jak těžké bylo je sehnat.
1: Bylo to velmi těžké, já jsem je úplně náhodou sehnala přes nějaký komentář ve Facebooku. Čtyřikrát jsem volala paní do optiky, ať mě sková, i kdyby prostě tajfun přišel, furt si svoje brýle, ale bylo to teda náročné, nastala hysterie celonárodní.
2: A přišel se podívat také pan Juraj s rodinou.
3: Přišli jsme se podívat s dětma, ukázat jim to, protože nejblíž to bude za několik let.
2: Vy držíte v ruce krabici, tak to je nějaké speciální zařízení.
3: Na jedné straně krabice uzavřené je kousek alobalu s dírkou, funguje to jako čočka, obraz toho slunce se převrátí a na zadní straně krabice se zobrazí to sluníčko i s výřezem po měsíci. A zepředu je pak ukátko, kterým se na to dá koukat.
2: My se teď s Irenou Pikovou, odbornou pracovnicí hvězdárny Ďáblice, nacházíme v jedné ze dvou kopulí. Je tady velký dalekohled, tak jak dobře je to zatmění slunce z hvězdárny a z tohoto dalekohledu vidět?
4: S dalekohledem máme výhodu, že to vidíme na slunci detaily, třeba sluneční skvrny, a měli by tam vidět i třeba relief vlastně okraje měsíce. Takže dalekohled má velké zvětšení a má dobrou rozlišovací schopnost, takže je to dobré. A jako samozřejmě máme dalekohled opatřený hodně silným filtrem, protože přes normální dalekohled by nám slunce jenom spálo oči a neviděli bychom nic.
2: Po západu slunce tady pak někteří návštěvníci ještě zůstali, aby mohli na noční obloze pozorovat roj meteorů Perseid. Z hvězdárny Ďáblice Richard Webs, Český rozhlas.
0: A pojďme se podívat na silnice, začneme na Vypichu, přímo v křižovatce v Bělohorské a Ankarské a Kukulovi se srazila dvě osobní auta, jsou dost poničená, na vozovce se válí trosky. Na místo dorazili hasiči, provoz je výrazně blokovaný, kolonu čekejte hlavně v Bělohorské, z centra po pojíždí od Kláštera. Kratší se tvoří i směrem od Bílé hory. Na východní části okruhu směrem ze Štěrbohol se kolona kamionů zkrátila, aktuálně se sunou od Černého mostu za sjezdem z Hradecké D11 a pokračují celou Novopackou až do Kbelské. Na D5 z Plzně do Prahy zastavují kamiony u Rudné okolo 6. kilometru, na okruh za Ořech jedou až hodinu. Na okruhu už nabírají zdržení osobní auta v levém pruhu, za Ořechem se pak všechno rozjíždí. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Waiting for Love a Avicii je s vámi Rádio Praha. Máme tady 14. hodinu už prakticky na dohled. To znamená, že jsou tady i zprávy a s nimi i Václav Miller. Vašku, vítej.
1: Díky, Oldo, a hezké odpoledne. Některé nemocnice v Praze mají nedostatek krve. Ústav krevní transfuze vyzval lidi, aby přišli darovat. Radnice Prahy 13 varuje občany před podvodnými mobilními zprávami požadujícími platbu za dopravní přestupky. Meteorologové varují před požáry už v celém Česku. A zítra bude v Praze jasno s teplotami 30 až 32 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Některým nemocnicím dochází zásoby krve. V Pražském ústavu hematologie a krevní transfuze chybí hlavně krevní skupiny A a 0. Zásoby jsou podle něj na kritickém minimu. Ústav proto vyzývá lidi, aby přišli darovat. Problémy s nedostatkem krve od dárců jsou během léta každý rok. Lidé o prázdninách často odběry odkládají kvůli plánovanému volnu i dovoleným. Nedostatek krve tak teď mají taky ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady, v Pražské ústřední vojenské nemocnici nebo v transfuzní stanici nemocnice v Benešově. Podle údajů Svazu zdravotních pojišťoven ročně potřebuje transfuzi přibližně každý 10. hospitalizovaný pacient a během života 1 ze 3 lidí. Krev je potřeba při operacích, úrazech, porodních komplikacích nebo při léčbě závažných nemocí. Lidé z Prahy 13 dostávají na své mobilní telefony v posledních týdnech podvodné SMS zprávy. Městská část varuje, že se zprávy vydávají za oficiální komunikaci úřadu s tím, že požadují okamžitě uhrazení pokuty za dopravní přestupek. Zároveň obsahují taky odkazy vyžadující zadání citlivých údajů z platební karty nebo bankovního účtu. Pokračuje mluvčí Prahy 13 Lucie Steinerová.
3: Důrazně varujeme občany, aby na tyto SMS zprávy nereagovali a nikam nezadávali své platební údaje. Úřad městské části Praha 13 informace o pokutách za dopravní přestupky nikdy nezasílá formou SMS, natož s výzvami k okamžité platbě.
1: Výstraha před požáry už kvůli pokračujícímu suchu a horku platí v celém Česku, oznámil to Český hydrometeorologický ústav. Na víkend je v platnosti i předběžné varování kvůli vysokým teplotám, které budou na většině republiky stoupat nad 32 stupňů. Horko může způsobit komplikace v dopravě, živočišné výrobě a energetice. V neděli večer začne počasí od severozápadu ovlivňovat studená fronta, která v pondělí přinese výrazné ochlazení. Na možné požáry kvůli suchému počasí upozorňují meteorologové už delší dobu. Pro některé okresy, třeba na severovýchodě Čech, ale doteď výstraha neplatila. Izraelská armáda se na okupovaném palestinském západním břehu krátce střetla s židovskými osadníky u vesnice Kusra. Potom se ale stáhla a osadníci pokračují v obléhání dvou palestinských rodin v jejich domech. Židovští radikálové domy odpojili od vody a elektřiny a rodinám docházejí zásoby.
4: Armáda židovským osadníkům odstranila stan a střetla se s nimi, což není obvyklé, jak upozorňuje agentura Reuters. Palestinci totiž zpravidla mluví spíše o tom, že izraelští vojáci radikální osadníky podporují. Osadníci nicméně domy dál blokují. V pondělí tam nepustili ani sanitku, když v domě onemocněla dvouletá dívka. Neuvedli, co je jejich cílem, ale v červenci po měsících obléhání stejným způsobem vyhnali palestinskou rodinu z domu ve vedlejší vesnici Jalut. Blokáda je jen pár metrů od místa, kde židovský osadník v březnu zabil 28-letého Palestince a další pobodal jeho otce. Nikdo kvůli tomu nebyl zatčen. Dominik Tesár, Český rozhlas.
1: Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel postoupila do finále mistrovství Evropy v Birminghamu. V druhém semifinále doběhla druhá v rychlém čase 49,81 setin. Plavkyně Barbora Semanová zaútočí na třetí evropské zlato na trati 200 metrů volný způsob. Obhájkyně titulu vyhrála na kontinentálním šampionátu v Paříži rozpamby i semifinále. O medaile poplave krátce po 20. hodině. A v noci a zítra bude v Praze jasno, noční a ranní teploty 15 až 11 stupňů, nejvyšší denní 30 až 32, slabý jihovýchodní až východní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A pojďme se teď podívat po 14. hodině také, jak to jezdí, anebo spíš postává po Praze. Ví to Káťa Jelenová.
5: Na Vypichu přímo v křižovatce Bělohorské a Kukulovy odklízejí následky po střetu dvou osobních aut. Blokovaný je hlavně směr do centra. Provoz ale není příliš silný, zdržíte se jen v řádech minut. Na východě metropole směr D10 se provoz také v celku uklidnil. Kamiony už se sunou pouze Novopatskou ke Kbelské. O něco živěji stále v opačném směru, tedy k Barandovskému mostu. Nesouvislá fronta se sune za nájezdem z Hradecké D11 až k Průmyslové. A dálnice D5 z Plzně do Prahy tam zastavují kamiony okolo Rudné, zhruba na 6. kilometru. Na okruh za Ořech jedou až hodinu. Na okruhu pak nabírají zdržení i osobní auta v levém pruhu. K Ořechu jedou zhruba 15 až 20 minut. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné odpoledne a dobrý den. Je po 14. hodině a s vámi je Rádio Praha na 107.1 FM a v DAB+. Tak od pondělí se má ochlazovat, to znamená, že si tohle nádherné počasí ještě musíme užít o víkendu. Pokud víte, kam k vodě a je jí tam dostatek, určitě stojí za to vyrazit. No a tady je s námi Tom Grennan, který je nás přiblíží k víkendu. In Marshmallow, Sting a Pink. A za české barvy jeleni. Zůstaň ještě jednu noc, přece nechci zas tak moc, máš to stejně jak já, a teď tu snáží. S těmito hvězdami s námi můžete být v příštích minutách. Ať se daří.
2: Rádio Praha a Olda.

0: Hity, doprava, informace, s vámi Rádio Praha právě teď, kdy máme 14 hodin a 14 minut. Už jste hlasovali pro vinyl na pondělní večer? Pokud ne, určitě to udělejte, protože v hlasování proti sobě stojí dvě skvělé kapely. Jedna mladší a jedna dlouholetá. Coldplay nebo U2, jak rozhodnete? Coldplay mají ve hře své album z roku 2008 Viva La Vida or Death or Dead and All His Friends a U2 z počátku 90. let z Europu. No a pokud se podívám na aktuální hlasování, tak momentálně U2 jsou na tom o pár hlasů lépe než Coldplay. Ale jak to bude dál, to bude záležet jen a jen na vašich hlasech. Vzhledem k tomu je, že je čtvrtek a do pondělního poledne, kdy se hlasování uzavírá, ještě nějaký čas zbývá, může se ledaco změnit. No a teď pojďme na aktuální dopravu. Začneme centrem, tady naberete zdržení na magistrále, teď už v obou směrech. Pokud pojedete z Pankráce do Holešovic, první kolonu čekejte na výjezdu z Nuselského mostu do Legerovy, poté i před omezením na Hlávkově mostě. Z druhé strany od Holešovice pojedete krokem téměř od Florence k muzeu, následně i k omezení u IP Pavlova. Plní se i Ječná od Karlova náměstí nahoru k Legerově. Na Vypichu přímo v křižovatce Bělohorské a Kukulovy pokračují s odklízením následků kolize dvou osobních aut. Blokovaný zůstává do centra kolona od Malého Břevnova je na 10 minut. Podobný čas ztratíte i ve směru z centra ve frontě od Kláštera. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Viny.
1: Každé pondělí na Rádio Praha. Na Rádio
2: Praha. Dvě hvězdné kapely v hlasování. Coldplay a Viva La Vida or Death and All His Friends. Nebo U2 a Europa. Coldplay nebo U2. Coldplay nebo U2. Těžká volba. Odpověď u nás na Facebooku.

0: Hity, doprava, informace, tady je Rádio Praha. Máme pro vás zprávy ve 14.30 s Václavem Millerem.
1: Pohonné hmoty v Česku za uplynulý týden výrazně zlevnily. Cena benzínu klesla o 71 haléřů na 41 korun a 47 haléřů za litr. Naftu řidiči natankují za 44 korun a 6 haléřů, v porovnání o 60 haléřů méně než před týdnem. Vyplývá to z dat společnosti CCS, která ceny sleduje. Letošní sucho výrazně omezilo provoz vodních elektráren v Česku. Vyplývá to z informací Komory obnovitelných zdrojů energie a společnosti ČES. Problém mají hlavně malé vodní elektrárny, těch je v republice více než 1400 a 90% z nich má teď zastavenou výrobu. Na většině českých řek už totiž voda nestačí ani na jejich základní provoz. Při výbuchu přístavu v nizozemském Rotterdamu zemřel podle policie nejméně jeden člověk. Několik dalších utrpělo zranění. Příčina výbuchu podle agentury Reuters není jasná. Na místě zasahují policisté, kteří zatím další informace neuvedli. Podezřelý předmět nalezený na železničních kolejích v bavorském městě Treuchtlingen neobsahoval výbušniny, jak se policisté původně obávali. Uvedla to německá policie, podle které se evakuovaní lidé postupně vrací zpátky do svých domovů. A zítra bude v Praze jasno, s teplotami 30 až 32 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: S dopravou teď zamíříme před Europark anebo do Novopatské. A nejen tam, je tady Káťa Jelenová.
3: Před Europarkem housne provoz v obou směrech. Od Černého mostu se zpomaluje už na východní části okruhu za D11, od Barandovského mostu pak na jižní spojce od Záběhlic. Novopatská od Černého mostu zůstává plná v celé délce z konce D10 až ke Kbelské. Provoz ve Kbelské by měl být dnes odpoledne opět obnovený, zatím se ale ještě stále projíždí pouze pásem na Letňany. A pokud pokračujete dál směr D8, čekejte velké potíže za Prahou. Dálnice D8 z Prahy do Ústí je totiž před Roudnicí na 25,5 kilometru po havárii nákladního vozidla dočasně uzavřená. Na místě zasahují s těžkou technikou, budou ho vyprošťovat. Odklon dopravy je vedený na exitu 18 Mělník. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Krásné odpoledne a dobrý den, 14 hodin 31 minuta. Je tady čtvrtek, který patří Alenám a Alenkám. Ty slaví svůj svátek. A určitě 13. srpna se stala celá řada věcí. Mapuje Petr Jungmann a řekne nám o nich už za 10 minut.

Svátek mají Aleny. Všechno nejlepší. Tady je Petr Jungmann. Hlavní město Aztécké říše Tenochtitlán v dnešním Mexiku padlo v roce 1521. To je 505 let. Těžké boje o město vyhrála španělská armáda pod vedením konkvistádora Hernána Cortéze.

0: Se. Poslední aztécký král byl zajat při pokusu o útěk na kánoji. Vláda Německé demokratické republiky zavřela hranice na západ před 65 lety v roce 1961.
1: V ten den zakryli berlínské ворота na восток.
0: Na dělící čáře mezi východním a západním Berlínem začala růst zeď.
2: We have lived in the shadow of the wall.
0: Železobetonové monstrum, které město a symbolicky i svět neprodyšně rozdělilo na dlouhých 28 let. Před 24 lety s plnou silou podruhé během několika dnů udeřily tragické povodně. 13. srpna 2002 se pod vodou ocitla většina zoologické zahrady v Troji. To nejhorší naši zemi ještě čekalo. Pod vodou byly České Budějovice a další města a vesnice, především na Lužnici a Vltavě. Tisíce lidí muselo opustit domovy a hladiny řek stále stoupaly. Přírodní katastrofa postihla tehdy celkem 753 měst a obcí. Starší z bratrů Mašínových, Ctirad, zemřel před 15 lety ve svých 81. Člen odbojářské skupiny žil od roku 1954 ve Spojených státech. Před 100 lety v roce 1926 se narodil bývalý kubánský vůdce, revolucionář, líder Maximo, Fidel Castro.
3: Patria o muerte, dej seren.
0: A kulatou osmdesátku má dneska náš zpěvák, skladatel a moderátor, dokonce i bývalý politik Michal Prokop. Všechno nejlepší, vám všem pěkný den.
4: A jsme také na silnicích. Na Vypichu v křížení Bělohorské a Kukolovy vyšetřují nehodu dvou osobních aut, blokují provoz ve směru do centra. Fronta na 10 minut po pojíždí od Kauflandu. Kolona se sune i ve směru z centra, jako obvykle od Kláštera, i tam nabere kolem 10 minut. Na východní části okruhu, následně na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most, trvá silnější provoz, hlavně kamionů. Místy ale zpomalují i osobní auta v levém pruhu. Tam se zdržíte, počítejte v úseku mezi Hradeckou D11 a Průmyslovou. V opačném směru se brzdí na jižní spojce před Lanovým mostem. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Ten mladý mráček na Plicním. Vypadá to, že už tu dlouho nevydrží.
7: No, je to smutné, když tahle země přijde o mladého, talentovaného člověka.
6: Ale já mu to, pane doktore, vlastně přeju.
8: Po roce 1968 odešli z Československa tisíce lékařů, vědců a učitelů. Poznejte příběhy těch, kteří tu chyběli. Na akci Nevermore 68. 21. srpna na výstavišti. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
9: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha.

0: Nejvíce tu v digitálu, ale také na FM. S vámi je Rádio Praha, společně jsme dospěli k 15. hodině. No a s 15. vstoupil do studia také Václav Miller, který přinesl zprávy.
1: Hezké odpoledne. Dostavba centra Nová Palmovka bude stát zhruba 2,5 miliardy korun. Magistrát vybral zhotovitele. Praha 5 sjednotí časy placeného parkování. Nově budou řidiči na celém území platit i v neděli večer. A česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel postoupila do finále mistrovství Evropy. Zítra bude jasno s teplotami 30 až 32 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pražští radní znovu vybrali v tendru na dostavbu budovy Nová Palmovka na sídlo agentury Evropské unie pro kosmický program nabídku společnosti POR. Tendr vedení hlavního města řeší od roku 2023 kvůli opakovaným rozhodnutím antimonopolního úřadu. Ten naposledy zrušil vyřazení nabídky POR ze soutěže. Nabídka firmy je více než 2,5 miliardy korun. Dělníci by měli objekt přestavět do 2 let. Řidiči v Praze 5 budou za parkování nově platit od nedělního do pátečního večera. Doteď to stačilo jen od pondělka. Nový režim zatím fungoval na Barrandově, teď ho radnice během srpna rozšíří na celé území městské části. Podle mluvčí Prahy 5 Lucie Fialové si úpravu vyžádali sami obyvatelé, kteří měli ve večerních hodinách problém najít volná parkovací místa.
3: Praha 5 je jedinou městskou částí, kde zatím fungují 2 časové režimy parkování, což některé řidiče může mást. Odteď se tedy budou řídit jednotným systémem parkování v zónách placeného stání.
1: Tisíce uživatelů dnes otestovali výdrž aplikace e-doklady. Stát chtěl zátěžovým testem zjistit, jestli bude aplikace připravená na nápor uživatelů během podzimních komunálních a senátních voleb. Při sněmovních volbách minulý rok se totiž e-doklady potýkaly s výpadky. Výsledky testu teď bude vyhodnocovat Digitální a informační agentura. Dnes se taky do aplikace registrovalo množství nových uživatelů, říká šéf agentury Bohdan Urban.
4: Za hodinu jsme evidovali počet nových registrací na úrovni zhruba poloviny běžného týdenního registrování a z těch největších problémů, které tam měli uživatelé, tak už nyní vidíme, že zhruba 1/3 uživatelů se pokusila přihlásit neaktualizovanou aplikací. To je určitě věc, kterou budeme muset i mediálně zkusit zvládnout před volbama.
1: Lavu a popel chrlící italská sopka Etna láká davy návštěvníků. Podle agentury AFP jich průvodci denně evidují stovky. Zároveň ale varují, aby se lidé k vulkánu kvůli jeho nestabilnímu chování nevydávali na vlastní pěst. Sopečná aktivita Etny omezila provoz nedalekého letiště v sicilské Katánii. Od soboty zrušilo stovky letů. Doprava na letišti zůstává pozastavená minimálně do pátečního rána. Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel poběží na evropském šampionátu v atletice v sobotu o medaile. Ve druhém semifinále skončila druhá, když 400 zaběhla za 49,81 sekundy. Rychlejší byla jen Polka Bukvěcková. Atleti se v Birminghamu musí vypořádávat taky s velkým horkem a silným větrem, pokračuje Lourdes Gloria Manuel.
5: Já jsem to teda cítila docela dost, ale ten vítr byl pro všechny stejný, takže prostě všichni bojeme se stejnýma podmínkama a pro všechny vedro, pro všechny je vítr stejný, takže prostě máme společný závod a i tak bojujeme.
1: Beachvolejbalistky Kateřina a Anna Pavelkovy porazili na mistrovství Evropy ve Starých Jablonkách Litevky Pauli Keniovou a Raupalitijovou 21-15 a 21-16 a po druhé výhře postoupili přímo do osmifinále. Přímý postup mezi nejlepších 16 týmů si zajistili také Markéta Svozilová s Marií Sárou Štochlovou, které ve 2 setech vyhrály nad favorizovanými Němkami Millerovou a Tillmanovou. V noci a zítra bude v Praze jasno, noční a ranní teploty 15 až 11 stupňů, nejvyšší denní 30 až 32 a slabý jihovýchodní až východní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Je tady také čas na aktuální dopravu. Teď po 15. hodině půjdeme do ulice k Barrandovu. Je tu Káťa Jelenová.
6: A to na začátek ulice k Barandovou dole na Zlíchově. Těsně za Strakonickou u nájezdu z Myší díry se srazilo nákladní vozidlo s osobním. Provoz byl nějakou chvíli úplně zastavený, teď se jede alespoň pravým pruhem. Dlouhá kolona se tvoří hlavně na jižní spojce, brzdí se u sjezdu na Pankrác, ztratíte přibližně 20 minut. Spojka se plní i ve směru na Černý most, fronta se sune před Lanovým mostem, z druhé strany od Černého mostu nabíráte zdržení od hradecké dálnice D11 až k Průmyslové. Dálnice D8 směrem z Prahy do Ústí nad Labem před Roudnicí na 25,5 kilometru byla taky uzavřená. Po havárii nákladní vozidla teď už průjezdná, alespoň levým pruhem. Odklon dopravy na exitu 18 Mělník je ukončený. Čekejte ale zdržení ve velmi dlouhé koloně, je bezmála na hodinu a tvoří se už za sjezdem na Kralupy. Přejeme šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné odpoledne, je po 15. hodině, je tady čtvrtek 13. srpna a tenhle čtvrtek si ještě můžeme užít v krásném letním počasí. A kdo s námi? Fotbalově Shakira a Barna Boy. Taky Dev Hart s Julie.

0: Drive a legendární američtí R.E.M. s námi v 15:17 na rádiu Praha. Tahle píseň je z 21. září roku 1992. Vlastně je to první single z alba, které vyšlo v tomhle roce. Jmenovalo se Automatic for the People a mnozí na něj vzpomenou, protože přinesl i další skvělé hity. Škoda jen, že R.E.M. si už nebudeme moci užít naživo. Také symbolicky 21. září, ale v roce 2011 skupina oznámila konec své činnosti a za rozpadem téhleté kapely zřejmě stál syndrom vyhoření. Podle jejich členů se rozpadli míru milovnou cestou a šlo o společné rozhodnutí. No a rozhodnutí o tom, zda obnovit R.E.M., pokud vím, zatím nepadlo. Pojďme se teď podívat na aktuální dopravu do Dobříšské, také na Zlíchov, do Radlické a na Vypych. Tam nás všude veme Káťa Jelenová.
1: V Dobříšské směrem k Barandovskému mostu kousek před Zlíchovským tunelem chvíli blokovali pravý pruh následky střetu dvou osobních aut. V celku rychle se je ale podařilo přesunout mimo. Kolona ale stále velmi dlouhá. Sune se z konce Strahovského tunelu následně i celou Mrázovkou. O kousek dál na Zlíchově na začátku ulice k Barandovu překáží v pravém pruhu dvě havarovaná vozidla, nákladní a osobní. Kolona na jižní spojce kvůli tomu narostla až k nájezdu z Vídeňské, zdržení až půlhodinové. Provoz začíná váznout i v Modřanské ulici do centra od Branického mostu. V Radlické do centra čekejte kolonu od budovy ČSOB, v Plzeňské pak od Kavalírky. A nahoře na Vypichu v křížení Bělohorské a Kukulovy stále pokračují s odklízením následků po kolizi dvou osobních aut. Blokovaný směr do centra, kolona v Bělohorské od Kauflandu je na 5 až 10 minut, z druhé strany od Kláštera na 10. Dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije.
3: Rolling Stones, Flashpoint. Nejstarší rocková skupina světa a turné, které viděla i Praha na Strahovském stadionu v srpnu 1990. Rolling Stones. Živě na rádiu Praha. Ve čtvrtek po 9. večer. Rolling Stones, Flashpoint.
2: Praha žije.

0: worth it. Nejvíc hitů v digitálu a také na FM, s vámi Rádio Praha je 15.30, je tu také Václav Miller s aktuálními zprávami.
1: Pražští policisté ve středu při bezpečnostní akci kontrolovali řidiče přepravních společností. Zaměřili se nejen na dopravní přestupky, ale také na to, zda mají povolení k výkonu profese řidiče taxi nebo u cizinců povolení k pobytu. Zkontrolovali přes 200 řidičů a odhalili 52 přestupků. Zároveň uspořádali akci zaměřenou na odhalování drogové a pouliční kriminality. Při ní odhalili 96 přestupků. Hasiči celou noc zasahovali u požáru pětipatrové budovy ve Štěchovicích u Prahy. Vyhlášený je druhý stupeň poplachu. Požár se podařilo lokalizovat před půlnocí. Dohašovací práce trvají. Nikdo se nezranil. Podle mluvčí hasičů Terezy Sýkody Flígerové se část budovy zhroutila. Tisíce uživatelů dnes otestovali výdrž aplikace e-doklady. Stát chtěl zátěžovým testem zjistit, jestli bude aplikace připravená na nápor uživatelů během podzimních komunálních a senátních voleb. Při sněmovních volbách minulý rok se totiž e-doklady potýkaly s výpadky. Výsledky testu teď bude vyhodnocovat Digitální a informační agentura. Explozi v přístavu v Rotterdamu nepřežil nejméně jeden člověk, několik dalších lidí je zraněných. Informovala o tom tamní policie. Na místě zasahovali zdravotníci i vrtulník letecké záchranné služby. Nizozemské úřady příčinu nehody vyšetřují. Web The Telegraph napsal, že v zasaženém areálu společnosti Gunvor Energy pracovala údržbářská skupina na potrubí. Podle předběžných informací tak mohl výbuch nastat při rozpojení trubek. A zítra bude v Praze jasno s teplotami 30 až 32 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Do Břížska a kolony v Radlické, tak to je jen náznak dopravy, kterou teď přináší Káťa Jelenová.
3: V Dobříšské směrem z Břevnova dolů k Barandovskému mostu se rozjíždí poslední zbytky kolony. Příčinou byla nehoda před Zlíchovským tunelem. Už je pryč, pokračuje kvůli tomu ale regulace vjezdu do Blankevtroji. S delším zdržením tak počítejte například v Povltavské od Zenklovy, v Holešovečkách od Bulovky i v Trojské od Kazanky. Kolony přetrvávají i v Radlické před Dobříšskou. Popojíždí se od budovy ČSOB, v Plzeňské pak od Kavalírky. Na Zlíchově na začátku ulice k Barandovu stále v pravém pruhu následky nehody dvou vozidel nákladního a osobního. Kolona na jižní spojce kvůli tomu popojíždí od nájezdu z Vídeňské. Zdržení nabíráte až půlhodinové a provoz stále vázne i v Modřanské směrem do centra, a to od Branického mostu. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Dnes večer v České televizi.
6: ČT1. Roman se vrací a chystá pomstu Lučkovi a celé Severce. Komediální seriál Most. ČT2. Pomsta byla dokonána. Přinese mu vytoužené smíření. Dva díly seriálu Hrabě Monte Cristo. A ČT Art uvede příběh legendárního režiséra, podepsaného pod filmy jako Čelisti, Indiana Jones a Schindlerův seznam. Filmařské legendy Steven Spielberg. Čtvrteční večer s Českou televizí.
5: Radio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Pěkné odpoledne a dobrý den, 15 hodin 34 minuty. Jak trávíte dovolenou? Spíše v zahraničí, u moře, Chorvatsko nebo nějaká jiná exotika, anebo raději české země? Na ty také je dobré nezapomínat. No a ve středních Čechách se v první polovině letošního roku prý ubytovalo rekordních 600 tisíc návštěvníků. Zvýšil se i celkový počet přenocování. Podrobnosti přineseme už za 10 minut.

0: Kýl nás bavili na rádiu Praha, je 15 hodin 44 minut. No a my si budeme povídat o cestovním ruchu. Rekordních 600 tisíc lidí se ubytovalo ve Středočeském kraji v prvním pololetí letošního roku. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Region zaznamenal nejvyšší počet ubytovaných návštěvníků od roku 2012 a byl tak šestým v pořadí ze všech krajů. Víc zjišťoval kolega Dominik Kučera, který teď se mnou sedí ve studiu, takže vítej Dominiku.
1: Pěkný den. Data z Českého statistického úřadu zahrnují návštěvníky, kteří v kraji ve sledovaném období alespoň jednou přenocovali, například kvůli dovolené, zájezdu nebo konferenci. Během prvního pololetí návštěvnost stoupala. Například v lednu se v regionu ubytovalo bezmála 60 tisíc lidí, v červnu asi 155 tisíc. V součtu se za první půlrok ve středních Čechách ubytovalo rekordních 600 tisíc návštěvníků. To je o necelých 10 tisíc více než za stejné období v roce 2025.
0: Také se sledují i jiné údaje, jak dlouho se ti návštěvníci v kraji zdrželi.
1: Kromě celkového počtu návštěvníků má ekonomický význam právě také průměrný počet nocí. Pokud lidé zůstanou déle, častěji navštěvují restaurace, obchody a pravděpodobně tak více utratí. Celkový počet přenocování se ve Středočeském kraji zvýšil. Průměrně v kraji lidé strávili asi 2 noci, to je stále pod celorepublikovým průměrem.

0: Existuje ale pár zajímavých výjimek, například návštěvníci ze zemí Latinské Ameriky. Třeba Brazilci ve Středočeském kraji strávili v průměru přes 11 nocí, Mexičané více než 7.
1: Zajímavý údaj. Pojďme si říct, odkud pochází návštěvníci Středočeského kraje, zase řečí čísel, protože těch cizinců asi nebude převaha.
0: Téměř 8 z 10 lidí, kteří se v regionu ubytovali, byli právě Češi. Představují tak valnou většinu návštěvníků a zbylých asi 22% tvořili hosté ze zahraničí. Nejčastěji to byli Němci, Slováci a Poláci. Výrazně vzrostl například zájem obyvatel Spojených států amerických. Z dat také vyplývá, že mezi nejvíce oblíbené oblasti u domácích i zahraničních návštěvníků patřilo Posázaví, ale i Pojizeří a Polabí.
1: V prvním pololetí letošního roku se ve Středočeském kraji tedy ubytoval rekordní počet návštěvníků. Mluvili jsme o tom s kolegou Dominikem Kučerou. Dominiku, díky a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: A my jdeme teď na pražské silnice. Káťa Jelenová je tady s dopravou. Káťo?
2: Na jižní spojce před Barandovským mostem se sune až půlhodinová kolona od Vídeňské po pojíždí i myší dírou k nehodě na začátku ulice k Barandovu. Její následky právě teď odklidily mimo jízdní pruhy, už se tak jede jak pravým, tak levým a kolona by se mohla začít krátit. Fronty ale stále čekejte i v Modřanské, teď už v obou směrech. Od Braníka z centra se brzdí za Žlutými Lázněmi. Na magistrále po pojíždí kolony také v obou směrech. Od Pankráce do Holešovic se zaplnil už celý Nuselský most. Následně se zdržíte i v úseku mezi Bulharem a omezením na Hlávkově mostu. Směrem z Holešovic brzdíte na úrovni Florence a nesouvisle pak popojíždíte až k omezení IP Pavlova. Trasa je na více než 20 minut. A na Vypichu přímo v křižovatce Bělohorské a Kukulovy už přes 2 hodiny odklízejí následky po střetu 2 osobních aut. Velmi špatně průjezdný je směr do centra. Od Kauflandu ztratíte přibližně 10 minut. Dobře dojeďte.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Instagramujete? Instagramujete? Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu. Ve vašem mobilu.

0: Hity, doprava, informace, ano, s vámi je Rádio Praha. Dospěli jsme k 16. hodině, Václav Milejdej ve studiu, to znamená, že zprávy můžou začít. Vašku, vítej.
1: Díky, Oldo, a hezké odpoledne. Některým nemocnicím chybí krev, ústav krevní transfuze proto lidi vyzývá, aby ji přišli darovat. Sdružení historických sídel se obává dopadu novely stavebního zákona na památky. Netflix začne v září natáčet v Praze seriál podle bestselleru Dana Browna Tajemství všech tajemství. A zítra bude v Praze jasno s teplotami 30 až 32 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: V některých nemocnicích dochází zásoby krve, třeba ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze chybí hlavně krevní skupiny A a 0. Zásoby se podle něj blíží kritickému minimu. Ústav proto vyzývá lidi k darování. Problémy s nedostatkem krve v létě jsou podle přednosti ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze Jana Loužila každý rok.
3: Dárci více stojí, kdy samozřejmě dochází k určitým omezením v darování krve, když člověk navštíví nějakou zemi, kde je riziko třeba komárů. Takže prostě nemáme třeba tolik dárců jako obvykle v těch letních měsících.
1: Nedostatek krve tak teď mají taky ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady, v pražské ústřední vojenské nemocnici nebo v transfuzní stanici nemocnice v Benešově. Sdružení historických sídel má obavy z dopadu projednávané novely stavebního zákona a s ní souvisejících změn v památkové péči. Podle sdružení mohou změny dosud fungující systém památkové péče oslabit. Jako příklad uvádí slabší rozsah závaznosti stanovisek orgánů památkové péče nebo zúžení ochrany památkových rezervací a zón jako celků. Stojí to ve stanovisku, které ČTK poskytl předseda sdružení Libor Honzárek. Rozsáhlou stavební novelu od představitelů vládní koalice má příští týden schvalovat Senát. Už tři výbory mu doporučili, aby ji zamítl. Novela stavebního zákona má zrychlit a zjednodušit pravidla. Netflix začne na začátku září natáčet v Praze seriál podle románu Dana Browna Tajemství všech tajemství. Štáb se bude minimálně měsíc pohybovat mimo jiné na Karlově mostě, Petříně nebo v Klementýnu.
4: Cestou přes most padl Langdonovi zrak na hotel Four Seasons.
5: Brown vybíral místa pro knihu během několika návštěv české metropole. Pomáhal mu přitom redaktor nakladatelství Argo Petr Onufer. Stejně tak Prahu ukázal i scénáristovi a producentovi seriálu Carltonu Cuseovi.
6: My jsme domluvali, nebo pomáhali mu domluvit nějaké prohlídky různých míst, takže se uvidí, co nakonec všechno z té knihy se v seriálu objeví.
5: Langdona a Solomonovou stvární skuteční manželé Morgan Spector a Rebecca Hallová. Zatímco Spector se dosud prosazoval především v seriálech Pozlacený věk a Ve jménu vlasti, Hallová je známá hlavně z filmového plátna, třeba ze třetího Ironmana nebo Nolanova Dokonalého triku. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
1: Ruský prezident Vladimír Putin dnes navštívil Iturup, největší z Kurilských ostrovů. Informuje o tom ruská státní agentura TASS, podle které jde o první Putinovu návštěvu souostroví v roli hlavy státu. Rusko od druhé světové války vede o ostrovy územní spor s Japonskem. Obě země proto nikdy nepodepsali formální mírovou smlouvu z druhé světové války. Japonská vláda uvedla, že Putinovu návštěvu důrazně odsuzuje a že souostroví je nedílnou součástí Japonska. Ruský prezident během své návštěvy dohlížel na cvičení námořnictva na ruském Dálném východě. Kromě toho taky si prohlédl závod na zpracování ryb. Plavkyni Barboru Sémanovou čeká na mistrovství Evropy finále její hlavní disciplíny. Po půl osmé večer nastoupí k finále na 200 metrů kraul, do kterého postoupila z prvního místa. Sémanová už před šampionátem říkala, že chce posunout svůj český rekord, za kterým v semifinále kousek zaostala. O tom, kolik měla rezerv, ale mluvit nechtěla.
7: Nedokážu to takhle přesně říct, ani to asi nechci jako nějak označovat, ale určitě, jako když jsem viděla tu poslední padesátku, že jsem tam první a že tam vedle mě byla jenom jako jedna, dvě holky, tak jsem nejela úplně naplno, takže určitě tam něco vyškrábu ještě extra.
1: V semifinále na 50 metrů znak se představí Miroslav Knedla, který v rozplavbách posunul český rekord. V noci a zítra bude v Praze jasno, noční a ranní teploty 15 až 11 stupňů, nejvyšší denní 30 až 32, slabý jihovýchodní až východní vítr.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: S Káťou Jelenovou zamíříme na silnici, abychom vyzvěděli, co se tam děje.
9: Na začátku ulice k Barrandovu směr okruh už následky nehody odklidily, kolony ale přetrvávají, hlavně na jižní spojce od nájezdu z Vídeňské, tam je to stále na půl hodiny. V Modřanské směrem z centra od Žlutých lázní ztratíte přibližně 10 minut. Jižní spojka je plnější i ve směru na Černý most, přibrzdíte u sjezdu do ulice v Korytech, za Lanovým mostem už pojedete v celku plynule. A značně ucpaná stále magistrála v obou směrech od Pankráce do Holešovic je plný Nuselský most až do Legerovy. Následně úsek mezi Bulharem a omezením na Hlávkově mostu. Pokud jedete z Holešovice, naberete 20 minut mezi Florencí a omezením u IP Pavlova. Popojíždí se i Rašínovým nábřežím mezi Vyšehradem a Tančícím domem, Radlickou do centra od ČSOB a před Vypichem Bělehorskou v obou směrech. V křížení s Kukulovou navíc stále vyšetřují nehodu dvou osobních aut. Hůře se jede ve směru do centra. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné odpoledne po 16. hodině ve čtvrtek 13. srpna, který je příjemně letní a zítra ty teploty půjdou ještě výš, ale má se to lámat a to už od pondělka. Takže užijme si teplé počasí, pokud ho někdo má rád. A užijme si také skvělou muziku. Kdo sní? Ale Farben a Kido. Taky Thomas Robin. A právě teď Rita Ora. U mikrofonu je s vámi Olda Burda.

0: The Calling s námi na rádiu Praha je 16 hodin a 17 minut. No a vy máte možnost v Praze teď zavítat na jednu skvělou výstavu od neznámé dívky po ikonu Hollywoodu. Ikonu, která se narodila před 100 lety. 1. června 1926. Ano, řeč je o hvězdě Marilyn Monroe. Česká galerie moderního umění má spoustu fotografií, které jsou k vidění. No a jak ta výstava vypadá, co všechno o Marilyn Monroe nabízí, to máte možnost dočíst se i na našich stránkách na praha.rozhlas.cz. Podívejte se tam.
1: Praha je nej. Nejstarší bytový dům najdete v ulici U Prefy 25 v Pražských Ďáblicích a stojí tu už od roku 1955. Tahle třípodlažní budova, která se zpočátku setkávala se skepsí tehdejších stavebníků, slouží a představuje taky trvanlivé dílo obytné architektury. Dům se liší od těch později postavených panelových domů sedlovou střechou s mírným sklonem a s ozdobnou římsou. Praha je nej.
0: V Praze byste se momentálně nejdéle měli zdržet 20 minut. Vidí to taky tak Katka Jelenová.
2: Na výpech ke dvěma havarovaným vozidlům dorazila odtahová služba. Na místě zůstává už jen jedno. Kolony zatím popojíždí Bělohorskou v obou směrech. Tam je to na 10 minut. Ztratíte jak z centra od Kláštera, tak z druhé strany z Malého Břevnova. Na jižní spojce na cestě k Barandovskému mostu už provoz uklidňuje. Pomaleji se jede od sjezdu na Pankrác. Zdržení je už ale maximálně 10-minutové. Příčinou byla nehoda, teď už odklizená na začátku ulice k Barandovu na úrovni Zlíchova. V Troji stále dle potřeby regulují vjezd do Blanky. Kolony se chvílemi tvoří jak v Holešovičkách od Bulovky, tak v Povltavské z Čuprovy. A teď aktuálně se zaplnila i Trojská, jak od Gymnázia, tak i se zhora od Kobylis. Před ohradou čekejte zdržení v Hartigově v obou směrech, také v ulici Jana Žilivského od nákladového nádraží. A na příjezdu do Kbel je ucpaná Mladoboleslavská, tam je ta kolona nejdelší, přesně jak si říkal Oldo, 20 minut popojíždí od Kbelské. Přejeme šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Topíte se v reklamách.

0: Justin Timberlake nás dovedl ke zprávám 16.30 na rádiu Praha s Václavem Millerem.
1: Pohonné hmoty v Česku za uplynulý týden výrazně zlevnily. Cena benzínu klesla o 71 haléřů na 41 korun a 47 haléřů za litr. Naftu řidiči natankují za 44 korun a 6 haléřů v porovnání o 60 haléřů méně než před týdnem. Vyplývá to z dat společnosti CCS, která ceny sleduje. Letošní sucho výrazně omezilo provoz vodních elektráren v Česku. Vyplývá to z informací Komory obnovitelných zdrojů energie a společnosti ČES. Problém mají hlavně malé vodní elektrárny. Těch je v republice více než 1400 a 90% z nich má teď zastavenou výrobu. Na většině českých řek už totiž voda nestačí ani na jejich základní provoz. Výstraha před požáry už kvůli pokračujícímu suchu a horku platí v celém Česku. Oznámil to Český hydrometeorologický ústav. Na víkend je v platnosti i předběžné varování kvůli vysokým teplotám, které budou na většině republiky stoupat nad 32 stupňů. Horko může způsobit komplikace v dopravě, živočišné výrobě a energetice. Polsko zadrželo Rusa, pravděpodobně naverbovaného ruskými tajnými službami. Muž údajně plánoval zabít člověka s americkým a ukrajinským občanstvím. Podle agentury AP to dnes oznámil polský premiér Donald Tusk. Řekl taky, že plánovanou vraždu zmařily polské úřady. A zítra bude v Praze jasno s teplotami 30 až 32 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A Káťa Jelenová nám řekne teď, kde to vázne, Káťo?
3: V Povltavské čekejte zdržení před Bulovkou. V obou směrech sunou se jak od Balabenky, tak od sjezdu z mostu Barikádníků. Spojovací je také ucpaná v obou směrech, a to před odbočkou do Novovysočanské. Popojíždí se 10 až 15 minut jak od Balabenky, tak z druhé strany od Jarova. Na Vypichu v křížení Bělohorské a Kukulovy zůstává po nehodě už jen jedno osobní auto, stále ale blokuje provoz ve směru do centra. Fronta od Kauflandu je na 10 minut a podobný čas ztratíte i v Bělohorské ve směru z centra, jako obvykle z úrovně Kláštera. Pokud vyrážíte z metropole ven směr Příbram a Strakonice a dálnice D4, připravte se na kolonu před omezením u Jíloviště. Z konce z Braslavy od Baní čekejte okolo 15 minut navíc. A hlavní část okruhu, pokud jedete ve směru z letiště k D1, tak čekejte hodně silný provoz v úseku mezi Zlíčínem a Ořechem. Kolona je zhruba na 20 minut a plná stále zůstává i D5 směrem z Plzně na Prahu od Rudné. Jsou to hlavně kamiony, zastavují okolo 6. kilometru. Přejeme šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Host Lenky Vahalové.
4: Lektorka sebeobrany Linda Štocbartová upozorňuje na to, že útočník na nás často nečeká za rohem, ale nejčastěji v našem blízkém okolí. Proč jsou důležité základní pilíře sebeobrany? Jak konfliktům předcházet? A jaká je primární motivace agresorů?
2: Host Lenky Vahalové. V sobotu po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Pěkné odpoledne a dobrý den, 16.36 za chvilku a také pražské tipy Jirky Štefla, teď třeba Taylor Swift nebo Red Hot Chili Peppers.

0: Dnešní budovy postavené v období od Expa 1958 až po sametovou revoluci. Snímek odhaluje příběhy a nesmírné úsilí, které se za vznikem těchto staveb skrývá. Na tenhle film se vydejte do kina Aero v pátek, začíná v 17:30. A příjemné zážitky přeje Jirka Štefel a Rádio Praha.
1: Pojďme také za Káťou Jelenovou za dopravou, Káťo.
2: A my začínáme skvělou zprávou ze Kbelské ulice. Po rekonstrukci a dlouhém omezení už se opět jede v obou pásech. Obnovený je provoz i za Novopatskou dolů do Hloubětína. V Novopatské od Černého mostu ale stále trvá silnější provoz. Hlavně kamiony se posouvají z konce dálnice D10 až ke sjezdu do Kbelské. Na jižní spojce před Barandovským mostem čekejte zdržení na jižní spojce téměř od podjezdu magistrály. Na cestě k Černému mostu se brzdí za Spořilovem a pomaleji se pokračuje i ve Štěrboholech až ke sjezdu na Dolní Počernice. A značně ucpaná stále magistrála v obou směrech. Ve směru z Pankráce do Holešovic je plný Nuselský most až do Legerovy, následně úsek mezi Bulharem a omezením na Hlávkově mostu. Směrem z Holešovic nabíráte zdržení mezi Florencí a omezení u IP Pavlova. Dobře dojeďte.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě.
5: Give me a beat.
4: Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.
3: Hit

0: Od pondělí začne fungovat Národní koalice pro boj se suchem, řekl to premiér Andrej Babiš. Některé nemocnice mají nedostatek krve. Ústav krevní transfuze vyzval lidi, aby přišli darovat. Hudebník Michal Prokop neslaví 80. narozeniny. Zítra bude v Praze jasno s teplotami 30 až 32 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Vláda obnoví Národní koalici pro boj se suchem. Fungovat má od pondělí, řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Koalice zasedala v minulosti od roku 2018 za tehdejšího ministra životního prostředí Richarda Brabce. Ministři, odborníci a zástupci krajů a obcí se v ní radili kvůli vlně veder podobné té, kterou Česko zažívá teď. Obnovená koalice se má soustředit na efektivní využívání srážkové vody, zadržování vody a financování nových přehrad. Vláda chce na opatření věnovat 4 miliardy korun, dodal premiér. Opozice ale vládu kritizuje, že na sucho reaguje pozdě. Podle meteorologů Česko zažívá zřejmě nejsušší rok od roku 1961. Tisíce uživatelů dnes otestovali výdrž aplikace e-doklady. Stát chtěl zátěžovým testem zjistit, jestli bude aplikace připravená na nápor uživatelů během podzimních komunálních a senátních voleb. Při sněmovních volbách minulý rok se totiž e-doklady potýkaly s výpadky. Výsledky testu teď bude vyhodnocovat Digitální a informační agentura. Dnes se taky do aplikace registrovalo množství nových uživatelů, říká šéf agentury Bohdan Urban.
2: Za hodinu jsme evidovali počet nových registrací na úrovni zhruba poloviny běžného týdenního registrování a z těch největších problémů, které tam měli uživatelé, tak už nyní vidíme, že zhruba 1/3 uživatelů se pokusila přihlásit neaktualizovanou aplikací. To je určitě věc, kterou budeme muset i mediálně zkusit zvládnout před volbama.
0: Některým nemocnicím dochází zásoby krve. V Pražském ústavu hematologie a krevní transfuze chybí hlavně krevní skupiny A a 0. Zásoby jsou podle něj na kritické minimum. Ústav proto vyzývá lidi, aby přišli darovat. Problémy s nedostatkem krve od dárců jsou během léta každý rok. Lidé o prázdninách často odběry odkládají kvůli plánovanému volnu i dovoleným. Nedostatek krve tak teď mají taky ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady, v Pražské ústřední vojenské nemocnici nebo v transfuzní stanici nemocnice v Benešově. Podle údajů Svazu zdravotních pojišťoven ročně potřebuje transfuzi přibližně každý 10. hospitalizovaný pacient a během života 1 ze 3 lidí. Krev je potřeba při operacích, úrazech, porodních komplikacích nebo při léčbě závažných nemocí. Hudebník Michal Prokop slaví 80. narozeniny. Za svou kariéru působil také jako politik a televizní moderátor. K hudbě se ale opakovaně vracel. Jubileum oslaví i na zítřejším festivalu Krásné ztráty ve Všeticích na Benešovsku.
3: Kolej Yesterday.
4: Prázdnou ulicí na kolej.
3: Nebo Bitva o Karlův most. To jsou jen některé z hitů, kterými se Michal Prokop zapsal do historie české hudby. Začínal v 60. letech, kdy s kapelou Framus 5 pomáhal v Československu prosazovat blues a soul. Brzy se ukázalo, že hraní na kytaru není jeho jedinou devízou a začal i zpívat. V listopadových událostech roku 1989 pak zamířil do politiky. Byl poslancem federálního shromáždění a později náměstkem ministra kultury. Pak přišla ještě další změna. Prokop se stal moderátorem pořadu Krásné ztráty, ve kterém během 14 let zpovídal stovky hostů. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
0: Obhájce titulu oštěpař Jakub Vadlejch postoupil do finále atletického mistrovství Evropy v anglickém Birminghamu. Další dva čeští reprezentanti, Jan Víška ani Martin Konečný, v kvalifikaci neuspěli a na evropském šampionátu končí. A do finále postoupila i čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel. V semifinále ji porazila jen Polka Bukovětská. Česká reprezentantka přiznala, že v závěru závodu raději šetřila síly a horší nasazení do finále nepovažuje za výraznou nevýhodu. V noci a zítra bude v Praze jasno, noční a ranní teploty 15 až 11 stupňů, nejvyšší denní 30 až 32 a slabý jihovýchodní až východní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
5: A je tady doprava a Katka Jelenová. Kbelská ve směru z Letňan dolů do Hloubětína už je průjezdná bez omezení, jede se oběma pruhy. Oproti tomu v opačném směru se ještě od Kolobenovy dá jet pouze do Novopatské. Z Novopatské se jede také pouze pravým pruhem až nahoru do Letňan. Silničáři odklízejí kužely, ještě nějakou chvíli to potrvá. Na Vypichu v křížení Bělohorské a Kukulovy čeká na odtah poslední z havarovaných vozidel. Stále blokuje provoz ve směru do centra. Fronta od Kauflandu je na 10 minut, podobně i z centra od Kláštera. V Dobříšské kousek před Mrázovkou směrem na Břevnov blokují pravý pruh následky kolize dvou vozidel. Dá se tam projet pouze levým pruhem. Kolona chvílemi jen nesouvislá se sune už z jižní spojky od nájezdu z Vídeňské. A plná stále i Radlická do centra od ČSOB i Plzeňská od Kavalírky. Dobře dojeďte.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
7: Po 17. hodině nám bude zpívat Sombr. Teddy Swims. A třeba Bruno Mars a Rosé. A já jsem Petr Zejček a přeji vám z Rádia Praha příjemný čtvrteční den.

0: Show Must Go On, tak to byla jedna legenda skupina Queen a my dnes večer nabídneme další hudební legendu Rolling Stones. Ano, máme čtvrtek, takže po deváté večer jako vždy hudební speciál Praha žije a bude to tentokrát tedy druhá část, protože první už jste slyšeli minulý týden, druhá část koncertu Stonů, Flashpoint, vlastně živé album, které mapovalo jejich turné let 90-91, během kterého se zastavili i v Praze a to turné se jmenovala Urban Jungle. To byl vlastně ten první legendární koncert na Strahově v srpnu roku 1990, což vlastně mě teďka dochází, že to vlastně teď bude někdy, já nevím, kdy to přesně bylo, 13, 15, 18, nějaký takový datum srpnový, to bylo 100%, byl jsem tam samozřejmě. Takže za pár dní tady budeme slavit připomenutí už 36 let od tohoto prvního koncertu Stonů v tehdejším Československu. Takže si to připomeňte, to výročí právě tím skvělým koncertem z alba Flashpoint z roku 91, takže živá, který jsme také mohli sledovat tedy v Praze v srpnu 1990 na Strahově, dnes po 21. hodině. A teď už Katka Jelinová a doprava.
1: Kbelská je otevřená, výrazné prázdninové omezení skončilo. V pásu z Letňan do Hloubětína už se jede v obou pruzích v celé délce bez komplikací. V opačném směru, tedy z Hloubětína, se stále jede pouze v úseku mezi Novopaskou a Letňany, a to pouze pravým pruhem. Silničáři odklízejí kužely. Na kamerách vidíme, že právě teď se nacházejí u nájezdu z Novopaské do Kbelské. Jeďte okolo nich opatrně. Na jižní spojce na cestě k Barandovskému mostu vjedete do kolony u sjezdu na Pankrác a zhruba 20 minut se budete sunout k nehodě v Dobříšské. Kousek před Mrázovkou se v pravém pruhu srazila dvě vozidla. Spojka se ucpává i ve směru na Černý most. Brzdí se kousek za Spořilovem a nesouvisle se popojíždí až do Štěrbohol ke sjezdu na Dolní Počernice. A na Vypichu v křižovatce Bělohorské a Kukulovy stále čeká na odtah nabourané osobní auto. Sice blokuje směr do centra, kolona ale popojíždí z druhé strany naopak z centra. Od Kláštera zhruba 15 minut. Plnější je i Ankarská směrem z Petřin. Dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Je přesně 17:30, čas na krátké zprávy s Václavem Millerem.
1: Vláda obnoví národní koalici pro boj se suchem. Fungovat má od pondělí, řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Koalice zasedala v minulosti od roku 2018 za tehdejšího ministra životního prostředí Richarda Brabce. Ministři, odborníci a zástupci krajů a obcí se v ní radili kvůli vlně veder podobné té, kterou Česko zažívá teď. Pražští policisté ve středu při bezpečnostní akci kontrolovali řidiče přepravních společností. Zaměřili se nejen na dopravní přestupky, ale také na to, zda mají povolení k výkonu profese řidiče taxi nebo u cizinců povolení k pobytu. Zkontrolovali přes 200 řidičů a odhalili 52 přestupků. Zátěžový test aplikace e-doklady dnes přinesl data od 30 000 unikátních uživatelů, 58 000 přihlášení a 6 600 nových registrací. Digitální informační agentura i ministerstvo vnitra mají test za úspěšný. Ověřil chování služby při zvýšené zátěži a ukázal konkrétní technická místa k dalšímu řešení. Akci agentura připravila v souvislosti s říjnovými komunálními a senátními volbami. Španělské město Ceuta na severním pobřeží Afriky podle španělské vlády neopustilo asi 5000 migrantů, včetně nezletilých. Starosta Ceuty uvádí až dvojnásobek. Koncem července do Ceuty pronikly desítky tisíc migrantů. Většina z nich se už vrátila do Maroka. Nejméně 80 lidí ve snaze dostat se na španělské území zemřelo. Zítra bude v Praze jasno s teplotami 30 až 32 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A po zprávách jako vždy doprava a Katka Jelenová.
3: Na hlavní části okruhu kousek před sjezdem na D1 ve směru z letiště teď je čerstvá nehoda. Blokovaný levý pruh do kolony se vyjíždí za Jesenicí, zdržení téměř 20-minutové. Okruh z letiště k D1 je hodně ucpaný i v tradičním úseku mezi plzeňskou D5 a Ořechem. V opačném směru, tedy z D1 k letišti, pak na výjezdu z Lochkovského tunelu za Barrandov. Kbelská otevřená, prázdninové omezení u konce. V pásu z Letňan dolů do Hloubětína už se jede v obou pruzích v celé délce bez potíží. V opačném směru z Hloubětína nahoru se stále jede pouze v úseku mezi Novopatskou a Letňany. Úsek Kolbenova Novopatská stále zavřený. Průjezdný pouze pravý pruh, silničáři pokračují s odklízením kuželů. Dobře dojeďte.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Ten mladý mráček na Plicním. Vypadá to, že už tu dlouho nevydrží.
6: Je to smutné, když tahle země přijde o mladého, talentovaného člověka.
5: Ale já mu to, pane doktore, vlastně přeju.
7: Po roce 1968 odešli z Československa tisíce lékařů, vědců a učitelů. Poznejte příběhy těch, kteří tu chyběli. Na akci Nevermore 68. 21. srpna na výstavišti. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Už za chvilku se budeme věnovat opravám silnic, kde ke slovu stále častěji přichází takzvaná česká mikrovlnná technologie.

Večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadíš.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Silničáři teď v létě připravují více než 55 tisíc kilometrů cest na zimu, a to napříč celým Českem. Podle údajů ředitelství silnic a dálnic většina z nich spojuje menší města a obce. A právě na těchto silnicích druhých a třetích tříd se k opravám děr a výtluků stále častěji využívá česká mikrovlnná technologie.
2: Ten základní stroj, vidíte, to je ten větší vedle, obsahuje to, co má mikrovlnná trouba v naší kuchyni, akorát neohřívá teda jídlo, ale asfalt po okraji toho výtluku, aby se propojil s tím novým asfaltem.
3: Jak na jedné z pražských ulic mizí díry, mi teď ukazuje Ondřej Rušikvas z firmy Futek, která tento kuchyňský princip jako první na světě přenesla do silničních oprav děr a výmolů. No a díky tomu do nových spár nezateče voda.
2: Dochází vlastně k prolnutí dvou asfaltových ploch a to zamezuje vzniku té spáry. Jo.
3: Tato oprava pak vydrží i několik let, jak si slovy Jana Rýdla pochvaluje ředitelství silnic a dálnic.
4: Má podstatně delší životnost než takové ty v zimě především běžně používané metody. Klidně 2-3 roky, možná 4.
3: Teď zrovna vidíme, jak mikrovlnný cestář to zařízení kolegové usazují nad tu díru, kterou opravují v té silnici.
5: Tady vlastně vidíte na displeji, jak dlouho bude ještě ohřívat na to 120 stupňů.
3: Vysvětluje Karel Kučera z firmy Inpro.
5: Za 10 minut vlastně bude nahřáto, zbytek posádky nahřívá směs v autě, pojďte opatrně.
3: A tady je pěkně teplo.
5: Nahříváme peci na 160 až 170 stupňů.
3: A mezi tím se nahřeje i okraje toho stávajícího povrchu asfaltového.
5: Aby se následně potom ten materiál krásně spojil s tou teplejší směsí z pece.
3: Pojďme teď k tomu vašemu pojízdnému mikrovlnnému cestáři, což je tedy přístroj.
5: Má 12 magnetronů, který vytváří mikrovlnné záření a způsobuje vibrování molekul v tom asfaltu a rozehřívá. Vždycky signál, že ten časový interval vypršel.
3: Přístroj odjíždí z toho místa.
5: Ano, přesně tak.
3: Na první pohled to tady vypadá dost podobně, ale asi by nebylo dobré si tam sáhnout.
5: Určitě ne. Maximální teplota podle termokamery tady 140 stupňů.
3: A v této chvíli vidíme, jak ten nahřátý asfalt kolegové vysypali a celá plocha se zarovná.
5: Stáhne se do roviny a zahoutí desku. Pokud vozovka vychladne na 40 stupňů, můžeme pustit provoz.
3: A při jízdě pak takto opravené díry řidiči ani nepocítí. Z Lovosické ulice v Praze Eva Kézrová, Český rozhlas.
1: A jak to vypadá v pražské dopravě, před 18. hodinou nám řekne Katka Jelenová.
6: Na konci jižní spojky před Barandovským mostem se v pravém pruhu srazila dodávka s osobním autem. Kolona od sjezdu na Pankrác je na 15 až 20 minut. O kousek dál za nehodou, těsně za sjezdem do Myší díry, je pak další drobnější kolize dvou osobních aut, také v pravém pruhu. Spojka z Barandovského na Černý most.

0: dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Vinyl.
3: Každé pondělí na Rádiu Praha.
4: Na Rádiu Praha.
2: Dvě hvězdné kapely v hlasování. Coldplay a Viva La Vida or Death and All His Friends. Nebo U2 a Zulopa. Coldplay nebo U2.
5: Coldplay nebo U2.
2: Těžká volba. Odpověď u nás na Facebooku.
1: Hit týdne.
2: Číslo 3.
6: Číslo 3.

0: Robbie Williams nám dospíval na rádiu Praha, teď už je čas na zprávy, které jsou připravené na 18. hodinu a s nimi ve studiu už je Václav Milar. Vašku, hezký podvečer.
1: Dobrý podvečer. Vláda chce na boj proti suchu vyhradit 4 miliardy korun. Některým nemocnicím chybí krev, Ústav krevní transfuze proto lidi vyzývá, aby ji přišli darovat. Aplikace e-doklady podle ministerstva vnitra ustála zátěžový test. Zítra bude v Praze jasno s teplotami 30 až 32 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Na boj proti suchu a stavbu nových přehrad se vláda vydat 4 miliardy korun, řekl to premiér Andrej Babiš z ANO. V pondělí má taky obnovit Národní koalici proti suchu.
3: Podle Babiše vláda připraví výstavbu nových přehrad. Ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD k tomu připravuje legislativu.
4: Pan ministr má za úkol předložit vlastně speciální zákon, který vlastně má specifikovat 20 vodních nádrží a voda musí se stát veřejným zájmem.
3: 4 miliardy mají jít i na propojování vodohospodářských sítí nebo zadržování vody v krajině. Podle opozice ale vláda na sucho reaguje pozdě, pokračuje šéf hnutí STAN Vít Rakušan.
5: Sucho se nemá řešit ve chvíli, kdy přijde a hasíme ty následky těch největších požárů. Ale má tady být strategický pohled na práci v krajině, na propojení politiky životního prostředí a zemědělství. Na to tahle vláda úmyslně rezignovala.
3: Průtoky většiny českých řek jsou letos v létě na minimech, někdy i historických. Jakub Vik, Český rozhlas.
1: V některých nemocnicích dochází zásoby krve, třeba Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze. Chybí hlavně krevní skupiny A a 0. Zásoby se podle něj blíží kritickému minimu. Ústav proto vyzývá lidi k darování. Problémy s nedostatkem krve v létě jsou podle přednosti Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze Jana Loužila každý rok.
6: Dárci víc cestují, kdy samozřejmě dochází k určitým omezením v darování krve, když člověk navštíví nějakou zemi, kde je riziko třeba komárů. Takže prostě nemáme třeba tolik dárců jako obvykle v těch letních měsících.
1: Krev může darovat každý zdravý člověk od 18 let, který váží víc než 50 kilogramů. Zátěžový test e-dokladů před podzimními volbami byl podle ministerstva vnitra úspěšný. V jednu hodinu odpoledne se do systému najednou přihlásilo 30 000 reálných uživatelů. Některým ale mohlo otevírání aplikace trvat i desítky vteřin.
7: Teď je přesně 13, takže otevíráme aplikaci e-doklady, klikneme na prokázat se, já jsem tam. Tak co vy, vám se ta aplikace načítá zatím?
8: Se zatím načítá, výborně, takže já jsem se dostal dokladu, trvalo to 30 vteřin, řekněme, je tam ta latence velká.
9: Podobně jako u mě a šéfa digitální a informační agentury Bohdana Urbana mohl zátěžový test vypadat i u dalších 30 000 lidí. Další načítání nebo případnou chybovou hlášku mohlo způsobit i to, že aplikaci uživatelé neaktualizovali anebo neměli zkontrolované přihlašovací údaje. Právě na to by agentura měla podle Urbana před volbami víc upozorňovat.
8: To jsou opravdu věci, které už teďka na první pohled je zjevný, že budou muset mediálně zvládnout lépe.
9: Výsledky zátěžového testu teď bude digitální a informační agentura vyhodnocovat a případné chyby do voleb odstraní. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
1: Polsko od pondělka dočasně obnoví snížení DPH u maloobchodních cen pohonných hmot. Důvodem je růst cen ropy kvůli americko-izraelskému konfliktu s Íránem. Oznámil to polský premiér Donald Tusk. Snížení potrvá do konce srpna. Polsko tak podle něj bude mít nejlevnější paliva v Evropě. Obhájce titulu Jakub Madlejch postoupil na atletické mistrovství Evropy do oštěpařského finále. Kvalifikaci hodil v první sérii 80,92 metrů, pak už nepokračoval. Další pokus předal pouze 4 jeho soupeři, pokračuje Madlejch.
10: Když jsem hodil a byl jsem vlastně po první sérii druhé skupiny, stále první, tak jsem si říkal, že nebudu ztrácet síly a už to nechám, protože je velká šance, že postoupím. Hrozně bych byl rád, kdyby i třeba Martin hodil daleko. Všichni se snažili a bohužel.
1: Další dva čeští oštěpaři v kvalifikaci, Jan Výška a ani Martin Koneční, do sobotního finále nepostoupili. O medaile bude bojovat také čtvrtkařka Lud Gloria Manuel. Ta doběhla v druhém semifinále druhá v čase 49,81 sekundy. V noci a zítra bude jasno. Noční a ranní teploty 15 až 11 stupňů, nejvyšší denní 30 až 32 a slabý jihovýchodní až východní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
9: A
0: jsou tady dopravní informace a Katka Jelenová.
11: Kbelská je už opět průjezdná bez omezení ve směru z Letňan do Hloubětína. V celé délce se jede opět oběma pruhy. Kratší kolona se tvoří v klesání za Novopatskou k Poděbradské a před několika málo minutami zcela obnovili provoz i ve směru z Hloubětína do Letňan. Z Kolbenovy už se jede jak do Novopatské, tak i nahoru do Letňan v obou pruzích bez komplikací. I z Novopatské do Kbelské už se jede opět oběma pruhy. Celá Novopatská od Černého mostu je bez omezení, ovšem ne bez kolony. Ta se sune z konce dálnice D10. Na konci jižní spojky před Barandovským mostem blokuje pravý pruh dodávka po nehodě. Kolona od sjezdu na Pankrác je na 10 až 15 minut. O kousek dál za nehodou, těsně za sjezdem do Míší díry, je pak další drobnější kolize dvou osobních aut, také v pravém pruhu. Jedete-li na hlavní části okruhu z letiště k D1, první část kolony, čekejte za sjezdem na plzeňskou dálnici D5 po pojíždí k Ořechu. Poté se výrazně zpomaluje i za Jesenicí. Přibližně 20 minut zabere trasa k nehodě těsně před dálnicí. Blokovaný tam zůstává levý pruh. Přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
12: Pražský update.
13: Pražští hasiči.
14: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
12: V Praze nepojede o víkendu metro.
14: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
12: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
0: V dnešním pražském updateu vám prozradíme, kde všude se bude na podzim natáčet film podle bestselleru Dana Browna Tajemství všech tajemství. Už za pár okamžiků se tady spojíme s naším reportérem, který sleduje plnohodnotný návrat dopravy do opravené Kbelské ulice. No a jako vždy nabídneme perný den Petra Jungmana. Já jsem Petr Zajíček a přeji vám hezký večer.
12: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Jak už jsme vás informovali v dopravě, silničáři dokončili rekonstrukci k Belské ulici na severovýchodě Prahy. Od začátku letních prázdnin po ní řidiči jezdili v obou směrech pouze v jednom pruhu. To už neplatí, dělníci odstranili poslední dopravní značky, které provoz omezovaly. A na místě vše sleduje reportér Josef Beneda. Dobrý den.
1: Hezký den. Silničáři měli původně dokončit rekonstrukci k Belské ulice v sobotu 15. srpna. Nakonec se jim to ale podařilo o dva dny dříve. Zhruba v půl páté začali odstraňovat dopravní značení a nyní už řidiči jezdí v obou směrech ve dvou pruzích. Dnes také otevřou nájezdy a sjezdy na Belskou ulici, například z Prosecké, Mladoboleslavské a Čakovické ulice. Technická správa komunikací hlavního města v následujících dnech zruší doprovodná opatření v této oblasti. Kvůli omezením totiž například ve Vysočanech nebo na Proseku zavedli dočasné pruhy pro autobusy nebo upravili průjezd křižovatkami.
0: Připomeň nám, proč vlastně museli silničáři k Belskou opravit.
1: Silnice totiž byla v havarijním stavu. Byly v ní vyjeté koleje od kamionů, nerovnosti a trhliny. Dělníci tady položili celkem 45 tisíc tun nového asfaltu. Kromě vozovky dělníci opravili také odvodnění a instalovali poklopy na kanalizaci, které vydrží tlak 90 tun a běžně se používají na leteckých drahách. Při opravách navíc stihli zrekonstruovat nájezdové rampy, které byly v době prací uzavřené. Hlavní město za práce zaplatilo zhruba 600 milionů korun. Ještě doplním, že Belská ulice nahrazuje nedokončený pražský a také městský okruh a denně po ní projede 90 tisíc aut.
0: Tak tolik k Belské, už naštěstí tedy opravené ulici. To ovšem není jediná uzavírka v metropoli, připomínám ještě nějaké další.
1: Tak například pokračuje oprava Plzeňské ulice v oblasti Smíchova. Ta je od poloviny května uzavřená v úseku mezi ulicemi Na Čečeličce a Holečkova. Řidiči osobních aut místo objíždí Vrchlického ulicí. Toto omezení by mělo trvat do konce prázdnin. Na severozápadě hlavního města zase ředitelství silnic a dálnic rekonstruuje křižovatku Aviatická u letiště Václava Havla. Ta je sice stále částečně průjezdná, obzvlášť při ranních a odpoledních špičkách se ale v místě tvoří kolony na příjezdech z dálnice D7 i z Pražského okruhu. A s omezeními musí řidiči počítat i na pražské magistrále. Provoz je zúžený v obou směrech do dvou pruhů před hlavním nádražím, kde dělníci opravují strop odbavovací haly. A na nedalekém Hlávkově mostě je ve směru do Holešovic průjezdný jen jeden pruh kvůli rekonstrukci přechodových desek.
0: Tolik tedy aktuálně náš reportér Josef Beneda. Děkujeme za informace. Naslyšenou.
1: Také děkuji. Naslyšenou.
2: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
0: A informace z pražské dopravy ještě doplní Katka Jelenová.
3: Na jižní spojce trvají potíže ve směru z Černého mostu na Smíchov. Příčinou jsou dvě nehody kousek za sebou na začátku Barandovského mostu, vždy v pravém pruhu. Nejprve dodávka, poté dvě osobní auta. Kolona od sjezdu na Pankrác je na 15 až 20 minut. Na hlavní části okruhu kousek před sjezdem na D1 směrem z letiště odklízejí následky nehody v levém pruhu. Zdržení od Jesenice čekejte okolo 20 minut navíc. A podobný čas ztratíte i na výjezdu z Prahy směr D4 na Příbram kvůli omezení u Jíloviště popojíždí kolona z konce z Braslavy od Baní. Dobře dojďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
5: Scrollujete? Jen si klidně

0: a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: Karlův most, Klementinum, Petřín nebo tajemná zákoutí někdejšího židovského geta se v září promění ve filmové kulisy. Netflix začne v Praze natáčet seriál podle románu Dana Browna Tajemství všech tajemství.
2: Zhruba ve třetině ohromného mostu minul bronzovou sochu svatého Jana Nepomuckého. Zvražděn přímo na tomhle místě. Připomněl si a přeběhl mu přitom mráz po zádech.
3: Zatímco loni procházel Robert Langdon pražskými ulicemi jen na stránkách knihy a v její zvukové podobě, letos se do nich vydá také před kamerou.
2: Cestou přes most padl Langdonovi zrak na hotel Four Seasons o kus dál na protějším břehu. Přímo nad Vltavou jejíž hluboké vody omývaly jeho základy.
3: První klapka by měla padnout na začátku měsíce září, právě v okolí Karlova mostu. Štáb má zamířit také do Klementina, na Petřín nebo Vyšehrad.
2: Stoupl si na samý okraj parapetu, pak se zhluboka nadechl a vrhl se do tmy.
3: Brown vybíral místa pro knihu během několika návštěv české metropole. Pomáhal mu přitom redaktor nakladatelství Argo Petr Onufer. Stejně tak Prahu ukázal i scénáristovi a producentovi seriálu Carltonu Kjusovi.
4: My jsme domluvali, nebo pomáhali mu domluvit nějaké prohlídky různých míst. Samozřejmě, když se adaptuje kniha na filmové plátno nebo se z ní dělá seriál, tak to není vždy jako one to one. Takže se uvidí, co nakonec všechno z té knihy se v seriálu objeví.
3: Připomeneme, že právě v našem hlavním městě příběh začíná. Langdon sem přijíždí na přednášku své partnerky, badatelky Catherine Solomonové, která se zabývá lidským vědomím a připravuje knihu, která by mohla zpochybnit staleté představy o fungování lidské mysli. Langdona a Solomonovou stvární skuteční manželé Morgan Spector a Rebecca Hallová. Zatímco Spector se dosud prosazoval především v seriálech Pozlacený věk a Ve jménu vlasti, Hallová je známá hlavně z filmového plátna, třeba ze třetího Ironmana nebo Nolanova Dokonalého triku.
5: Lots happened, Tony.
6: You're kidding yourself.
5: Help me fix it.
3: Vedle příliš nepovedeného seriálového ztraceného symbolu z roku 2021 se Brownovy příběhy dočkaly také tří celovečerních adaptací.
2: Tenhle pochází z dřívejška. To je totiž Venušin symbol.
3: Šifru mistra Leonarda, Anděli a démony a Inferno natočil režisér Ron Howard s Tomem Hanksem v hlavní roli. Filmy utržily v kinech dohromady přes 2 miliardy dolarů. Značný zájem provází také Tajemství všech tajemství. Jen v Česku se loni v září během prvního týdne prodalo 100 000 výtisků. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
0: Pražský update.
7: Pražští hasiči.
8: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
9: Praze nepojede o víkendu metro.
8: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update.

0: pražském updateu už je připraven souhrn dnešních pražských zpráv s Václavem Millerem.
1: Hlavní práce na rekonstrukci Kbelské ulice jsou hotovy. Zúžení na frekventované silnici skončilo dnes odpoledne. Oproti harmonogramu práce skončily o 2 dny dříve, začaly 2. července. V dalších dnech TSK odstraní i dopravní opatření v okolí, jako jsou vyhrazené pruhy pro MHD nebo upravené intervaly semaforů. Práce v ulici budou pokračovat v říjnu, ale už bez zúžení. Některým nemocnicím dochází zásoby krve. V Pražském ústavu hematologie a krevní transfuze chybí hlavně krevní skupiny A a 0. Zásoby jsou podle něj na kritickém minimu. Ústav proto vyzývá lidi, aby přišli darovat. Nedostatek krve tak teď mají ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady, v Pražské ústřední vojenské nemocnici nebo v transfuzní stanici nemocnice v Benešově. Řidiči v Praze 5 budou za parkování nově platit od nedělního do pátečního večera. Doteď to stačilo jen od pondělka. Nový režim zatím fungoval na Barrandově, teď ho radnice během srpna rozšíří na celé území městské části. Podle mluvčí Prahy 5 si úpravu vyžádali sami obyvatelé, kteří měli ve večerních hodinách problém najít volná parkovací místa. A pražští radní znovu vybrali v tendru na dostavbu budovy Nová Palmovka na sídlo agentury Evropské unie pro kosmický program nabídku společnosti POR. Tendr vedení hlavního města řeší od roku 2023 kvůli opakovaným rozhodnutím antimonopolního úřadu. Ten naposledy zrušil vyřazení nabídky POR ze soutěže. A zítra bude v Praze jasno s teplotami 30 až 32 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A po zprávách jako vždy doprava a Katka Jelenová.
3: Na Barrandovském mostu směrem na Smíchov blokují provoz v pravém pruhu 2 nehody krátce za sebou. Nejprve havarovaná dodávka, poté 2 osobní auta. Kolona narostla až k nájezdu z Vídeňské, sune se okolo 20 minut. Na spojce v opačném směru, tedy na Černý most, panuje hustý provoz od sjezdu na Pankrác, pomaleji se jede až ke sjezdu na magistrálu. A jižní spojka do Třetice, jedete-li z Černého na Barrandovský most, potíže čekejte na úrovni Zahradního města, těsně za Lanovým mostem. Dole na železnici hoří vagony naložené dřevem. Hasiči tak na jižní spojce uzavřeli pravý pruh. V koloně se zdržíte okolo 15 minut. Dobře dojeďte.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: Na svátek mají Aleny. Všechno nejlepší. Tady je Petr Jungmann. Hlavní město Aztécké říše Tenochtitlán v dnešním Mexiku padlo v roce 1521, to je 505 let. Těžké boje o město vyhrála španělská armáda pod vedením konkvistádora Hernána Cortéze. Poslední aztécký král byl zajat při pokusu o útěk na kánoji. Vláda Německé demokratické republiky zavřela hranice na západ před 65 lety v roce 1961.
1: V ten den zakryli berlínské ворота na восток.
0: Na dělící čáře mezi východním a západním Berlínem začala růst zeď.
2: We have lived in the shadow of the wall.
0: Železobetonové monstrum, které město a symbolicky i svět neprodyšně rozdělilo na dlouhých 28 let. Před 24 lety s plnou silou podruhé během několika dnů udeřily tragické povodně. 13. srpna 2002 se pod vodou ocitla většina zoologické zahrady v Troji. To nejhorší naši zemi ještě čekalo. Pod vodou byly České Budějovice a další města a vesnice, především na Lužnici a Vltavě. Tisíce lidí muselo opustit domovy a hladiny řek stále stoupaly. Přírodní katastrofa postihla tehdy celkem 753 měst a obcí. Starší z bratrů Mašínových, Ctirad, zemřel před 15 lety ve svých 81. Člen odbojářské skupiny žil od roku 1954 ve Spojených státech. Před 100 lety v roce 1926 se narodil bývalý kubánský vůdce, revolucionář, líder Maximo, Fidel Castro.
3: Patria o muerte, dej sereno.
0: A kulatou osmdesátku má dneska náš zpěvák, skladatel a moderátor, dokonce i bývalý politik Michal Prokop. Všechno nejlepší vám všem, pěkný den.

0: Pražský update.
1: České tenistky vládnou světu. Před pár týdny se v rámci Wimbledonského finále utkaly poprvé v historii dvě naše hráčky. V čem tkví tajemství českého tenisu? To zjišťovala naše létající redaktorka Monika Doležalová.
2: Když se zeptáte všech dneska těch top hráčů, tak vám řeknou, že sbírali Jirkovi Novákovi prostě na Challengeru v Prostějově, nebo že sbírali na Davis Cupech, nebo tady na Štvanici. Myslím si, že úspěch tady těch všech je nejlepší náborová kampaň, jo, jakoby prostě pro to, aby ty děti začaly vlastně jako sportovat.
3: Sdělil mi ředitel tenisového klubu Sparta Praha pan Miroslav Malý, který se mi pokusil odpovědět i na otázku, čím to je, že máme u nás tak dobré tenisty.
2: Tak je to určitě prostě tím prostředím, ten tenis tady má hroznou tradici. Máme tady jednu z nejlepších vlastně tenisových zázemí. Je to tady tradiční sport, hodně kurtů, hodně areálů. A samozřejmě máme prostě jako výborné trenéry. Máme štěstí, že většina těch hráčů po kariéře třeba má i zájem jakoby trénovat, předávat ty svoje zkušenosti dál a tak dále. Když dneska se zeptáme těch mladých hráček, Terka Valentová, Sára Bejlek, Laura Samson, oni odpoví, jo, tady hrál vlastně Petra Kvitová, Bára Strýcová, když jsem je viděla na kurtu, když jsem viděla, co dělají, jak se připravují, tak mě to jednak motivovalo, druhak jsem viděla, když jsem si s nima zkusila trénink, že s nima můžu hrát, že je tam ten potenciál, holky jim poradí, v šatně hrajeme nějaké vlastně týmové soutěže, kde jo, poznají se líp.
3: Bohužel dětí sportuje čím dál méně. Ubývá i zájem o kariéru profesionálního sportovce. A tak jsem se zajímala, v kolika letech by se s tenisem mělo začít.
2: Ve třech letech třeba by dvakrát v týdnu už jako přišlo, určitě 100% skvělý, když třeba do tohoto dítě dělá ještě atletiku nebo nějaký pohybový sport, který to dítě rozvíjí komplexně. My máme už kategorie od 4 do 9 let. Když se bavíme o té kategorii, vlastně dneska Lehečka, Machač, Menčík, Valentová, Bartuňková, všechny vlastně tyhle ty děti tady prošly už tou kategorii, už od těch 4-5 určitě jako hráli, protože když začnete dneska v 9 nějak jako profi víc, tak najednou vy jste na turnaji, kde máte děti, které začaly už v těch 4-5, tak ty už mají odehráno o řeknu 100-200 zápasů víc, o x hodin víc. A teď podle mě musí být pro to dítě hrozně demotivující, že jako začal později, samozřejmě nemůže vyhrát.
4: Co se vlastně to dítě jako malý může vlastně naučit, přestože to je jako individuální sport?

0: aktuálně dost ucpaná v několika úsecích. Nejprve nesouvislá fronta popojíždí Štěrboholskou spojkou téměř od Běchovic. Plynule přechází v téměř stojící kolonu u Europarku. Odtud už se sune krokem až za Lanový most, tam zasahuje několik vozidel hasičů u nedalekého požáru vagónů. Na spojce jsou sice průjezdné dva pruhy, prostřední i levý, řidiči ale situaci přihlíží a výrazně úplně zbytečně zpomalují. A o kus dál na cestě k Barrandovskému mostu zpomalíte těsně za sjezdem na Pankrác. Čtvrt hodiny budete popojíždět k nehodě na Barrandovském mostu. Pravý pruh blokuje havarovaná dodávka, o kousek dál pak i dvě osobní auta, i ta jsou v pravém pruhu. A ještě pohled na hlavní část okruhu ve směru z letiště k D1, nejprve kratší zdržení od sjezdu na plzeňskou D5 za Ořech, o mnoho delší pak za Jesenicí. Téměř půl hodiny se popojíždí k nehodě, kousek před sjezdem na dálnici. Neprůjezdný tam zůstává levý pruh. Přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Baví vás rok?
3: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
4: Rok je náš.
5: Rok je náš.
2: Každý pátek večer s Iliou Kučerou mladší.
4: Rok je náš.
3: Jedině na Rádiu Praha.

pojďme se podívat na počasí. Tak v noci i zítra bude stále jasno. V noci bude opět chladněji, 13 až 11 stupňů Celsia. Na okrajích Prahy může být jenom 9 stupňů. No a zítra, tedy v pátek přes den, už teploty porostou a čeká nás tropický den. Teploty 30 až 32 stupňů Celsia. Pražský update.

0: Tak tolik australští Inexis a u mikrofonu samozřejmě vynikající Michael Hutchins. 19 hodin na Rádiu Praha, jsou tady další zprávy a ve studiu Vašek Miller, hezký večer.
1: Dobrý večer. Končila oprava Kbelské ulice v Praze, průjezdná je bez omezení. Od pondělí začne fungovat Národní koalice pro boj se suchem, řekl to premiér Babiš. Rumunsko kvůli nízké hladině Dunaje přerušilo provoz jaderné elektrárny Černá voda, ztratilo tak asi pětinu produkce elektřiny. A zítra bude v Praze jasno s teplotami 30 až 32 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Silničáři dokončili opravu Kbelské ulice na severovýchodě Prahy. V obou směrech je znovu průjezdná bez omezení. Silnice nahrazuje nedokončený pražský a také městský okruh. Denně po ní projede 90 tisíc aut. Magistrát za práce zaplatí 600 milionů korun, říká ředitel technické správy komunikací hlavního města Filip Hájek.
3: My jsme odvezli veškerý asfalt, opravili ty spodní betonové vrstvy a zase tam asfalt dali. Opravili jsme veškeré odvodnění, máme nová svodidla a celkově jsme tu komunikaci dali do 100% stavu.
1: Řidiči v Praze 5 budou za parkování nově platit od nedělního do pátečního večera. Doteď to stačilo jen od pondělka. Nový režim zatím fungoval na Barrandově, teď ho radnice během srpna rozšíří na celé území městské části. Podle mluvčí Prahy 5 Lucie Fialové si úpravu vyžádali sami obyvatelé, kteří měli ve večerních hodinách problém najít volná parkovací místa.
4: Praha 5 je jedinou městskou částí, kde zatím fungují dva časové režimy parkování, což některé řidiče může mást. Odteď se tedy budou řídit jednotným systémem parkování v zónách placeného stání.
1: Vláda obnoví Národní koalici pro boj se suchem, fungovat má od pondělí, řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Koalice zasedala v minulosti od roku 2018 za tehdejšího ministra životního prostředí Richarda Brabce. Ministři, odborníci a zástupci krajů a obcí se v ní radili kvůli vlně veder podobné té, kterou Česko zažívá teď. Obnovená koalice se má soustředit na efektivní využívání srážkové vody, zadržování vody a financování nových přehrad. Vláda chce na opatření věnovat 4 miliardy korun. Opozice ale vládu kritizuje, že na sucho reaguje pozdě. Podle meteorologů Česko zažívá zřejmě nejsušší rok od roku 1961. Rumunsko dnes úplně přerušilo provoz jaderné elektrárny Černá voda na jihovýchodě země. Důvodem je nízká hladina Dunaje v důsledku sucha a vlny veder. Voda z řeky totiž chladila tamní reaktory.
5: Rumunský státní podnik Nuclear Elektrika odstavil druhý funkční reaktor elektrárny. Provoz prvního přerušil už na konci července. Zvýšit přísun vody do chladících zařízení se nepovedlo ani před necelými dvěma týdny, když armáda odpálila část břehu jednoho z ramen Dunaje. Rumunsko tak přišlo asi o pětinu celkové produkce elektřiny v zemi. Vláda proto vyhlásila stav nouze a vyzvala firmy i domácnosti ke snížení spotřeby. S podobnými problémy se potýká taky jediná maďarská atomová elektrárna Paks. Naopak českým jaderným elektrárnám podle společnosti ČES nic podobného nehrozí. Temelín i Dukovany totiž využívají úspornější systém chladících věží. Matěj Kolář, Český rozhlas.
1: Plavkyni Barbaru Semanovou čeká na mistrovství Evropy v Paříži finále její hlavní disciplíny. Za necelou půl hodinu nastoupí k finále na 200 metrů crawl, do kterého postoupila z prvního místa. Semanová už před šampionátem říkala, že chce posunout svůj český rekord, za kterým semifinále kousek zaostala. O tom, kolik měla rezerv, ale mluvit nechtěla.
6: Nedokážu to takhle přesně říct, ani to asi nechci jako nějak označovat, ale určitě, jako když jsem viděla tu poslední padesátku, že jsem tam první a že tam vedle mě byla jenom jako jedna, dvě holky, tak jsem nejela úplně naplno, takže určitě tam něco vyškrábu ještě extra.
1: V noci a zítra bude v Praze jasno, noční a ranní teploty 15 až 11 stupňů, nejvyšší denní 30 až 32, slabý jihovýchodní až východní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jak to po 19. hodině vypadá v dopravě, se aktualizuje Katka Jelenová.
7: Na Štěrboholské spojce z Černého na Barandovský most popojíždí kolona už od sjezdu na Dolní Počernice. Okolo půl hodiny zabere trasa na jižní spojku za Lanový most. Tam je stále kvůli zásahu hasičů neprůjezdný pravý pruh a řidiči přihlíží i z opačného směru. Na jižní spojce tak vzniká kolona i od Barandovského mostu z úrovně Spořilova. Spojka před Barandovským mostem stále hodně plná od sjezdu na Pankrác. Čtvrt hodiny se jede na začátek mostu, tam stále v pravém pruhu překáží havarovaná dodávka. A na hlavní části okruhu z letiště, kde jedna trvají komplikace kousek před sjezdem na dálnici. V levém pruhu nehoda, na místo už dorazila policie. Kolona od Jesenice z prvního kilometru je na půl hodiny. Přejeme šťastnou cestu.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. I'm just right
0: here dancing around to the rhythm. A to už je nabídka muziky po 19. hodině. Topic a A7S. Pak třeba Mark Ronson a Miley Cyrus. A taky třeba Sigala. A já jsem Petr Zajíček a přeji vám příjemný čtvrteční večer.

0: Dobrovolní hasiči od začátku letošního roku v obcích a městech nazbírali přes 2,5 tisíce tun elektroodpadu. To je o něco více než v minulých letech. Projekt Recykluj hasiči funguje po celém Česku, například na Kladensku.
1: Jsme měnili kuchyň, ledničku, velkou troubu, mikrovlnku, byla tam i digestor, vařič. Tak jsme hledali možnost, jak to správně zrecyklovat.
2: Popisuje Radka Langrová z Kutrovic na Kladensku. Nakonec zjistila, že elektroodpad v její obci recyklují dobrovolní hasiči.
1: Takže jsme ty věci naložili, dopravili jsme to na sběrné místo, které je tady odsud skoro 200 metrů a měli jsme hotovo.
2: Tam se o odpad postará například dobrovolný hasič Ladislav Veltruský.
3: Někdy se stane, že když jsme doma, tak jim i pomáháme to nakládat. Když nás požádají starší lidi tady i z vedlejších vesnic, tak není problém prostě se domluvit, přejdeme tam, odvezeme, aby ty lidi s tím neměli starosti.
2: V Kutrovicích tímto způsobem pomáhá už víc než 10 let.
3: Lidi neměli kam odvážet elektroodpad, pak jsme to nacházeli tady po škarpách.
2: Hasiči na sběrném místě jednotlivé spotřebiče zabalí do speciálních vaků.
3: Když už toho máme hodně, tak zavoláme na firmu, ta nám řekne datum, kdy si proto přijede, je to řádově plus minus 14 dní a přijedou si proto, odvezou to.
2: Následně elektroodpad putuje k příslušným zpracovatelským firmám. Lidé by v projektu Recyklujte s hasiči neměli odevzdávat rozebrané výrobky, říká ředitel organizující společnosti Elektrovin Roman Tvrzník.
4: Baterie, světelné zdroje jsou nebezpečné látky, tak u toho Recyklujte s hasiči tak se sbírají jenom elektrozařízení, která jsou kompletní. Čili velké spotřebiče, malé spotřebiče a televize.
2: Za první letošní půl rok dobrovolní hasiči v Česku nazbírali přes 2,5 tisíce tun elektroodpadu.
4: Ročně se to pohybuje někde okolo 4 až 5 tisíc tun. V roce 2024 to bylo 4300 a v roce 2025 to bylo 3900 tun.
2: Projekt funguje více než 16 let. Letos se zapojilo zhruba 1800 sborů z celé republiky. Z Kladenska Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
5: Ižel po druhé první. Anotr a 54 Ultra, dvojka. Felix je na Kaskáda, číslo 3. A 12 dalších top hitů. To je chart Rádia Praha. Hlasujte do čtvrteční půlnoci.
6: Na praha.rozhlas.cz.
5: Další kolo zase v neděli po 9.

Tak to byly YouTube a jejich Vertigo a tady jsme se teď krásně sešli, protože jsem se právě chtěl bavit o našem hlasování na Facebooku Rádia Praha do pořadu Vinyl a tam právě YouTube bojují o vaše hlasy. Ovšem s albem Zuropa, které vyšlo v roce 1993 a kde jsou takové věci jako třeba Stay, Far Away So Close, Lemon a nebo Numb. A s kým, že to soutěží? S britskou kapelou Coldplay. A ty mají momentálně ve hře na Facebooku čtvrté album z roku 2008, které nese název Viva La Vida or Dead and All His Friends. Strašně komplikovaný název pro Čecha, aby to přečetl. Tak U2 nebo Coldplay, to je teď otázka a tady probíhá to hlasování. A musím říct, že stále platí to už od úterý, kdy hlasování začalo. O pár hlasů, teď konkrétně přesně o 4 hlasy, vedou U2 s albem Zuropa. Tak Coldplay, respektive příznivci této kapely, musí trošku zabrat, aby dostihli minimálně ten náskok U2, případně ho přestihli. To uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Ještě mnoho času na hlasování přes celý následující víkend, jako vždy skončí hlasování v pondělí 17. srpna ve 12 hodin a potom večer po 21. hodině si zahrajeme buď Coldplay, anebo U2.

0: A teď už metropolitní tipy, které připravil Jirka Štefl.
1: Přeju vám hezký den. V Praze se otevřela jedna z největších putovních výstav věnovaná Harrymu Potterovi. Nechte se vtáhnout do světa čar a kouzel a vyzkoušejte si některé z magických aktivit. Na výstavišti v Letňanech je připravena trasa, na které si můžete zblízka prohlédnout autentické rekvizity a originální kostýmy. Celá výstava je taky doplněná o interaktivní technologie. Nabízí setkání s vrbou Mlátičkou, Mozkomory nebo se svým vlastním patronem. Tenhle zážitek nabízí výstaviště v Letňanech. A na co rokina? Zkuste snímek Architektura ČSSR 58 až 89. Unikátní dokument neobyčejně a zvláštní představuje výjimečné budovy postavené v období od Expa 1958 až po sametovou revoluci. Snímek odhaluje příběhy a nesmírné úsilí, které se za vznikem těchto staveb skrývá. Na tenhle film se vydejte do kina Aero v pátek, začíná v 17.30. A příjemné zážitky přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
2: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Vláda chce na boj proti suchu vyhradit 4 miliardy korun. Nemocnicím v Česku chybí zásoby krve, některé hlásí kritické minimum. Plavkyně Barbora Semanová je po třetí mistryní Evropy v závodu na 200 metrů volný způsob. A zítra bude v Praze jasno s teplotami 30 až 32 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Vláda obnoví národní koalici pro boj se suchem. Oznámil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO s tím, že fungovat má od pondělí. Koalice pro boj se suchem se už scházela v roce 2018, kdy Česko také zažívalo vlnu veder. Zasedali v ní ministři, odborníci a zástupci krajů a obcí. Na nové strategii se mají podílet hlavně rezorty zemědělství a životního prostředí, říká Babiš.
2: Každé to ministerstvo má jasné plány, jak řešit vodu, no a potom je tam ta legislativa na ty vodní díla, no a potom je to samozřejmě vyjednávání i o rozpočtu, kde je potřeba, aby v rozpočtu byly peníze na všechny potřeby, které teďka budeme mít.
0: Vláda má podle Babiše na opatření vyhradit 4 miliardy korun, třeba na zadržování vody v krajině nebo výstavbu přehrad. Ministerstvo zemědělství má taky vypracovat plán výstavby nových vodních nádrží. Některým nemocnicím dochází zásoby krve. Nedostatek hlásí nemocnice v Praze, Ostravě nebo v Benešově. Dárci v létě odběry často odkládají kvůli plánovanému volnu a dovoleným.
3: Aktuálně potřebujeme doplnit zásoby krevních skupin A, B a 0. A to jak v pozitivním, tak i negativním RH faktoru.
4: Říká mluvčí benešovské nemocnice Markéta Zikmuntová. Krev ale chybí třeba fakultní nemocnici Královské Vinohrady, v pražské ústřední vojenské nemocnici a nebo v nemocnici v Českých Budějovicích. Primář tamního transfuzního oddělení Vít Motaň dodává, že je to každoroční prázdninový problém.
5: Například, když cestujete do Itálie nebo do některých dalších jižních zemí, tak je zde měsíc karanténní doba, po kterou nemůžete darovat.
4: Podle údajů Svazu zdravotních pojišťoven ročně potřebuje transfuzi přibližně každý desátý hospitalizovaný pacient a během života jeden ze tří. Krev je potřeba při operacích, úrazech, porodních komplikacích a nebo při léčbě závažných nemocí. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
0: Oblast Chalkidiky na severu Řecka opustili kvůli lesním požárům stovky turistů i obyvatel. Podle pobřežní stráže se z turistického letoviska Sibiry na člunech evakuovalo více než 300 lidí. Agentura Reuters napsala, že do operace se zapojila hlídková a hasičská plavidla i rybářské lodě. Úřady nasadili do akce více než 140 hasičů, 9 letadel a 7 vrtulníků. Jeden hasič se přitom zranil. Doprava v oblasti je podle řeckých úřadů zastavená. S lesními požáry se kvůli horku a suchu v posledních týdnech kromě Řecka potýkají taky například Španělsko a Francie. Plavkyně Barbora Semanová je po třetí mistryní Evropy v závodu na 200 metrů volný způsob. V Paříži zvítězila ve vlastním českém rekordu 1,54,38. A obhájce titulu Jakub Badlejch postoupil na atletické mistrovství Evropy do oštěpařského finále. V kvalifikaci hodil v první sérii 80 metrů a 92 cm, pak už nepokračoval, říká Badlejch.
6: Když jsem hodil a byl jsem vlastně po první sérii druhé skupiny stále první, tak jsem si říkal, že nebudu ztrácet síly a už to nechám, protože je velká šance, že postoupím. Hrozně bych byl rád, kdyby i třeba Martin hodil daleko, všichni se snažili a bohužel.
0: Další dva čeští oštěpaři Jan Výška ani Martin Koneční do sobotního finále nepostoupili. O medaili bude v sobotu bojovat také čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel. Ta doběhla v druhém semifinále druhá v čase 49,81 sekundy. V noci a zítra bude v Praze jasno, noční a ranní teploty 15 až 11 stupňů, nejvyšší denní 30 až 32, slabý jihovýchodní až východní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
7: No a na to, že máme po 8 hodině večerní, tak bohužel stále hodně problémů v dopravě, jak v Praze, tak za Prahou. Tak začneme na jižní spojce v Praze směrem na Barandovský most. U nájezdu ze Strašnic je uzavřený pravý pruh, jsou tam hasiči, zasahují u požáru vagónů na nedaleké trati. Krokem se tedy jede z Lanového mostu, následně ještě jedna kolona před Barandovským mostem po dvou nehodách. Zpoždění vždy kolem 10 minut. Potom jsou ještě problémy na D10 směrem do Prahy. V Mladé Boleslavi je to stále zavřené po odpolední dopolední vážné nehodě na 44,5 kilometru. Dá se jet z exitu 46 přes Kosmonosy. Zpět najdete přes Jičínskou ulici. A ještě jde osmička, taktéž uzavírka, jsou tam problémy na 25,5 kilometru po nehodě nákladního auta. Neprůjezdné je to prý v obou směrnech, protože překládají náklad. Takže se objíždí mezi exity 18 a 29 po souběžné silnici 608. Na Prahu je 2-kilometrová kolona, takže D8, připomínám ještě také 25,5 kilometr obousměrná uzavírka. Šťastnou cestu!
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
7: A to už je hudební jmény po 20. hodině. Leony a Callum Scott.

0: Ke kostelu přistavili věž a vznikla rozhledna. Je to trochu netypický způsob, ale křížový vrch tak před necelými 100 lety získal úplně jinou podobu a v rovinaté krajině jihozápadně od Plzně je nepřehlednutelný. Výjimečná památka sice vyčnívala, ale také chátrala a teprve před 20 lety se majitel, tedy městečko Stot, pustil do opravy. Z křížového vrchu se tak pomalu stává oblíbené výletní místo, letos v létě tu přibyla i nová křížová cesta. Ideální cíl pro seriál Českého rozhlasu Neobjevené skvosty.
1: Tady už je chládek, co?
2: Tady už je to pěkný, tady už budeme trošku v komíně, jestli nám to i protahuje nahoru.
1: Jo, takže jdeme komínem, dobře. Provází Pavel Cík, vedoucí městského kulturního střediska Bestodu. Tak vy tu máte kamna, v prvním patře můžeme říct.
2: Tady je taková turistická místnost, že když zase nejsou takhle krásné dny a přijdou sem turisté, na podzim, zejména když jsou podzimní plískanice, tak tady bývá teplo a můžou se tady dát sváčů, kavčů a podobně.
1: Teďka už jsme nad střechou toho samotného kostela.
2: Ano. Původní účel vlastně od roku 1932, tady byla přistavěná tahle rozhledna a v té době vlastně křížový vrch začal sloužit de facto jako i turistické místo, jako turistická rozhledna.
1: Do té doby to byla jenom sakrální stavba.
2: Do té doby ano, to byl kostel se vším všudy.
1: I s knězem.
2: Včetně kněze, včetně tedy zájezdové hospůdky, která tady bývala. Tady už samozřejmě ty budovy nejsou. Hospoda u Petra se jí říkalo.
1: A měl u svatého?
2: U svatého, ne. A měl tady dokonce noclehárnu pro jaksi poutníky.
1: Dneska tu máte altánek, ohniště, když se může rozdělávat oheň.
2: Ano.
1: A občas tu přespínácí skauti a tak.
2: My jim to nezakazujeme, je to na jejich nebezpečí.
1: Ať se spálí busty sami.
2: Přesně.
3: My jezdíme často vlastně přes ten Chotěšov, protože jezdíme do Německa nakupovat, tak vždycky na to koukáme, tak teď jsme projížděli tam byly cedule na křížový vrch, tak jsme se sem vydali.
4: Lenka a Richard z Plzně a poprvé na křížovém vrchu.
3: Mm-hmm.
4: Úplná náhoda.
3: Úplná náhoda.
1: Stojíme 13,5 metrů nad zemí, zdolali jsme 75 schodů a je to fakt placka ta plzeňská, páne, když se rozhledáte tady z té věže. Vy se tam chodíte často?
2: No. Já jako tohle místo mám velmi rád.
1: Pěšky na kole?
2: Pěšky nebo si sem zaběhnu.
1: Kolik máte?
2: Od domu sem nahoru 5200 metrů.
3: Když jsme teda jako šli od toho kláštera, jsme šli podle navigace, říkám, to není možné, že ty 3 kilometry, že to je tohle, co to bude dál, ne? No ono.
4: Je to pořád vidět a pořád je to daleko, až najednou je to blízko.
3: Je to pěkný.
4: Úplně novou zajímavostí tady na křížovém vrchu je křížová cesta, vznikla letos a má trochu neobvykle 7 zastavení.
2: Protože takhle, původní křížová cesta, která tady byla, tam měla 14 zastavení. A co se mi líbí, je ta lavička vždycky proti každému zastavení. Tam lidi si můžou přijít a tak jak si popřemýšlet a pozastavit se. Což takhle v lese při křížové cestě čas od času se to hodí.
4: Křížový vrch neboli také Vrabina leží nad mořské výšce 487 metrů a také proto ho v roce 1967 obsadila armáda. Takovou to využívala k protivzdušné obraně. Po odchodu vojáků přiložil ruku k dílu příčinlivý lid, kostel vykradl a zdemoloval a teprve před 20 lety počala jeho obnova. Tento neobjevený skvost je otevřen pouze o víkendech a při různých obecních slavnostech. Z křížového vrchu na Plzeňsku Lubomír Smatana, Český rozhlas.
5: Praha žije výlety.
6: Praha žije výlety. Výlety.
5: Vinyl. Každé pondělí na Rádiu Praha.
6: Na Rádiu Praha.
5: Dvě hvězdné kapely v hlasování. Coldplay a Viva La Vida or Death and All His Friends. Nebo U2 a Zulopa? Coldplay nebo U2? Těžká volba.

Máme přesně 3 minuty po 9:30 večer, posloucháte Rádio Praha, s vámi je Petr Zajíček. No a za zhruba půl hodiny, 32 minut maximálně, tady bude po zprávách po 21. náš pravidelný čtvrteční hudební speciál Praha žije. No a pokud tedy to sledujete, tak víte, že minulý týden ve čtvrtek šla první část koncertu Rolling Stones z živého alba Flashpoint, které vyšlo v roce 1991 a prakticky ten živák byl z jejich turné z roku 90 Urban Jungle, které se také poprvé historicky zastavilo na pražském Strahově. Já už jsem našel ten správný datum. 18. srpna 1990 to bylo přesně, takže už za 5 dní tady bude to velké výročí, už 630 let přesně od toho prvního legendárního zásadního koncertu Stonů v Praze, vlastně až o tom 18. srpnu později mnoho lidí, hlavně těch, co tam byli, třeba já, říkalo, že teprve tehdy spadla ta železná opona, protože jakmile Stouni vystoupili v Praze, tak prostě určitě spoustu lidí prostě řeklo tak a teď máme opravdu svobodu. Tak to bylo. Takže jestli chcete ten koncert, respektive jeho druhou část slyšet, tak máte možnost Flashpoint tedy a druhá část koncertu Stounu dáme už za zhruba 30 minut.

0: Vězni v českých celách by měly mít více místa, pro dva lidi nejméně 10 metrů čtverečních. Ministerstvo spravedlnosti, které se k tomu zavázalo, teď ale žádá o odklad do roku 2030. Šlo by o už druhé odložení termínu. Původně měla pravidla začít platit už předloni. Tehdy kvůli pandemii COVID-19 a válce na Ukrajině rezort termín posunul na rok 2027. Podle odborných organizací ale pro změnu moc neudělal a používá stále stejné argumenty, proč to nejde.
1: Trest si za mřížemi v loňském roce podle Českého statistického úřadu odpikávalo 19 359 lidí. Kapacita věznic je podle mluvčí vězeňské služby Markéty Prunerové z 95% naplněná.
2: V případě nabytí účinnosti předmětných vyhlášek by došlo ke snížení normové ubytovací kapacity o zhruba 2800 míst.
1: Skoro stejně odhadoval dopady nových pravidel před 3 lety tehdejší ředitel vazební věznice Praha Ruzině Zbyšek Trepeš.
3: Administrativní změnou se sníží celková ubytovací kapacita českých věznic přibližně o 10%.
1: Ministerstvo si slibuje, že podmínky dokáže naplnit za 4 roky i díky rekonstrukcím stávajících budov, popisuje mluvčí rezortu Nikola Ješková.
4: V současné době například pokračuje výstavba otevřené věznice ve Velkých Přílepech při vazební věznici Praha Ruzině s plánovaným dokončením v roce 2027. Připravují se také další významné investice.
1: Jenže za poslední 3 roky dokázaly věznice v Česku dohromady navýšit své kapacity o 65 míst. Další zásadní překážkou je nedostatek pracovníků vězeňské služby. I přesto, že předsedkyně výboru Asociace organizací v oblasti vězeňství Jana Smichl-Skavková tyto důvody chápe, odklad kritizuje.
5: Ta změna těch metrů čtverečních to není žádná novinka, je to něco, o čem se dlouho ví.
1: Smichl-Skavková dodává, že ministerstvo používá stejné argumenty jako v roce 2023. K návrhu se v připomínkovém řízení vyjádřila taky ombudsmanka Eva Kostolanská, říká její mluvčí Jiří Matuška.
6: Není možné argumentovat stále stejnými skutečnostmi, to je událostmi z minulosti, na jejich základě není možné změny realizovat. Česká republika měla dostatek času reagovat na tyto skutečnosti.
1: Kancelář ombudsmanky si proto klade otázku, zda je to pro rezort priorita. Počet lidí ve věznicích je podle ministerstva regulovat třeba i častějšími alternativními tresty nebo snižováním recidivy. Rezort přitom v letošním roce nedal na služby pro propuštěné vězně, které jim pomáhají se začleněním do společnosti, žádné finance. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.

0: Teď už zprávy na 21. hodinu a ve studiu už je Václav Miller. Vašku, hezký večer.
1: Dobrý večer. Skončila oprava k Blaské ulice v Praze, průjezdná je bez omezení. Netflix začne v září natáčet v Praze seriál podle bestselleru Dana Browna Tajemství všech tajemství. A továrnu na výrobu munice blízko Říma otřásla exploze. Plavkyně Barbora Semanová má třetí zlato z mistrovství Evropy. Zítra bude jasno s teplotami 30 až 32 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Silničáři dokončili opravu k Blaské ulice na severovýchodě Prahy. V obou směrech je znovu průjezdná bez omezení. Silnice nahrazuje nedokončený pražský a také městský okruh. Denně po ní projede 90 tisíc aut. Magistrát za práce zaplatil 600 milionů korun. Za co přesně, říká ředitel technické správy komunikací hlavního města Filip Hájek.
3: My jsme odvezli veškerý asfalt, opravili ty spodní betonové vrstvy a zase tam asfalt dali. Opravili jsme veškeré odvodnění, máme nová svodidla a celkově jsme tu komunikaci dali do 100% stavu.
1: Pražští radní znovu vybrali v tendru na dostavbu budovy Nová Palmovka na sídlo agentury Evropské unie pro kosmický program nabídku společnosti POR. Tender vedení hlavního města řeší od roku 2023 kvůli opakovaným rozhodnutím antimonopolního úřadu. Ten naposledy zrušil vyřazení nabídky POR ze soutěže. Nabídka firmy je více než 2,5 miliardy korun. Dělníci by měli objekt přestavět do 2 let. Netflix začne na začátku září natáčet v Praze seriál podle románu Dana Browna Tajemství všech tajemství. Štáb se bude minimálně měsíc pohybovat mimo jiné na Karlově mostě, Petříně nebo v Klementinu.
4: Cestou přes most padl Langdonovi zrak na hotel Four Seasons.
5: Brown vybíral místa pro knihu během několika návštěv v české metropole. Pomáhal mu přitom redaktor nakladatelství Argo Petr Onufer. Stejně tak Prahu ukázal i scénáristovi a producentovi seriálu Carltonu Kjusovi.
6: My jsme domluvali, nebo pomáhali mu domluvit nějaké prohlídky různých míst, takže se uvidí, co nakonec všechno z té knihy se v seriálu objeví.
5: Langdona a Solomonovou stvární skuteční manželé Morgan Spector a Rebecca Hallová. Zatímco Spector se dosud prosazoval především v seriálech Pozlacený věk a Ve jménu vlasti, Hallová je známá hlavně z filmového plátna, třeba ze třetího Ironmana nebo Nolanova Dokonalého triku. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
1: V okolí továrny na výrobu munice ve městě Colleferro nedaleko Říma byl slyšet silný výbuch, informovala o tom italská agentura ANSA. Exploze nastala ve chvíli, kdy už na místě zasahovali policisté a hasiči kvůli požáru. Příčina požáru a následného výbuchu stále není jasná. O žádných obětech ani zraněných zatím úřady neinformovaly. V závodu se vyrábí střední a velkorážová munice pro pozemní a námořní obranné systémy. Kravlařka Barbora Semanová po třetí v kariéře vyhrála mistrovství Evropy na 200. V Paříži zvítězila časem minuta 54,38 sekundy a výrazně posunula vlastní maximum. Tento čas je navíc novým rekordem evropských šampionátů. Semanová dosáhla na všechny cíle, které před finále měla.
7: Byl to určitě nejlepší závod v mém životě, byl to nejlíp provedený závod v mém životě a byl to fakt neskutečný zážitek pro mě, i když jsem to plavala, tak jsem to v rámci možností nějak prožívala a fakt jsem se cítila strašně silná a o to víc si toho cením, že jsem dokázala udržet si svůj závod a jet si to svoje.
1: V noci a zítra bude v Praze jasno, noční a ranní teploty 15 až 11 stupňů, nejvyšší denní 30 až 32 a slabý jihovýchodní až východní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu.

0: Dobrý večer.
1: Hi, I'm Mick Jagger. Kameny se valí do Prahy.
0: Kameny se podruhé přivalí na Prahu. Před týdnem jsme si dali první část živé desky Flashpoint, nejstarší rockové skupiny světa, The Rolling Stones. Dneska si dáme tu druhou. Album vzniklo z nahrávek během světového turné skupiny Steel Wheels Urban Jungle Tour. To začalo 31. srpna 1989 a do 25. srpna 1990 mělo po celém světě 115 zastávek. Byla to poslední šňůra, na které hrál na basu zakládající člen skupiny Bill Wyman. 18. srpna 1990 Stouni jako první ze světových hvězd zahráli v Praze na Strahově, což byla mimořádná událost, která je považována za symbol pádu komunismu a nově nabité svobody. Rolling Stones navíc celý výtěžek koncertu věnovali výboru dobré vůle Olgy Havlové. Po pražském koncertu mělo turné už jen poslední dvě zastávky doma v Londýně ve Wembley. Celá tour ale začala velmi netradičně a překvapivě v New Havenu v Connecticutu. 12. srpna 1989 Stouni zahráli s místní kapelou Sons of Bob pro pouhých 700 lidí, kteří za nicotné $3 za kus koupili vstupenky na soukromou oslavu šéfa klubu. Najednou prásk a na pódiu Jagger a Stouni. Docela by mě zajímaly reakce těch návštěvníků. Doufám, že nechtěli vrátit ty peníze za vstupné. Teď k vám Stouni přijdou i do vašeho pokoje, auta nebo na chatu, chalupu, prostě tam, kde právě posloucháte. Tady je Flashpoint, Steel Wheels, Urban Jungle Tour a The Rolling Stones. Pěkný večer.
2: Rádio Praha žije.

0: Praži. Praži. Hit týdne. Ižel, po druhé, první. Anotr a 54 Ultra, dvojka. Felix je na Kaskáda, číslo 3. A 12 dalších top hitů.
1: Hit týdne.
0: To je chart Rádia Praha. Hlasujte do čtvrteční půlnoci.
1: Na praha.rozhlas.cz.
0: Další kolo zase v neděli po 9.

0: je 22 hodin.
1: Vláda chce na boj proti suchu vyhradit 4 miliardy korun. Nemocnicím v Česku chybí zásoby krve, některé hlásí kritické minimum. Plavkyně Barbora Sémanová je po třetí mistryní Evropy v závodu na 200 metrů volný způsob. A zítra bude v Praze jasno s teplotami 30 až 32 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Vláda obnoví Národní koalici pro boj se suchem. Oznámil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO s tím, že fungovat má od pondělí. Koalice pro boj se suchem se už scházela v roce 2018, kdy Česko taky zažívalo vlnu veder. Zasedali v ní ministři, odborníci a zástupci krajů a obcí. Na nové strategii se mají podílet hlavně rezorty zemědělství a životního prostředí, říká Babiš.
3: Každé to ministerstvo má jasné plány, jak řešit vodu, no a potom je tam ta legislativa na ty vodní díla, no a potom je to samozřejmě vyjednávání i o rozpočtu, kde je potřeba, aby v rozpočtu byly peníze na všechny potřeby, které teďka budeme mít.
1: Vláda má podle Babiše na opatření vyhradit 4 miliardy korun, třeba na zadržování vody v krajině nebo výstavbu přehrad. Ministerstvo zemědělství má taky vypracovat plán výstavby nových vodních nádrží. Některým nemocnicím dochází zásoby krve. Nedostatek hlásí nemocnice v Praze, Ostravě nebo Benešově. Darci v létě odběry často odkládají kvůli plánovanému volnu a dovoleným.
4: Aktuálně potřebujeme doplnit zásoby krevních skupin A, B a 0, a to jak v pozitivním, tak i negativním RH faktoru.
5: Říká mluvčí benešovské nemocnice Markéta Zikmuntová. Krev ale chybí třeba fakultní nemocnici Královské Vinohrady, v pražské ústřední vojenské nemocnici a nebo v nemocnici v Českých Budějovicích. Primář tamního transfuzního oddělení Vít Motaň dodává, že je to každoroční prázdninový problém.
6: Například, když cestujete do Itálie nebo do některých dalších jižních zemí, tak je zde měsíc karanténní doba, po kterou nemůžete darovat.
5: Podle údajů Svazu zdravotních pojišťoven ročně potřebuje transfuzi přibližně každý 10. hospitalizovaný pacient a během života jeden ze 3. Krev je potřeba při operacích, úrazech, porodních komplikacích a nebo při léčbě závažných nemocí. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
1: Oblast Chalkidiky na severu Řecka opustili kvůli lesním požárům stovky turistů i obyvatel. Podle pobřežní stráže se z turistického letoviska Sibiry na člunech evakuovalo více než 300 lidí. Agentura Reuters napsala, že do operace se zapojila hlídková a hasičská plavidla i rybářské lodě. Úřady nasadily do akce více než 140 hasičů, 9 letadel a 7 vrtulníků. Jeden hasič se přitom zranil. Doprava v oblasti je podle řeckých úřadů zastavená. S lesními požáry se kvůli horku a suchu v posledních týdnech kromě Řecka potýkají taky například Španělsko a Francie. Plavkyně Barbora Sémanová je po třetí mistryní Evropy v závodu na 200 metrů volný způsob. V Paříži zvítězila ve vlastním českém rekordu minuta 54 sekund a 38 setin. Obhájce titulu Jakub Vadlejch postoupil na atletické mistrovství Evropy do oštěpařského finále. V kvalifikaci hodil v první sérii 80 metrů a 92 cm, pak už nepokračoval.
7: Když jsem hodil a byl jsem vlastně po první sérii druhé skupiny stále první, tak jsem si říkal, že nebudu ztrácet cíly a už to nechám, protože je velká šance, že postoupím. Hrozně bych byl rád, kdyby i třeba Martin hodil daleko, všichni se snažili a bohužel.
1: Další dva čeští oštěpaři Jan Výška ani Martin Konečný do sobotního finále nepostoupili. O medaily bude v sobotu bojovat také čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel. Ta doběhla v druhém semifinále druhá v čase 49,81 sekundy. V noci a zítra bude v Praze jasno, noční a ranní teploty 15 až 11 stupňů, nejvyšší denní 30 až 32, slabý jihovýchodní až východní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: Dočasném trhu stojí divadlo, kde se už více než 200 let nepřestalo hrát. Stavovské divadlo je nejstarším divadlem v Praze, které dodnes slouží svému původnímu účelu. Divadlo vzniklo už v 18. století díky hraběti Nosticovi, který chtěl vytvořit prostor pro vzdělání, kulturu a jazyk. Právě tady měl světovou premiéru Don Giovanni a operu tehdy dirigoval sám Wolfgang Amadeus Mozart. Stavovské divadlo je dodnes jediným divadlem na světě, kde Mozart osobně dirigoval premiéru své opery. Na jevišti se později objevila i bílá nemoc Karla Čapka a nějaký čas se divadlu říkalo Tylovo podle Josefa Kajetána Tyla. A právě odtud vedla cesta ke vzniku budoucího Národního divadla.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu
2: Praha. Dvě hvězdné kapely v hlasování. Coldplay a Viva La Vida or Death and All His Friends. Nebo U2 a Zulopa. Coldplay nebo U2. Coldplay nebo U2. Těžká volba. Odpověď?

každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
2: Narodila se v Košicích, ale už roky je lékařkou Pražské záchranné služby. Přesně tak, jak si to kdysi vysnila. Už za chvíli bude mluvit nejen o práci na záchranné službě, ale také o tom, jaké to je padnout až na pomyslné dno a hledat cestu zase nahoru. Naším hostem bude lékařka Katarína Veselá. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Hostem pořadu Až na dřeň je dnes lékařka nejen Pražské záchranné služby, Katarína Veselá. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Kolikrát do měsíce sloužíte?
2: V Praze my máme 12-hodinové směny, takže to vychází nějaký zhruba 14-12-hodinových směn do měsíce. Někdy je to míň, někdy je to víc, právě jako podle nějakého počtu pracovních hodin, ale zhruba tak 14-12.
1: A nejen v Praze. Vyjíždíte se záchrannou službou, kde ještě? Působíte? No, vy toho máte neuvěřitelně moc.
2: No, já si umím velmi dobře manažovat svůj čas, takže ještě lze mě potkat ještě na Středočeském kraji, na Ústeckém kraji a občas ve Vinohradské nemocnici na Áru.
1: Jak často vyjíždíte, když máte tu 12-hodinovou službu? Je to perná doba? Nebo je to
2: záleží. To záleží. Jako můj rekord je 12 výjezdů za 12 hodin.
1: 12
2: výjezdů za 12 hodinovou směnu. A někdy se jako nevjede vůbec. Někdy jako je třeba nula, ale průměr jako v tom centru, je s tím centru v Holešovicích a to je zhruba tak 5 výjezdů. Takový průměr, jako co máme.
1: Možná mají posluchači práci na záchrance spojenou především s adrenalinem. Jaké to je, že honem rychle běžíte, honem rychle jedete, teď zachraňujete ten život, vracíte se zpátky, ani nevypijete kafe a jedete zase. Je to adrenalin pro vás? I třeba vzhledem k tomu, kolik let už tam sloužíte, nebo ani ne?
2: Jak kdy? Jako je pravda, že každý přesně čeká takovou tu akční záchranku, jakože opravdu jako
1: to známe z těch seriálů
2: všichni,
1: třeba.
2: Přesně tak. A to je vlastně takový jako mýtus. Jednak většina těch výjezdů není adrenalinových. Mm-hmm. A většina výjezdů, kterou máme, tak je k seniorům. Nejčastější výzva, kterou máme, je dušnost nebo bolesti na hrudníku. Ale samozřejmě jsou i výjezdy jako dopravní nehody, pády z výše, tak to jsou takové jako akčnější výjezdy. Ale i v té akci, já se vlastně snažím lidem vysvětlovat, že i když se děje nějaká akce, tak ona se nesmí dít zbrkle. Ty věci se musí dít rychle, ale koordinovaně. Nesmí to být nějaký jako nekoordinovaný chaos. A třeba i spousta lidí, jako když přijíždíme třeba resuscitaci, tak oni nás křičí honem, honem, pojďte a teď jako čekají, že my si vezmeme baťoch a už jako běžíme. Ale ono tak vlastně jako není. My pracujeme rychle, ano, ale já musím vylézt ty sanitky z toho malého autička, jít dozadu, domluvit s kolegou, jaký bereme pomůcky, co vezmeme, kdo co bere. Teď my to vezmeme, ale jako taky nemůžeme prostě vyběhnout ultra rychle do 5. patra. Protože když vyběhneme ultra rychle jednak, čím rychleji zběžím, tím větší je pravděpodobnost, že zakopnu nebo podobně. Takže musí to být rychlý, ale musí to být v tempu, ale nesmí tam být rychlost na úkor kvality ty péče.
1: Co vám právě třeba nejvíc komplikuje život při tom výjezdu? Co my, kteří voláme, třeba děláme špatně, nebo měli bychom změnit?
2: Není to ani úplně jako o volajících, ale ta první věc je, když někdo zavolá záchranku a my máme průměrný dojezdový čas v Praze mezi 6 a 7 minutami, takže je to jako velmi rychlý. Ale to, co mě komplikuje, to je, když někdo není účastný toho, že řídí auto třeba. Protože my jsme do minuty v autě. Odpípnutí výzvy, to je úplně jedno, jestli sedím na záchodě, jestli jím, prostě cokoliv, co se stane, já vstávám a odcházím do toho auta a za 60 vteřin se odpípávám, že jsem dolů v autě. Ale ten dojezdový čas závisí od toho, jak nás ty lidi pustí. A když jako uhýbá 6 aut směrem doprava a jedno nám uhne směrem doleva, tak už se ten čas jako prodlužuje, když ty lidi jako nevidí, neslyší, protože se věnují jako něčemu úplně jinému, tak to je to, co mě vadí. A není to pro mě. Jo, ten čas běží tomu pacientovi, ke kterému jedeme, tomu sraženému dítěti. Jo, a může to být prostě klidně příbuzný toho člověka, který jako nám neuhne. A to ještě jako mluvíme o těch lidech, kteří to nedělají schválně, ale pak jsou taci, kteří to schválně dělají.
1: Opravdu.
2: Ano. Občas se najde prostě někdo, to jsou na Facebooku, jako občas bývají videa těch záchran, kde vás někdo cíleně nepustí a vyprošťuje. Takže i to se děje. A druhá věc, kterou jsem vlastně vypozorovala jako nedávno a mě to jako velmi vadí, je bezohlednost vůči pacientovi. Když se někde něco stane, všichni chtějí stát vedle, všichni si to chtějí točit a všichni to chtějí prostě sdílet. A je to strašně nefér vůči tomu člověku, který tam leží. Protože vy byste nechtěli, aby to byla jako vaše babička nebo vaše ségra nebo někdo. A naposled se mi stalo, že jsme měli pacientku, která byla sražena tramvají. Bylo to jako na velmi frekventované silnici a nebo na zastávce a tam postával jako hlouček těch, já nevím, 50 lidí. Jako fakt to bylo jako ve špičce. A my jsme byli minutu na místě a ona jako hrozně křičela. A já vůbec jako minuta je čas, jako než se zorientujete, než prostě zjistíte, než vyšetříte toho člověka, než naložíte límec. A ty lidi jako bylo vidět, jako jak oni prostě mezi sebou to teď komentují. Oni tady nechají trpět v bolestech, oni nic nedělají. Jo, a jako z mýho pohledu prostě by jsme posunuli jako takhle jako koordinovaným prostě postupem všechno, tak jako se minuta to byla. Jo, a pro mě to bylo jako hrozně nepříjemný vlastně jako poslouchat tohleto. A přesto všechno, že se dělo všechno, jako co se mělo, jako tu žílu za minutu nepíchnete, za minutu ani neotevřete batoh, jo, než vyndat jako ty pomůcky, prostě připravit si to a musíte to mít batoh, to nepřijdete jako s infuzí v ruce jako k tomu člověku. Takže ty kolem stojící, jako mě to dává zabrat, protože fakt jako je to nefér vůči tomu člověku, jako který tam leží, kterýho si jako někdo filmuje v tyho nejslabší a nejohroženější chvíli jeho života.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Vás to někdy vytočilo tak, že jste třeba zasáhla, opravdu je okřikla, že tudy cesta nevede?
2: Neokřiknu, ale většinou to domluvám s policajtama. Když se něco děje venku, tak tam mám policajty a jako přicházím k pacientovi a jako my přicházíme zároveň většinou s policajtama, nebo někdo nás instruuje, tak řeknu, prosím tě, jako udělejte nám tady jako místo pro práci, nebo hasiči nám dávají zástěnu a tak, jo, takže jo.
1: Máte to už v oku? Přece jenom tam sloužíte 12 let, pamatuju si to správně, že už třeba přijíždíte na místo a už si říkáte, tak tahle ta skupinka lidí, ano, to bude problém.
2: Ano, jo, jako lékař na záchrance vlastně vnímám svět jako z úplně jako jiný perspektivy. Mm-hmm. Když přicházím na ten výjezd, tak ať už jdu do bytu nebo jdu venku, tak okamžitě se podívám na evakuační cestu, čili kudy budeme jako transportovat pacienta. Jak vypadá výtah, jaký máme schody, jestli potřebujeme hasiče, protože vlastně když jde o život, tak my potřebujeme čím rychleji jako udělat si svoje na místě a potom toho člověka někam dostat. Takže už řeším, jako jestli potřebujeme zavolat hasiče, jestli jako se dostaneme do výtahu ze sedačku a podobně. Takže to vnímání toho světa vlastně úkolem toho lékaře je koordinovat ten tým a to, aby ten zásah byl plynulý. A já se vlastně snažím si všímat přesně jako to okolí a i drobných momentů, které by nám mohly jako komplikovat situaci nebo něco, co by nám mohlo ulehčit, takže jo.
1: Vy si to malé randevu autíčko řídíte sama, anebo máte možnost, že vás někdo veze, aby si můžete chystat ty věci, zjišťovat informace a tak dále?
2: Ne, to by dopadlo. Jsme dva. Já mám vždycky řidiče nebo řidiče záchranáře, takže to je moje pravá ruka. A vlastně jsou systémy, kde je opravdu ten lékař, jako že si řídí motorku někde v zahraničí a tak, ale zároveň my, když se dostaneme k pacientovi, my se můžeme dostat první. Tam nemusí být ta velká sanitka, protože dojíždí až po nás. To se stát jako klidně může, protože my jsme prostě blíž. Oni jako nejsou z toho samého stanoviště, máme
1: víc. Možná se lépe proplatete.
2: Ale my vyjíždíme každý odinut, takže sanitka se může vracet z nemocnice nebo můžou jako být z jiného stanoviště. Takže může se stát, že jsme tam dřív, a kdybych tam byla sama, bylo by to mnohem náročnější, když jsme dva, tak můžeme jako normálně zachraňovat život, jako resuscitovat, sice máme méně rukou, ale jako poradíme si.
1: Mluvila jste o tom hloučku těch lidí, kteří tam třeba postávají. Jak často jsou v tom hloučku lidé, kteří pomáhají? Kteří poskytují tu první pomoc. Jak jsme na tom?
2: Hodně. My jsme na tom vlastně úplně skvěle. Česká republika je vlastně země, kde lidi jsou velmi ochotní poskytovat první pomoc, i co se týče resuscitace. Ku podivu mnohem víc než ve Spojených státech. A já jsem přednášela před pár lety ve Spojených státech v Las Vegas a měla jsem tam právě prezentaci na to, jak jsou lidé ochotní v Česku resuscitovat, konkrétně v Praze. A ty kolegové mě tam zaslali jako vážně, jako u vás prostě takhle jako vysoké procento, prostě fakt jako skoro každý, jako který ho oslovil, ta dispečerka je ochoten prostě na toho člověka sáhnout. A oni říkají, no, my tady jako ne, a ještě se vlastně v té Americe mnohem méně jsou resuscitované ženy, ku podivu, než muži, protože ženy, jak mají prsa, tak jak tam je prostě mýtu, tak...
1: Když se jako ostýchají, než sáhnout.
2: Ano, ano. A to tady jako v Česku není. Aha. Jako v Česku člověk potřebuje pomoc, takže ty lidi jsou hrozně ochotní a já mám i jako hezký vzpomínky, že jednou jsme resuscitovali na ulici a strašně lilo a přišel pán a říká, víte, já se postavím tady za vás, nebude vám vadit, když jako nad váma budu držet deštník a říkám, ježiš, co jste hrozně hodný. takhle čurkem voda. A to prostě bylo strašně milý, takže ty lidi jako i jsou ochotní, nepotřebujete podržet infuzi a jako když ne, jako my jim řekneme, že jako ne, když tu pomoc potřebujeme, tak jsme jako za to velmi vděční. Takže jako jo, lidi jsou jako velmi ochotní pomáhat.
1: Říká Katarína Vesela.
0: Baví vás rok? Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
3: Rok je náš.
4: Rok je náš.
0: Každý pátek večer s Iliou Kučerou mladší.
3: Rok je náš.
0: Jedině na Rádiu Praha.

0: Až na dřeň.
1: O tom, co máme říkat té dispečerce, když se dovoláme na záchrannou službu, to se celkem asi ví. Ale jak potom máme my, když jsme zavolali tu záchranku, postupovat ve chvíli, kdy tam opravdu ten lékař a ten záchranář přijedou? A co potom, když odjedou? Teď nám odvezou toho našeho blízkého do třeba nemocnice a co s námi? S nás odpadne ten adrenalin, no. Teď se tam někde možná třeba zhroutíme. Jak dál?
2: Já jsem strašně ráda, že se na to ptáte, protože je to tak, jako každý jako řeší vlastně to, co je na výjezdu, ale my neřešíme ty lidi po výjezdu. A jednak já jsem to i zmiňovala jako v jednom Instagramovém příspěvku, že my máme hrozně malý prostor na to, aby jsme s těma lidma promluvili. A mně to je líto. Já bych jim to strašně ráda jako vysvětlila, prostě všechno jim řekla, ale tam my se tlučeme v tom, co já jim chci říct, abych uklidnila je a s tím časovým faktorem, který běží, abych já dostala toho člověka co nejrychleji do nemocnice, kde mu můžou pomoct daleko víc kvalifikovaně než já. Takže snažím se s nima promluvit, ale vždycky prosím, aby si zavolali buď to nějakého příbuzného. My máme i takový jako letáček. Letáček máme, sanitka odjela, co mám teď dělat? My řekneme, kam jedeme, do nemocnice.
1: To jim
2: ten necháme, anebo řekneme, jako do které nemocnice jako jedeme, když to víme. Nikdy se může stát, a proto já to říkám těm lidem radši, ať si zavolají po výjezdu na 155 a na dispečinku jim hrozně rádi řeknou, kam jsme jako pacienta odvezli, protože se může stát, že se nám po cestě změní směřování a oni budou zbytečně hledat jako v jiný nemocnici. Ale jako když víme, když to máme jako fakt potvrzený, tak řeknu, kam jedeme.
1: Takže se na mě nebudou zlobit, že jako volám znovu, blokuju linku.
2: Vůbec ne, vůbec ne. Ne. Takže to je jako jedna část. Mm. A druhá část, vždycky jako říkám, jestli můžou si zavolat nějakého příbuzného, jako s kým by si promluvili, aby na to jako nebyli sami. Mm. A další věc, máme možnost zavolat na místo takzvaného interventa. Mm. Když ty lidi mají pocit, že by to nezvládli, nebo i když já vidím, já to fakt jako už dokážu prostě vycítit, že na toho člověka jako je to moc, tak se jí vždycky ptám, jestli by chtěli někoho, kdo si s nima promluví. Ty krizoví interventi, které máme, to jsou naši kolegové. To znamená, že to jsou naše dispečerky a naše kolegové záchranářky, záchranáři, lékařky máme v tom intervenčním týmu. A když ne my, tak mají policajti, tak mají hasiči, takže my určitě se dokážeme dopátrat nějaký jako pomoci, kterou dokážeme tomu člověku poslat na místo. Někteří to jako odmítají, ale když fakt vidím, že ta situace je jako náročná, že jsme právě resuscitovali mladého člověka a tak, tak se domluvíme, my to aktivujeme přes dispečing a ten člověk, já nevím, prostě v rozpětí jako nějakých 40-50 minut, jako záleží, kde to je, záleží, kde ten člověk bydlí, tak je schopen tam přijít a těm lidem poskytnout tu první akutní jako psychologickou pomoc, rozebrat to s nima, říct jim, co se děje, kde se to děje, kde ten člověk leží, jak to asi jako bude vypadat.
1: Hostem pořadu Až na dřeň dnes Kateřina Veselá, lékařka pražské záchranné služby, dáma zapálená do záchranařiny už od útlého věku. Vy jste se pro ní rozhodla prý v nějakých už snad 15 letech?
2: Ano, já jsem bydlela v Košicích na Slovensku, bylo mi 15. A já jsem tehdy řekla, tak já budu doktorka na pražské záchrance.
1: Čista jasná, nebo co vám to spustilo?
2: Víte co, můj otec doteď tvrdí, že to byl seriál Pohotovost. On to doteď tvrdí, jako že já jsem viděla seriál Pohotovost a že jako je to klidně možný. Já jsem do té doby jsem chtěla zprávy v televizi a dělat žurnalistiku, ale...
1: No,
2: tak to bylo prostě takhle, jako já jsem i moderovala dětský pořad v televizi místní a tak, takže furt to bylo jako směrem té žurnalistiky a pak se to prostě v těch 15 zlomilo a já jsem říkala, že prostě tohle, co to jako chci dělat, počkala jsem si 10 let, až jsem mohla pak dělat jako doktorku na pražský záchrance a já bych to jako neměnila.
1: Specificky tu pražskou záchranku jste
2: si vybrala.
1: Já jsem
2: si to takhle vybrala.
1: Prostě půjdu na pražskou záchranku.
2: Ano. A já jsem dělala všechno pro to, jako celou medicínu, prostě všechno jsem podmínila tomu, aby mohla dělat doktorku v pražské záchrance.
1: Co vás na tom tak jako lákalo, na té práci záchranáře?
2: Podle mě ten adrenalin, který ten jako adrenalin. Pak vlastně jako nebyl, ale doteď mě jako na ty práci vlastně baví to, že já nikdy jako ten počet výjezdů, jako které já říkám, že mě to je vlastně jako jedno, kolik jako mám těch výjezdů, protože mě baví to, že potkávám vždy jiný lidi. Není to stereotyp. A my vstupujeme do míst, do kterých byste se normálně nedostala. Já se dostanu do kolektoru, dostanu se na Pražský hrad, do zákulisí pošty, vstupujeme do domácnosti těch lidí a ty výjezdy jsou vlastně nějak časově omezené, nějak jako relativně krátké, takže je to furt jako taková změna. Já nemůžu říct, jako když přijdu na sál na anestezi, dostanu operační program, se podívám, jo, tak máme tohleto, což jako taky se to může kdykoliv zvrtnout, ale mám to vlastně nalajnované. A takhle jako přijdu do práce a nikdy jako nevím, co mě čeká. Potkám spoustu zajímavých lidí a vlastně je to sice jako práce s lidma jako v nejslabší chvíli, ale myslím si, že by to měli dělat lidi, jako kteří na tohleto mají a s tímhle s tím počítají.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Je hodně žen lékařek na záchranné službě.
2: Já si myslím, že to máme teď tak 50 na 50.
1: Ano?
2: Myslím si to, jako úplně to nevím. Pražská záchranka má v současnosti 90 lékařů, aha, ale ten poměr bude tak nějak jako přibližně.
1: Jaké jsou nároky třeba na kondici lékařů, záchranářů, aby třeba vyběhly rychle ty schody a došly tam co nejrychleji?
2: Tak to asi tak stačí, jako, jo, že fakt jako, jo, zvládáte takový jako běžná kondice. A já si myslím, že jako spousta lékařů jako aktivně sportuje, protože pro nás je to mentální jako nějaký jako oddech od toho, co děláte jako normálně v práci, tak ten sport je jako nějaká forma odreagování. Není to jak na hasiči, jo, že musíte unést prostě nevím, jaký jako vybavení sekeru, jako rozsekat nábytek, jo, tohle to jako nemáme.
1: Takový ještě vyšší level adrenalinu, jako třeba letecká záchranka nebo něco takového, to vás nelákalo? Nelákalo?
2: Lákalo, já jsem nějakou chvíli lítala a doufám, že ještě jako někdy jako budu. Takže jo, ale je to nějaká trošičku jako jiná forma práce, než která je na pozemní záchrance, protože tam se s těma úrazama setkáváte víc, méně jako zase přesně s tou dušností, jako, ale stále je to jako vlastně ta sama práce, jako na kterou jsme jako připraveni vyškolení. Je to trošku víc o tom adrenalinu, takže jasně, jako, jo, je to takový doplněk.
1: Byla doba a vy o tom i otevřeně píšete na svých sociálních sítích, kdy kromě toho, že jste zachraňovala, tak jste potřebovala trošku i sama zachránit.
2: Ano.
1: Prožila jste pár let, které byste asi nechtěla vrátit zpátky. Co všechno se dělo?
2: No, nechtěla bych to vrátit, ale zároveň nelituju, že byly. A já jsem vlastně měla takový jako komplikovaný rok 2021, kdy jako, ano, se začalo v prosinci 2020, kdy jsem se dozvěděla, že maminka umírá, že má rakovinu prsu v posledním stádiu. Přesto všechno, že já jsem lékařka, ona nic neřekla. Prostě to je část pacientů, který to takhle mají.
1: Ona to takhle pozdě zjistila, nebo ne. Celou dobu to já prostě neřekla?
2: Já si myslím, že to věděla, prostě to neřekla. A ona ani nešla k doktorovi. A to je, máte prostě spektrum lidí, jako který přesně jako to popírají prostě do poslední chvíle. Když nemám tu diagnozu na papíře, tak ona není. Takže ona to takhle jako měla, takže až když skolabovala, jak se na to pak přišlo a to už byla, měla metastáze jako úplně všude. A pak nastal rok 2021, což byl druhý covidový rok, takže my jsme jako chodili do práce, všechno jako v těch tajvekách a tak. A my jsme se snažili, jako já jsem ještě měla manžela, snažili jsme se dostat na Slovensko, protože za tou mámou v tom covidu to bylo náročné a tím, že já jsem měla i slovenské občanství, tak to bylo jako dobrý. A pak v tom samém roce jsem měla komplikaci po botoxu, spadlo mi jedno víčko, takže na oko jsem viděla, ale prostě bylo to jako komplikovaný. Mohla jsem pracovat, protože když jsem se podívala dole, tak to bylo jako všechno v pohodě. A pak v srpnu manžel odešel do práce, z práce už se nevrátil. A pak to ještě pokračovalo dál. Já jsem musela nechat na sebe přepsat hypotéku, my jsme se měli stěhovat, my jsme se připravili na to, že budeme mít rodinu. Rodina nevyšla, tak já jsem se přestěhovala do bytu s poměrně slušnou hypotékou. V listopadu, 17. listopadu jsem se přestěhovala, v bytě byl biokrb. Já jsem biokrb 20. prosince, 4 dní před Vánocem ho poprvé zapálila a vzhledem k tomu, že to bylo špatně nainstalovaný, tak byt vyhořel. Takže já jsem utíkala z hořícího bytu. Jsem měla hasičárnu za rohem a pamatuju si, že jsem volala na ten dispečink dvakrát, kde ty hasiči jsou. A mě to strašně pomohlo pochopit ty volající. Mně šlo o nábytek, jako v bytě, nebo prostě o byt. A jim jde o život. Takže já se vlastně od té doby vůbec nedivím, jako jak ty lidi počítají vteřiny. A pak jsem se zpamatovala z toho vyhořeného bytu. A vzhledem k tomu, že to bylo špatně nainstalované, pojišťovně a řekla, to máme ve výluce, takže se musíte soudit s tím, kdo to instaloval. Takže jsem se soudila 2 roky, mezi tím pak zemřela máma. A vlastně všechno tohleto, jako co se nahrnulo jako za ten jeden rok, tak z toho se vzpamatovávám 4 roky. Je to vlastně jako nějaký proces a pro mě nebyt mých přátel a psychoterapie, tak já bych to vlastně nezvládla. Já jsem mohla chodit do práce, protože těmi lety jsem naučena tak, že já přijdu do své práce a kdyby jako dělo, jako kdyby venku padaly bomby, to je prostě úplně jedno. Já zavírám dveře od bytu, otvírám dveře do práce a v tu chvíli jsem prostě lékař na záchranné službě a netýkají se mě prostě žádný osobní věci. Já prostě žádný osobní věci jako neřeším. Takže já jsem v té práci mohla fungovat normálně. Ale pro mě pak byly těžké ty večery a vlastně chvíle, když jsem v té práci jako vůbec nebyla. Takže to jsem pak zajídala koláčema a pak jsem ještě přibrala 30 kilo, pak se mi teda povedlo jako je zase dostat zpátky.
1: Neumím si představit, že
2: jo, na Instagramu je spousta fotek právě jako těch větších. Já neříkám, že jsem byla jako nějaká jako monstrozně obezní nebo něco, ale jako nebylo to příjemné jako vyměnit celý šatník a s tím vlastně přicházely jako další stres a další deprese a další pocit prostě, že jsem jako úplně k ničemu. A dneska vlastně se snažím všechno to, co jsem prožila, přetavit právě jako do těch sociálních sítí, protože mě na sociálních sítích vadí, a já to říkám otevřeně, takový to, všichni jsme úžasní, všichni je krásný, všichni jenom lítáme na dovolený, všichni jíme v luxusních restauracích, ale to tak není. A ono to potom vzbuzuje v těch lidech jako pocit, že to všichni mají krásný životy, jenom já se tady jako s něčím plácám. To tak není. My se jako všichni v něčem plácáme. A v životě je i to hezké a i to špatné. A právě jako i z toho špatného se dá dostat, když to má jako nějaký směr. A to je to, jako co se snažím ukázat. Že super, já mám ráda i šaty, i modu, mám krásnou šatnu, prostě všechno. Ta šatna je vykoupena tím, ale že nemám děti a pravděpodobně už je jako nikdy asi mít jako nebudu, protože partnera nemám. A to nevadí. Prostě dá se s tím žít. Ten život můj není míň komfortní. A tohle bych chtěla ukázat lidem, že ať se stane jako v jejich životě úplně cokoliv, tak se z toho dá dostat.
0: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: na dřeň.
1: Vaše maminka byla vážně nemocná a když to řeknu možná hloupě, tak se asi dalo počítat s tím, že prostě jednou nebude. Byť to strašně bolí. Ale váš manžel odešel naraz. Najednou. To bylo zčista jasná. Já si vůbec neumím představit, jak tohle člověk může zvládnout, jak to v sobě může zpracovat.
2: Já jsem se setkala vlastně během pár měsíců s oběma formama vlastně umírání blízkých lidí. Občas si to tak říkám, jako co je jako vlastně lepší, když ten člověk se může rozloučit, a když jsem se na tu mámu dívala a ona se mě jako tak už jako fakt jako těsně před smrtí zeptala, a kolik času jako mi ještě zbývá, tak mi to jako řekni. A jsem věděla, nedokážete určit jako na dny. Ale dokážete to prostě určit jako na nějaký týdny, protože když to jako znáte. A bylo to pro mě vlastně o něco jako snesitelnější, než to, když jako, jo, my jsme se loučili s manželem vlastně s tím, že večer jako půjdeme na večeři a já jsem se mu pak nemohla dovolat a prostě pak jsem zjistila, že jako v té práci zemřel. A jako to byl šok. Tohle pro mě bylo daleko jako těžší, náročnější, protože vlastně se na to nemůžete nějakým způsobem připravit. Ten člověk tady jako jednu chvíli je a v druhé chvíli už tady prostě není nic. Najednou jako není nic. A nemůžete se vlastně z toho vůbec sesypat, protože řešíte pohřeb, teď jako řešíte prostě lidi kolem, teď to jako máte někomu říct. Teď manžel měl doma zbraně, já zbrojní průkaz neměla, takže jsem musela vyřešit tohle. A teď už to na vás padá, jo, protože musíte vyřešit banku a tak dále. Takže vlastně jako v tu chvíli fungujete na nějaký bazal, na prostě nějakou jako demoverzi. A mě pak strašně moc lidí jako kondolovalo a nabízeli pomoc. A já jsem jim všem říkala, hleďte, já tohle si obíhám sama. Vy mi nemůžete pomoct tím, jestli půjdu na úřad. Já prostě teď funguji jako v režimu, já jsem měla měsíc volno. Všechno vyřídila a říká, ale vzpomeňte si na mě za rok. Za rok mi nabídněte tu pomoc. Za rok přijďte za mnou, jestli nechci jít někam ven. Protože ten člověk, kterýmu se tohle stane náhle, on v tu chvíli nějak funguje, protože musí, jako ty tlaky prostě toho papírování jsou strašný. Ale ten člověk, jakmile opadne takový ten prvotní šok, on potom potřebuje pomoc. Pak potřebuje, aby ho někdo někam vzal, aby ho někdo vytáhnul na večeři. A to je vlastně to, co si spousta těch lidí jako kolem těch lidí jako neuvědomuje, že když je to akutní, tak nabízí jako pomoc všichni. Ale už málo kdo si řekne, no tak po roce, ale ty už musíš být v pohodě, ty už z toho musíš být jako dávno venku, tak to už přeci jako nebudu jako nabízet tu pomoc. A právě jako po těch několika měsících nastává ta klíčová role, kdy ten člověk to potřebuje jako víc než předtím.
1: Přišli po roce?
2: Já jsem měla jako přátelé, kteří se mnou byli jako celou dobu a jsou se mnou doteď a já se divím jako některým, že to jako dali, protože to nebyly jako dobrý stavy, jako moje stavy zoufalství jako byly těžký jako zvládnout i pro mě na to, že jsem žrala nervy vlastně jako někomu jinému. Takže já jsem dodnes jako za svoje přátele vděčná, že se mnou byli v tom dobrým a ve zlým a teď zase vlastně v tom dobrým. A nikdy jim to jako nezapomenu, že jsou to lidi, kteří mě zachránili život, protože já jsem tady zůstala sama. Vlastně já jsem měla tátu na východním Slovensku a to je jako 700 kilometrů odtud. Jako, jo, táta je taky starší člověk, takže to nefunguje jako na to, aby jako tady prostě něco zařizoval. A jsem neměla nikoho. Vlastně nic. Najednou je prostě člověk sám na všechno. Tak jsem se jako naučila jsem se přivrtat si poličku, a naučila jsem se solidně něco o autech. Jo, jako nemám s tím problém, vlastně já jsem to protavila jako obrovskou sílu a soběstačnost.
1: Vy jste už před chvílí zmínila psychoterapie, na které jste začala chodit. V jaké chvíli jste se pro ně rozhodla? Bylo to bezprostředně po tom, co váš manžel odešel, nebo až třeba
2: vůbec
1: v souvislosti
2: ne.
1: S těmi koláči?
2: Ano, plus minus. Já mám kamaráda, který je psychiatr i terapeut. Já jsem pak vlastně začala mít jako posttraumatickou poruchu, protože mě se začalo zdát, že utíkám z horícího bytu a měla jsem flashbacky a podobně. A on mi tehdy říká, dobře, antidepresiva a psychoterapie. A říkám, antidepresiva nebudu brát. To já to prostě jako nechci brát. A on to pak vysvětloval tak, abych to pochopila i já. On říká, ale tobě se pomíchala chemie v mozku. To prostě jinak nevyřešíš. Ty nebudeš mít na furt, ty je budeš mít na 2 roky. Za 2 roky je vysadíš a bude to v pohodě. A ještě k tomu musíš mít psychoterapii. Tak já jsem kývla na ty antidepresiva a říkám, psychoterapie, já se nebudu chodit vykecávat za peníze, jako já se na to můžu jako vykašlat. Tak ty antidepresiva to jako proběhly, ale to jako otupí prostě, jo, neudělalo to jako zázrak, jo, otupělo mě to, ale jako nic jiného. Emočně mě to otupělo. A pak jako moje kamarádka mi už jednoho dne řekla, jako bylo to myslím, že po narození, nebo na hele, my už tě máme plný zuby. Buď to půjdeš na terapii, nebo my s tebou končíme. S tebou už se to jako nedá. Já dnes vím, že ona to tak nemyslela. Ona mi to pak řekla, ale že věděla, že jako jinou páku prostě...
1: Musela na vás udělat
2: jiná páka prostě nebyla. Takže ja som sa pak odhodlala ísť na terapii. Našla som si veľmi dobrýho a veľmi kvalifikovaného terapeuta, ako s letitou praxí, se ktorým sme si sedli na první dobrou. Vlastne na tú terapii chodím dodnes. Ja mám terapii jednou týdne. Už dávno bych ji nemusela mít jednou týdne, ale ja ji chci jednou týdne, protože pro mě to má obrovský přínos. Ja tomu člověku věřím. Když má někdo zlomenou nohu, tak prostě jde za tím ortopedem, aby mu to pomohl vyřešit. Když má někdo zlomenou duši, tak my si myslíme, že to jako vyřešíme tady jako všichni sami, nebo že to vyřešíme u piva. Nevyřešíme. Je to přesně stejný problém, jak zlomená noha. A je to to samé, že když máte zlomenou nohu, tak nikdo od vás nečeká, že tady vyběhnete maraton. A když máte zlomenou duši, všichni od vás čekají, že budete fungovat úplně normálně. A to tak není.

0: Nadřeň.
1: Co byla ta největší vnitřní proměna, kterou jste prodělala po tom všem, co jste nám teď vyprávěla?
2: Pro mě bylo jako, že jsem najednou musela prožít tu bolest. Já jsem vlastně tu bolest jako odkládala, protože tak se řešila máma, tak se řešil jako požár všechno. A já jsem chodila jako na terapii s tím, že to bolí, že mě je prostě špatně. Terapeut mi říká, to musíte vydržet. To je teď to, co jako musíte jako vydržet. A já jsem se vlastně k té bolesti, já jsem se dostala až jako před 3/4 rokem. Já jsem do té doby řešila úplně jako jiné věci a mezi tím jsem se naučila mít se ráda. Vlastně a s tím přišlo jako i to hubnutí, že už jsem dokázala jako do fitka, dokázala jsem se zvednout z postele, jsem šíleně makala, já jsem chodila 7 dní v týdnu do fitka. A přišlo s tím mít se ráda. Přišlo s tím stanovovat si vlastní hranice, že jsem přestala kývat na všechno ano a přestala jsem dělat jako spoustu prostě neefektivních věcí. A s tím přišlo to, že nevím, co chci. A poznala jsem samu sebe. Takže pro mě z té psychoterapie vlastně největší jako bylo to poznat samu sebe a naučit se, že samota je super. Že nikdo vám vlastně nemůže vyřešit vlastně vaše problémy, že jako všichni vás můžou podporovat, ale pomoci musí jako člověk vlastně sám. A dneska já vím, že mě je dobře tak, jak mě, a když se objeví nějaký chlap, já mám dort. On bude ta třešnička. Můj život nezávisí od žádného člověka. Já jsem OK, tak jak jsem sama.
1: Změnilo se po tom všem i váš pohled na ten svět jako takový?
2: Neuvěřitelně. Já musím říct, že začala jsem víc chápat lidi. Já jsem do té doby měla nějakou formu empatie, protože tu musíte mít. Ale stal se mně daleko ještě víc empatičtější člověk, ještě víc chápající člověk, který rozumí těm lidem, protože já jsem si prošla jako celým spektrem to, co se stalo od majetku, od toho, že jsem přišla o lidi a o všechno. A dnes mám pocit, že těm lidem daleko jako víc rozumím a rozumím jejich problémům a chci pomáhat, ale ještě v trošku jako jiný formě, jako která byla předtím. Já to neventiluju na sociálních sítích, protože si myslím, že se mají dít dobré věci, jako, o kterých se prostě neví. Ale potkala jsem maminku v pekárně. Maminka ztratila peněženku, měla tam jako 2 děti. A řekla ty prodavačce, já to stornuje, že ona musí jako jít hledat tu peněženku. Já jsem říkala, já to zaplatím. A ona říká, no a já vám to jako nemám jak vrátit. Říkám, neřešte, jděte hledat peněženku tady, jako já vám zaplatím nákup. No jak vám to vrátím? Říkám, ne, to vrátíte do světa. Protože já věřím, že to dobrý, jako co dáme, tak to se prostě v nějaký jako formě vrátí. A snažím se dělat takové jako mikrodobro prostě ve svém okolí a se to vrací, ale jako fakt se to vrací. A já to nedělám jako zjištně. Já to dělám prostě proto, že věřím jako v dobro, v lidské dobro a v dobro jako světa.
1: Ještě mi na závěr pověste, kdy budete mít na zádech to tetování Fénixa.
2: Jste četla včerejší post. Já doufám, že brzo. Já jsem byla jako přesvědčena, já věřím, že všechno má svůj čas. Že vlastně lidi, jako, jak říká, jako já chci všechno hned, nejde to. Jako fakt to nejde. Já jsem taky chtěla být OK. A terapeut mi říkal, a z toho se budete léčit roky. A jsou to 4 roky a se z toho prostě pořád jako dostám. Takže teď nadežel čas na to, že už si můžu říct, že jako už si pořídím na záda Fénixa.
1: Hostem pořadu Až na dřeň byla Katarína Veselá. Moc vám za to děkuji. Mějte se krásně.
2: Taky děkuji, hezký den. Naschledanou.
1: Naschledanou. A já ještě dodám, že si nás jako vždycky můžete poslechnout v podcastových aplikacích v archivu Českého rozhlasu a připravený je také videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.
0: Poslouchali jste reprízu pořadu Až na dřeň. Nové díly vysíláme každou neděli po 12. hodině.

0: každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu
1: Praha. Dvě hvězdné kapely v hlasování. Coldplay a Viva La Vida or Death and All His Friends. Nebo U2 a Zulopa. Coldplay nebo U2.
2: Coldplay nebo U2.
1: Těžká volba. Odpověď u nás na Facebooku.
0: Rádio Praha 107,1 FM.

0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Dača nedaleko Kyjeva, pozdní večeře. Kandidát na prezidenta přijel za lidmi z tajné služby. Skončil s bolestmi, s jizvenou tváří a spoustou otázek. Otrava Viktora Juščenka v dalším díle speciálu Jedy. Dnes s Josefem Pazderkou, šéfredaktorem Českého rozhlasu Plus a spoluautorem podcastu Na východ.
1: Nemoc Viktora Juščenka pochází.
0: Dnes je čtvrtek 13.
2: Po pokusu o vraždu, ale poznamenalo na do smrti.
0: Ahoj Josefe, díky, že jsi přišel do Vinohradské 12 v rámci naší letní speciální série Jedy.
3: Ahoj, děkuji ti za pozvání.
4: Část první. Otrava.
0: Noc z 5. na 6. září 2004 po večeři se zástupci ukrajinské tajné služby SBU tehdy začal Viktor Juščenko mít problém, zdravotní problém, měl silné pocity, bolestné, těžko specifikovatelné, sotva dorazil domů, políbil ženu, která z něj cítila jakýsi železitý zápach a nad ránem už mu musela volat sanitku, kam ho tenkrát odvezli.
3: Pokud se držíme Juščenkových pamětí, tak přijela první pomoc, nejprve z běžné nemocnice, která prohlédla Juščenka a tak trochu nevěděla, co mu je. On si stěžoval nejenom na bolest hlavy, ale také na prudkou bolest v břiše a nemohl stát na nohou. Bylo to jako velmi náročné. Ale pokud věříme těm jeho pamětem, tak on zůstal doma a protože ta pomoc nezafungovala, vzal si nějaké pilulky na bolest od své ženy a tak dále, tak potom povolali lékaře z kyjevské nemocnice Feofania, která je určená jenom pro státní zaměstnance. Jinak řečeno, povolali lékaře lepší.
0: VIP lékaře.
3: VIP, který ho také prohlédli, ale zůstali u toho, že nevědí, co mu je. Tenkrát vůbec ještě nějaká otrava, která by byla cílená, nebyla ve hře. Juščenkovi prostě bylo blbě a nevědělo se, co mu je.
0: A druhý den ale měl rozhovory s novináři, nebo s novinářem jedním minimálně, takže se to snažil přechodit.
3: Juščenkovi je 50 let, je uprostřed velmi intenzivní předvolební kampaně, je už bývalý premiér a jde do prezidentského klání vůči svému někdejšímu šéfovi Leonidu Kučmovi. Je mu blbě, nechce odmítat ty interview, dokonce říká, že to jeho okolí hrozně tlačilo na to, ať se co nejdříve sebere a v té kampani pokračuje, protože do ní bylo investováno spousta. On před tou večeří byl na cestách, řekl, že objel půlku Ukrajiny a nechtěl to prostě vzdát, ale bylo mu natolik blbě, že v těch vzpomínkách popisuje, že s těmi novináři, konkrétně s Christy Freeland z Financial Times a jimi kolegy, že komunikoval tak, že byl opřený o křeslo a jestli jsem tomu dobře porozuměl, tak klečel.
0: No a dokonce ten stav se každým dalším dnem ještě zhoršoval, bolesti teda hlavy, břicha, otékal hodně. Pak musel do zahraničí už na kliniku.
3: To je opět nějaká jako debata v tom jeho nejužším okolí. Jeho žena tlačila na to, aby zdraví dostalo přednost. Jeho nejbližší okolí, do kterého patřil David Žvania, který bude důležitým spolupracovníkem a také aktérem té otravy, ale třeba taky Petro Porošenko, pozdější ukrajinský prezident, který byl tehdy šéfem té kampaně nebo se na ní velmi úzce podílel, tak na něj tlačili, prostě zpamatují se, něco špatného si snědl, možná možná se přiotrávil čímkoliv dalším, ale je to chvilková záležitost, seber se a pokračuj v kampani, protože je to strašně důležité.
0: V noci z 9. na 10. září ho soukromým tryskáčem převezli do Vídně na jednu z tamních renomovaných soukromých klinik. Tam už přišli na to, co mu je?
3: Tam ještě na začátku ne, opět bylo to přes kontakty některých ukrajinských lékařů, kteří znali lékaře v Rakousku, v Rudolfinerhausu, je to renomovaná soukromá klinika, mimochodem ten volební štáb pronajal Juščenkovi tryskáč, který prý patřil Andreji Agassimu, není to úplně potvrzené, ale minimálně ho nějak využíval, ale tam jako došlo na to, že Juščenko má akutní zánět slinivky, ale komplikace, které k tomu byly, tak ukazovaly, že může jít o něco výraznějšího. V půlce toho září už ten štáb Juščenka vyrukoval s tvrzením, že jde o otravu toxiny a v prosinci, tedy po dlouhé době a prověřování všech okolností, to potvrdil i ten lékařský štáb z Rudolf Inerhausu, tedy z vídeňské soukromé kliniky. Tedy otrava dioxiny.
4: Část druhá. Dioxiny.
5: Dioxiny. Jedním slovem bych řekl, že to jsou nečistoty. Jsou vedlejším produktem řady průmyslových výrob, ať už se jedná o pesticidy, dezinfekce.
4: Vojenský toxikolog Lukáš Korecký.
5: Dioxin samozřejmě můžeme dostat do těla i jak už vdechnutím, tak přes kůži, ale vlastně může být i v různé mase a v různé potravě. On vlastně takzvaně hackne ten regulační systém a to má tím pádem velmi výrazný vliv na například metabolismus a celou buněčnou rovnováhu a vlastně dochází k takovému zjizvení tváře. My nejsme schopni se dioxinu už z těla zbavit. Samozřejmě dá se na to zemřít, i když ten efekt je především dlouhodobý a dá se předpokládat nějaké onkologické onemocnění.
4: Část třetí. Oběť a útočník.
0: Josefe, ty jsi mluvil o tom, že Viktor Juščenko, a jsme v tom září roku 2004 ještě, že byl uprostřed volební kampaně, horké části volební kampaně, on chtěl být ukrajinským prezidentem. Měl k tomu předpoklady?
3: Měl k tomu předpoklady, protože to byl rival toho tehdejšího končícího prezidenta Leonida Kučmy, ale zároveň to byl člověk ze systému, byl to člověk, který byl v jistou dobu dokonce zvažován přímo Leonidem Kučmou, tedy druhým ukrajinským prezidentem, za možného nástupce, pak upadl v nemilost. 1999 až 2001 byl premiérem, ale pak proti sobě postavil nejenom lidi Leonida Kučmy, ale i některé další síly, tedy komunisty a vlivné těžaře a tak dále, takže vytvořil opoziční hnutí. Říká se, že Juščenko měl v té době za sebou takový feeling, jako třeba Péter Maďar vůči Viktoru Orbánovi, jako duch změny, to pomyslné ukrajinské kyvadlo, které se neustále hýbalo mezi lidmi spojenými víc s východem a víc takzvaně se západem, tedy s tím potvrzováním ukrajinské identity versus nějakými proruskými vlivy, se mělo v jeho případě přiklonit víc k tomu západnímu směřování. Jeho rivalem v tom prezidentském klání byl Viktor Janukovič, což je poměrně známá osoba.
0: Volby byly na podzim 2004. Proč vyrazil Juščenko 5. září na tu večeři s lidmi z SBU? Co tam dělal?
3: To je jedna velká záhada, která se ani po těch letech, dneska je to víc než 20 let, úplně nevyjasnila. Máme svědectví přímo Juščenka, ale máme zase výpovědi některých dalších účastníků té večeře, které jdou trochu proti sobě. Juščenko sám tvrdí, že byl uprostřed velmi intenzivní kampaně, že byl v regionálních výjezdech a že v tu neděli, 5. září, mimochodem to jsou moje narozeniny, takže si to velmi dobře pamatuju.
0: Pár týdnů teda do prvního kola vole.
3: Ano, že se vrací zpátky do Kyjeva, volá mu jeho druhá žena Katerina, která říká, kdy přijdeš, je neděle, stav se domů a jemu se vůbec nikam nechce, ale jeho blízký spolupracovník David Žvania mu říká, musíme mluvit s SBU, protože to je jediný způsob, jak dát prezidentovi Kučmovi, který je pod obrovským tlakem, má za sebou spoustu skandálů, jak dát najevo, že budeme relativně v bezpečí, že nejsme ohrožení, možná probrat nějaké momenty, které jsou pro nás klíčové a tak dále. Juščenko opakuje v těch pamětech, nechtělo se mi tam, nechtěl jsem tam, ale byl jsem tak trošku donucen Žvaniou a dalším okolím. Oni ale vypovídají naopak, že ta schůzka byla plánovaná, že s ní Juščenko počítal, že byla několikrát odkládaná a proto také ta jeho pozdější Juščenkova teorie o tom, že tam byl cíleně otráven, že moc nesedí. Co je úplně klíčové, je, že David Žvania, ten blízký spolupracovník, nakonec se s Juščenkem rozkmotřil a začal také vypovídat něco jiného. Takže se to ztrácí v mlze, nicméně k té schůzce prokazatelně došlo.
0: Ano, ta večeře byla na chatě náměstka ředitele SBU, je to tak. Juščenko tam měl přijet někdy večer. A dlouhé hodiny co? Jíst, pít, diskutovat?
3: Ano, tam je klíčové to, že ještě předtím absolvoval jednu večeři u známého ukrajinského podnikatele 18.30, proto také ti kritici toho možného scénáře o otrávení říkají, tam už se večer na té dáče za Kyjevem úplně nejedlo, takže je těžko si představit, že by tam k něčemu takovému došlo. Nicméně skutečně přijeli někdy až kolem 11, tak to uvádí Juščenko, sedí tam asi do 2 do noci, seděli napřed venku, pokud se držíme těch Juščenkových pamětí, poté přecházejí dovnitř, je tam takové to klasické ukrajinsko-východní zastolení, tedy jsou nějaké talířky a na stolech jsou různé věci, které si ale libovolně můžete brát. Mm-hmm. Juščenko zpětně říká, že největší podezření měl vůči takzvanému plovu, což je rýže s masem, uzbecká záležitost podsovětská, který vařili 2 kuchaři a ten se údajně skutečně podával. Mm-hmm. A Juščenkova varianta toho otrávení zní velmi pravděpodobně, bylo mi něco přimícháno do toho ukrajinského plovu, který tam připravovali 2 objednaní kuchaři. Jestli to tak bylo, jestli to bylo něco jiného, to samozřejmě nevíme.
0: Takže jeho verze je, že ho otrávili ti kuchaři?
3: Že na pokyn toho Volodymyra Saciuka, tedy zástupce ředitele SBU.
0: Vlastníka té dači, na které oni budovali.
3: S ním tam byl tedy ředitel tehdejší SBU Ihor Smeško, že na pokyn těchto pánů ti pravděpodobně kuchaři nebo personál nebo kdokoliv jiný přimíchali tomu Juščenkovi do jídla toxiny.
0: Proč by to dělali?
3: Protože v té době byl skutečně Juščenko symbolem určitého prozápadního směřování. SBU byla spojena nejenom s prezidentem Leonidem Kučmou, tam připomínám, že třeba v roce 2000 záhadně zmizel známý ukrajinský novinář Georgij Gongadze. Posléze ho našli s uřezanou hlavou a ještě politého kyselinou, to je rok 2000. To znamená, s těmi oponenty se opravdu nejednalo v rukavičkách. Kučma měl zájem na tom, aby Juščenko, jeho někdejší favorit a nyní rival, nevyhrál. Zájem na to měl určitě ten konkurent v prezidentských volbách Viktor Janukovič, který byl v té době už velmi napojený na Moskvu. Je to samozřejmě černá a bílá, je to trochu zjednodušené. Nicméně, já připomínám, že jsme v roce 2004 a tady už je minimálně 4 roky u moci v Rusku Vladimir Putin a v té době, tak trošku jako zatím nejasně, se začínají taky množit nejrůznější otravy a zvláštní věci. 2003 umírá Jurij Štěkočichin, což je známý novinář v Rusku a je to nějaká otrava, je to divné, to jeho tělo, které popisují, že později zemřel, že vypadalo jako velmi znetvořeně za záhadných okolností zmizel. 2004 známá novinářka Anna Politkovská letí do Beslanu, zase záhadná otrava. 2006 Alexandr Litvinenko otrávený poloniem, které nemělo být vystopovatelné v Londýně. Takže těch případů je spousta, ale v té době se tomu ještě nevěnovala tolik pozornost, vypadalo to, prostě přebral a kdo ví, jak to je.
0: No a takhle to i bagatelizovali politici tenkrát na Ukrajině na podzim a na začátku zimy 2004, když se o tom tedy oficiálně dozvěděli, že Juščenko byl skutečně otráven.
3: Vezměme si ten kontext, Juščenko tohle je 5. září, v polovině toho září oznamuje jeho volební štáb, že byl velmi pravděpodobně otráven, teprve v prosinci to potom potvrzuje ta vídeňská klinika, která si dala skutečně velmi záležet na tom, aby to všechno prověřila. Později tu otravu toxiny potvrzují i renomované západní časopisy, jako třeba The Lancet. Mm. Je to prověřováno v dalších a v dalších laboratořích a potvrzeno, že jde skutečně o cílený útok, protože šlo o laboratorně získanou látku, tedy ne o nějaké přimíchání náhodné. Ale vedle toho existuje příběh té kampaně, ve kterém vlastně, když ten štáb Juščenka vychází s touto informací, tak se spousta lidí a rivalů směje, říká, snědl zkažené suši, přebral tak a tak a hlavně Janukovič a jeho tým tohle prostě zneužívá v kampani. To je jakoby jejich trik. Podívejte se ještě na toho Juščenka. On tak trošku jako je v nemocnici, ale vlastně není v nemocnici, je otrávený, ale mluví s novináři, je ve Vídni, kam ho převádějí, ale on v půlce září se vrací, potom se zase vrací do Vídně.
0: No, takže na vozíku, vlastně, ale to
3: na vozíku
0: tenkrát,
3: a tak dále,
0: no.
3: Ale v očích těch kritiků je to podle mého jednoznačný důkaz toho, že celé tohle je takové na vodě, že to hraje a že tím pádem toho využívá v kampani, což, abychom byli opravdu poctiví, skutečně v tom finále té kampaně sehrálo roli. Najednou ta znetvořená Juščenkova tvář, ano, on je na vozíčku, on vystupuje před lidmi a říká, já jsem objekt spiknutí a naznačuje, že to spiknutí míří na východ, tedy proti jeho rivalu Janukovyčovi. To je skutečně vnímáno jako trumf v té kampani, která ve finále dovede velmi komplikovaně, ale přece jen Juščenka do finále, kdy vítězí v tom třetím kole s 52% proti 44% v neprospěch Janukoviče.
6: Takže mu to zmizení z kampaně v důsledku té otravy vůbec neuškodilo, naopak, politicky.
3: On zmizel na pár týdnů, ale pak se skutečně vrátil, tu kampaň dokončil, byť za velmi bolestivých okolností, a to, že šlo skutečně o otrávení dioxiny cílené s využitím laboratorní látky, to sice potvrdili mezinárodní instituce, minimálně klinika ve Vídni, ale zároveň na Ukrajině existoval úplně jiný narrativ, že to není jasné. Vznikla vyšetřovací komise, která nedospěla k žádnému jednoznačnému závěru, naopak spíš znevěrohodnila tu Juščenkovu verzi. On tomu bohužel napomohl i tím, že z nějakého důvodu odmítl dávat vzorky na Ukrajině, řekl, že stačí to, co poskytl lékařům ve Vídni, a toho je potřeba se držet, takže to vlastně tak trošku zahalilo celý případ tajemství.
6: No ale ty jsi to trošku zkrátil, že pak nakonec Juščenko dospěl do vítězného konce, protože to bylo hodně dramatické tehdy na Ukrajině, ne? To nebylo tak jednoduché, že přeci jenom nakonec lidé rozhodli, podívejte, on byl terčem útoku, pojďme mu dát ten hlas, je to člověk, který nás reprezentuje, my takové útoky na Ukrajině nechceme.
3: To jsou ve velké rychlosti události takzvané oranžové revoluce, tedy barvy oranžové, kterou využíval štáb Viktora Juščenka jako symbol, a dospělo to do prvního kola, ve kterém Juščenko zvítězil, v tom druhém kole naopak zvítězil jeho rival Janukovič, ale kvůli protestům proti zjevně zmanipulovaným volbám, což mimochodem potvrdili i také zahraniční pozorovatelé, tak došlo nakonec k zneplatnění těch výsledků druhého kola a ke kolu třetímu, ve kterém skutečně s 52% zvítězil Juščenko a stal se třetím ukrajinským prezidentem.
4: Část čtvrtá, epilog.
6: Ty už jsi mluvil o tom vyšetřování. Jak se k němu postavila SBU? Jak se k němu postavilo Rusko?
3: My už jsme mluvili o tom, že na té večeři byl také Ihor Smeško, tehdejší šéf SBU, a ten zaujal k celé záležitosti velmi rezervovaný postoj, co samozřejmě přispělo k té teorii, že s tím souvisela Moskva, je útěk Volodymyra Saciuka, na jehož dače se tedy sešli, to byl ten zmíněný zástupce ředitele SBU, který krátce poté celé záležitosti a vítězství Juščenka odjel do Ruska.
6: Aha, hned příští rok, že jo? Vlastně v roce 2005 zmizel do Ruska.
3: Stal se tam generálem FSB, což jednoznačně ukázalo, kudy vítr vane. Ale samozřejmě znevěrohodňující v celém té záležitosti byl ten tehdejší šéf SBU Ihor Smeško, který zůstal na Ukrajině, dokonce se stal blízkým spolupracovníkem jí zmíněného Petra Porošenka, který zase měl poměrně blízké vztahy s Viktorem Juščenkem, takže najednou tito lidé to popírali, Smeško doslova říkal, že ta záležitost jemu není jasná, ale že k žádnému cílenému otrávení Juščenka nedošlo. Saciuk byl proveden při jeho návratu krátkém na Ukrajinu výslech, ve kterém to všechno odmítl. A co bylo tedy klíčové, je, že Juščenko prohlásil, byl jsem otráven, vím, kdo to byl, spustil vyšetřování, ve kterém vypovídali stovky, možná tisíce lidí, ale kvůli zmíněným problémům neodevzdal ten nový vzorek krve, byly tam procedurální záležitosti, jako kdyby najednou Juščenka samotného to tak trochu přestalo zajímat a měl jiné věci na starosti. Hned poté, co byl zvolen prezidentem a vytvořil vládu premiérky Tymošenkové, tak se s ní pustil do velmi ostrého střetu, takže najednou měl svých starostí dost. Tohle všechno běželo kdesi na pozadí, skončilo dostracena. On v těch pamětech připomíná, že se na celou záležitost dokonce při jedné schůzce s prezidentem Putinem jeho přímo zeptal a ten prostě nereagoval. Rusko to ignorovalo, označovalo to za směšné věci a jemu ohromně nahrávalo Kremlu to, že i ti přímí aktéři té schůzky, tři ze čtyřech, Smeško, Saciuk, ale dokonce i poté David Žvania, tehdejší spolupracovník Juščenka, který ho na tu schůzku přivedli, potom říkali, že je to celé výmysl a že to nesedí a že to Juščenko si buď vymyslel, anebo to prostě nějak sehrál, aby zvítězil v té kampani.
6: Po Juščenkovi se stal prezidentem Janukovič. To znamená, to vyšetřování skutečně vyplynulo do prázdna? Nikdo nikdy pořádně nezjistil tedy, kdo skutečně za tou otravou stojí?
3: Je nutné také připomenout, že na Ukrajině se jak na běžícím pásu měnili generální prokurátoři. Takže i vlastně ten dohled nad tím vyšetřováním byl velmi složitý. Oni si předávali, nepředávali ten případ. On skutečně šel tak trochu do ztracena, ale poctivě připomíná mi tu druhou část, že přestože Juščenko neustále tvrdil, byl jsem otráven, mám proto důkazy, takže k těm procesuálním věcem minimálně na ukrajinské straně nedošlo. Je nepochybné, že když se dostal k moci Viktor Janukovič, tak prostě to vyšetřování nepokračovalo a skončilo fakt úplně dostracené.
6: Juščenko už dnes nepátrá po tom, kdo ho otrávil. On teda, ty tvrdíš, že říká, vím, kdo to je, ale neřeknu jeho jméno, ale dnes už nijak aktivně se nehlásí o to, aby to bylo došetřeno. Co vůbec dělá?
3: Tak já připomenu, že je to rok 2004, od té doby skutečně je 22 let a za tu dobu se stalo tolik věcí, že tyhle události překryly některé daleko klíčovější. Juščenko žije pod Kyjevem, je mu přes 70 let. Já připomenu, že brzy po té oranžové revoluci přišel o velkou část své glorioly těmi interními střety s Julií Tymošenkou a s dalšími lidmi, takže on na konci své vlády 2010 končil jako člověk s podporou asi 5%. To znamená, ztratil ten kredit a tím pádem taky ukrajinská společnost ztratila tu naléhavost těch otázek, co se vlastně s ním stalo, s tímhle symbolem oranžové revoluce. Když jsem potkával lidi 2014 na Majdanu a později, tak oni mluvili o Juščenkovi pohrdlivě. On se samozřejmě postavil na stranu Ukrajiny v tom boji o vlastní nezávislost po plošné ruské agresi, vydával nejrůznější výzvy třeba maďarskému premiérovi Orbánovi, aby přehodnotil svůj postoj směrem k Rusku a také směrem k Ukrajině. Je sběratelem některých ukrajinských kulturních památek, je známý třeba tím, že u té slavné sochy v Kyjevě rodina Mať, tak tam byl původně sovětský znak a on nechal navrhnout a poté vyrobit znak toho ukrajinského trojzubce, takže je to člověk spojovaný hodně se záchranou kulturního dědictví Ukrajiny a s akcentem na ukrajinštinu, na její kulturu. Spravuje asi 4 muzea a další věci, ale poctivě řečeno, je to zároveň člověk s velmi nízkým společenským kreditem.
6: Současně k otravě, ke které mělo dojít před 22 lety, nebo ke které došlo, tedy se už nevrací. A zůstává nám z ní ta fotografie, kterou máš před sebou z té dači nedaleko Kyjeva. Moc díky, že jsi přišel k nám do Vinohradské 12 a povyprávěl nám o příběhu Viktora Juščenka.
3: Já děkuji, Matěj, za pozvání.
6: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu jsme dneska uvedli už čtvrtý díl našeho letního minispeciálu Jedy. Tentokrát byl o Viktoru Juščenkovi, bývalém ukrajinském prezidentovi, který byl v roce 2004 a už je tomu 22 let otráven dioxiny. Už nám zbývá jen díl poslední, páteční, pak budou Jedy kompletní. Připomínám, že je všechny pohromadě najdete na našem webu irozhlas.cz/Vinohradská12. Naslyšenou zítra.
7: Poslouchali jste reprízu pořadu Vinohradská 12.

0: Svět ekonomie a financí hraje v našich životech důležitou roli a je nutností mu dobře rozumět. Proto jsme připravili druhé vydání Jeden hubek. Tentokrát vám po dobu prázdnin připomeneme základní pravidla toho, jak přistupovat nejen k vlastním financím. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
1: Řečí peněz.
0: Stejně jako u našeho cyklu ekonomických jednohubek je naším hostem těch finančních Michal Skořepa, ekonom České spořitelny a autor stejnojmenné knihy. Vítejte ve studiu, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: My jsme v předchozích dílech mluvili o základech hospodaření s penězi a v tom dnešním se budeme bavit o trhu práce, jak na něm správně fungovat, abychom z něj vytěžili co nejvíce z vlastního potenciálu a třeba na něm vydělali co nejvíce peněz. Michale, v Česku byly poslední roky velké debaty o růstu mest. Když jsme procházeli inflační krizí, tak se hodně mluvilo o dlouhém propadu reálných mest v posledních měsících. Zase především Česká národní banka mluví o příliš dynamickém nebo příliš rychlém růstu mest. Máme do toho různé průzkumy, které říkají, že ty nejmladší generace už nechtějí majetek, že samotná výše platu a mest vlastně není dávno tím zásadním, podle čeho si práci vybíráme nebo se rozhodujeme, kde budeme pracovat, ale že třeba důležitější roli hrají faktory jako flexibilita pracovní doby, obecně sladění soukromého a pracovního života. Dá se tedy říci, jakou roli v tom našem pracovním životě mzda hraje, protože na druhou stranu bez peněz to prostě nejde.
2: Je to tak? No rozhodně se to nedá říct nějak exaktně. Na to prostě žádné kludné měřítko není. To je první věc. Druhá věc, samozřejmě pro každého z nás je to trochu jinak. Když jsem mladý, nemám rodinu, tak si můžu dovolit žít velmi skromně, ale pak najednou přijdou děti a najednou je potřeba buď platit nějakou hypotéku, nebo aspoň auto koupit, jet trochu někam na nějakou dovolenou a tak dál. A najednou ty peníze začínají být důležitější, čili záleží hodně na situaci každého z nás. Ale co si myslím, je asi hodně důležitá věc a souvisí s tím, o čem jste mluvil, že role příjmů jakoby zdá se, že v čase trošku klesá. To skutečně tak může být, i když teda nejsme schopni to asi pořádně změřit. A myslím si, že to dáno tím, že bohatneme. A je všeobecně známo, že čím je člověk bohatší, čím je společnost bohatší, tím vlastně začíná, když to řeknu velmi ošklivě, tak začíná mít roupy v uvozovkách. Prostě začíná se rozlížet kolem a zjišťuje, že jsou taky jiné hezké věci, než jenom vydělávat. A najednou jsou důležitější věci prostě životní styl a volný čas a taková ta určitá rovnováha. Takže mám trošku podezření, že prostě Češi, konec konců jako všechny jiné země, ale u nás se to stalo hodně rychle během těch posledních 20-30 let, prostě bohatneme a tím pádem asi bych věřil tomu, že ty peníze pro nás začínají být maličko, jsou pořád důležité, ale začínají být trošku méně důležité. A tady se pak objevuje kontrast třeba s Čínou, řekněme, s těmi dravými novými štíkami v tom celosvětovém rybníce, kde prostě ti lidé mají za námi nějaké zpoždění v tomhletom procesu. A my se na ně díváme, mám pocit někdy trošku až jako se závistí nebo s takovým strachem, že oni na rozdíl od nás mají v sobě ještě pořád tu dravost, tu snahu předehnat všechny sebe navzájem a celý ostatní svět. A může se stát, bohužel, pokud, což je takzvaná past středního příjmu, že v jednu chvíli si řekneme, no nám to vlastně stačí, vždyť jsme zbohatli docela dost, ano, nejsme na tom jako někteří jiní, ale to vlastně nevadí. My to možná bychom ani neuměli se tam dostat.
0: Když se mluví o mzdě, tak se často mluví o tom, že mzda může růst poté, až poroste produktivita práce. Proč je tak špatně, když mzdy rostou rychleji než ta produktivita, kterou máme? Asi už na vysoké úrovni, protože, jak říkáte, jsme poměrně bohatí a úspěšná země.
2: No, já mám trošku obavu, že tady se mnozí i z mých kolegů teda mi stávají obětí určité optické iluze nebo takového velmi příliš zjednodušeného předpokladu, protože pokud ta ekonomika je v nějaké rovnováze, pokud už je všechno usazeno, všechno vyřešeno, nic se v podstatě nemění, všechno je v pořádku, tak tam by to asi platit mělo. Ale to není rozhodně náš případ a už vůbec to náš případ nebyl v posledních letech a desetiletích, protože my jsme byli takzvaná tranzitivní ekonomika, my jsme konvergovali někam, jsme se někam blížili, čili ta česká ekonomika nebyla, myslím si, že ještě pořád není prostě v té rovnováze. Ona není učesaná, není všechno ještě úplně na svém místě, na své výši, a to se týká spousty nejrůznějších makroekonomických ukazatelů, které pořád ještě se mění, zpravidla se posouvají blíž k těm Německům, k těm Rakouskům a podobně. A týká se to právě například i třeba role mest v ekonomice, váhy mest v ekonomice. Když se podíváme, je velmi oblíbený ukazatel podíl práce na celkovém výdělku, protože ta ekonomika si za celý rok něco vydělá. A to něco, to je zhruba řečeno HDP, takzvané, a to se dá rozdělit na dvě základní hromádky, co se týče toho, kdo to dostane ty peníze nakonec, jestli zaměstnanci, o tom se bavím, o těch mzdách, anebo vlastníci firem, kapitalisté, se dřív říkalo. No a ukazuje se, že tenhle ten ukazatel, ten podíl práce, podíl zaměstnanců na tom celkovém koláči u nás je pořád zřetelně, řekněme, pod Německem, ale blíží se k tomu Německu. No a v podstatě jediný způsob, pokud teda z hlediska struktury té ekonomiky skutečně bychom se měli blížit, a zatím to vypadá, že se tam blížíme, tak asi zhruba to platí tenhle předpoklad, no tak v tom případě to vlastně ani nelze udělat jinak než tak, že mzdy porostou rychleji, ta odměna, než ten samotný produkt. Jinými slovy, dá se říct, že my jsme začali zřejmě v 90. letech i v důsledku propadlé role odborů a dalších věcí. My jsme začali v pozici, kde vlastně ti vlastníci těch firm dostávali daleko větší podíl z toho koláče, než kolik ho dostávají v těch západních zemích. No a my se tam pomaličku škrábeme, ta česká pracovní síla si ukusuje z toho koláče každý rok zhruba v průměru s nějakými výkyvy, ale trendově si ukusuje čím dál víc a postupně pomaličku se blížíme k tomu západu. Čili já bych úplně v tom problém, že rostou mzdy neustále rychle, než produkt, neviděl.
0: Takže je to logický požadavek zaměstnanců.
2: Tak to každopádně, samozřejmě, a myslím si, že na to ten prostor je, jak to poznám. Leckdo z těch, kdo nás poslouchají, tak si řekne, no to nemůže skončit dobře prostě. Ano, a má to nějakou mez, nesmí se to přehnat, ale ten nejlepší ukazatel, který můžeme použít na to, že zatím to jde, že zatím na to ta ekonomika má, že ti vlastníci těch firem, těm zaměstnancům přece jenom nakonec jsou ochotní větší část toho koláče předat, ten nejlepší ukazatel je zaměstnanost a nezaměstnanost. Stav trhu práce. A český trh práce je už dobrých 10 let prakticky nejnapětější v celé Evropě. To znamená, že jinými slovy, česká práce, zdá se, podle tohohle ukazatele, je extrémně levná, čili ty české mzdy jsou extrémně nízko, a v takovýchhle okolnostech z mého pohledu je jedině v pořádku, pokud zpravidla rostou rychleji než produktivita, protože se teprve ten podíl se teprve blíží někam k nějakému normálu.
0: Jsme tedy v situaci, kdy i pro českou ekonomiku by bylo dobře, kdyby ty mzdy rostly rychleji?
2: Vypadá to tak, ano, zatím aspoň v posledních...
0: A co tedy varování České národní banky, protože my ho už poslední roky slyšíme, že když porostou takto rychle mzdy, tak otevíráme takzvanou mzdově inflační spirálu a Česká národní banka bude muset proti tomu tvrdě zasáhnout.
2: No, ono je to trošku jinak. Ta celá úvaha, o které jsem mluvil o tom koláči, to je takzvaně ekonomicky říkají reálná úvaha. Tam vlastně ceny nemusí vůbec hrát roli, tam můžeme dát inflaci pryč, tam jde o nějaké relace. Když to vymluvíte potom o tom, jak se to bude v praxi vyvíjet, včetně inflace, včetně té nominální stránky věci. A to už je samozřejmě úkol na České národní bance, aby pohlídala, že celý tenhle ten reálný proces relativní se bude odehrávat tak nízko z hlediska těch cen a z hlediska mest, aby byl plněn inflační cíl.
0: Odskočil jsem tedy České národní bance, ale tedy platí to, že jako zaměstnanci bychom se rozhodně neměli bát si říkat o vyšší mzdu, protože ta ekonomika, ty společnosti, a zase to nemůžeme říct paušálně, ale ve většině na to ten prostor mají.
2: Přesně tak. Ta čísla z pracovního trhu úplně jasně ukazují, že vlastně my to naopak neděláme. My to děláme málo. My se držíme při zemi s těmi mzdovými požadavky. A ono to dávalo smysl kdysi dávno. Česká ekonomika bývala riskantní. Bylo riskantní tady podnikat. Čili bylo v pořádku, že ty výdělky byly mnohem vyšší, ty firemní, než řekněme na západě, který už byl ustálený. No ale my, jak se blížíme k tomu západu, jak je tady všecko čím dál víc v pořádku, tak to ztrácí smysl, aby si tady vlastníci firem vydělávali pořád ještě výrazně víc relativně, než kolik si vydělávají na západě.
0: Říká ekonom Michal Skořepa, mzdy jsou samozřejmě klíčové pro zaměstnance, ale v ekonomice je řada profesí, které se dají vykonávat takzvaně na sebe, nebo jakoby osoba samostatně výdělečně činná, nebo jako podnikatel, například živnostník. Kdy se vyplatí zvolit právě tuto formu? Dá se to nějak rozlišit, nebo je to ryze individuální a záleží na povaze každého z nás?
2: To má dvě základní stránky. Jedna stránka jakoby teoretická, řekněme, to znamená přesně, jak mluvíte o té povaze, určitě je to i věc mimo jiné povahy a vzdělání a přístupu k životu, protože podnikat sám na sebe je riskantnější, o tom není žádná debata vůbec. Je to také o schopnosti líp sledovat třeba legislativu, umět určitou administrativu, jak si zabezpečovat, prostě mít určitý pořádek ve věcech. Sám, ale sám sobě prostě, není tam nade mnou žádný šéf, který by mě hlídal, musí to být já, musím mít tu kázeň v sobě. Musím umět jednat s lidmi lépe, myslím si, než zaměstnanec. Zejména ve smyslu schánění klientů nových, prostě schánění práce, hledání díry na trhu, abych já s tím svým podnikáním vůbec uspěl. Tohle prostě zaměstnanec vůbec neřeší. Čili na to je potřeba mít určitou povahu. Myslím si, že v průměru lidé, kteří jdou podnikat, tak jsou lidé, kteří mají větší toleranci k riziku. Asi bych řekl, že jsou tvořivější, protože prostě musí nalézat ty nové způsoby, jak se uplatnit v té ekonomice. Musí to být lidé, kteří umějí se svými financemi operovat, kteří musí umět správné částky odkládat na určité konkrétní případy do budoucna, na špatné časy. Tohle všechno za zaměstnance řeší do značné míry zaměstnavatel. Takže to je jedna věc. A druhá věc ze strany, řekl bych, té ekonomiky, samozřejmě podnikání se vztahuje zejména na práce, kde nemá smysl, nebo jaksi nejsem ve vztahu s jedním zaměstnavatelem nebo s jedním odběratelem dlouhodobě. A pak druhá věc, jestli se to vyplatí nebo jestli to dává smysl pro daného člověka, jsou potom ty praktické jaksi parametry, které tomu dává stát. Daňové, regulatorní a jiné.
0: No právě, vy jste mluvil o riziku, o tom, že to je rizikovější, ale ve své knize poměrně jasně říkáte, že to současné odvodové zvýhodnění je vlastně nastaveno špatně. Proč?
2: On je politicky populární proto, že si myslím, že naprostá většina z nás vlastně přesně neví, jak to je. Neřeší to. A je to do jisté míry i řekl bych dáno tím, že vlastně se tady tak trošku hraje s námi všemi jistá habaďůra, protože když se podíváme na to, jakým způsobem formálně je formulováno, co všechno odvádí zaměstnanec, tak dobré 2/3 nebo 3/4 zhruba toho, co ten zaměstnanec nedostane, přestože ten zaměstnavatel pro něj má za tu jeho práci připravenou, protože si to vezme stát, tak víc než polovinu na, a teď mluvím o zdravotním pojištění, sociální pojištění, odchází takzvaně, že to platí zaměstnavatel. A mnozí z nás podléhají té optické iluzi, že to jsou nějaké jeho peníze, které se toho zaměstnance vůbec netýkají. Nemusí ho to zajímat, jeho by mělo zajímat jenom to, co je na výplatní pásce, to znamená jenom to, co se týká hrubé mzdy a potom to, co se odečítá z hrubé mzdy, ale tak to prostě není. Mm-hmm. Já když pracuji jako zaměstnanec někde, tak ten zaměstnavatel pro mě na závěr má nějakou kupičku, kterou jsem mu pomohl vydělat, kupičku peněz. To je takzvaná super hrubá mzda, ale zkrátka dobře, z téhle té kupičky kus odchází takzvaně ze zaměstnavatelových peněz, ale vlastně to jsou zaměstnancovi. Čili už jenom z tohohle důvodu mnozí z nás mají pocit, že ten rozdíl v těch odvodech je vlastně v pořádku, protože zaměstnanec toho zase tak strašně moc neplatí. No platí, akorát se to formálně jmenuje jinak, ale pořád to jsou jeho peníze, které kdyby nebyl žádný stát, teoreticky čistě, tak ten zaměstnanec by dostával daleko víc peněz, nejenom to, co má v rámci hrubé mzdy, ale ještě to, co se platí ještě předtím, než je spočtená hrubá mzda. Já si myslím, že prostě politicky je to populární jenom proto, že spousta zaměstnanců vůbec neví, jak to je a má jaksi posunutou představu, pokud to vůbec někdo řeší.
0: A ten rozdíl tedy u nás je tak markantní, že to škodí té ekonomice?
2: Tohle je jeden z důvodů, proč by se nám teoreticky mohlo dařit ještě lépe. A proč se nám nedaří úplně tak dobře, jako se daří některým jiným? Je to jeden z důvodů, jeden z mnoha, možná ne ten klíčový, ale je to jeden z důvodů, protože ano, prostě tu ekonomiku to deformuje. Mě zaujala třeba kauza, což mnohé posluchače asi bude taky zajímat, co fotbalisti. Já jsem si schválně našel před časem zprávu Světové unie fotbalových hráčů, nevím, jak se to přesně jmenuje oficiálně, ale takhle se to dá přeložit, která jasně dochází k závěru, byly tam statistiky za jednotlivé země a ta jasně ukazuje, že zatímco v celé západní Evropě fotbalisti jsou normální zaměstnanci těch svých klubů, tak ve většině východní Evropy je to přesně naopak, jsou to prostě podnikatelé. Přestože tam jsou splněny všechny ty podmínky pro to, aby to byli zaměstnanci.
0: Aby to nebyl švarcsystém.
2: Aby to nebyl švarcsystém, ale prostě je to švarcsystém. systém. Je to problém, protože to prostě určitou část té ekonomiky svádí právě k tomuhle podvádění, což pak vede k tomu, že veřejné finance mají méně peněz, protože prostě stát přichází o kus peněz, které by vlastně principiálně měl dostat, kdyby ti fotbalisté a další podobná povolání byli zaměstnanci a ne OSVČ. A je to i problém pro tu ekonomiku samotnou z hlediska těch deformací, protože například pokud máme, a to máme zřejmě z těchto důvodů, příliš mnoho podnikatelů formálně za to, tak spousta z nich si platí nějaké daňové poradce, například, kromě jiných věcí. No a těch daňových poradců je prostě příliš mnoho. Pokud máme příliš mnoho podnikatelů, příliš velká část naší zdejší pracovní síly, naší kapacity, našeho know-how tak dále, je prostě vyčerpána na práci, která vlastně se dělá zbytečně jenom proto, že to nesymetrické nastavení odvodů pro zaměstnance a OSVČ svádí k tomu, že máme těch OSVČ příliš mnoho.
0: No, ale ono se často říká o tom, že právě podnikání posouvá tu ekonomiku dál spíše než zaměstnanci. Není v pořádku, že ten český daňový systém podporuje především ty lidi, kteří berou to riziko, kteří jdou do těch inovací a riskují, protože v tom mají opravdu velký zájem a větší, než možná některý ze zaměstnanců, který ten zájem mít až takový nemusí, protože v uvozovkách není to jeho job, aby on scháněl pro firmu lepší zakázky a vymýšlel lepší řešení.
2: Já bych to trošku asi rozdělil. Jedna věc je riziko celkově, včetně takového toho podnikatelského, to ani nemusím inovovat. OSVČ prostě samozřejmě čelí riziku i bez inovování, ale tady nevidím jediný důvod, proč by to měl stát ten typ rizika nějakým způsobem podporovat. Takže tohle to samo o sobě, to, že čelí riziku, to se často uvádí společně s chybějící dovolenou, to je druhý oblíbený argument, naprosto z mého pohledu nerelevantní, protože když jsem se zmínil o dovolené, no protože u zaměstnance to funguje tak, že on vydělá tomu zaměstnavateli za rok zase nějakou kupu peněz, ale ten zaměstnavatel mu celou tu kupu peněz nedá, každý měsíc 12. A kousek si nechá bokem, protože ví, že ten zaměstnanec na část roku se vypaří najednou, to je ta dovolená, případně nemocný a podobně, a v tu chvíli ten zaměstnavatel ho bude muset pořád živit. Tak stejně tak OSVČ má naprosto 100% možnost se zachovat sám k sobě jako zaměstnavatel, to znamená nevyplácet si každý měsíc všechno, co vydělá, kousek si dávat stranou a pak si dát tu dovolenou a tam se sám sebe živit ze svých vlastních peněz, které neskonzumoval předtím. Čili dovolená opět není vůbec žádný argument pro OSVČ. A abych se vrátil teda k tomu riziku a k těm inovacím, pokud je nějaký OSVČ, který inovuje, a jistě je mnoho takových, ano, pak je podporujeme, protože inovace z pravidla jsou spojeny s takzvanými pozitivními externalitami, to znamená, ono to pomáhá ekonomice jako celku, ale tady se OSVČ neliší od normálních jakýchkoliv dalších firm. Každá firma, která inovuje, s tím se hodně pereme, teda v Česku mimochodem, jak to přesně zařídit, abychom skutečné inovace odměnili nějak daňově a ty fiktivní, abychom neodměňovali, čili je to trošku problém, ale tady se jako OSVČ nijak neliší od normálních firm. Ano, pokud OSVČ inovuje, podporujeme ji stejně tak, jako podporujeme inovující firmy ostatní.
0: Jak by se tedy ten systém zvýhodnění pro OSVČ a zaměstnance, pro podnikatele a zaměstnance, pro živnostníky, zaměstnance, jak by se měl nastavit, kdyby jsme teď měli tu možnost a řekli jsme, tak od nuly my to nastavíme, třeba budeme natolik progresivní, že zrušíme sociální a zdravotní pojištění, anebo každý si to bude platit sám, dostane superhrubou mzdu a každý dostane svoji zodpovědnost a bude si to platit sám ze svého účtu. Co by stálo za to?
2: No tak tohle už je hodně revoluční řešení. Lecos by stálo za úvahu v téhle oblasti, protože vlastně se ukazuje, že daně se vybírají velmi podobným způsobem jako pojistné, čili jsou různé návrhy, z mého pohledu celý rozumné to nějakým způsobem sjednotit a tak. Ale to se dostáváme už hodně do velkých revolučních sfér, ale určitě stojí za úvahu přece jenom se podívat na rozdíl mezi zaměstnancem a OSVČ z principu a zdůraznit dva argumenty, proč přece jenom určitý rozdíl tam dává smysl. Jeden argument je čistě číselný, účetní, a to sice, že u zaměstnanců ta procenta se počítají z hrubé mzdy, zatímco u OSVČ ze zisku, a ten zisk odpovídá principiálně vlastně super hrubé mzdě. Takže ta procenta u OSVČ by rozhodně neměla stoupat až na úroveň těch zaměstnaneckých, protože se počítají z větší částky. Ano. To je jako čistě účetní záležitost, to asi každému je jasné a to by problém nebyl.
0: Pokud ale... ne, tak už to teď každý ví, aby se na to mohl koukal správným.
2: Přesně tak. Musíme srovnávat jabka s jabky samozřejmě. A druhá věc je, že OSVČ přece jenom není úplně to tež, je to trošičku jiné zvířátko s odpuštěním než prostý zaměstnanec. Protože OSVČ, už jsme o tom mluvili, v sobě míchá nejenom toho pracovníka obyčejného, ale on je trošičku i firmou sám o sobě. A když se podíváme na zdanění, tak samozřejmě, když daníme fyzické osoby, tak je tam i to pojistné dvojí, kdežto když daníme právnické osoby, tak tam žádné pojistné není. Čili přece jenom určitě, ale teď řeknu jediný z mého pohledu skutečně relevantní argument, proč by OSVČ měli mít nižší to zatížení odvodové, a to je, že vlastně OSVČ je tak trošku firmou, kde žádné pojistné prostě vůbec neexistuje. A teď se pojďme bavit, a proto, kdybychom začínali od nuly, nebo vlastně i dneska, já osobně bych byl hrozně rád, kdyby mě někdo, kdo na to má čas a expertízu, si sedl a skutečně nějakým kultivovaným způsobem odvodil, jaká jsou ta procenta, jestli OSVČ z 90% zhruba, samozřejmě velmi orientačně, zaměstnancem a z 10 firma nebo z 80. Dneska vlastně se tváříme, že je to 50-50, což z mého pohledu je prostě příliš, ale umím si představit, že by tam nějaké procento zůstalo viset, protože to prostě není čistý zaměstnanec a že přece jenom určité zvýhodnění tam bude, ale dneska z mého pohledu je prostě přehnané.
0: Říká ekonom Michal Skořepa, který zůstává i nadále naším hostem.
1: Posloucháte pořad Řečí peněz se špičkovými ekonomy a analytiky o jejich světě čísel. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Michale, my se blížíme k závěru. Už nám zbývá málo času na to, jak řešit nedostatek zaměstnanců na trhu. Měli jsme zde spoustu řešení, ať už je to přivezení zaměstnanců z ciziny, tedy to znamená ulehčení vstupu zaměstnanců z třetích zemí na náš pracovní trh. Jak se bude ten trh měnit, co by se mělo změnit, aby jsme už nebyli tím nejpřehlednější

0: Asi dává smysl sem přivést lidi s nějakou vzácnou jaksi expertizou, vědce, mluví se o svářečích, ale to jsou hrstky prostě lidí, kteří tady prostě chybí, protože český vzdělávací systém nefunguje dobře. Ale z pohledu českých zaměstnanců tím řešením je zvyšovat mzdy, takže ty firmy, které mají nejnižší mzdy, tak prostě odpadnou, protože to tempo nezvládnou, už prostě to nebude výhodné tady podnikat v oborech, kde je hodně levná pracovní síla. A zbydou tady jenom ty firmy s vyššími mzdami, budou mít menší požadavky na pracovní sílu, čili to napětí na trhu práce se zmírní a problém se vyřeší cenovou cestou.
1: A jakou roli v tom se hrají technologie? Protože my mluvíme poslední dekádu o robotizaci, pak o celé digitalizaci celých odvětví, o umělé inteligenci, která má být zásadním hráčem, takzvaným game changerem, tedy tím, kdo změní tu hru, ten vztah na pracovním trhu. Nemůže právě toto být tou věcí, která změní ten český trh práce, protože spoustu prací za nás udělají, ať už roboti nebo umělá inteligence.
0: Samozřejmě i to je možná cesta, ale vlastně, když se nad tím zamyslíme, tak i roboti, i AI nám pomáhají s takovými těmi jednoduššími úkoly. Ať už je to u modrých límečků, ty jednoduché úkoly jsou vyloženě prostě utahovat nějaký šroub někde, u těch bílých límečků vlastně ale taky existují jednoduché úkoly, které se dají snadno nějakým způsobem algoritmizovat, naprogramovat. I kdyby to byli právníci, i kdyby to byli HR lidé, prostě v mnoha oborech i těch lépe placených jsou vlastně části těch pracovních úkolů, které se dají zautomatizovat. A to prostě jsou věci, které my bychom tady pokud možno neměli živit, neměli dlouhodobě podporovat. To znamená, já osobně například si myslím, že robotizace žádná velká záchrana pro českou ekonomiku není, protože jenom místo těch levných lidí tady budeme mít levné stroje, ale ty požadavky například na dopravní infrastrukturu, kde budou neustále jezdit kamiony se spoustou plechů tam a zpátky, akorát ty plechy budou zpracovávat roboty místo lidí, tak to by nám tady prostě zůstalo. Já si myslím, že budoucností každé ekonomiky, ambicí každé ekonomiky, včetně české, by mělo být, snažme se obsadit právě ty oblasti, které se nedají robotizovat a které se nedají zautomatizovat pomocí AI, kde skutečně je potřeba mít dobré vzdělání, kde je potřeba mít pořád ještě toho člověka, který si bude pomáhat, řekněme, pomocí AI, může to být jako užitečný nástroj, ale v zásadě ten důraz prostě by měl být na to, co se právě tímhle způsobem nedá řešit, protože pak nastupuje přece jenom lidská tvořivost a intelekt a vzdělání a za to se potom bere, když to řeknu, velmi ošklivě nejvíc peněz.
1: Říká ekonom Michal Skořepa, který byl naším dnešním hostem. Dnes je to vše. Příště se podíváme na to, jak náš ekonomický život ovlivňují politici a další lídři ekonomiky. A Michal Skořepa u toho bude opět s námi. Pro dnešek děkuji.
0: Díky za pozvání.
1: K tomuto a dalším dílům se můžete kdykoliv vrátit na našem webu plus.rozhlas.cz. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Řečí peněz na Rádiu Praha. Premiéru vysílá Český rozhlas Plus každý čtvrtek po 11. hodině.
3: Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let.
2: Zóna 90.
3: Hodina hitů, která baví vás i nás. To

0: každou neděli v 9 večer na Rádio Praha.
1: Rádio Praha. Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
2: Krásný den, milí posluchači, zdravíme vás s Pavlem Horvátem dneska se speciální desítkou, kterou natáčíme opět v Praze, ale poprvé, Pavle, jsme v takovém prostředí, že jsme na hřišti a pod mostem.
3: No hlavně nejsme ve studiu prvně, podle mě. Buď jsme v sále nebo ve studiu. Dneska jsme prvně opravdu jako na čerstvém vzduchu. Tady, já jsem to říkal Honzovi Mejdrovi, který je naším skvělým příjemným hostitelem a hostem. A já jsem tady z Vltavský vlastně prvně začínal jezdit na Spartu, takže já to tady v podstatě znám, i když ne v tomhletom novém moderním provedení. No.
2: Tak moc děkujeme za pozvání Honzovi Mejdrovi, který byl nedávno v Desíce a vybudoval na konci června hřiště, které je na Vltavské právě pro mládež a pro lidi, kteří si chtějí zahrát fotbal. Honzo, dobrý den.
4: Dobrý den a moc krát děkuju, že jste semhle přijeli na hřiště ke mně tady na Vltavskou.
0: Host Desítky Pavla Horváta.
2: Je to historický moment pro Desítku Pavla Horváta, kterou vysíláme zhruba 2,5 roku, protože na těch výjezdních pořadech jsme takhle mladé publikum neměli, tak moc vám děkujeme, že jste přišli, mládežníci, a snad vás to bude bavit. Nicméně, Pavle, takhle malý fotbálek, ty jsi tady s klukama kopal před tím natáčením a docela ti to šlo, tak asi ti to není cizí úplně, ne?
3: Hele, musím říct, že jsem se asi 3 minuty jako ostýchal, ale pak jsem si sundal boty a musím říct, že už jsem pěkně spocenej, že teda jako, když něco dělám, tak to dělám naplno. Musím říct, že výborný golmani teda, že jsem moc gólů nedal. I vzhledem k tomu, že jsou menší branky než normálně fotbalový, ale tady na ten prostor je to úplně ideální. Takhle. Jsem teďka v Mostě, jsem často v Plzni, takže se sem úplně často nedostanu, ale jezdím tady argentínskou kolem, takže samozřejmě budu čekovat a budu, kdybych náhodou jako měl čas, tak si přibrzdím a někoho tady jako obejdu asi. No.
2: Honza Mejdr, který je hostem i hostitelem té dnešní speciální desítky, tak vlastně se podílel na tom otevření hřiště na konci června 25. Ta idea, která vlastně provázela to otevření, jaká byla třeba?
4: Tak ta idea byla úplně jednoduchá. Já už jsem to tady hodně omýval, proto to řeknu jenom zkrátka. Vlastně mrzelo mě, že po tom covidu vlastně ty lidi nějakým způsobem ven úplně nechodí, nějak je to jako netáhne, tak jsem tomu chtěl jít trošku naproti, protože mě samotnému to chybí, právě tady ty malý fotbalky, takový to 4x4, přesně primárně o té technice a potkávat se takhle s kamarády, tak jsem tady chtěl něco takového vybudovat, nějakou, vytvořit třeba nějakou komunitu, a tak jsem tomu šel naproti a narazil jsem po té cestě na dobrý lidi, ať už lidi ze Sparty, anebo právě tady lidi potom z Prahy 7 z města, který mi v tom pomohli.
2: No a vlastně profi fotbalista má možná ve smlouvě mnoha omezení, nevím, jestli může člověk lyžovat třeba, ale jak je to s hraním malého fotbalu třeba v nějakém týmu, já nevím, jakou máte zkušenost s tímhle.
4: Já si myslím, že něco takového podobného, že tam asi jako není vyloženě, jako že jako je to jasný, když si zakopat prostě vedle.
2: Tak ty a handspalky, že jo, a takhle.
4: Handspalky, to už mi přijde, že jako je víc organizovaný, že už je to jako fakt nějaká soutěž, ale tady to si jdeš prostě zakopat pod most. No, tak
3: já jsem těch smluv měl víc než Honza, takže já vím doslova, že tam je, že nesmíš dělat nic, co tě ohrozí jako v trénování a v hraní zápasu, takže lyžování, když ho umíš, je to super. Já jsem i jako amatérský hokejista, takže i když jsme byli z Plzní v tom jako prajmu, jak říkáte vy mladí, tak musím říct, že jsem občas na ten let šel, samozřejmě jsem dával bacha, ale samozřejmě ta úroveň moje není tak rychlá jako normální regulární hokej, takže se dá jako koukat na to, kdo tě trefí nebo netrefí. A handspalka, když jsem byl mladý, tak jsem taky hrál samozřejmě na černo normálně handspalskou ligu, která se hraje na tom menším hřišti a tam to někdy bylo řežba o nohy, ale to prostě tenhle ten fotbal jako malej je, no.
4: Jako handspalku, to jsem chodil taky na tajno, když jsem vždycky nehrál třeba o víkendu, tak jsem si šel potom jako kopnout. No ale teď do toho třeba skočím, jako teď mi přijde, že se strašně rozrostl jako pádel. A pádel jako každý sportovec, který ho znám, tyjo, každý spoluhráč, tyjo, tak prostě chodí na pádel. A to mi přijde třeba mnohem jako pak horší, že když přijdeš za někým a hele, tyjo, hrál jsem pádel a něco se stalo, tak to mi přijde mnohem horší, když řekneš.
3: Trošku mě chytli záda.
4: No, tak mi přijde mnohem lepší, když řekneš, hele, šel jsem si prostě zakopat tady s klukama, něco se stalo, jako, že jako.
2: Je pravda, že posluchači Radiožurnálu Sport, naší sportovní digitální stanice Českého rozhlasu, tak možná Padel úplně neznají od nás, protože myslím, že mnoho reportáží nebylo, ale asi to taky zařadíme postupně, protože to patří mezi populární odvětví. Já jsem kdysi natáčel televizi třeba jojo. A to byl hodně populární sport, nevím, jestli kluci tady, kteří sedí, tak jestli třeba jojují, tak je, ale spíš to jsou fotbalisti.
3: Tak si to vygooglete, jojo.
2: Jo, ale tak to je populární, právě říká se do 15, pak už na to nemáš čas. Ne, ale ten fotbal takhle proti někomu. To si říkám, že jako, jak vy to cítíte, vy dva profíci, vlastně fotbalisti, když si máte zahrát proti kamarádům jen tak, je to ve vás ještě?
3: Nikdy nehraješ jen tak.
4: To je jedna věc. Já tady se snažím právě každý týden dělat nějakým způsobem ty turnaje. A první ten turnaj, tak se právě hrálo bez cen, neměl jsem nic připraveného a prostě jako ty kluci, jak do toho potom chodili, když už se právě blížilo víc a víc to finále, tak jsem měl fakt jako strach, že si říkám, tyve, tady se někomu stane, a tak jsem to jako tak uklidňoval, i se mi tady jako pohádali a říkám, teď o nic nehrajete, teď jako nedostanete žádnou cenu tentokrát, a tak mě to jako překvapilo, takže fakt do toho ti musím říct, že vždycky se o něco hraje, jak tady říkal Pavel.
3: No hlavně takhle, když přijdeš na to hřiště a jsou tam třeba i neznámí, tak řekne, ale nezahrajem si, tak ten začátek je přesně jak říkal Medži, ten začátek je jako že i uhneš jako kolikrát, že to ono, ale pak už prostě řekne, nevím, teď nedej bože, kdo dá gól a vyhrál, jako, to je konečná, prostě tam jde o všechno.
2: Vždycky jo. Nejdelší. No.
3: A znova.
2: Musíme za 5 minut končit, tak to je většinou na 20. Jo. Ne, ale vlastně v tom profi fotbale se to taky promíná, protože se může stát hypoteticky, že bude hrát Honza Mejder proti bývalým spoluhráčům z Hradce Králové v budoucnu, bude tam mít i kamarády, bývalým spoluhráčům ze Sparty třeba. Jako ten přístup, to nastavení, je to opravdu jako pak úplně jiné? Protože já si to obecně jako laik a amatér úplně představit nedokážu, vždycky jsem do toho chodil trošku míň proti kamarádům.
4: Tak vždycky to je podle mě. A teď třeba, jak jsme se bavili i tady vlastně před tím podcastem třeba o Vášovi, že jo, z Brna, tak jsem právě byl zvědavý, když dal teď ten gól proti té Plzni, že jo, na 1-1, tak jsem byl právě zvědavý, jestli ho slavit bude, že jo, nebo ne. Ale jak říkám, tak vždycky se chceš ukázat, že jo, vždycky chceš prostě ukázat těm lidem naproti třeba, který ti nějak nevěří, nebo něco, o co přišli, nebo vždycky máš i třeba sám sobě si třeba něco jako dokázat. Ta motivace podle mě, když hraješ proti tomu svýmu jako bývalýmu třeba týmu nebo takhle, tak je o to větší, bych řekl.
2: Jan Mejder hrál nedávno, vlastně bylo to v srpnu 2025 za Hanzu Rostock, první kolo DFB pokálu, což je tedy německý pohár. A hráli jste proti Hoffenheimu, tam byli myslím kluci Vladimír Coufal a Robin Hranáč, Adam Hlože byl zraněný. Bylo to třeba speciální, tohle jsou speciální zážitky?
4: Tak tam jsme bojovali s něčím jiným, tam byla spíš ta bojovnost, aby jsme se nějakým způsobem tomu bundesligovému týmu jako vyrovnali vůbec. Takže hlavně tady s těma dvouma, že jo, Cuf byl tehdy napravo, Hrany taky vlastně napravo, takže já jsem se s nima na té mý pravý straně právě moc jako nepotkával, no, ale říkám, tam ten souboj probíhal úplně v něčím jako jiným, no.
3: Tak já nevím, jestli to naši dnešní mladí posluchači budou vidět. Já jsem hrál chvilku v Portugalsku ve Sportingu a Karel Poborský, kterýho asi budete, doufám, znát teda, tak ten byl v Benfice, takže my jsme proti sobě hráli dvě derby, jedno jsme vyhráli my 3-0 a druhý oni 3-0 a obou nám vyhodili trenéry vždycky po tom derby, takže to bylo zajímavé. A vlastně já jsem se s Karlem taky úplně na tom hřišti nepotkával, ale bylo to prostě zajímavé, že jdeš jako hrát proti klukovi, s kterým já jsem v tu dobu jsme byli jako v reprezentaci, takže jsme samozřejmě před zápasem si normálně volali a po zápase jsme to slavili. No.
1: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
2: Kluci mají dresy a neviděl jsem tady nikde Cristiana Ronalda. Tak Pavle, ty jsi ho na dresu neměl, ale ty jsi s ním snad trénoval, ne? Nějakým způsobem.
3: No chvilku on začínal, on byl opravdu hodně mladionkej, byl mu 16, já jsem tam byl fáčku a on přišel k nám a já jsem vlastně po třech prvních kolech, kdy jsme hráli ligu, tak jsem odjel na nároďák a už jsem se tam bohužel, nebo bohužel prostě tak to vzniklo, už jsem se tam nevrátil, přestoupil jsem do Turecka. A takže já jsem se s Ronaldem viděl jenom chvíli. No.
2: No ale to asi v té kariéře fotbalisty, kterou mají třeba tady kluci před sebou, strašně ošidné, když je někdo takhle mladý a třeba už něco ukazuje, ne? Že nemůžeš ale jako říct, kam to dotáhne, a v případě Ronalda nevím, jestli na tebe přímo šla ta záře, že no, to bude to pětinásobný držitel zlatého míče.
4: To mě zajímá, jako že poznáš hned na první dobrou, že jako ten člověk je prostě jako jinde.
3: Hele, já si ho jako opravdu nevybavu. Z tréninku vůbec vím, že tam oni měli ještě, jak byli mladí, Ricardo Quaresma, vlastně byl o ročník starší a ten už s náma hrál, ten normálně pak hrál vlastně, já jsem hrál, je to srandovní, na jednom kraji v záloze, my jsme hráli tak trošku jinak a on hrál tu svoji šajtli prostě z druhé strany, takže s tím jsem hrál, ale Ronaldo prostě ještě v tu dobu neměl na to, aby hrál za Ačko, ale vlastně ten další rok už byl pro něj průlomový a vlastně za další rok už byl v United. No.
2: Tak Ronaldo asi není úplně ten správný příklad, ale fascinuje mě, že ten profi sport ukazuje obecně i člověku do života, že přece jenom nikdy není pozdě něco dokázat a ten vývoj je různý, jo? Že třeba Pavel Horvát vedl taky, asi kluci znáte, reprezentanta Pavla Šulce, který měl určitou dobu své kariéry prostě obtíže, ať už to bylo v zakončení nebo v tom, aby vůbec nastupoval. A taky možná v té fázi, když jste ho měli v Plzni, bys to neřekl, že tam bude, kde je teďkon.
3: 100%, tak já si myslím, že to je normální, že vlastně i v normálním životě není všechno hned a musíš tomu něco obětovat a věnovat a u toho Pavla Šulce to bylo jednoznačně, on tu píli měl, chtěl strašně moc, ale prostě se mu to nedařilo a obešel vlastně, vím, že byl v Jihlavě, že byl vlastně v Budějovicích, v Jablonci.
2: Ještě, v Opavě snad taky.
3: V Opavě, jasně. Jo, takže on prošel fakt jako spoustu týmů, hrál úplně na jiných postech, ale tou svojí pílí vlastně se dostal do toho, že tu Plzeň táhnul a teďka zaslouženě má angažmá v Lyonu, má trošku smůlu na ty zranění, ale je to přesně ten příklad toho, co jsi říkal, že prostě ta dřina se vyplatí, možná ne za měsíc, ale za roky, ale je dobrý, když tomu ten čas a to úsilí obětuješ. No.
4: Já si doteď pamatuju, a to se byl teda na lavičce, ten zápas na Spartě, jak nedal třeba 3 ty šance a vlastně do každý, který se dál dostával, tak to bylo ještě horší a horší a na sebe víc poutal tu pozornost.
3: To bylo normálně ve 12 vteřinách, 3 obrovské šance a Šulcík to neproměnil. A to bylo na Spartě, takže tam jsme ho jako konejšili a pak jsme hráli zápas doma a on čel z půlky sám na bránu a nedal to taky. Takže tam byl takový zlomený a já si uvědomuji, že po tomhle domácím zápase jsem za ním šel a říkám, ty vole, zvedni se, vůbec nebuď v předklonu, na to se na mě vyprdni, to prostě je normální, že se ti něco nepovede a tím neříkám, že já jsem ho jako vypiplal nebo to, ale prostě když to zažil, tak víš, jaký to je, že se ti prostě ne všechno povede a to k tomu jako jednoznačně patří a čím rychleji se s tím vyrovnáš, třeba se zraněníma, tak samozřejmě tě to může posílit a u toho Pavla Šulce to jednoznačně platí.
2: Jan Mejdr, který hostí dnešní desítku Pavla Horváta živě, můžeme říct na Vltavské v Praze vedle nádraží Praha Bubny, tak taky ve své kariéře ukázal, že přece jenom možná není pozdě dostat se úplně na vrchol, protože přece jenom k těm dvěma titulům se Spartou jako ta cesta nebyla úplně jednoznačně daná a takový rok 2019-20, to by vás asi nenapadlo v tu chvíli, že to přijde až takhle na třeba plnou Letnou, kde jste slavili tituly.
4: No tak určitě ne, já myslím si, že i Pavel, který mě měl vlastně v Sokolově, tak by to podle mě taky jako v tu dobu jako neřekl, že jo, ale jako důležitý je věřit prostě, jakýkoliv máte sny, tak tím mluvím tady takhle před vás, který tady jste, pokud máte nějaký sny, tak prostě věřte v to, protože v tom fotbale je fakt možný všechno. Teď jsme říkali tady třeba Pavla Šulce, mu dobrý příklad i docela čerstvý, tak si myslím, že i Tonda Kinský, se kterým jsem se vlastně tady v létě potkával u kondičního trenéra a taky jsme se bavili o tom momentu. A přesně jak říkal, jako, že to jsou ty momenty, které tě buď zlomí, anebo posunou. A to je taková ta věc, která se ti v té kariéře za mě jakoby děje, kdy tě ten život tak jako zkouší, jestli to, po čem ty vlastně toužíš, jestli to doopravdy chceš. A to je to vlastně, kde se oddělují ty zrna prostě od plev. Že prostě to jsou ty testy, ty to vnímáš, jako že tady se mi děje tohle a tady to sakra už na to kašlu, ale ne, to jsou přesně ty momenty, kde ty lidi, kteří to asi tak moc nechtějí, tak se na to vykašlou. A pak jsou ty lidi, kteří jdou přes to a díky tomu jakoby to potom dokážou. Ty sny. A lidi to pak přesně, a v tom fotbale se tady to děje každý týden, jakože každý týden máš zápas, tudíž máš každou tu jakoby zkoušku to prostě změnit. A jak říkáš, no, myslím si, že v té době mi málo kdo jako věřil, mám vždycky jako vtipnou historku, doufám, že vtipnou, ale právě mamka mi vždycky opakovala celou kariéru, vždycky doděj si tu vysokou. Já jsem jí říkal, že ne, já se chci teď soustředit na fotbal, prostě to budu dělat dvě věci na 50%, to nechci, já v ten fotbal prostě já to věřím. A vlastně tím, jak jsem se dostal do Sparty, tak od té doby jsem to neslyšel fakt ani jednou.
3: Já to mám podobný, mě říkali, dodělej si toho řezníka, fotbalem se živit nebudeš a dopadlo to jako líp, ale já jsem chtěl říct tam k tomu ještě, ty jsi říkal, že každý týden je zápas, ale mezi tím je hodiny tréninku. Jako, jo, Honza prostě tohodle byl příkladem, že samozřejmě v sobotu nebo v neděli je zápas, ale mezi tím můžeš udělat spoustu věcí který ti pomůžou k tomu, aby tu další sobotu to bylo lepší. A možná, že třeba až za půl roku v sobotu to bude lepší, ale prostě musíš mít nějakou tu sebekázeň a trošku i třeba vypnout to, že nejdeš ve čtvrtek nebo v pátek s kamarádama někam si sednout a do půlnoci se bavit, ale že prostě se půjdeš vyspat a od rána budeš trénovat. Tady mladší mě neznají, ale ode mě to možná zní trošku jako srandovně, ale bez toho to nejde prostě. Jako nejde bez nějaký sebekázně a toho, že budeš obětovat svoje příjemné věci tomu fotbalu tady konkrétně, tak nemáš nárok.
4: Já teda, jestli můžu ještě, já vím, že ty se teď takhle jako prezentuješ, že jo? Já jsem tě taky začal vnímat vlastně až po návratu do té Plzně a vlastně takhle už tě ty lidi pak nějak jakoby brali, ale byl vždycky celou kariéru takovej, protože teď pokud můžu říct, tak já si myslím, že i když třeba Ronalda, jak jsme se tady o něm bavili, tak Ronaldo je prostě takový ten, kterýho všichni vnímají, že prostě strašně dře a všechno a Messi je ten, co má talent. Ale já nevěřím tomu, prostě ano, Messi má talent, ale prostě ten dře ne-li úplně stejně, jen to prostě neprodává tak, jen to prostě nedává na ty Instagramy a ty lidi ho totiž vnímají, že to má jako od Boha. A teď ty se prezentuješ tímhle způsobem, ale nevěřím tomu, že to vždycky tak bylo právě. Věřím, ne. Že když jsi byl ve Sportingu, když jsi byl tamhle v Japonsku, když jsi byl v Turecku, tak prostě věřím tomu, že přesně si to pivo nedal.
3: Dal, ale o to víc jsem trénoval, jako takhle. Já úplně nevidím tady, my jsme tak stejně starý možná, já si myslím, že když to řeknu takhle na rovinu, tak dřív se prostě pilo daleko víc, ale teď jsou jiné věci, ale já jsem chtěl říct to, že vlastně vždycky jsme věděli, kdy je potřeba prostě zabrat a teď zase se vrátím k tomu prostoru tady, jo, prostě já jsem samozřejmě trénoval to, co jsme měli normálně týmově, ať už v žákách, dorostu, já jsem měl v dorostu takový, myslím si, jako nádech k tomu, že mě vyhodí z té Sparty, jak se posouvali vždycky ty hráči, že jo, vejš a vejš. A musím říct, že jsem měl zdravotní problémy, trhali mi mandle, takže jsem třeba v tu dobu to nebylo úplně tak, že to udělali za den, takže jsem měl jsem několik angím po sobě, takže jsem z toho jako vypadával. A musím říct, že třeba fakt jsem se učil na toho řezníka, chodil jsem od 6 do práce, večer jsem přijel po tréninku domů a ještě jsem šel s tátou běhat třeba. Bolely mě nohy úplně šíleně, ale prostě chodil jsem běhat. Samozřejmě to nikoho nezajímá, když pak jdeš v sobotu hrát, ale já jsem prostě proto dělal všechno a myslím, že se mi to taky vrátilo, že, jo, že jsem nebyl línej, tady ta zeď, já to miluju, prostě miluju zeď, jenom ty čtverce, já bych si tady vyhrál celý den, jako, jo, že bych si kopal zeď na dotek, na dva, na tři, hlavou, je mi to úplně jedno. Vlastně vím, že bych tady byl celý den a já jsem takovouhle zeď měl na sídlišti v Modřané, kde jsem bydlel a na tý já si myslím, že jsem se naučil úplně nejvíc a nakopal jsem tam tolik míčů a vedle mě takhle na lavičce seděla parta, měli krabici vína, kouřili a říkali, Pavle, pojď taky. Já říkám, já si chci kopat. No, byl jsem za pitomce v tu dobu, ale možná se to časem jako změnilo, ale ta doba prostě byla taková a ten každý ten talent, který máš, tak musíš rozvíjet neustále. Tam není možný jako už si říct, já už to umím a to vůbec neexistuje.
2: Já myslím, že publikum, které tady máme, řada kluků, kteří si tady kopali, tak Pavel se zapojil a bylo to tedy věrné. To, co tady popisuje, můžete vlastně i vy sami dosvědčit.
1: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
2: Desítku Pavla Horváta. Dneska točíme speciálně na veřejném hřišti na Praze 7 vedle nádraží Praha Bubny, nedaleko metra Vltavská. Jan Mejdr se podílel na tom spoluotevření. Mě napadlo právě v rámci toho, že jsme na speciálním fotbalovém hřišti ve speciálním prostoru, tak jenom zmínit některé ty stadiony, které jste třeba navštívili, protože kluci, možná tady přítomní holky, když se vydávají, ať už fanouškovsky, tak možná taky se svým fotbalem někam, tak něco láká, mají nějakou představu. Vy dva jste hráli, vlastně to máte shodné v Kodani, Evropský pohár. Pavel tam byl z Plzní v roce 2011 a Sparta s Honzou Mejdrem tam byla poté v kvalifikaci Ligy mistrů o nějakých 14 let později. Tam to skončilo 0-0. Byl to nějak speciální zápas, nebo spíš speciální ten stadion, nebo ne? Protože ta Kodaň specifická tím, že oni tam mají, že Dánové jsou asi trošku bohatší než Češi, tak oni tam mají nějakou speciální restauraci asi se 7 hvězdičkama, kde to teda není úplně jako levné, ale nevím, jestli jste tam úplně třeba byli na nějaký svačině před zápasem, ale jestli ty stadiony, které jste navštívil, jsou něčím specifické, jo? Nemusí to být Kodaň, ale něco.
4: Tak já si teda to slovo vezmu první. Jako s Evropskou ligou, tak jsme toho objezdili, troufnu si říct, hodně, ale já si myslím, že než ten stadion, tak ty lidi vytváří tu atmosféru. A to mi tady Pavel možná potvrdí, nebo určitě, ale nejvíc tady v tom na mě udělal dojem, když nebudu počítat Německo, ta Galatasaray. Protože tam fakt normálně těch 90 minut, já jsem tomu normálně nevěřil, ale ty lidi, po každý jsme měli balón na noze, tak jenom pískali. Prostě mi ani na lavičce se prostě neslyšel a já na to koukal a říkám, ty lidi si to nemůžou ani užít, ne? Teď jako to jako bylo až nepříjemný, jako to neslyšel se jako na metr. A oni furt pískali celých těch 60 tisíc, že jo, nebo kolik tam je. A já říkám, co ty Turci jako blbnou a oni, to je tady normální, jako.
3: Já teda řeknu z Turecka ještě, tohle to je jasný, tam to je blázinec. A já řeknu jinou věc. Já když jsem tam přišel, tak jsme hráli venkovní zápas a ten náš kotel byl vlastně přes celý hřiště na druhé straně. A v Turecku je obvyklý, že vlastně každýho toho hráče vyvolávají při rozsvitce a on běží k tomu kotli a udělá hej, hej, hej a zase běží zpátky. A já jsem to vůbec jako netušil a teď jsem si říkal, kam běhají ty hráči, jako kam jsme zrovna si přihrávali a oni najednou se sebral a běžel 60 metrů před ty fanoušky, udělal takhle dvakrát rukou, třikrát a běžel zase zpátky. A oni jako teď najednou na mě, jako že tam mám běžet a já říkám, a co tam jako budu dělat, tak jsem jako přihudil jsem takhle. Běžel jsem zpátky a pak teprve jsem jako došel k tomu, že to takhle dělají obvykle, jo. Ale vůbec jako, že by nějaký tak vlastně my měli naplánovanou každou minutu do svičky a tady jako se sebral frajer a normálně tam minutu a půl nebyl, než doběh tam se s ním jako zaradoval a běžel zpátky, takže Turecko úplně jako na fanouškovství neskutečný, když se ti daří fantazie, když se ti nedaří trošku horší, no. A k té Kodani, Kodaň byla fantastická, samozřejmě pro mě jako stadion, my jsme tam šli hrát, jako užít si to opravdu a musím říct, že ten stadion byl nádherný, hlavně nám tam prvně hrála ta znělka Ligy mistrů, takže jsem říkal klukům, no a máte to, tak jsme tady, no. A dopadlo to dobře.
2: Mimochodem vyzvánění na mobilu nemáte taky spojené s fotbalem takhle s Ligou mistrů? Já jsem u někoho slyšel a trošku to na mě působí, protože tu hudbu asi vnímám trošku víc třeba než jiní, tak že se to pak jako ztrácí ten význam, když se to hraje takhle, jako že ti volá babička, maminka nebo takhle. Nemáte něco takového mobilu, pánové?
4: To nemám.
3: Já jsem měl ještě na Nokia, bylo to, že jsi se tam mohl dát, když ti přišla zpráva, tak to tam bylo japonsky, Marasam SMS.
2: Ano, to možná tady publikum ani tu značku nezná, to byl ještě tlačítkový mobil, to bylo hned po telegrafu.
3: A měl i foťák, který vůbec nic nevyfotil.
2: No, ale tak to byla taková vzpomínka nás trošku starších, ale chci se zeptat přece jenom ten stadion, když tam jste uvnitř, vybavíte si nějaký prostor, kde jste byli jako fakt nervózní, že najednou si říkáte, tyjo, jsem tady. A už to na mě působí, jo? Už to na mě jde, ta nervozita, že to má nějakého
3: vždycky ducha. Poznáš na záchodě tu nervozitu.
2: Rozumíme. Já nevím, Honza Mejdr to takhle si dokáže vybavit. Že dokážem si asi srovnat ligový zážitek z nějakého menšího stadionu, třeba z Boleslavy. Tam jsme mimochodem s Hradcem hráli, ne? Pak
4: tu tam jsme hráli, Boleslav, tady v tom byla super, tyjo. Tam těch lidí moc nechodilo.
3: Nikdo nenadával.
4: Nikdo nenadával. Ne, ale bez srandy. Tak já jsem vlastně potom v té Evropě, tak já jsem vlastně tam toho nic jako neodehrál, že jo, takže jsem to zažíval z té lavičky, kde jsem úplně nervózní jako nebyl. A když teda můžu srovnat třeba tu Kodaň nebo tady to, a asi na každém jako stadioně, i potom, co jsme hráli třeba v Německu, tak jako možná na té rozcvičce nebo něco, ale při té hře už na to nemyslíš. Jako to...
2: Speciální šatný zážitek nebo něco takového, to jako nejsou... Mě zaujalo, když jsem byl na tour na olympijském stadionu v Berlíně, že tam jsou jako neuvěřitelně zachovalé jako ty staré jako kulisy toho stadionu, který byl postavený někdy, zrekonstruovaný a postavený někdy k té olympiádě 36, jo? Ale že se tam zachovalo spousta těch prvků, člověk si připadá trošku v muzeu, jako kdyby byl. No.
4: Já jsem chtěl teda doříct, mě teda než tady to, tak mě zaujalo spíš, že když teď momentálně jsem teda v Německu, což je třetí liga, tak mě spíš jakoby zaujalo dva týmy, který vlastně postoupili, teď jsem tam dva roky, takže vždycky postoupili jako ze čtvrtý, postoupili do třetí. A tam mě právě zaujalo, že první sezónu to byl Aachen, v češtině Cáchy, kousek docela tady z Česka. A vlastně když jsme tam přijeli, tak stadion pro 32 tisíc lidí, už na rozsvíce, tak tam bylo takových jako 15. A jako zase se kluku jako ptal, jakože říkám, co to jako je, jako tady ten stadion, nebo to, jakože jo, to je tradiční klub tady, jako by, a to já říkám, jak tyhle mohly být jako ve čtvrtý lize, jakože tenhle stadion je suverénně jako v Česku, jako nejlepší, jako který by, jenom, by ho sem hodili. Oni jako ne, tak to je tady v Německu jako běžný. A tu druhou sezónu, takže tu minulou, tak to byl vlastně Duisburg, který taky, jsme hráli první zápas venku, přijeli jsme tam, stadion 23 tisíc, plno, a zase, měl jsem to samý, jakože tve pro boha, jak tyhle mohly být jako ve čtvrtý lize, jako jak vypadá ta čtvrtá liga, teda když tady to sem postupuje, jako tak spíš tady z toho jsem byl jako překvapený a ty stadiony na mě udělali tímhle způsobem ten dojem, že jsem vůbec nechápal, že tady ten stadion, takovýhle tým může být třeba v té čtvrtý lize tam, jako.
3: Já teda v rychlosti řeknu dvě historky. Městský stadion v Římě, z Galatasaray jsme tam jeli na Ligu mistrů a šlo se na hřiště ze šatny podle mě 4 minuty. Jo, takže to znamená, že přijdeš na stadion, jdeš se podívat na hřiště, 4 minuty tam, 4 minuty zpátky, na rozsvičku, 4 minuty tam, 4 minuty zpátky, o půli už se mi tam nechtělo. No a po zápase znova, takže to bylo strašně daleko, to bylo neskutečný a tady to s těma fanouškama, když jsem byl ve Slávi a prvně jsem vyjel někam jako, kde fakt to jsem si říkal, jedeme na velký stadion, byl do Líců, kde byla rozcvička a skoro nikdo tam nebyl normálně, fakt tam bylo pár lidí, tak jako přítmí trošku a já jsem si říkal, tak oni na nás asi nepřijdou, že Slávě, koho to zajímá. No a šli jsme se převlíknout z rozsvičky, během těch 10 minut plný stadion, rozsvíceno, nakropený hřiště, prohráli jsme 3-0 a nevystřelili jsme na bránu, takže tam jsme koukali s otevřenou pusou, to byl fofr neskutečný a ty fanoušci byli úžasní.
1: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
2: Natáčíme dneska vlastně nedaleko pražské Letné, kde jste vy oba hráli, když jste tam zažili ty debity. Pavel Horvát zažil debit, opravdu nebudu kecat, v roce 93. Ten stadion má své specifikum, jsem říkal, ne? A říkalo se takhle, třeba no. Když jezdili Brňáci, pan Uliční nebo Štík, vzpomínáme, tak říkal, když jsme jezdili kolem Průhonic, tak už jsme prohrávali 0-2.
3: Je to pravda. Já musím říct, že já jsem jako na Spartě vyrůstal, byl jsem tam od 8 let do 18, pak jsem se tam vrátil kolem 30 a musím říct, že když jsem tam byl jako domácí hráč, že jsem se cítil fantasticky, ale vždycky, kromě 2, možná 3 zápasů z Plzní, jsem se tam cítil strašně, jako vůbec jsem neorientoval se, byl jsem tak jako vnitřně pod tlakem, soupeřům se tam prostě hrozně špatně hrálo, ale zase na druhou stranu, když se to chytlo, jako ty spartianský fanoušci, tak tam doma si byl jako úplně v pohodě, no.
2: Jan Majder tam vlastně taky vyrostl, ale nevím, kdy poprvé si zahrál přímo na tom hlavním stadionu za nějaký profi tým.
4: To byl asi ten Hradec, no. Jak jsem byl v Hradci v lize, tak to bylo asi tehdy, to bylo poprvé, no.
2: A nějaké jako vzpomínky na to, zda to bylo speciální?
4: Tak bylo to fajn, že jo, tak pro mě, já jsem tam podával celou dobu jako míče, že jo. Já jsem byl ve Spartě úplně od malička, právě ty testy, tak jsem dělal, když mě tam táta dovedl, tak jsem je právě na tý Letný, tak jsem je tam dělal. Si pamatuju tehdy nějakých pár dovedností a tady to, a byli jste ve Spartě, že to úplně, nechci říkat, moc těžký nebylo, ale nebylo. Ale potom pak bylo těžší se tam samozřejmě udržet, ale bylo to prostě fakt jako hezký v tom, že těch zážitků, vlastně pamatuju si tam i ten titul, ten poslední, tak vlastně my jsme tam podávali míč a že jo, pamatuju si ty fanoušci, že jo, jak tam najednou vběhli, byl jsem vlastně na střídačce, tam se potom zavíraly ty dveře, že nikdo už nemohl jako do kabiny, my jsme bušili na ty dveře, aby nás tam jako pustili, že jo, pamatuju si právě tam tehdy Zemana, Vencukadlece a tady ty, když jsem od nich ukradl snad nějaký podlíkačky, já nevím, že jo, právě jsme se pak s klukama, tyhle, tak co máš ty, já mám pitlíček, já mám tady to, že vlastně tehdy to bylo úplně jedno, už se to všechno rozkradlo, tak já jsem byl mezi nima. A takže přesně tady ty zážitky, jako jsem tam měl a teď najednou seš na tom hřišti, takže bylo to fajn, takový to hezký uvědomění, jakoby, že teď seš na té druhé straně, už nejseš za tou oponou, že jo, ale už prostě běháš a teď ty lidi koukají právě na tebe, jako, tak bylo to určitě příjemný.
2: To mě napadlo tady z vás, kdo jste na hřišti, podáváte taky balony někde? Máte tu zkušenost, tady se hlásí jeden. Moc vás asi není. Ono dostat se k tomu asi není úplně legrace, ne? Jako, že to není snadný úplně, Pavle. Nebo ty jsi taky podával balony, ne?
3: No jasně, no. Já jsem podával i nároďáku. Já jsem podával tady na Spartě.
2: Jako československému?
3: No, jo.
2: Jo, vlastně, to je realita, no.
3: Vlastně před tím postup...
4: vtip, ale ne.
2: Trošku jo, ale tak Pavel je zvyklý, že už to ani... Oni to vtip, no, tyhle vtipy nejsou moc vtipy.
3: Tyhle ty vaše mladý vtipy na mě moc neplatí, no. Ne, já jsem podával opravdu... já jsem s těma klukama vlastně za dva roky byl v šatně, takže pro mě, nám bylo tenkrát, že jo, 16 a už jsme byli v dorostu, takže nás, že jdeme podávat jednak ligu, ale byl nároďák a většinou nároďák hrál prostě na Spartě a vím, že Michal Bílek dal gol z trestňáků a běžel jako směrem ke mně, tak jsem si fakt jako myslel, že běží ke mně, protože já jsem samozřejmě všechny ty kluky sledoval, že jo, chtěl jsem být jako oni, no a neběžel úplně ke mně, já jsem byl za tou reklamou, ale vím, že prostě to bylo super, no a fakt jako za dva ročníky jsem vlastně přišel do té šatny, kde tyhle ty hráči Chovanec, Bílek, Hašek prostě byli, Siegel a bylo dobrý den samozřejmě, no tak jsem dostal a to, tak tady už se šváčku, pak jsem dostal v bagu 100 a měli mě rádi. No.
4: Já jsem chtěl jenom říct, jsou teď ještě podavači, nejsou už takový ty mety tam, že jo, a na nich je ten balón?
3: No, oni už to nesmějí házet do ruky.
2: Musí
3: no,
2: jako stavěčí míč,
3: musí to položit na tu metičku.
2: Na puntík.
4: To už není ono, že jo, tam byl ten i moment, že jo, když mu to právě takhle podáváš a on si to fakt z té ruky bere, tak... To bylo možná trošku něco víc, než jenom, že to postavíš na metu.
2: Kdybyste náhodou měli nějaký dotaz, tak se zeptejte, máme tady kolegyni s mikrofonem a můžete se zeptat kluku na to, co vás zajímá. Pochopitelně v rámci té živé desítky můžeme pokračovat, jestli máš něco.
4: No, já jsem chtěl říct, že budu strašně moc rád, jako fakt se nestyďte, proto tady jakoby jsme, proto je tady hlavně Pavel teda, a že fakt pokud máte jakoukoliv otázku směrem ke kariéře, jak se třeba zlepšit, ohledně stravy, pitnýho režimu, tak
3: chápu,
4: se ptejte.
3: Chápu to jako osobní útok a já vám řeknu ještě jedno, takhle, máte teď možnost se zeptat, pak až to skončí, tak už se ptát nemůžete, takže fakt jako vyprdněte se na to, jestli se někdo stydíte, třeba se můžete zeptat, jak je možný, že jsem dal tu šibenici předtím, jako, ale...
4: Jako žádná otázka není fakt jako špatná.
2: No, ale já bych se teda zeptal, protože bych se zaměřil pak třeba i na spoluhráče, které pamatujete. Předpokládám své v Praze, že asi se budu ptát na oblibu těch pražských týmů. Tak kdybyste se přihlásili, máme to nejblíž, tak kdo tady fandíte Spartě? Tak to je velký les rukou.
3: Je tady... Nevím, jestli se odváží nějaký slávista zvednout ruku.
2: Jsou tady slávisti? Taky no. Jsou tady bohemáci. Tamhle bohemák, jasně. Viktorka Žižkov, tady se viděl někoho v dresu tamhle, ale nevím, jestli fandíš úplně dobře. Viktorka Žižkov tady má dvojí zastoupení.
4: Já tamhle vidím Hradec. Hradec?
2: Ano. Jo. A ještě, když jsme teda v Praze, tak třeba Dukla. Tak Dukla, bohužel... Jo, tady je, ne? Jo. Výborně.
3: A tak... Motorlet?
2: Motorlet, tamhle jo. Taky, výborně. No, a Břevnovský...
4: Tady je Lokáda teda.
2: Jo. Loko Vltavín, no tak to je vlastně...
3: Kluci z tréninku kousek, ne?
2: No, ještě to nezastavili, to hřiště. Na Lokádě. No to ne, to nechci strašit. Každopádně proto jsem se ptal, že bych se, mě zajímala jako osobní zkušenost s některými těmi výraznými hráči, právě třeba teda ze Sparty nebo ze Slávy, protože vím, že Pavel Horvát vedl jako lídra Slávy Lukáše Provoda, Honza si s ním zahrál v Sokolově a v té Spartě přece jenom taky spousta těch hráčů, kteří tam dneska nastupují, tak kdybych se zeptal jako hračička, technik, který jako na tréninku působí, že by z fleku mohl tady točit ta videa Juga Bonito, která si pamatujeme možná jenom tady my tři ze začátku tisíciletí.
3: Já dám Honzovi čas na rozmyšlenou. Já, když jsem byl v Plzni, tak vlastně první rok jsem chodil s Honzou Reskem ve dvojici, pak jsme udělali titul a on šel na Kypr. A od té doby vlastně mě se v té dvojici na hřišti vždycky měnili hráči a vždycky, když přišel někdo novej, tak ho dali mě. A takhle přišel třeba Venca Pilář a já jsem během minuty věděl, že je fantastický. Protože jsem věděl, já jsem mu úmyslně dával těžký balony na levou nohu, abych viděl, a on byl prostě skvělej. A já jsem říkal, to je nádhera, jednak se na něj koukat, si s ním kopat. Bylo to úplně jako krásně přehledný. Byli tam hráči, s kterýma jsem si taky kopal a říkal jsem si během minuty, ty tady nemůžou už nikdy bejt. Taky to tak dopadlo, ty jmenovat nebudu, ale s Vencou Pilařem mám tuhle zkušenost, to bylo fakt jako nádhera, mladý kluk prostě, nabitej elánem a byl výborný, jo, takže já jsem tuhle zkušenost měl takhle, že ty kluky jsem poznával hned jako na tom hřišti, no.
2: Já jsem se ptal z důvodu toho, že pokud kluci, holky, co jsou tady, sledují ligu, tak často je tam fakt schopný fotbalista, který ale jako nedostává tolik příležitostí. Teď mě napadá na první dobrou, ze Sparty odešel zase Michal Ševčík na hostování, to je velký talent z Brna, z Plzně Jiří Maxim Panoš, který taky jako paběrkuje, ale přitom na první pohled jsou to borci, kterým ten balon opravdu jako nevadí. Jo? Tak jenom mě zaujalo, když jsme se s Honzou Majdrem bavili před natáčením o té stabilitě výkonu, že to asi je klíč, co třeba běžná veřejnost nevidí.
4: No já si, nevím, to je možná teda hlubší téma, snad neřeknu teď nějakou blbost. A možná tohle mě zachránilo o to, abych tu blbost neřekl, ale to stejně ji řeknu. Ale tak pokud jde o ty fotbalisty, tak mě se vybavily dvě jména. Jeden je Angelo Preciado, který přesně jakoby, když do Sparty přišel, tak bylo vidět, jako, že má něco to navíc prostě, že to je ta, jak se tady bavíme, teda Joga Bonito, tak tam byly prostě takový ty momenty, kdy to jako jenom převalil balón a nasadil někomu jesličky a teď my jsme tam na té druhé straně, tak jsme tam říkali, to bylo moc a takový, takže ten nás tady v tom jako fakt bavil. No a druhý, který ho zmíním, tak je Adam Karabec, no, který si myslím, že to vždycky v sobě měl. I tady kluci, kteří tady byli na té otevíračce, tak vlastně když tady byl, tak si myslím, že i to tady osobně jako ukázal. A já si myslím, nebo takhle, že ten fotbal, i možná proto vzniklo tady to hřiště nebo takovou hezkou jako dobu, ten fotbal jde hodně do toho fyzična. I já vlastně to mám tak jako nastavený, že vlastně jsem, když mi bylo tehdy 18, to vlastně Pavel ani tak jako neví, ale ta moje cesta byla taková, že jsem byl vlastně vždycky jako ten malinký jako hubenej a vlastně jsem si fakt musel srovnat v té hlavě, že pokud chcete hrát na té špičce, tak prostě musíte být fyzicky jako připravený. A tehdy se ty misky vach tak trošku jako přelily na to fyzično a to je dneska v tom fotbale fakt jako základ a možná právě proto ta fotbalovost tak trošku je upozaděná, protože hlavně potřebujete prostě mít ty naběhaný borce, ty rychlý borce a že ten balón hold pak někdy jako překáží, tak ten gol vždycky někdy třeba dáte, že jo. A tak si myslím, že možná tady to se někdy jako upozaďuje a proto tady ty hráči nedostávají tolik jako prostoru, protože hold třeba v té 60. minutě hold jako nemůžou a prosovat, radši tam budete mít třeba, nebo trenér bude mít hráče, který presuje celý těch 90 minut.
2: Je pravda, že tady vidím mladého borce v brazilském dresu a ta doba Brazílie, jako kdyby už byla dávno minulá, 2002 poslední titul, mají jich pět, ale vlastně dneska, když člověk si vzpomene na mistrovství světa, tak to, že by tam technicky mohli, oni to umí, ale jako, že by tam mohli technicky se prosadit, to už jako neexistuje. To,
3: ten fotbal se samozřejmě vyvíjí, souhlasím s tím, co říkal Medži, že vlastně musíš mít sílu, musíš mít vytrvalost, pak je důležitý, aby ty hráči, kteří umějí ten fotbal, tohleto všechno měli a zvládli, anebo byli tak výjimeční. Zase všichni vnímáme Messiho, že asi nebrání tolik jako všichni ostatní, že vlastně všichni mají odběháno minimálně přes 10 kilometrů a on má 8,5 a stejně je to rozhodující hráč, ale to jsou prostě fakt jako výjimky. A ještě jeden důvod je, a to si myslím, že je naše liga, že prostě naše liga je úplně jiná než ostatní ligy. Dosvědčují ti to vlastně všichni, co někam se dostali, jo, že prostě my jsme opravdu nadstandardně takticky vybavení. Chceme souboje, chceme hodně presovat. Je to takový pro ty hráče opravdu náročný a málo který technický hráč se tady u nás prosadí.
2: No tak je pravda, že když jsi nastínil toho Messiho, tak asi to všichni viděli, že ono tam fakt na tom hřišti nějakým způsobem vegetuje a pak se dostane k míči a rozhoduje. Jako v české lize tohle opravdu jako nepředstavitelné, když zmiňoval Honza Mejdr Adama Karabce, že by si někdo troufnul ho tam prostě nechat, Adame, buď v klidu, pak ti dáme balon a rozhodneš, protože ty síly mu taky pak můžou chybět pro nějakou tu rozhodující akci, když prostě musí napadat všechno.
4: Tak já si myslím, že teď už se to možná trošku děje, vlastně, že v té Spartě se uspůsobil i ten systém, že vlastně, když jsme tam byli spolu, tak hrál vlastně tak jako na straně křídlo, ale teď vlastně je na té desíce, takže teď se to možná k tomu jako už přizpůsobilo, ale musel si to jakoby vybojovat, že jo, neměl to zadarmo, musel jít do Hamburgu, tam něco dokázat, pak dokázat něco jako v Lyonu a vzal to teda jakoby delší cestou, ale myslím si, že to v sobě má a i ta Sparta si myslím, že to jako ne, že pochopila, ale že si řekli OK, tak pojďme to zkusit takhle A myslím si, jakoby, že ten herní systém tady ten mu jakoby sedí.
3: A bude to muset potvrzovat, no. Bude to muset být ve Spartě prostě tlak, ne v obzápas, prostě nejsi teď v Hradci nebo v Jablonci nebo v Plácu na Žižkově, prostě, že ti dva zápasy nevídou jako takovýhle mu hráči, to už se jako jemu nemůže stát prostě, no.
1: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
2: A mě ještě zajímá ten kontrast v rámci toho týmu, když tam, to asi znáte, máte ty makáče a pak takové ty, co si myslíš, že jsou ty hvězdy a oni třeba opravdu technicky dovednostně jsou hvězdy. Třeba si budete vzpomínat na Jana Šimáka, ten hrál s Pavlem na Spartě, geniální fotbalista a proti němu na tréninku třeba takový Tomáš Řepka, kterého si asi tak člověk představí jako bejce dříče.
3: To si řekl špatně, protože oni spolu kamarádili, takže tam jiskry nelítali.
2: A v rámci toho fotbalového, jako to bylo jasně, v pohodě, tak jo?
3: No, tak samozřejmě Tomáš Řepka nebyl tak technicky vybavený jako Honza Šimák.
2: Ale že na něj nezval, prostě makej Honzo dozadu a takhle.
3: No, když hráli proti sobě, tak určitě ne, ale nekop ho. Jasně, Honza Šimák byl génius prostě fotbalovej, ale samozřejmě na tohleto prostě musíš mít to mužstvo, jak říkal Medži, že ta Sparta třeba pochopila teďka, že ten Adam Karabec prostě je výjimečný a že to tomu můžou přizpůsobit. Musí to zkusit, protože jako moc úplně lepších fotbalistů tam nemají, takže já si myslím, že on by to mohl zvládnout. Má ten potenciál, umí kopat, prostě tu levou má fantastickou, má myšlenky, který málo kdo vidí na tom hřišti.
4: Já bych teď chtěl ještě něco dodat a zase dát tomu nějakou tu hodnotu toho, že jste přímo tady a možná k někomu promluvit a budu moc rád, když mi to když tak potvrdíš, ale taky mi přijde, že strašně, nevím jak to je teď, že jo, nejsem v mládeži někde v nějakém týmu tady v Česku, ale že vychováváme jakoby průměrný hráče. Já si strašně pamatuju, že jakmile jsi měl něco dobrýho, tak jako dobrý, v pohodě, pravačka, nech to, ale pojď trénovat levou. Jsi dobrý ve sprintu, OK, ale my teď potřebujeme, aby jsi běhal jako 10 kilometrů každý zápas v nějaký jako zóně a že vlastně vychováváme tím pádem jakoby průměrný opak jako fotbalistů a že kolikrát, jak jsem teď v kariéře jakoby pochopil a říkám, budu moc rád, Pavle, když mi to potvrdíš nebo vyvrátíš, ale pokud teď jste v něčem speciální, tak pracujte na tom, protože díky tomu jste tak pak pro ty mužstva, pro ty týmy, pro ty trenéry zajímaví a ví, co od vás mají očekávat. Protože ať už je to třeba teď v Německu, anebo prostě i když jsem byl v té Spartě, tak vlastně vy přesně sestavujete ten tým a víte, co vám ten hráč může nabídnout. Když třeba řeknu mě, tak jsem si vybojoval teda takovou pozici, že tady máte člověka, který dozadu prostě vám to odbrání, můžete se na něj spolehnout a fyzicky vám bude podporovat útok, dejme tomu celých 90 minut. Ale jak už prostě jde třeba o tu útočnou fázi, tak tam já už vím, že tam mám nějaký nedostatky. A proto kolikrát prostě, když se volil mezi mnou a nějakým konkurentem ten trenér, tak přesně, hele, tohle je víc útočnější hráč, teď hrajeme proti slabšímu, vyměním to. A já jsem věděl, jak to je, ten trenér se mnou dobře komunikoval, ale víte ty svoje silné stránky. A to mi přijde, že teď, jak se o tom bavíme, třeba i o tom Adamovi a podobně, že fakt pokud tady někdo takový je a víte, že máte dobrou pravačku, že jste fakt jako rychlý nebo něco takto, pracujte na tom, aby buďte tady v té atributě, buďte nejlepší, než abyste byli ve všem průměrný.
3: No, souhlasím. Držet si tu výjimečnost je 100% výhoda a k tomu samozřejmě dělat pak ty věci, které jako jsou obecný. Já řeknu jeden příklad, já samozřejmě zase tady naši mladí posluchači to nebudou vědět, ale já jsem kopal rohy, trestňáky, penalty a vlastně, když jsem přestoupil v těch 18 letech do Jablonce, tak jsem tam měl trenéra Pešiceho, který už taky bohužel není mezi náma, ale ten mi dal vlastně jednu radu, asi po půl roce říkal, piluj ty trestňáky, podívej se na panenku, ten si z toho udělal živnost. Antonín Panenka, náš současný kolega, když jezdíme někam na výjezdy, tak jezdí s náma. To je Tonda Panenka, autor toho legendárního dloubáčku. Vlastně fantastický fotbalista, protože byl úplně jiný než všichni ostatní. Jednak měl hezký okníra, ale uměl fantasticky kopat. A já jsem vlastně od té doby, co mi to ten trenér Pešice řekl, tak já jsem fakt často si kopal i rohy do brány, aby to lítalo. Fakt jsem dal, já myslím si, 3 nebo 4 góly vlastně rovnou z rohu do brány. Jo, možná je najdete někde. Bylo to proto, že jsem si to prostě zkoušel. Jako jo. Zkoušel jsem to levou nohou, zkoušel jsem to pravou nohou, jo, trestňáky přes zeď, uvědomuji si, že jsem prostě, jak jsem zmiňoval toho tátu, bylo školní hřiště pískový, bez sítí, takže táta si mi stoup jako zeď, já jsem vystřelil, táta běžel pro míč, přinesl mi ho zpátky, zase si stoup do té zdi, já jsem zase vystřelil, takhle jsme tam třeba strávili odpoledne, takže není náhoda, že jsem pak jako ty trestňáky kopal a že mi to šlo, takže to, že seš výjimečný v něčem, určitě rozvíjet, to potvrzuju.
4: Já ještě teda doplním někoho aktuálnějšího, tak já třeba tady to si vybavuju třeba Patrika Šika, který vlastně, ze kterým jsem byl ve Spartě a byl tam přesně takový moment, kdy on už nakukoval do toho Ačka, že jo, a on dal, teď to bylo, tohle bylo ještě v Bčku, tak dal se naproti někomu 3 góly, tyjo, vyhrálo se 3-2, oni za ním tak jako přišli, taky nebudu jmenovat, ale přišli za ním a říkají, hele, ale ty jsi tady jako neběhal, jako ty tady si nedorazil hráče, tady to, a on na ně kouká a říkal, jako jsem dal 3 góly, jakože co tady řešíte, jako. No, aby, my chceme ještě, abys tady jako presoval a dobíhal ty stopery, jako a nevypouštěl to takhle. No a vlastně tehdy, že jo, odešel právě jako ze Sparty, šel do Bohemky a pak z Bohemky jako do zahraničí, že jo. A troufnu si přesně říct, že kdyby třeba náhodou se rozhodl třeba zůstat v té Spartě, že ta jeho cesta by nebyla, by se nevyvinula takhle, jak se vyvinula, protože ten hráč měl...
3: Protože by dobře presoval.
4: Dobře by presoval, ale třeba by pak neměl síly na ty góly, že jo, nebo takhle, že jo. Prostě nemůžete být komplexní a nemůžete být prostě nejlepší ve všem. A ty, co jsou, tak jsou to fakt jako jednorožci a tolik nás prostě není. A troufnu si říct, že prostě i tady, co sedíme, tak mezi náma nikdo takovej není. Takže jako fakt pracujte tady na těch věcech, protože díky tomu jste pak originální a zajímavý právě proti týmy, který potom, když si vás budou brát, tak ví, proč si vás berou.
1: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
2: Ještě jedno téma můžeme otevřít na závěr Desítky živě tady na Vltavské, na Praze 7, na nově otevřeném hřišti, veřejném hřišti pro fotbalisty, fotbalistky, které podnítil to otevření tak Jan Mejdr, dnešní host a hostitel. Pavel Horvát, to je ročník 75, tak v té době samozřejmě, když se narodil a vyrůstal, tak měl trošku jiné podmínky než vy. Telefonovalo se domů. Možná nevím, na pevnou, ne? Asi.
3: My jsme ještě neměli telefon v té době, takže dobře. Asi ne.
2: Posílali se hodně dopisy.
3: Přes holuby.
2: Ne, spíš mě zajímá, protože Jan Mejdr je pro vás, mladé publikum, taky známý svou vlastně tou videotvorbou. Tak Pavel Horvát, jestli si vzpomene na svůj první třeba rozhovor pro média, do televize nebo do rádia, jestli to je něco specifického. Protože pochopitelně často ty rozhovory jsou pak virální, že jo, když se nějaký v uvozovkách povede, tak nevím, jestli ty máš nějakou dobrou zkušenost, Honza.
4: To nešlete, že se z tebe dělá úplnýho dinosaura, tyjo, jako to jsou samý jako otázky,
2: já to dám,
4: tyjo,
2: jenom... Ne, já to dám trošku do kontrastu, protože vidím kluky tady...
3: A já nevím, přicenom... jestli si ho dělá, nebo jestli jsem už dinosaurus. Ale nějaký nový druh. Ne. Hele, já si pamatuju, když jsem byl v tom Jablonci, že po nějakém zápase jsem dělal rozhovor a v Jablonci byla atletická dráha a nějaký můj spoluhráč šel za námi do šatny a šlápnul do těch kanálků, co jsou vedle toho. A zaznělo tam: Hergot, kurník, do... A teď ta kamera takhle jako se hejbla jenom na něj a zase zpátky na mě, v tom rozhovoru to je někde. A já jsem se v tu dobu začal smát, že jo, samozřejmě, a takže jsme to jako točili dál a říkám, to je super, dneska v dnešní době už i hráčům se dávají instrukce, že by měli přijít, že by měli pozdravit, že když odcházejí, že by měli říct naschledanou, děkuju, jo, i když si jdou pro nějakou cenu nebo jenom na ten rozhovor, takže samozřejmě ta doba se úplně jako diametrálně odsunula. Legendární je, když Honzu Kollera honili na Bohemce, že jo, Honzo, pojďte k nám. Prostě takhle lítali reportéři po hřišti a teďka už mají tabule s reklamama a tam tě přivede tiskový mluvčí a to, takže ta doba, Honzo, je opravdu už hodně vzdálená, troufnu si říct, třetí hory.
2: Ne, tak pokud máte samozřejmě chuť, tak si pusťte na YouTube záznam, když se hrál pohár, v finále poháru v roce 95 na Strahově. Hrála tam Viktorka Žižkov s Hradcem Králové a tam normálně jsou rozhodující penalty a on po každé penaltě reportér si vzal buď trenéra nebo toho hráče na rozhovor, což jako představte si to dneska, že by během toho zápasu normálně dělali rozhovor jako živě. Vždycky, jak to jíte, trenére, nedal to? No, nedal, no. A takhle, tak... Samozřejmě doba se posouvá, ale fascinuje mě to, že dokáže někdo zachytit třeba celý ten rok, jako nechci z Honzy Mejdra dělat Helenu Třeštíkovou, jo, s časozběrnými dokumenty, protože já jí teda, to není žádný žert, to je, já ji obdivuju, jak dokáže prostě pracovat s s tím časem, jo? Ale že vlastně vy jste natočil taky, nebo nějakým způsobem zdokumentoval třeba tu úspěšnou hradeckou sezonu, kdy jste postupovali do ligy.
4: To se zrodilo úplně jednoduše. My vlastně tu sezonu předtím, kdy já jsem tam přišel v zimě, tak jsme měli docela hezky nakročeno, ale pak díky covidu, jak to bylo zkrácený, já jsem se tam i trošku potom nějak zranil, takže jsem ten konec neodehrál. No ale tím covidem se to přerušilo a fakt postoupili, já tehdy nevím, víc týmu než to, jestli postoupili tři rovnou nebo nějak takhle, nevím, jestli někdo budete vědět, ale my byli...
3: Já jsem byl v Příbrami a my jsme díky tomu nespadli.
2: Tehdy nespadli vlastně nikdo a
4: postoupili, že se nehráli...
3: Rozšířila se na 18 liga.
4: Jo. Rozšířila se ta liga a my byli fakt ten jeden tým pod tím. Já si říkal, to není možný, tyjo, jakože fakt mě ta liga uteče takhle o ten kousek. No a vlastně díky tomu, pak když jsme hráli tu další sezonu, tak jednak nás tam bylo míň. Hlavní takový konkurent tak byla vlastně Dukla a tehdy se to povedlo i Líšni. A takže vlastně jsem si říkal, OK, takže tam nikdo jiný není, jsme tam my. My prostě jako musíme postoupit. A tehdy jsem si vlastně říkal, že by to bylo fajn jakoby hezky takhle jako natáčet se všema těma pádama i těma samozřejmě momentama, kdy se dařilo. A nakonec z toho vznikla taková hezká. Hezký video, nebudu říkat dokument, bylo to přece jenom trošku amatérský, ale cesta za titulem, no.
2: A vlastně otázka taková do budoucna, protože vím, že fotbalisti, sportovci obecně, když řeší pak po konci kariéry najednou co dělat, tak ne, že by to byl případ Jana Mejdra, ale jestli nepřišla někdy myšlenka prostě věnovat se třeba té i filmové tvorbě, protože dneska přece jenom, že člověk schopný, pohotový, má nápady, tak se uplatní, když třeba nemá školu.
4: Tak rozhodně mě to ještě nenapadlo, spíš takový jako jednak, já v tom nejsem dobrý, ty čísla nejsou žádný přelomový, prostě nelámu tady rekordy jako na internetu, takže spíš se snažím teď, do čeho se to nějak tak i vlastně tím hradeckým videem nějak jako inspirovat, tak vlastně toho a možná to, co jsme tady rozebírali na začátku, že fakt všechno je možný, jako že i my, když jsme to s tím Hradcem tehdy postoupili, i potom fakt jako, když jsem se dostal do té Sparty a takhle, tak že možná být takový ten důkaz toho, že i když teď to třeba nevypadá na to, že budete někde se tím fotbalem třeba živit, tak třeba se fakt někdo podívá na mě a řekne si, tyjo, teď on taky v 19 dostal první smlouvu na 20 tisíc tamhle v Sokolově, jako tak tyjo, já v tom nejsem třeba ještě tak špatně, tyjo, když je mi 17 a beru tady 25. Tak jako třeba vlastně se tohle může stát i mně a ono fakt ve finále prostě fakt se tohle vám může stát, ne-li lepší.
2: Je to se mi líbí, že to je takové, co řeknu na deseně, poselství toho dnešního odpoledne, že přitom nikdy není pozdě a věřte tomu, co děláte a to, v čem jste dobří. A to je příklad nejen Jana Mejdra, který nás dneska tady hostil. Moc děkujeme, že jsme mohli být s desítkou Pavla Horváta živě tady na Praze 7, na tom nově otevřeném hřišti. Ať se daří a ať brzo teda po zranění je Jan Mejdr zpátky na pažitu. Moc děkujeme.
4: Já děkuju.
2: A samozřejmě Pavel Horvát se svým příběhem taky velmi inspirativní. Pokud neznáte Radiožurnál Sport, vy tady, kteří jste, tak si nás můžete naladit. Pavel tam vysílá pondělí a čtvrtky, vždycky od 10 hodin má různé hosty, včetně třeba Jana Mejdra. Takže Pavel Horvát s námi je. Moc děkujeme, Pavle.
3: Já děkuju samozřejmě za pozvání ke mně a ještě bych upozornil naše mladší posluchače, že to rádio je digitální, takže to si naladíte i přes telefon, nemusíte mít žádný aparát sebou. Jo? Takže děkujeme, že jste přišli a byli jste hodní, byli jste potichu, takže...
0: Poslouchali jste reprízu pořadu Desítka Pavla Horváta. Na Rádiu Praha. Premiéru pořadu můžete poslouchat...

0: Evropa je nejrychleji se oteplujícím kontinentem na světě. Vlny veder a požáry sužují Francii, Španělsko, Itálii i další země. Teplotní rekordy jsme letos přepisovali i v Česku. Na konci června se rtuť teploměru vyšplhala až téměř na 42 stupňů Celsia. Dál se také prohlubuje sucho. Jaká zpráva to je pro vodní organismy, hlavně ty úplně nejmenší? Čím vším jsou vodní toky a plochy v Česku zajímavé a dá se v nich ještě objevit něco, co dosud nikdo nepopsal? Nejen o tom bude dnešní Leonardo Plus, u kterého vás vítá Šárka Feniková.
1: Leonardo Plus.
0: Hostem dnešního Leonarda Plus je člověk mnoha profesí a zájmů, fotograf, filmář, cestovatel, spisovatel, popularizátor vědy, ale původním vzděláním hlavně hydrobiolog, jestli to říkám dobře. Petr Jan Juračka, vítejte.
2: Dobrý den, dobrý den.
0: Máte přitom všem ještě čas sledovat, jak se vyvíjí plankton v tůních na Kokořínsku, což je jedna z těch oblastí vaší vědecké práce.
2: Upřímně, čím dál tím míň. Já jsem se jako malinko zdekoval, nebo ne, si zdekoval, stáhnul trošičku z toho, řekněme, čela špičkové vědy, protože prostě jsem dal přednost víc té komunikaci a teďka jsem vlastně takřka full-time komunikátor, protože mám velký jako komunikační projekt. Nicméně jsem pořád v kontaktu s lidma, s kterýma jsem tu vědu dělával a vlastně děláváme i tykan, taky vyšel hezký článek a vychází nám novej, takže dobrý, ale nejsem už jako, rozhodně nejsem žádný vedoucí nějakého vědeckého týmu v momentální době a nejsem ani vědecký pracovník, ale jsem lektor a komunikátor, takže nemyslím si, že bych se tam nechtěl vrátit. Myslím si, že si teďka zkusím ještě nějakou dobu užívat natáčení dokumentů a povídání o vědě lidem a pak uvidím třeba na důchod, co se vrátím zpátky do výzkumu.
0: Nicméně třeba i právě, když komunikujete ty vědecké výsledky i třeba dalších vašich kolegů, potvrzuje se, že tůně, které se na Kokořínsku zakládaly, tak že zlepšují vodní bilanci v krajině právě teď v době klimatické změny?
2: Tak zóna Kokořínsko je takový specifický, jo. To je krajina